Hezký den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Víťa Troníček. Po týdnu začínají folková pohlazení. Nerad to říkám, ale začíná se přibližovat konec prázdnin, to znamená vyvrcholení folkové sezóny. Dnešní pořad tedy zasvětíme pozvánkám na největší a nejvýznamnější akce tohoto žánru, které nás ještě do konce léta čekají. Snad si vyberete. Začneme ale pohledem do kalendária. 11. srpna roku 2013 nás opustil písničkář a bluesman Pepa Streichl. Čest jeho památce, tady máme jeho písničku.

polikám na sucho a zahřívám jeden. Říkám si, tak už to jednou provždy ne. Vždyť zase nepřijde a budu si plést rafičky, hodiny a ulice měst. Nikdy nic neřekne a nechce si čest.

0: A máme tu jedny kulatiny. Sedmdesátiny v těchto dnech slaví poslední kabriolet. Písničkář Jaroslav Samson Lenk, jehož jméno je spjato s kapelami třeba Máci, Hop Trop, anebo Samson a jeho parta. Jeho písničky nám dělají radost už hezkou řádku let a těžko si dovedeme představit, že by se nějaký táborák nebo hospodský session obešel bez toho, aniž by se zahrála nějaká Samsonovka. Předpokládám, že to máte stejně, předpokládám, že mohu tedy za celý národ folkařů, trumpířů a countrymenů popřát Samsonovi všechno nejlepší a hlavně zdraví, protože toho nikdy není na rozdávání. No a třeba ještě nějaké nápady na písně, které si budeme moci zpívat.
1: Už jako kluk já měl rád les, stál kousek za vsí a v něm jenom hajnej spával, v něm z dálky vlak i ze vsi pes.

Ještě na jedny narozeniny bych vás v rámci dnešního kalendária folkových osobností rád upozornil. 17. srpna 1954 se totiž narodil Karel Markitán, zakládající člen skupiny AG Fleck a člověk, který naučil mnoho trempířů poslouchat poezii. Vynikající autor a skvělý hráč na foukací harmoniku, na kytaru, zpěvák. Pojďme si pustit teď písničku z doby, kdy se o AG Flecku mluvil jako o českých kvínech a kdy jim mnoho trempířů nemohlo přijít na jméno. Čas ale ukázal jejich genialitu a kvalitu.

0: aby svítil jiný zas.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Jirka Vondráček se svým Vokobere, snad tahle známá píseň od Cata Stevensona a s textem Zuzany Michnové, zazní také v rámci recitálu skupiny Vokobere, tedy Jirky Vondráčka, Petra Kocmana, jejich hostu, na letošním ročníku Babího léta. Blíží se tento tradiční, moc hezký festiválek v Dolním Újezdu nedaleko Litomyšle v přírodním areálu za Koupalištěm. Letos už po 33. se v tamním údolíšku sejdou tak napůl občané Dolního Újezda a napůl lidé přijíždějící za touhle muzikou. Abych nezapomněl říct, kdy. 21. a 22. srpna. V pátek 21. zahraje už zmiňovaný Jirka Vondráček s Vokobere. K tomu vidím v programu třeba Slávka Janouška s kapelou, plzeňské copáky a military country v podání skupiny Taxmeni. Program v pátek začíná od 19 hodin a v sobotu 22. srpna festival startuje ve 13 hodin. V programu vidíme taková jména jako Samson a jeho parta, Žalman a spol, slavící osmdesátiny, ostravskou skupinu For Folk, postavenou částečně na základech skupiny Tempo de Vlak, Tabásek a partie, co by vítězové letošní partie nebudou chybět, jeho česká epidemie třeba, Sichravo a možná největším lákadlem toho sobotního programu na Újezdském Babím letě je bezesporu Jiří Pavlica se svým Hradišťanem. Tedy Babí léto v Dolním Újezdu u Litomyšle 21. a 22. srpna tohoto roku. Srdečně zveme.

Pan profesor folkové textařiny Slávek Janoušek nás zve na svůj tradiční festival v Cakli u Ústí nad Orlicí na vodáckém tábořišti. Přesná adresa je Cakle Staré Oldřichovice 134, kdybyste to náhodou hledali. Ale předpokládám, že když je to 41. ročník Slávkova festivalu, tak pokud máte Slávka rádi, určitě to místo už znáte. Letos se setkání uskuteční 14. a 15. srpna a samozřejmě program jako obvykle velmi nabitý. Poslední šance Míry o šance Honza Jícha, Zuzana Hasalová, Slávek Janoušek samozřejmě se svou kapelou, Alfa Srnec, Brněnský přístav, Vítězové porty. A pokud bych měl označit někoho jako headlinera, pak je to jedinečná příležitost slyšet skupinu Spiritual Quartet, navazující tedy na slavný Spiritual Quintet. Ovšem pozor, v rozšířené sestavě na několik písní se prý na pódiu objeví Jiří a Zdeňka Tichotovi, tohoto času folkový důchodci. A takže uvidíme alespoň většinu Spiritual Quintetu zase pohromadě. Je to opravdu jedinečná příležitost a pro někoho by to mohlo znamenat, že cestu do Ústí nad Orlicí měl rád podnikne. Tedy Janouškovo Ústí 14. a 15. srpna, vodácké tábořiště Cakle.

Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Nezaměnitelný mix bluegrassu a folku, úžasné dámské trojhlasy, báječná muzika a hanácká výslovnost. Nezaměnitelné znaky, které definují skupinu Madeleine ze Zábřehu na Moravě. Jak jistě víte, tahle partička vzala na svá bedra už před 7 lety pokračování legendárního festivalu, který se v Mohelnici každý rok konával, Mohelnického dostavníku, a pod názvem Mohelnický folkfest táhnou tuhle káru dál a nutno říci, že to dělají velice dobře. Letos se začíná 27. srpna tradičním koncertem na Hradě Bouzově, který je předsazen celému festivalu. Tam bude letos hrát Devítka, Miroslav Paleček a skupina Antikvartet. V krásném areálu městských sadů v Mohelnici a přilehlá autokempu, kde je vlastně druhá scéna Morava, se pak v pátek začíná už hrát v 16:30. V programu naleznete v podstatě celou tu rodinu folkových kapel Roberta Křesťana s druhou trávou, Žalmanů spol, Roman Horký a Kamelot, Epidemie, Hoptrop, Marian Cop, Benjo Band Ivana Mládka, chybět nebude třeba Michal Horák nebo slovenský countryman Alan Mikušek, Nugget, Taxman a mnozí další. Zážitkem samozřejmě bývá i spojení pořádající kapely Madeleine s nějakým zajímavým hostem. Letos si pozvali Vojtu Kyďáka Tomáška, takže hrábnou do starých trémských písní. Jako obvykle bude součástí Mohelnického folkfestu soutěž mladých muzikantů a v pátek večer třeba táborový oheň v režii přítomných trémských kapel. Co se týče dílen, workshopů a škol, můžete se zúčastnit třeba kurzu kytary a zpěvu s Michalem Hromčíkem, houslí s Radkem Špindlerem a koncovek s Ivanou a Miroslavem Ešnervými. Když k tomu připočtete četné noční džemy v celém areálu a mnoho sešnujících skupinek, pak je to věc, kterou příznivec tohohle žánru by neměl vynechat, protože takové rozloučení s létem se nikdy jinde nevidí. Mohelnický folkfest 27. až 30. srpna tohoto roku.

šerým lesem přes mítiny let, kdy byl svět. Na první pohled normální, lidi se prostě s vírou postili a nebyli.

Krist chrlí nenávist. Vede mne slabá záře za stromy, z pohromy. Gulagu digitálních sfér, inkvizitorům navzdory je zván mistr Jan.

šerým lesem přes mítěný let, kdy byl svět

Tony Joch a jeho skvělá hudební banda. Písnička Tvář starého muže. To bych rád rozporoval. Toník vůbec ještě nevypadá staře. Ale on sám je v celku pravidelně tváří trošku výjimečného festivalu našeho žánru, který se na rozdíl od většiny přehlídek nekoná někde za městem v lesích nebo na osamocených loukách, naopak přímo uprostřed východočeské metropole v Hradci Králové. Hradecký letoros se nám přiblížil a nutno říci, že celá dramaturgie také poněkud vybočuje ze všech zaběhlých tradičních folkových přehlídek. Nebojte, ale i staromilci si na své přijdou. Letní kino Širák uprostřed Hradce Králové ožije 29. srpna a vystoupí třeba Věra Martinová nebo Malina Brothers jako hlavní lákadla, zmiňovaný Tony Joch a přátelé, pardubičtí Marien, ale pak tady vidím v celku dost velice zajímavých mladých objevů a talentů, které já osobně bych si nenechal ujít. Třeba Michal Vilí Sedláček, člověk, který normálně leze po stromech nebo do hlubokých studní a dělá takové ty rizikové adrenalinové věci a pak zpívá úžasně, jako kdybyste smíchali koktejl z Valdemara Matušky a Babi Daňka. Vřele doporučuji. Objevem, řeknu už podruhé, na letošním oblastním kole Porty se stala skupina Reverie z Benešova. Folk rock, velice energický a moc pěkné, chytré písničky a báječná parta muzikantů. Z jižních Čech přijde třeba Bonsai číslo 3, udržující odkaz básníka Františka Stralčinského, ale také předvádějící skvělou novou autorskou tvorbu. Co je moc velká a oblíbená legrace, Pavel Křivák a Adam Kubát se svým Simon Garfunkel Revival, duo groovy, kdo jste měli možnost slyšet, tak je to patrně nejlepší cover Simona Garfunkla, který kdy tady po českých pódiích chodil. Skutečně, když člověk zavře oči, má problémy rozeznat od originálu. Na co se ale můžeme moc těšit, je samozřejmě známá zpěvačka Iva Marešová a její skupina Razam. I když překračují folkovou scénu a plují ve vodách třeba spíš world music se silnými slovanskými kořeny, je to báječné mezinárodní sdružení muzikantů, které mohu více než doporučit. Program nevšední a program nabitý, čili hudební festival Hradecký letoros 29. srpna v letním kině Širák v Hradci Králové.

0: Eva Marešová, Razama na křídlech koní. To byla takřka poslední písnička dnešních folkových pohlazení. Mějte se dobře, přátelé, choďte na folk a ať se vám daří. To vám od mikrofonu Českého rozhlasu a folkových pohlazení přeje Vítěz Rodníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda. Přidejte se mezi tisíce těch, kteří se baví této hodině ve vysílání Českého rozhlasu a vybírají si ukázky podle svého a taky podle toho, co nabídne dnešní host. A tím je Petra Černocká. Tu zdraví, Patrik Rozehnal.
3: Ano, hezký den.
2: Jaké je léto u Petry?
3: Trošičku teploučko.
2: Dneska je to lepší.
3: Dneska je to lepší, ale do výhled vypadá tak, že to mě nechají jenom tak odfrknout.
2: Ano.
3: A pak zase přitopěj.
2: Zpívá se hůř ve vedru?
3: No takhle, zatím jsem měla tu smůlu na těch poutích, Arnenská pouť a Krajkářka. Takže oni, ty diváci, většinou krásně sedějí pod slunečníkama, ale když to je ve špatnou hodinu, tak naopak na to moje jeviště mi to svítí rovnou na hlavu. To je těžký život zpěvačky.
2: Říká Petra Černocká, bavit se budeme v této hodině.
1: Humoriáda.

0: Tak jo, jsme tady.
1: Ano, dobrý den.
0: Alice Springs na úvod, Petra Černocká, druhá zpěvačka ve studiu naživo.
1: Ano, Alice je výborná, výborná. A ta písnička, ona se píše sama a nevím, co dělá potvůrka. No, tak to nevadí, ale...
0: Zmizela tak jako z toho veřejného
1: života. Trošičku na chvilku není vidět.
0: Ale případ dělala i jiný typ muziky než
1: já mám pocit, že buď vážnou nebo čest, že mě tím zaskočí, ona je prostě má opravdu jako muzikální...
0: Talent.
1: Jako ten talent, no.
0: Co vybere Petra pro naše posluchače?
1: Já vyberu Pomoc Dvořákovi. A jak se řekne Dvořák, tak všichni tušej, že jako závěsu za ním bude kdo? Jiřina Bohdalová.
2: Jednou taky se nestrefil teda, musím říct, protože měl nemocnou maminku velice a já jsem v té rodině vždycky fungovala takovým způsobem, jako že mě zavolali, jestli nemám známýho doktora. Já jsem to všechno zařídila, protože to já dělám ráda. A tak mi zavolal taky, když měl nemocnou maminku, jestli bych někoho neměla. Já jsem měla zrovna ve Střešovický nemocnici, která tenkrát byla na veliký úrovni, vojenská nemocnice, tak jsem tam měla lékaře známý. Tak jsem tam zavolala, oni mě doporučili k nějakému, nebudu jmenovat, ani si ho nepamatuju pořádně to jméno, ale přesně to, co bylo tý mamince, tak mě doporučili k nějakému panu profesorovi. A přišli jsme tam, nechali jsme maminku na chodbě a vešli jsme, on nás pozval do své kanceláře, ten pan profesor, posadil nás na pohovku a sám seděl naproti nám a za ním byla skříň. A jak říkal Láďa Dvořák o té mamince, co jí je, tak se najednou zakoukal na tu skříň a na té skříni byla malá bysta Lenina. A ten pan profesor splet toho Dvořáka, protože jak se ten Dvořák zakoukal na toho Lenina, tak se ten pan profesor otočil směrem pohledu toho Vladimíra, viděl, že sleduje toho Lenina a splet toho Dvořáka tím tónem, že řekl: to mi dala jedna doktorka ze Sovětského svazu. A Dvořák, tam bude ležet jeho maminka, tak chtěl se mu nějak do té přízně vlichodit. A povídá: to nevadí, já mám doma taky budhu a nejsem buddhista. To byl naprostej konec, protože já jsem věděla, že to je jeden z největších partajníků. Tak jsem se začala hystericky usmívat a dělala jsem pořád. On, teda Láďa by si taky pro for zlomil nohu. A ten pan profesor jenom suše řekl: já jsem totiž přijel s prvním tankem generála Svobody, víte. A to už ten Dvořák byl úplně v rejži, ten ztratil humor a když jsme vyšli ven, tak povídá: já tady maminku nenechám, on jí zabije.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Petro, ve své době, takhle v té éře televariete, nějaká protekce třeba z toho, že jste byla zpěvačka?
1: No, byla jsem tam párkrát, to jo, ale oni brali ty nejlepší, takže asi jsem tehdy byla jako fakt dobrá.
0: No, teď nemyslím jako za profesi, ale jestli jste využila někdy toho právě známého obličeje, známého hlasu, že třeba na úřadu, já nevím, ve své době jste dostali dřív telefon, nebo nějaké podpultové zboží, anebo nějaký úředník se... Tak no, jako usnesl, že je to Petra Černocká.
1: Já si nespomínám.
0: Ne.
1: Já jsem na to měla manžela, ten to uměl. Mně by to bylo trapný. Já i teď, já nejsem na internetu, já si nechci sebe prezentovat a on to uměl. On byl manažer kapely, tak to uměl. Ale myslím si, že prostě to... Ne, měla jsem, a když mluvíme o tomhletom televariety, jestli už jsem to tady jako nenapráskala, ale ta Jiřina Bohdalová měla překrásný šat. Vždycky. To se šily na každý ten pořad a ona měla úžasnou švadlenu a postavu a všechno.
0: Hmm. A měla i ty svoje kapesničky k tomu.
1: No, kapesničky jsem nechtěla. Ale ty všechny kostýmy krásný jsem, když jsem měla kliku, i vzala po druhý někde nenápadně. My je dali v té televizi, protože jsme měli stejnou figuru.
0: Aha.
1: A velikost a vejšku a všechno. Takže si mohla nosit po Jiřince hezký šaty z televariety.
0: Tak to já teď budu se schválně dívat, protože některé ty šaty byly tak výrazné, že si je dodnes člověk pamatuje, jestli je náhodou někde v nějakém pořadu nevidím na těch
1: Ne, ne, já si myslím, že oni takticky řešili spíš takový ty modely, aby se na to jako, aby si to nikdo nevšiml, jako, anebo který už třeba 2 roky už tam leželi. No, ale měli jsme úplně stejný číslo šatů a na ní to šili přesně, tak jsme měli stejnou figurku.
0: Bylo to někdy opačně, že Jiřina měla něco po Petře Černocké.
1: Já si teda myslím, že jsem byla proti Jiřině tak bezvýznamná, že by to vůbec nenapadlo.
0: No, ale mohli to využít, to je
1: mohli,
0: zase jiná
1: aha,
0: práce.
1: Ty kostymérky. No, no já kdyby. Jsem byla přeci jenom o něco, Jiřina byla elegantní, že jo, a já jsem byla o něco mladší, takže jsem spíš tak trošku zkoušela tu mladistvou módu, jo, to by nebylo ono, to by nebylo ono. Já do dneška se dovedu oblíknout strašně praštěně, jo, když mě to jako...
0: Jako co no, třeba?
1: Já nevím, pádavý kalhoty, co pak mi to sluší. Nesluší, ale jsou rozkošný, je to pohodlné.
0: Takže ta moda oversize? To...
1: Jo, klidně, jo, klidně. Já mám tak jednu velkou košili, že tuhle jsem si říká, že si ji opravdu vzadu trošku zaštukuju s uším. Jo, ale je to strašně roztomilý. Když z toho kouká docela hezká hlava, tam mi zbyla jako hlava dobrý. No a tu postavu, když se mu trošku vyšší, jako ten špalek pod těma keckama, jak se v tom sice blbě chodí, ale vypadám tak sošně, no. Já s tou módou se furt zabývám, to je moje slabina.
0: Říká, přiznává Petra Černocká. Vy teď dejte hlas buď Jiřině Bohdalové a nebo Miloši Kopeckému. Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 přímým voláním nebo SMS-kařením na číslo 90 01 04. Ještě jednou připomínám, Ačko Jiřina Bohdalová, Péčko Miloš Kopecký. A k tomu jedna píseň, ať na to máte čas. V Humoriádě, kterou poslouchá.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Vysíláme dnes s Petrou Černockou humoriádu a taky s vámi. Na telefonu jste ve spojení přes číslo 731 800 900 a máte možnost si vybrat další ukázku, zvolit. Buď Jiřinu Bohdalovou nebo Miloše Kopeckého. Kdo tam je? Dobrý den po telefonu. Poprosíme stišit si rádio, ať si dobře rozumíme. Halo. To je vzkaz pro všechny ostatní. A kdo tam tedy je?
4: Dobrý den, tady je Záhorie, Skalica na Slovensku. Volá vám Rado.
3: Rado, zdravíme.
5: Dobrý den.
4: Zdravím celou posádku Humoriády.
5: Ano, děkuji.
4: Já vás počúvám, já vás takto počúvám, kdo co noc.
3: To je krásné. Tak jsme rádi, že i na Slovensku máme příznivce. A co vybíráte?
5: Víte,
4: pana Kopeckého. Pan Kopecký, to byl...
3: Dobře, dobře. Děkujeme moc, ať se vám daří, mějte se pěkně. Kdo dál je na telefonu?
6: Dobrý den, tady je Jiřínka.
3: Ano.
6: Pozdravuji
5: paní Petru.
6: Pana moderátora a paní Peťulku.
3: Děkujeme.
6: Paní slušnou Petrušku Černockou a prosím, abych Ačko.
3: Dobře.
6: A pěkný den vám.
5: Ano,
6: přeji.
5: Děkujeme.
3: Ať se vyvede i vám, i ty následující a další. Vítejte. Po telefonu.
7: Jo, dobrý den, tady zdravím z Vysočiny oba dva.
5: Děkuji.
7: A prosím Ačko.
5: Děkuji.
3: My taky děkujeme za to zvolání, hlasování, za účast i těm, co byli během písničky přítomní po telefonu a rozhodli všichni dohromady, že vítězí Jiřina Bohdalová. Přírůstek do rodiny, o jednom ultrazvuku bude řeč a vzpomínka.
8: Já jsem opravdu chtěla vnuka, protože jsem měla sama dceru a sestru. A tak když Simona mě řekla teda, že se čeká, že je v tom, tak jsem jí hned oznámila, že já nebudu ta klasická babička hlídací. Že mám moc práce a takhle, jenomže když se to blížilo, tak už jsem začala být zvědavá. A jak říkám, přála jsem si kluka, no tak jsem jí poňoukala, jestli by nešla na ten ultrazvuk. Že bychom to věděli o čuc dřív. A já nevím co, já jsem to porodila a ona povídá, že není zvědavá. Já jsem říkala, ale já jsem. A to nepomohlo. No a potom, ale tak měsíc předtím, než to vykouklo na svět, tak přišla a povídá, tak už vím, co to je. Je to kluk, pan profesor mi ten ultrazvuk udělal. No teď já jsem byla zase otrávená, že jsem to neviděla. Tak jsem tam zavolala tomu panu profesorovi, jestli by bylo možné to vidět. A on povídá, no běžně se to paní Bohdalová nedělá, ale jako když jste to vy, no tak a neviděla. Já jsem to ještě nikdy neviděla. A on povídá, tak dobře, tak já jsem říkala, tak kdyby se to ale mohlo udělat tak, že byste vy jako pozval, páč, ona by už to nechtěla, kdybyste ji pozval a já bych se najednou tam v té porodnici objevila a ona už by nemohla utéct, jo. Tak jsme se takhle domluvili, jenomže já jsem se nevyptala pořádně, co je to ten ultrazvuk. Já jsem si to představila, nevím, buď to mi to někdo takhle špatně řekl, anebo jsem si to představila já sama. Já myslela, že to tam uvidím i s podobou a pokud možno barevně, jo? A s tímhle tím pocitem jsem vešla do té porodnice, kde to bylo renovované nově v Londýnské ulici. A už v 89, ne v 680. to se narodil, bylo na dveřích napsáno Baby's Room. Jsem si řekla, to bude barevný. Protože když tady mají na dveřích Baby's Room, tak to bude ono. Tak jsem přišla do té místnosti, kde teda on už měl zatknutou tu dceru. A vůbec jsem se o ní nestarala, on ji položil takhle na takový ten nějaký, já nevím, co to bylo, postel nebo nějaký lehátko. A já jsem se zajímala hlavně o tu bednu. A jsem si myslela, hned jsem poznala, že je to černobílý. Hned jsem si pomluvila náš stát, pak jsem si říkala, no to jsme celý my, no, na dveřích Baby's Room, ale na barevnou už nemáme, no. Jsem si myslela, je to jedno. Jsem si říkala, nakonec neuvidím hnědý nebo modrý oči, to je jedno. A byla jsem taková vykoukaná na tu obrazovku, on ji tam, jak říkám, položil a nad bříškem ji začal něčím rejdit, to mě nezajímalo. A jsem si myslela, herdek, tak černobílý a ještě to mají tak rozvostřený, tady není nic vidět. A už jsem to chtěla říct tomu panu profesorovi, že on se naštěstí ozval první a povídá, tak vidíte, paní Bohdalová, to je hlavička. A já jsem byla z toho tak zblblá, že to nevidím barevný, že tam nevidím to tělo, to, tu podobu, že jak on řekl, to je hlavička, tak ze mě vyšla věta, že jsem řekla, no tak zaplať pámbu, je to kulatý. Jsem si se, ježiši, prostě, co to, co mi to vyšlo, tak jsem si říkala, já už nebudu mluvit. A teď jsem si zase říkala, no jo, ale on začíná od hlavy. Tak jsem říkala, pane profesor, jsem si myslela, že teď budu koukat na tohleto šedivý takovou dobu, než to, tak povídám, pane profesore, nemohli bychom najít hlavně toho camfrňouka. Tak on toho začal hledat. Hlejte, my ho hledali a my ho ne a ne najít. Já pořád, nebylo by to tohle a on to, a to není ono. Teď dcera už otrávená. Povídá, prosím tebe, ono se to bez ní nedalo dělat, že? Povídá, no prosím tebe, nech už toho, pan profesor už to viděl. A já už jsem byla jak rozčilená, že to bude zase holka, že jsem řekla, boh ví, co viděl, když to teď nemůže najít. Ale to už byl spocený i ten profesor. Jsme asi takových ještě 5 minut jsme hledali a on povídá, paní Bohdalová, my ho asi dneska nenajdeme. A už jsem neřekla nic. Myslím se, že to nenašel nikdy. Zase holka. A byla jsem z toho tak zklamaná strašně. A on to na mě viděl. A povídá, ale paní Bohdalová. A tak otcovsky se na mě koukal. A byla paní Bohdalová, ale on to ještě může být chlapeček. Víte, my chlapi, když si lehneme na záda, a spadne nám to mezi nohy, tak jsme jako holčičky.
3: Humoriáda. Petro, ano. Ultrazvuk v době, kdy jste čekala svou dceru, byl, nebyl, už takhle?
9: Jo, myslím, že
3: chtěla jste vědět,
9: byl.
3: Co přijde na svět?
9: Hele, já vám něco řeknu, jo. To už je tak dávno, že si nejsem jistá, jestli byl nebo nebyl.
3: Proto se ptá.
9: No, právě. Ale myslím, že jsem nevěděla, že to bude holčička, že tehdy ještě ne. No tak hele, dneska 640, kdybychom se podívali do nějakých těchto těch análů, kdy se ten ultrazvuk u nás vůbec objevil, že jo, to byla velká novinka, no. Tak bychom se k něčemu dobrali. Hmm. Hele, já myslím, že to jedno, když holka chce miminko, to kotě, holka nebo kluk, je to úplně jedno. A já čím jsem starší, tím více rozplývám nad těma dětma na ulici. A pak taky nad pejskama.
3: Počkat. Ano. Se jako zastavujete u cizích kočárků. Ano, ten je hezký, ta je hezká. Fakt, jo?
9: Já si myslím, že mi to projde, protože mám takový jako relativně příjemný v obličeji a nevypadám jako, že jsem divná, jo? Ale fakt mě to... A nebo když už to cape, ty holčičky, jak mají ty krátké sukinky a stejně mají do půl lejtek, jak jsou mrňový. Hele, já se takhle nad tím hrozně rozněžuju nad dětma.
3: Jo.
9: No jo, to je už asi to stáří přichází.
3: To je ta babičkovská role.
9: No jasně.
3: Já se
9: jasně.
3: Prostě ozývá.
9: No pozor, vnučka tý je 15. No. To je tragédie, no, to už není ono.
3: To je pár let a bude pravnučka.
9: Aha.
3: No,
9: to se budu muset
3: to
9: hodně držet.
3: Jo, no, jasně, se držíte dobře, Petro.
9: Já nevím. Já jsem si teď pořídila novýho pejska. A co když se dožije 15 let?
3: No.
9: Tak
3: Tak prožijete to spolu krásnou dobu.
9: Hele, jestli budu naživu, tak budu zase tak líná, že budu potřeba venčiče nějakého najmout. No, hele, život je složitý. Hele, čím jdeš dole, tím je to složitější.
10: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda dnes s Petrou Černockou a s Patrikem Rozehnalem. Kdo bude vysílat teď, mluvit na posluchače? Koho vybereme?
2: No, já jsem pamětnice, tak pozor. Bohumil Bezouška. Někteří mladší ročníky třeba si nespomenou, ale to byl... Ale jo, na Silvestra bejval v těch estrádech, už televizních. Ale byl to šikovný chlapík, herec. Byl ve Vinohradsky, pak byl v Národním divadle, ale mezi tím měl toho koníčka, že si vymýšlel ty svoje skeče. On si vymýšlel takový legrační jako průpovídky a to, a dokonce jednu dobu s tím jezdil i po zájezdech. Hele, moc jsem si ho vždycky vážila. Jasně, jasně, jako někdo si to nepamatuje, tak to připomenem.
1: Dobře, povídání o milosrdné oponě.
3: Tak jedna dáma mě napsala, v legrecitálu jste se zmiňoval o milosrdné oponě v souvislosti s panem Steinmarem. Mohli byste mi to nějak blíže vysvětlit? Tak to je za situace, kdy prostě už to není k poslouchání a lidi už jsou otrávený a v duchu se herci i obecenstvo modlejí k pánu Bohu, aby udělal milosrdný skutek a spustil milosrdnou oponu. V některých divadlech se už dneska říká u milosrdných. Kdy je indikována tato milosrdná opona? No tak já vám povím o jednom takovém představení. Bylo to kdysi dávno, hralo se to nakladně, Ibsenova strašidla, což je hra sama o sobě hodně dlouhá. A herci to ještě tenkrát moc neuměli, takže se to táhlo, vleklo se to, konce to nebralo. A když hodně po 11. hodině večer smutný, tedy hrdina hry Oswald Alving, stížený nevyléčitelnou pohlavní chorobou v záchvatu paralýzy, bloudil po jevišti s pěnou u úst a blábole své slunce, slunce, tak se ozvalo z balkonu bodré hornické: Ježíši Kriste, jděte už s tím do prdele. Starý pan Vidra hrál jednou hlavní roli v představení, ve kterém pro onemocnění bylo nutné provést ve velkých dvou rolích záskoky. Těmi záskoky dostal to představení značně na frak. A zejména někdy při dialogu těchto dvou záskokářů to bylo zralé kdykoliv na milosrdnou oponu. Druhý den se ostatní herci ptali ráno na zkoušce pana Vidry, jak to včera dopadlo večer. Pan Vidra zprásknul ruce a řekl: Stalingradu nemohlo být hůř. Já jsem hovořil o té milosrdné oponě v souvislosti se záskoky pana Steinmara, ale nemluvil jsem, a to vám řeknu, o představení jednom, kde to bylo taky na milosrdnou oponu. A sice jedna naše starší kolegyně, nebudu jí jmenovat, znamenitá představitelka Treperent a rolí převážně komických, zatoužila po roli vážné, po roli tragické. To se stává v divadle taky, tohleto. A vymohla si svým vlivem prostě přes nějakého papaláše, že tu roli dostala a chtěla, aby partnerem jí byl právě pan Steinmar, jenomže pan Steinmar byl náramně pán s frňákem, realista, chodil po divadla a říkal: co si to ta kráva pitomá spomla? Teď to vůbec není pro ní. A nebylo mu to nic platný, nakonec to rád musel. Chodil nešťastný po divadle, chytal se za hlavu a říkal: to bude zase malér, teď to prosereme. Tak jo, jedva paní na premiéře po chatrném úvodu, jak říkal Hilar, chatrném úvodu, spustila první vážný monolog, hned lidi věděli, že je to úplně vedle, začali do sebe šťouchat, kašlat, odborníci na sebe významně hleděli. Pan Steinmar se otočil zády k publiku a zvěstoval všem přítomným hercům na scéně a hustě obsazeným portálům a kulisám: už se sereme, už nám ani páp bude pomůže.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Možná, že ještě o té milosrdné oponě řeč bude. Budete-li chtít hlasovat samozřejmě pro Bohumila Bezoušku a proti, když jsme u toho, ať můžete přemýšlet, dávám Jiřího Krampola a jeho sérii vtipů. Máte na výběr, můžete přemýšlet, zatím posílat SMSky na číslo 90 011 04, humor mezera A či B. A k té oponě bych se rád dostal s Petrou Černockou, jestli tedy pamatuje. Na koncertech většinou opony nebývají, ale nějaké vystoupení, nějaký zážitek s oponou v divadle, kde opona byla?
2: No hele, takhle, byly opony, ale potom v těch modernějších kulturákách už se s tím moc nemazali. Ale jo, ale já jsem v Semaforu přece si užila krásnou oponu, takovou tu vínovou, klasickou, sametovou. To bylo prostě divadýlko jako takovýhle, ale v těch kulturákách bylo někdy tak jako stroho, že jo?
1: Ano.
2: Tam jako buď jednou byl bál, nebo tam se cvičilo a nebo ženy,
1: hrali ochotníci.
2: Ženy šily,
1: ano.
2: A pak přijela Černocká. Ale když byla opona, tak se mi to lezdy hodilo, protože tehdy jsme měli takový starý auta, s kterýma se jezdilo hlavně ta aparatura, ta kapela, a oni někdy nedorazili včas a já tam byla s tím, jsme tam byli první. No a teď šel čas, lidi už to tam naplnili, přišel pořád, řekl, no tak jako co bude. A manažer řekl, no helejte se, jo, Petro, běž tam a mluv o filmu. To bylo po té Saxáně, která byla tak slavná.
1: A my zatím postavíme.
2: Ano, a tomu se aparaturu. Říkalo, kde jsou ty kluci, ježiš, snad nebude dneska zase beseda o filmu.
1: To no, zažilo tolik, ale i herců,
2: určitě,
1: kolegů, zpěvaček.
2: Určitě, určitě. V té době jako to nebyl žádný velký komfort se dostavit někam na Severní Moravu. My jsme měli jako tu ruskou, jak se to jmenovalo, carevna. Volhu.
1: Ano.
2: No jo, to byla šílená věc. Ale jako nebyly ani pumpy, někdy nešlo nabrat benzín. Hele, máme se strašně krásně teďka my umělci. Aspoň přes tady i ty věci kolem, no.
1: Říká, děkuje vlastně takto do éteru Petra Černocká. Tak víte už svoje, to důležité, ještě v provozu telefonní linka 731 800 900 a hlasujete buď pro Bohumila Bezoušku, anebo Jiřího Krampola.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Hlasujte, vybírejte si dál z nabídky, kterou jsme dali buď Bohumil Bezouška nebo Jiří Krampol v povídání a humorném veselém z archivu. Na telefonu 731 800 900 je kdo? Ptáme se s Petrou Černockou.
4: Halo.
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Černocká.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, vám Patriku, a hlasuju pro Bohumila Bezoušku.
3: Děkujeme za ten bod, za to hlasování, předáváme štafetu dál.
4: Díky.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Černocko.
4: Děkuju.
6: A já dávám hlas panu Krampolovi.
4: Krampol.
3: Dobře, děkujeme. Kdo dál?
5: Dobrý den, Karel z Bojkovic. Zdravím Petrušku.
4: Díky.
5: A vás, Patriku, taky. A já dávám hlas panu Krampolovi.
3: Píšeme mu bod. Děkuju. Ještě jeden hlas někomu?
7: Dobrý den, zdravím oba a dávám hlas panu Krampolovi.
3: Dobře, tak vyhrál to Jiří Krampol a jeho vtipy.
8: Pak vypravil doktor Uzel krásný for, jak k němu do ordinace přišla paní a říkala, prosím vás, pane doktore, já mám sexologický problém. A jaký máte problém, madam? No, při souloži mám problém. A jakýho druhu? No, když jsem nahoře, víte, tak přepadám. Když jsem dole, tak mám návaly krve do hlavy. On, tak si lehněte na bok. To jsem zkoušel, to zase nevidím na televizi. Ještě jeden z tohohle druhu, jak se baví dvě kamarádky a jedna pá, hele, Libuno, a když máš orgazmus, říkáš to manželovi. Ty jsi nějaká blbá, ne, přece mu furt nebudu volat do práce. Tam je jeden bezvadný zvířecí, jak sedějí zvířátka, sedějí normálně v džungli a hroch povídá, tak zítra ráno zvířátko jedeme na výlet. Žába pá, je, zítra ráno jedeme na výlet. Pá, žábo, nekecej mi do toho. Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu vezmeme si něco k jídlu, něco k pití.
9: Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu.
8: Pá, hele, žábo, já jsem ti něco řekl. Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu a ta zelená čůza zůstane doma.
9: Žába pá, je, chudák, krokodil, on se na to tolik těší.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jak Petra Černocká vzpomíná na Jirku Krampola?
4: No hele, to byl geroj. To je jako výstižnej, prostě to byl chleb nepřehlednutelný. Zaprvé byl teda pro mě fešák, jo. Mně přišel tak akorát mužnej a nezas moc, protože on jak se dovedl jako opravdu chovat roztomile. Hele, měla jsem ho hrozně ráda v divadle, v Semaforu. No moc dlouho jsem v tom jejich pořadu nebyla, ale zlatíčko, no.
3: Takže jen dobré vzpomínky. Vyvolané tedy touto ukázkou a může být ještě jedna jeho vyprávění za účasti Alexandra Hemaly, který mu nahrával nebo dával otázky, a nebo nám něco o zvířatech a rodině poví Naďa Konvalinková v pořadech Petra Novotného. Tak co si vyberete? Jiřího Krampola nebo Naďu Konvalinkovou? Ačko nebo Bčko? Hlasujte, vybírejte, volejte na telefonní číslo 731 800 900 nebo SMSkujte na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě je čas, aby i ten svůj hlas jste mohli přidat k záplavě těch, co zatím byli během písničky. 731 800 900, Jiří Krampol nebo Naďa Konvalinková. Pro koho bude ten další bod?
2: Dobrý den, tady Petr ze Zdolny, já vás zdravím, zvlášť tu děvčicu Petru.
3: Děvčicu? Dobře.
2: Děvčica Petra se může rozměžňovat na dětskama, ale horší je to u chlapa, aby si mě nespletli s nějakým uchylem.
3: Ježiš, no tak jasně, ano, to mě nenapadlo.
2: Ale já chodím číst pohádky do
3: školy. Školky. Ano. Jo, to je hezký.
2: A stalo se mě, že jsem byl na hostině s manželkou a manželka si sedla a já jsem pokračoval dál. A normálně jsem pozdravil kluka a potom jsem prošel a jenom jsem slyšel. To je pohádkový děda.
3: Tak asi vypadáte fešně.
1: To je hezký, no, že takhle čtete dětem.
2: Takže to potěší, když vlastně asi 30 km od Kromců vlastně vás pozná děcko, že?
3: Ano.
2: A dobře. Dal bych si Krampoula.
1: Dobře, Krampoula. Děkujeme moc, ať se daří. Další telefon, další hlasující.
4: Dobrý den. Tady Marie Smědnice by si prosila Konvalinkovou.
1: Píšu jí bod. Dobře, děkuju moc. A ještě někdo s hlasem?
5: Poprosím nestišit.
1: Ano.
5: Prosila bych Krampola.
1: Krampola, dobře. Tak Krampolovi tedy přidáváme další bod. Ještě někdo? Haló?
6: Já jsem neslyšel, omlouvám se. Ano. Taky pana Krampola, díky.
1: Ano. Dobře, tak jo, tak Jiří Krampol a jeho vyprávění. Vyhrál to.
7: Já vím, ale Jirko, že ty taky občas zajíždíš, ne občas, ale téměř každý den jezdíš na Kladno a tam taky občas chodíš na trh a tam se zase kamarádi s těma Vietnamcema a od nich se taky dá lecos pochytit. A použít.
8: No tak tam je jeden, to je můj oblíbenec, Nong se jmenuje. A s tím on je takovej prostě agresivní, jo. Já jsem se s ním seznámil, že jsem šel kolem a opři čepice. Já pám, co bych si kupoval čepice a ji nepotřebuju. Tak ji kup někomu jinému. Tak jsme se jako bavili jako a... Já pám, tak mi dej tadyhle ten zapalovač, tak jsem si koupil zapalovač, takovej jako pistolku, jako sbírám takový ty bubínkový revolvery a tohle byl takový, to... No a přijdu domů a už to nehořelo.
7: To dlouho
8: jsem přišel druhý den, on tam nebyl, byl tam ten jeho kamarád, povídám, pojď sem, vy dva leváci, co jste mi to prodali, podívej se, jí to nehoří. A to jsme nebyli my, to byli Číňani.
7: Jak to máš sakra poznat?
8: Číňanům nesmíš věřit. Těm nesmíš věřit. Já nevím. No tak prostě, jak jsem se tomu zasmál, on mi to vyměnil, pak tenhle. A já jsem je, když jsem se s ním jako seznámil, tak jsem tam přišel na ten trh a povídám, hele, ty jsi Nong. A pám Nongu, hele, a co ty jsi dělal, než jsi si tady nakladně otevřel podloudný digitální krámek? Pám, Mičoken. Pám, cože? No, Mičoken. No, pám, já ti nerozumím. No, Mičoken, myl jsem okna.
0: Humoriáda.

0: lahvích doma ještě.
1: Takže
0: tak
1: zásoby
0: to taky
1: jsou.
0: Nemusím. No hele, nevím, jak se udělám. Nechávám tomu volnost.
1: Dobře, tak hezké léto tobě všem.
0: Děkuji.
1: A zase zítra s Petrem Salavou ve studiu. Mějte se krásně.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Návštěvníkům nově otevřeného koupaliště v Novém Městě nad Metují chybí parkovací místa. O studium na Hradecké univerzitě je větší zájem než loni. Fotbalisté Sparty si poslední předkolo Ligy mistrů nezahrají, v Lyonu prohráli 0-3. A středa bude většinou slunečná s teplotami do 27 stupňů. Hezké ráno vám přeje Alena Brantová. Nově otevřené biotopové koupaliště v Novém Městě nad Metují navštívili v prvních dnech provozu téměř 3000 lidí. Míst na parkování je tu u areálu ale pouze 60. Správkyně koupaliště Olga Dvořáková proto doporučuje odstavit auto v centru města.
2: Na náměstí se parkuje, ačkoliv to nejpe žádoucí, že? Protože přece všichni vědí asi, že se tam tady trošku bortějí ty hradby. A jinak parkoviště další je za zámeckou zahradou vlastně u auly a po schodech jste tady za 10 minut, celkem kousek.
1: Ke studiu na Univerzitě Hradec Králové pro nadcházející akademický rok se přihlásilo zhruba 10 400 zájemců, což je skoro o tisícovku víc než loni. Škola předpokládá, že letos přijme ke studiu okolo 2700 zájemců, jak potvrdil její mluvčí Jakub Novák. Přesné údaje o přijetí zájemců bude mít univerzita v září. Až do října bude trvat oprava dálnice D11 u Poděbrad. Silničáři plánují práce rozdělit do 3 etap, aby po celou dobu mohli řidiči využívat 2 pruhy v každém směru. Úsekem denně projíždí asi 40 000 aut a podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla jde o rekonstrukci za víc než 3,25 miliardy korun.
3: Je to hloubková rekonstrukce povrchu dálnice D11, přitom samozřejmě likvidujeme původní svodidla a vystavíme de facto dálniční vozovku zcela novou. Ta původní je tady z roku 1990. Sport.
1: Fotbalisti Sparty si hlavní fázi Ligy mistrů nezahrají. Na hřišti Lyonu ve třetím předkole prestižní soutěže prohráli 0-3 a v součtu s úvodním duelem podlehli Olympiku 2-4. Na podzim si tak zahrají ligovou fázi Evropské ligy. Počasí. Dnešek přinese většinou slunečno s teplotami 24 až 27 stupňů, na severu kraje 21 až 24, na horách od 15 do 19 stupňů. Zafouká slabý, během dne místy mírný severní až severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na silnici číslo 37 na Trutnovsku u obce Hajnice v části Výšinka je kvůli stavebním pracím uzavřený jeden jízdní pruh a v tom volném se jezdí kyvadlově. Provoz tam řídí semafory a omezení má trvat do konce roku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A po zprávách s Alenou Brantovou vám taky Jakub Šmit začíná přát dobré ráno. 5 hodin, 4 minuty, dnes je středa, 12. srpna, na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové právě začal náš dnešní ranní informační servis, takže ještě jednou dobré ráno, ať se hezky poslouchá a taky příjemně vstává. My za chviličku budeme mluvit o tom, že na vysoké školy letos míří víc mladých lidí než v minulých letech, jenomže kapacity univerzit mají své limity a bez dalších peněz to už může být problém. Česká konference rektorů proto upozorňuje, že pokud stát financování vysokých škol příští rok nezvýší, mohlo by se na ně dostat až o 500 000 uchazečů méně než letos. Podrobnosti, jak jsem říkal, už za chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Marie Rotrová teď v dobrém ránu, je 11 minut po páté. Přetlak, který byl v posledních letech na středních školách, se teď přesouvá pomalu, ale jistě na univerzity. Míří na ně totiž silné populační ročníky a vysoké školy se proto snaží přijímat co nejvíc uchazečů. Zároveň se ale obávají, že na další růst už nebudou mít dost peněz. Pokud jim stát příští rok nezvýší financování, budou muset počty přijatých omezit. Podle rektorů by se tak za rok na veřejné vysoké školy nemuselo dostat až 10 000 maturantů.
1: Já jsem se hlásil na obor dvoukolový, na mediální studia, kde byl v druhém kole dvojnásobný zájem.
2: Vít Málek z Prahy se na přijímací zkoušky na vysokou školu učil prý víc než na maturitu. Podobnou situaci zažil už, když se hlásil na střední školu. S přijímačkami na vysokou to podle něj ale bylo mnohem horší.
1: Mě jako máma říkala, že mám se učit a spíš mě do toho jakoby nutila, že jsem byl na to, aby se bych řekl línej, ale když jsem se učil na přijímačky na vysokou školu, tak už jsem to vnímal tak, že jako je to něco, čemu se chci věnovat.
2: V září nastoupí na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Do prvních ročníků na veřejných vysokých školách míří až 64 000 nových studentů. Zhruba 3/4 všech letošních maturantů, kteří zvládli zkoušku na poprvé. Předseda České konference rektorů a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil ale upozorňuje, že na více studentů potřebují školy více peněz.
3: Znamená, že je větší počet studijních skupin, musí se udělat jinak rozvrhy, musí se zajistit vyučující.
2: S ministerstvem školství i proto jednali o navýšení rozpočtu na příští rok. Záměr úřadu byl navýšit vysokým školám rozpočet o 4 miliardy korun z letošních více než 36 miliard. Teď se ale rektoři doslechli, že dostanou méně než letos.
3: Kdybychom že nabrali se další počty studentů navíc bez nějaké částky, která by odpovídala tomuto počtu, tak by se to pak samozřejmě dotklo těch studentů, které teď máme, protože ta částka na ně by byla pak nižší.
2: V případě snížení rozpočtu by se podle Pospíšila museli vrátit k nižším počtům přijatých studentů. V roce 2027 by jich na veřejné vysoké školy mohlo nastoupit maximálně kolem 59 000, zhruba o 5 000 méně než letos. Gabriela Peringerová z Masarykovy univerzity v Brně navíc upozornila, že bez peněz od nich odejdou vyučující a odborníci.
4: Pokud jejich odměňování nebude alespoň přibližně následovat růst mest vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců, hrozí odchod zejména mladších a perspektivních pracovníků.
2: Ministerstvo školství teď situaci nekomentuje. Vyjádří se k ní po vládních prázdninách. Ty skončí příští týden. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Vanessa Paradis teď v dobrém ránu zpívala, dospívala 17 minut po páté, je středa 12. srpna, dnešek je 224. dnem v tomto roce. Svátek má Klára a zpěvačka Eva Farná dnes oslaví 33. narozeniny, takže přejeme všem, kteří dnes cokoliv slaví, všechno nejlepší. No a před 25 lety se atlet Jan Železný stal potřetí mistrem světa v hodu oštěpem. Poprvé to bylo na mistrovství světa v roce 1993, podruhé na mistrovství světa v roce 1995. Tak, co nás čeká venku? Jak tam bude a jak tam je?
1: Počasí.
0: Počasí v Česku bude po většinu tohoto týdne slunečné a suché, ale výrazným rysem budou velké rozdíly mezi ranními a odpoledními teplotami. Zatímco rána budou zpočátku velmi chladná a teploty budou místy klesat i pod 10 stupňů, tak odpoledne bude letní a postupně se vrátí i tropické teploty. Teď aktuální ranní teploty. Tady v Hradci Králové jenom 13,5 stupně, v Jičíně 11,5, v Rychnově taky 11,5 a v Náchodě 12 stupňů. Ještě na Trutnov bychom zapomněli a tam je teď aktuálně kolem 11 stupňů Celsia, takže to ráno je chladné, ale musím říct, že příjemně po těch tropických nocích, které máme letos za sebou. No a dnešek přinese většinou slunečno s teplotami 24 až 27 stupňů, na severu kraje 21 až 24, na horách 15 až 19 a zafouká k tomu slabý během dne místy mírný severní až severovýchodní vítr. Počasí dnes tedy jako přes kopírák, jako to bylo včera. Tak si den užijte, pokud to bude s námi s Českým rozhlasem Hradec Králové, budeme jedině rádi.
2: Fandíte královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FC Viktoria Plzeň? Příští týden poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod královéhradeckými lízátky výkop v neděli 23. srpna v 17 hodin. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: To byly holky v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 8 minut už bude 17:30. No a než budeš 17:30, tak tady samozřejmě bude taky dnes náš spotřebitelský servis a Josef Černý, náš rádce, který vždycky radí i vám, kteří píšete na adresu studio.hradec@rozhlas.cz. No a dneska nám do spotřebitelského servisu přišla vaše zkušenost s reklamací potravin. I na tento váš e-mail se tedy podíval náš spotřebitelský expert Josef Černý.
1: Paní Dita si koupila hruznové víno v krabici, ale doma zjistila, že je dole několik kuliček shnilých, tak okamžitě jela zpět. Na reklamačním oddělení jeho slečna sice vyměnila, ale s úšklepkem, jestli jí to kvůli těm 45 korunám stálo za to, že ona by to hodila do popelnice. Paní Dita se ptá, jak se může personál takto chovat. Paní posluchačko, s tímto problémem je potřeba se obrátit na vedení společnosti, které si jistě s neslušnou pracovnící poradí. A ke druhé části dotazu, je správné neházet nic do popelnice a nestydět se reklamovat každou maličkost, protože jenom tak naučíme obchodníky prodávat pouze kvalitní zboží.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Severní polokouli čeká zatmění slunce. Úplné zatmění bude večer viditelné z části Španělska, Portugalska, Islandu, Grónska a Ruska. Na dalších místech, včetně Česka, bude možné pozorovat částečné zatmění. U nás začne úkaz v 19 hodin a 19 minut a maximální fáze nastane ve 20 hodin a 10 minut. Krajský soud v Hradci Králové rehabilitoval očitého svědka takzvaného číhošťského zázraku z prosince 1949 Václava Trtíka. Podle soudu byl nezákonně vězněn. Trtík zemřel v roce 2007. O jeho rehabilitaci usiluje jeho dcera Marie Vavřičková. Žně v Královéhradeckém kraji za poslední týden díky teplému počasí výrazně pokročily. Farmáři sklidili víc než 3/4 polí s obilovinami a skoro všechna s řepkou. V porovnání s loňskem jsou ale výnosy nižší, jak vyplynulo z informací ministerstva zemědělství. Organizátoři vojensko-historické akce Cihelna v Králíkách pro letošek připravili fiktivní bitvu o Československo po roce 1938. Ukázka lidem přiblíží, co by se stalo, kdyby Československo nepřijalo Mnichovskou dohodu a rozhodlo se bránit. Zájemci bitvu uvidí v pátek při generálním vystoupení a pak ještě jednou v sobotu. Plavkyně Barbora Janíčková byla pátá na mistrovství Evropy na trati 100 metrů kraul. Časem 53 sekund 36 setin posunula o 14 setin český rekord. Její jmenovkyně Barbora Sémanová skončila v Paříži sedmá. Čekáme většinou slunečno, s teplotami 24 až 27 stupňů. Na severu kraje 21 až 24 a na horách naměří 15 až 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Broumově počítejte s omezením na silnici 302 v Kladské ulici. Dělníci tam opravují povrch vozovky, proto zavedli kyvadlový provoz jedním pruhem. Omezení má trvat až do konce listopadu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: kávě Denní tisk.
1: Co píšou dnešní noviny? Začnu regionální Mladou frontou Dnes, kde píšou, že se podchod v Hradci Králové teď v rámci rekonstrukce zase dvakrát uzavře. Rekonstrukce podchodu na Hradecké třídě Karla IV. Teď obnáší povrchové úpravy vnitřních stěn a stropů, pokládku keramických obkladů či renovační práce na žulových schodištích. Některé z prací si vyžádají jeho plné uzavření opětovné. Pěší jej tedy budou obcházet opět po Střelecké ulici, a to příští týden od 17. do 23. srpna a potom od 14. do 30. září ještě. Jinak zrekonstruovaný a prosvětlený podchod, který nabídne prostor i pro obchody a výstavy, se má otevřít na podzim. Připomínají v Mladé frontě Dnes. Už se dívám taky do Hradeckého deníku, nebo konkrétně do toho Jičínského, také černé stavby u Jičína, domek u Rybníka šel k zemi, protesty a žaloby nepomohly a nezabrali. Stavební úřad městského úřadu v Jičíně v uplynulých týdnech završil dva případy nepovolených staveb v Ostružně a Podhradí. Na základě pravomocných rozhodnutí a následné exekuce byly obě černé stavby odstraněny. Úřad zároveň apeluje na občany, aby plánované stavební záměry vždycky konzultovali včas a předešli tak zbytečným komplikacím i finančním nákladům. V Ostružně šlo o jednopodložní zděnou budovu, postavenou na břehu Rybníka. Stavební úřad nařídil jejímu vlastníkovi odstranění stavby, ten se bránil, rozhodnutí prošlo přezkumem odvolacího orgánu krajského soudu i nejvyššího správního soudu. Poté, co nabyl právní moci, vydal soudní exekutor příkaz k provedení exekuce a jejím výkonem pověřil město Jičín. Další už se můžete přečíst sami, jak jsem říkal, v dnešním Jičínském nebo Hradeckém deníku je článek. No a solární panely zdražily za pár měsíců o třetinu. Rodiny, které kvůli úsporám za elektřinu zvažují pořízení fotovoltaiky, zažívají teď zklamání. Stát jim totiž ořezal podporu na pořízení elektráren a k tomu výrazně rostou i ceny solárních panelů. Od konce loňského roku se zvedly až o třetinu. Při pořízení fotovoltaiky o výkonu 10 kW vhodné pro rodinný dům, to tedy znamená zvýšení výdajů až o 16 000 korun. Běžná domácnost v takovém domě teď za instalaci fotovoltaiky na klíč zaplatí 300 až 400 tisíc korun. A ještě se to tady rozebírá v hlavním článku dnešního vydání Práva, takže nejenom na titulní straně, ale pak článek pokračuje taky na straně číslo 6. Tak se podívejte, mrkněte, no a my vám dál přejeme dobré ráno. Za hodinu přijdeme s novinami zase, jako každé ráno, a přineseme samozřejmě z nich i další zajímavá témata, tak nás určitě dál poslouchejte a dobré ráno.

0: I dnes budeme mít hosty v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Bude to po 8:30. No a my vás spolu s nimi dnes pozveme do Lázní Bělohradu na výstavu Ostrovy Svatopluka Hrnčíře, která připomíná sté výročí narození tohoto bělohradského rodáka, redaktora dětských časopisů a spisovatele, který mimochodem stál i u zrodu legendárního časopisu Ohníček. No a víc už nám řeknou po 8:30 naši hosté, jak jsem říkal, kteří se podíleli na vzniku této výstavy. Jednak dcera Svatopluka Hrnčíře Hana Eliášová a přijde spolu s ní i autorka vizuální podoby výstavy Alena Tejmerová. Po 8:30 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Počasí.
0: Dnešek přinese většinou slunečnou oblohu s teplotami 24 až 27 stupňů Celsia, na severu kraje 21 až 24, na horách 15 až 19 a zafouká k tomu jen slabý během dne místy mírný severní až severovýchodní vítr. Bude to přeskopírák, podobné jako včera. No a co ranní teploty? Pozor na ně, protože ty jsou ale mnohem níž, než byly včera ráno. V Hradci Králové teď aktuálně 13,5 stupně Celsia, Výčině jenom 11,5 stupně, totéž v Rychnově nad Kněžnou, tam taky jenom lehce nad 11 stupni Celsia, v Náchodě 12 a v Trutnově teď aktuálně 11 stupňů. Tak vám přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové a hezký celý den.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: totiž plát.
1: Skupina Kryštof teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. No a ještě nás čeká třeba Dalibor Janda s písničkou za chviličku. Teď i děti. Dneska je to přesně 145 let, co 12. srpna roku 1881 před plánovaným definitivním otevřením z velké části vyhořelo Národní divadlo v Praze. Po rekonstrukci pak bylo slavnostně opět otevřeno 18. listopadu roku 1883. A tak se Petra Beránková dětí tentokrát zeptala právě na divadlo.
2: Divadlo, že tam mají loutky a hraje se s nimi, a nebo že tam jsou lidi oblečení. Každou chvíli se musí oblíknout za něco jiného.
3: Tam jsou lidi převlíčení v různých převleku jako šaška a tak různě.
4: Že se tam třeba převlečou nějaký lidi, třeba čerta, Mikuláše, anděla a tak, a hrajou divadlo.
5: Divadlo je, že tam jdeš třeba na večer na nějakou pohádku.
1: Kdo hraje v divadle?
6: Loutky, nějaký ze sboru děti a nějaký lidi.
7: Se jmenujou herci.
1: Co je to role?
6: Že něco musí zaspívat, anebo když zpíváš, tak se to jmenuje role ta zpěvačka a může si dělat, co chce v šatně.
7: Že třeba jsou hlavní, třeba hlavní rolí, že tam chodí a zpívají různý písničky.
8: A takhle to vidíme my.

0: umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Na mnoha hvězdárnách v republice bude dnes možné pozorovat částečné zatmění slunce. Začíná platit část nových evropských pravidel pro obaly. Královéhradečtí hokejisté přehráli v přípravném zápase Jihlavu 3-0 a dnešek bude většinou slunečný s teplotami do 27 stupňů. Dobré ráno vám přeje Alena Brantová. Hvězdárny v Hradci Králové i v Jičíně dnes organizují pozorování částečného zatmění slunce, které bude zakryté téměř z 90%. Netradičním místem pro sledování bude i památník generála Gablence v Trutnově.
3: Akce začne v podvečer v 17:30. Odborníci zájemcům vysvětlí, jak nejlépe tento jev pozorovat a proč nastává. Pozorování bude možné přes speciální H-alfa dalekohled s projekcí na obrazovku. Připravené jsou také přednášky o slunci, historii zatmění a astronomii. Děti budou mít možnost vyzkoušet si sluneční experimenty a mini-workshopy. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Vandalové zničili dveře od lesního hrádku Eichelburg u Horního Maršova ve východních Krkonoších. Případ vyšetřuje policie. Než se podaří vyrobit nové dveře, je hrádek pro veřejnost uzavřený. Jinak je běžně přístupný po vypůjčení klíčů v infocentru Veselý výlet v Peci pod Sněžkou nebo v Temném dole. Začínají platit nová evropská pravidla pro obaly. Vycházejí z nařízení Evropské komise. Na trh už by se ode dneška například neměly dostávat nově vyrobené potravinové obaly, které obsahují příliš chemických látek s názvem PFAS. To je zkrátka pro syntetické látky odpuzující vodu a mastnotu. Jsou třeba v sáčcích nebo krabicích na mastná jídla. Pokračuje Marek Zemánek z Potravinářské komory.
4: Nicméně potravináři dlouhodobě tyto látky už nepoužívají a novinka pro ně spíše představuje byrokratickou překážku. Testování jednoho obalu vyjde totiž na stovky eur a v současné době v Evropě máme málo akreditovaných laboratoří.
1: Nejzásadnější změnu pocítí spotřebitelé až v roce 2030, kdy se například přestanou používat některé jednorázové plastové obaly, třeba malé sáčky s kečupem nebo majonézou v restauracích. Sport. Hokejisté Třince, Hradce Králové, Olomouce a Sparty vstoupili vítězně do přípravy před blížícím se startem extraligy. Oceláři porazili prvoligový Frýdek Místek 6-2, Mountfield přehráli Jihlavu 3-0 a Sparta zdolala jiného zástupce druhé nejvyšší soutěže Litoměřice 4-2. Hanáci zvítězili nad Vítkovicemi 2-0.
2: Počasí.
1: Dnešek přinese většinou slunečno s teplotami 24 až 27 stupňů, na severu kraje 21 až 24 a na horách 15 až 19 stupňů. Zafouká slabý, během dne místy mírný severní až severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: S objížďkou počítejte ve Skřivanech na Královéhradecku. Důvodem je oprava povrchu silnice číslo 327. Práce mají trvat do konce listopadu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Po zprávách s Alenou Brantovou vás dál zdraví i Jakub Schmidt od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové. Pěkně vás zdravíme dnes ve středu, tedy 12. srpna, jsme uprostřed. pracovního týdne a svátek má Klára, ještě podotknu, takže všechno nejlepší. No a zatímco většina školáků tráví letní prázdniny někde u vody a na sluníčku, tak stovka jejich vrstevníků teď naopak tráví dny u ledu. O mezinárodní hokejový kemp v Nové Pace je letos opravdu velký zájem a na tréninky se jela podívat i naše reportérka Kateřina Kohoutová a vy za chviličku v dobrém ránu uslyšíte, co natočila, takže dál vstávejte s námi, dobré ráno a ať vám s námi hezky. Hana Zagorová nám zaspívá právě teď, od mikrofonu vás tady pěkně zdraví ještě jednou Jakub Schmidt. Pěknou středu 12. srpna.

0: Věra Špinarová v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 3 minuty už bude 6:45. Přesný čas samozřejmě hlídáme po ránu za vás, abyste všechno stihli tak, jak máte. No a my teď stihneme zajet na další kemp, který pro nejmenší byl a je o prázdninách připravený. Téměř 100 malých hokejistů. Tentokrát už trénuje v těchto dnech na částečně zmodernizovaném zimním stadionu v Nové Pace. Na týdenní kemp tam přijeli děti nejenom z celého Královéhradeckého kraje, ale i ze sousedních zemí. No a pod dohledem zkušených trenérů si zdokonalují hokejové dovednosti.
1: Baví mě hrát hokej a chci se zlepšovat.
2: 12letá Julie je tady na kempu už po několikáté. Jsi tady mezi kluky, jak tě vzali do party?
1: Docela dobře.
2: Tonda přijel na hokejový kemp z Jablonce.
3: Tady v Pace v podstatě poprvý, ale jinak jezdím docela často na Fedulov. Víc se zlepšu. Rozšířu svoje dovednosti v hokeji různě.
2: Jaké to je, když venku jsou tropické teploty a vy tady máte pár stupňů nad nulou na ledě?
3: Určitě je to rozhodně lepší než venku, když máme off ice, tak tam to je horší než tady na ledě, ale tady na ledě taky mi je vedro v tý výstroj už.
4: A naplno jedeme hop na opačně stranu. Hop, jedem. Brzda, hop, klidej.
5: Tu máme nejmladší ročník 2021, nejstarší hráči máme ročník 2009. Samozřejmě děcka jsou rozděleny do věkových skupin, nebrusli všichni na jedno, ale ten rozdíl je velký.
2: Vysvětluje trenér Pavel Fedulov.
5: Máme třeba pár kluků, který dělají takový svoji první kročky na ledě. Samozřejmě mají trošku jiný program na rozdíl od těch hlavní skupiny, protože my potřebujeme je naučit ty základy a naučit se trošku pohybovat na tom ledě hlavně.
2: Tady vidíme, na ledě jsou rozmístěny nejrůznější překážky. Ty tréninky jsou formou hry, zábavy. Musí to bavit.
5: Jo, musí to bavit, ale zrovna teďka ty překážky budeme využívat k zlepšování techniky bruslení. Máme nějaký cizinci, z Německa jsou děcka, máme jednoho kluka, on jen se narodil v Hongkongu, ale bydlí v Manchesteru.
2: Kromě hokeje se tady zdokonalují také v angličtině.
5: Je to tak.
4: Zádama, Julčo, hop, hop.
2: Kvůli velkému zájmu počítají trenéři, že další kemp uspořádají opět za rok. Z Nové Paky Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Jak bude ve středu 12. srpna? Už se na to dívám. Dostal jsem před chvíličkou od Tomáše Popelky z Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové aktuální předpověď pro dnešek a taky zítřek. Takže dnes velmi podobné počasí jako včera, slunečno a většinou letní teploty 24 až 27 stupňů, na severu kraje 21 až 24, na horách 15 až 19. Pak nás čeká opět chladnější a jasná noc, teploty klesnou na 12 až 9 stupňů, v údolích až kolem 3 stupňů Celsia může být, takže opravdu v údolích klidně i docela zima. A čtvrtek bude taky slunečným dnem, teploty už budou malinko stoupat výš, 25 až 28 čekáme, takže o stupeň výš, na severu kraje 22 až 25 stupňů Celsia. Více řekneme s Tomášem Popelkou z Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové kolem 8:45. Jenom možná předešlu, že počasí bude po většinu tohoto týdne opravdu slunečné a suché, ale výrazným rysem budou velké rozdíly právě mezi ranními a odpoledními teplotami, zatímco rána budou zpočátku velmi chladná a teploty budou místy klesat i pod 10 stupňů Celsia, což tedy svědčí o tom, co jsem říkal, že v údolích může být v noci na zítřek až jenom kolem 3 stupňů Celsia, tak pak ty odpolední teploty budou letní a postupně zase i tropické. O tom si určitě s Tomášem Popelkou řekneme víc právě kolem 8:45. Tak nás poslouchejte, vstávejte s námi, no a ještě jednou vám všem, kteří už jste takhle vzhůru a napříjmu Českého rozhlasu Hradec Králové, dobré ráno.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Lásku ani mříže nezastaví. Příběh milostné romance z komunistického vězení ve filmu podle scénáře Jiřího Stránského Kousek nebe. ČT2. Dalekohled, okno naproti a tajemná žena promění ospalou noc v nebezpečnou past. Premiérový thriller Dvojník. A ČT Art, legenda české hudební scény, se ohlíží za svou kariérou i životem. Dokument Ivan Hlas, Pramínek času. Středeční večer s Českou televizí.
2: Je 6:30.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Dneškem končí lhůta pro přezkoumání přihlášek a kandidátek pro říjnové obecní a senátní volby. Pokud v nich registrační úřady našly chyby, tak musí kandidáty nebo politická uskupení vyzvat, aby je opravili. Nezaměstnanost v našem kraji v červenci vzrostla na 4,1%. Práci si v regionu tak hledalo 15 216 lidí, což je proti červnu o 650 víc. Vyplývá to z čerstvých údajů úřadu práce. Nejvíc lidí bylo bez práce na Náchodsku, nejméně naopak na Rychnovsku. Žáci druhého stupně základní školy v Opočně dostanou nové šatní skřínky. Původní klecové šatny v budově školy byly během prázdnin odstraněné a nahradí je celkem 180 skříněk. Výměna vyjde město skoro na 870 tisíc korun. Stát chystá na zítřek velký zátěžový test e-dokladů. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce vyzkoušet, jestli aplikace ustojí nápor tisíců uživatelů. Aplikaci má teď nainstalovanou zhruba 1 000 000 lidí. Ministerstvo vnitra je žádá, aby se do ní přihlásili ve čtvrtek ve 13 hodin. Tenista Jakub Menčík skončil na turnaji Masters v Montrealu ve čtvrtfinále. V boji o nejlepší čtyřku prohrál s Američanem Benem Sheltonem 3-6 a 1-6. Dnešní předpověď slibuje většinou slunečno s teplotami 24 až 27 stupňů. Na severu kraje 21 až 24, na horách 15 až 19.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Kvůli výměně potrubí počítejte s omezením v náchodě na silnici číslo 14 v Plhovské ulici. U prodejny Lidl je uzavřený jeden jízdní pruh. Práce skončí v pátek odpoledne.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: Hradecký deník přede mnou na stole. Tím začneme teď přehled tisku. Družstevnímu bydlení se v Hradci Králové daří, brzy vyroste na 250 nových bytů. Je tu k tomu velký článek. V Hradci Králové přibývá družstevního bydlení. V nejbližších letech by mělo vzniknout téměř 250 nových bytů, které budou k dispozici právě v této formě. Pilotním projektem města je brownfield bývalé kuklenské koželužny, kde vyroste čtvrť s přibližně 90 novými byty. Stavět se bude také v Pouchově a víc už v článku, který tedy v Hradeckém deníku k tomu je. Je tady i vizualizace, jak to třeba v Kuklenách bude vypadat, až bude hotovo. Tak se můžete mrknout, já už se dívám do Mladé fronty dnes, do přílohy Kraj Hradecký. Na univerzitu se hlásí přes 10 000 zájemců. Ke studiu na Univerzitě Hradec Králové v akademickém roce 2026-2027 se přihlásilo na 10 400 zájemců, což je téměř o 1000 víc než loni. Univerzita předpokládá, že jich přijme okolo 2700, což znamená meziročně mírný nárůst. Důvodem jsou nové studijní programy, jak řekl mluvčí univerzity Jakub Novák, vysoký zájem je tradičně o učitelství na pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, ekonomiku a management na fakultě informatiky a managementu, sociální práci na filozofické fakultě a chemii na přírodovědecké fakultě. No a zájem je také o nový studijní bakalářský program Všeobecné ošetřovatelství, který byl vyhlášen jako reakce univerzity a kraje na nedostatek všeobecných sester. A podrobnosti už si můžete dočíst sami, jak jsem říkal, v Mladé frontě dnes je článek v příloze Kraj Hradecký. Veďte dálnici jižně, píší spolky na Jičínsku. Debatu o budoucí podobě dálnice D35 přes Český ráj rozvířila výzva koalice spolků SOS Český ráj státním institucím, ale i Libereckému kraji a obcím. Spolky žádají, aby se místo severní varianty dálnice začala řešit varianta jižní. Poté, co musí ředitelství silnic a dálnic znovu nechat zpracovat posudek vlivu na životní prostředí EIA na úsek D35 z Turnova do Úlibic, se aktivně domnívají, že je severní trasa kvůli množství překážek neproveditelná a nelze v ní tedy pokračovat. Odpůrci navrhují vést D35 jižnější trasou po současném koridoru silnic první třídy číslo 16 a druhé třídy číslo 268 přes Jičín, Sobotku a Mnichovo Hradiště. Zase článek je mnohem obsáhlejší, takže víc v Právu na straně číslo 15 si o tom můžete přečíst. Tak tolik pohled na stránky novin. Za hodinu se podíváme ještě jednou. Dobré ráno z Hradce Králové.

0: Ty už bude 6:45. Přejeme dobré ráno, hezké vstávání z Českého rozhlasu Hradec Králové. No a čeští jezdci dominovali předposlednímu podniku evropského šampionátu motocyklových závodů na přírodních okruzích, který se jel v Hořicích. V kategorii supersportu nepustili v obou jízdách na stupně vítězů ani jednoho cizince. Konkrétní jména uslyšíte už za chviličku v dnešním ranním sportovním příspěvku Tomáše Borovce. Tak si poslechněte. No a teď už je úplně přesně 6:45. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Rána budou už tento týden chladnější a bude docela velký rozdíl mezi ranními minimy a denními maximy. Například v noci z dneška na zítřek v údolích můžou teploty klesnout až ke 3 stupňům Celsia. Pak přes den budou stoupat k 28, takže to už je opravdu výrazný teplotní rozdíl. Tak se pojďme podívat na dnešek. Dneska nás čeká slunečno a většinou letní teploty. Bude jasno, teploty 24 až 27 stupňů, na severu kraje 21 až 24, na horách 15 až 19, ale to ráno už je chladnější. Teploty třeba tady v Hradci Králové teď aktuálně 12,6, v Jičíně je kolem 12, v Rychnově taky kolem 12, i v Náchodě nebo v Trutnově. Takže můžeme mít pocit, že nám je po ránu zima. No a co nás čeká dál? Pak noc, jak jsem říkal, z dneška na zítřek bude chladnější a jasná. Teploty v noci 12 až 9 stupňů, ale v údolích klidně můžou klesnout až na jenom ty 3 stupně Celsia. A pak nás čeká slunečný čtvrtek s teplotami 25 až 28 stupňů Celsia.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Na rozmarné léto se tentokrát zeptáme herce Miroslava Hanuše. V dalším díle naší domácí etikety se dozvíte, jak dlouho by měla trvat taková konverzace u stolu. A v cestovatelském seriálu se s Pavlou Apostolaky zastavíme v Rakousku, konkrétně ve Štýrsku, a představíme si blahodárné účinky dýňového oleje.
2: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové.

0: Tak nejprve krátká informace aktuální pro fotbalové fanoušky. Svatba, na kterou čekali milionů fanoušků druhé roky, se uskutečnila. Cristiano Ronaldo si vzal krásnou Georginu, pochlubil se první fotkou. Oni spolu dlouhá léta chodili a žili vlastně od roku, tuším, 2017. Taky spoustu dokumentárních filmů o jejich životech bylo natočeno třeba na Netflixu, možná, že jste taky viděli. No a teď tedy slavný pár si konečně řekl své ano a Cristiano Ronaldo si vzal svoji partnerku dlouholetou Georginu Rodriguezovou, se kterou má mimochodem také už několik dětí. Tak a my k tomu blahopřejeme, ale nás v tuto chvíli budou zajímat hlavně motorky.
1: Sport.
0: Hořický přírodní okruh byl dějištěm čtvrtého dílu evropského šampionátu silničních motocyklů. V obou jízdách dominovali čeští závodníci. První a druhé místo si vzájemně vyměnili Marek Červený s Petrem Najmanem. Ze třetího místa jim pokaždé vždycky sekundoval Matěj Vít.
2: Úžasný počasí, dobrá atmosféra, skvělý tempo i pořadatelsky. A už vlastně od tréninku bylo jasný, že se to bude nějakým způsobem vyvíjet mezi náma. Bylo to krásný, jsem si to moc užil. Jsem strašně rád, že se nikomu nic nestalo, že nebyla žádná havárie.
3: Dával najevo spokojenost hořický závodník Marek Červený, který na domácí trati dominoval v kubatuře šestistovek také během letošního ročníku 300 zatáček Gustava Havla. I přesto, že byly ideální podmínky, rekordy okruhu nepadly. Na rozdíl od květnových závodů v některých místech totiž vzlínala voda.
2: Ač bylo úplný sucho, tak vleky byly zhruba v průměru 1 metru, takže pořadatel perfektně označil ty místa, ale ta stopa nebyla ideální, takže by se jelo rychlec, kdyby to bylo naprosto v pořádku.
3: I přesto, že se Marek Červený věnoval především svým závodům, moc dobře vnímal výjimečný výkon Filipa Salače, který o víkendu zviditelnil český motorsport vítězstvím ve velké ceně Velké Británie v Moto 2. O to víc, že Salačův otec pochází právě z Hořic.
2: Výkon Filipa Salače v Moto 2 v závodě v Anglii samozřejmě úžasný a já si troufám říct, že napříč sportovním odvětvím jakýmkoliv, tohle to je úžasná zpráva, já mu to strašně moc přeju a je skvělý, že český kluk stojí na nejvyšším stupni vítězů v Moto 2.
3: Marek Červený na motorce značky Triumph zapsal v Hořicích 45 bodů a v průběžném pořadí drží před druhým Petrem Najmanem 17-bodový náskok. Na obhajobu loňského titulu ale 46-letý veterán zatím pomýšlet nechce.
2: Jde se ještě jeden podnik v Německu ve Freiburgu, kde se rozdávají jízdy, rozdává se 50 bodů, takže může se stát cokoliv, jak technika, tak samozřejmě jezdecky, takže já bych to nechal, až dojedeme poslední závod a uvidíme, co zvládneme a samozřejmě budeme dělat jako vždy maximum.
3: Poslední závod motocyklového evropského šampionátu na přírodních okruzích se v německém Freiburgu pojede 21. srpna. Je jasné, že po něm se bude radovat z titulu český jezdec. S největší pravděpodobností Marek Červený nebo Petr Najman. Tomáš Borovec, Český rozhlas. Tak jako jazyk stál.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Hradci Králové pokračují opravy podchodu na třídě Karla IV. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu v Česku dál vysychají řeky. Fotbalisté Sparty si poslední předkolo Ligy mistrů nezahrají, v Lyonu prohráli 0-3. A středa bude většinou slunečná s teplotami do 27 stupňů. Dobré jitro vám přeje Alena Brantová. Město Hradec Králové připravuje na konec prázdnin další opravy podchodu na třídě Karla IV. Práce výjdou na 34 milionů korun a přibližně třetinu nákladů by mohla pokrýt dotace, říká mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
4: Některé z prací si vyžádají úplné uzavření podchodu. Pěší jej budou obcházet po Střelecké ulici v období od 17. do 23. srpna, následně pak od 14. do 30. září. Kompletně zrekonstruovaný a prosvětlený podchod, který nabídne také prostor pro obchody, výstavy a komunitní aktivity, se má otevřít na podzim.
2: Projekt propojení sky areálů Svatý Petr a Medvědín ve Špindlerově mlýně jde podle plánu. Tento měsíc bude pokračovat montáží podpěr nové šestimístné lanovky přehradní a osazením ocelové konstrukce druhého mostu, který překlene silnici mezi Vrchlabím a Špindlerovým mlýnem. Most pro lyžaře naváže na dojezd sjezdovky lesní k dolní stanici budované lanovky přehradní. První etapa propojení areálu má být hotová na zimní sezónu 2026-27 a propojení bude zatím jednosměrné. Na jaře by měla začít výstavba 10-místné kabinové lanovky směrem na Medvědín, která propojení areálu dovrší. V Česku patří letošní rok zatím k těm nejsušším od roku 1961. Většina českých stanic hlásí nejméně srážek od začátku měření. Dlouhotrvající sucho se odráží i na stavu českých řek. Třeba v povodí Moravy je sucho na polovině z celkem 94 měřících míst. Řeky postupně vysychají i kvůli nadprůměrným zimním teplotám, vysvětluje meteorolog Martin Pecha.
5: A když se pak naakumuluje vlastně několik těch vlivů, to znamená špatné zimní sezony s malým množstvím sněhu, 2 roky po sobě nadprůměrné teploty a 2 roky po sobě podprůměrné srážky, tak bohužel se pak dostáváme do toho stavu, jaký je teď aktuálně.
2: Podle meteorologů se bude do konce týdne sucho dál zhoršovat. Teploty budou naopak dál stoupat. Pršet by minimálně do víkendu nemělo v Česku vůbec.
6: Sport.
2: Fotbalisti Sparty prohráli v odvetném utkání třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu 0-3. Hlavní část soutěže si tak nezahrají. Pražané nevyužili domácí výhru 2-1 z prvního utkání. Letenské čeká přesun rovnou do ligové fáze Evropské ligy.
3: Počasí.
2: Dnešek přinese většinou slunečno s teplotami 24 až 27 stupňů. Na severu kraje od 21 do 24 a na horách 15 až 19 stupňů. Zafouká slabý, během dne místy mírný severní až severovýchodní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Jičínsku pozor na silnici číslo 35 u obce Holovousy. Stojí tam porouchané nákladní auto s návěsem. Projíždí se jen jedním pruhem. Počítejte s možnými komplikacemi.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A dnes
0: Dnes je středa, 12. srpna, svátek Maklára. Pěkně vás zdravíme z Českého rozhlasu Hradec Králové. I teď 4 minuty po 7. Dnes nás čeká mimořádná nebeská podívaná, a to částečné zatmění slunce. Podmínky pro pozorování zatmění budou skvělé, počasí bude přát, bude totiž úplně jasno, jak upozornil i Český hydrometeorologický ústav. No, my si k tomu za chviličku řekneme víc s Martinem Cholastou z Hradecké hvězdárny a planetária, který byl před časem i hostem Dobrého rána. Takže podrobnosti za malou chvíli. V Bleskovce si pak zahrajeme dnes o knížku z radioservisu Hledání veřejné služby Ireny Ryšánkové. Takže vám přeju hodně štěstí, určitě to nebude těžké dnes před 8:30. No a jinak hezké vstávání ještě jednou, ať se vám všem celý dnešní den vydaří na jedničku. Zdravíme vás z Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Sami jste si teď určitě zaspívali s Valdemarem Matuškou tuhletu píseň v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, 3 minuty před 7:45. Jak už víte, jak jsem před chvíličkou připomínal, dnes nás čeká mimořádná nebeská podívaná a to výjimečné zatmění slunce, které sice nebude úplné, ale vzhledem k tomu, že se odehraje těsně před západem, tak to bude vypadat možná, jako by se odehrály dva takové soumraky za sebou. Hned na to bude možné pozorovat pak i Perseidy, protože právě v těchto dnech vlastně meteorický roj Perseidy vrcholí. No a o tom všem jsem si nedávno povídal v dobrém ránu taky s Martinem Cholastou z Hradecké hvězdárny a planetária, kterého jsem se tedy nejdřív zeptal, na kdy si máme ta začouzená sklíčka připravit.
1: Sklíčka určitě ne, chce to vlastně sklíčka, které používají svářeči kvůli vlastně utlumení celého spektra a připravte si na 12. srpna. První kontakt měsíce se sluncem bude, jestli se nepletu, v 7 hodin 19 minut a postupně se bude ten měsíc dostávat před sluníčko, až zakryje skoro 90% vlastně té plochy.
0: To je hodně.
1: Ovšem problém je ten, že zároveň slunce bude zapadat, takže musíte najít někde místo, kde budete mít ten severozápadní obzor čistý, abyste vlastně mohli slunce pozorovat až úplně k tomu západu.
0: Mm-hmm. Aby nám tam nic nebránilo. Třeba domy protože, nebo tak.
1: Přesně tak. Ono totiž jde o to, že to maximum bude 10 minut před západem tady v Hradci Králové, takže ve 20 hodin 11 minut. Určitě to bude pěkné, my zkusíme třeba i na hvězdárně udělat nějaký třeba přímý přenos někde z míst, kde mají větší štěstí, než máme my případně.
0: A na to jsem se chtěl právě zeptat, z kterých míst bude na planetě vidět úplné zatmění slunce?
1: Úplné zatmění, to byste museli třeba stát v Grónsku nebo na Islandu, blíže je pravda, je lepší Španělsko, anebo Malorka, kde to bude končit. Ale samozřejmě letos to zatmění slunce bude velmi krátké, třeba ve Španělsku bude trvat něco přes minutu a půl. A pokud vám to nevíde, tak vám můžu slíbit, že vesmír zařídil zatmění slunce na příští rok a zase ne o moc dál. To bude Severní Afrika, maličko to škrtne i Španělsko a tehdy bude to zatmění delší než 5 minut, takže to myslím, že bude docela pěkný. Jako. Takže když vám to nevíde, tak ta Severní Afrika by mohla ten následující rok přijít v duhu, bude to 2. srpna, takže taky letní měsíc.
0: My už jsme teda zmínili na začátku to očouzené sklíčko, že to teda v žádném případě.
1: V žádném případě.
0: Tak co je bezpečné, co použít pro to, abychom se na to mohli podívat hezky?
1: Jak jsem říkal, svářecí sklíčko. A nebo u nás si koupíte filtr, ale v podstatě je to odvozeno z toho svářecího sklíčka. Jde o to, že vlastně vy tam utlumíte celé spektrum toho záření ze sluníčka. U toho očouzeného vám tam pořád zůstane část, která prostě do toho oka přijde, i když ho vlastně nevnímáte.
0: Důležitou věc jste připomněl. No a co u vás na hvězdárně?
1: V podstatě budeme už tam mnohem dřív, než bude to samotné zatmění a budeme promítat právě v planetáru film o zatmění, jako v digitální planetáru, takže to je full domová projekce, takže si myslím, že lidé si přijdou na své, aby se natěšili. No a pak samozřejmě přijde to samotné zatmění, takže budeme mít přístroje jak na terase, tak budeme pozorovat z kopule. No a pokud tohle pozorování lidi neodradí a budou dál natěšeni na pozorování vesmíru, tak můžou volně přejít s námi na pozorování Perseid, protože vlastně 13. následující den ráno je maximum tohohle meteorického roje a jelikož je zatmění slunce, to znamená, že měsíc je vnovu, ono to jinak nejde, tak právě bude krásná bezměsíční noc, takže když bude jasno, budeme vidět spršky meteoru a bude to úžasné, protože Perseidy jsou velmi aktivní, mělo by jí být až 150 za hodinu, samozřejmě jich tolik asi neuvidíme, ale jsou rychlé a myslím, že se to lidem bude moc líbit.
0: Říká Martin Cholasta z Hradecké hvězdárny a planetária, kam samozřejmě můžete přijít v těchto dnech a hlavně dnes v podvečer na pozorování zatmění slunce. Program ale chystá třeba i hvězdárna v Úpici na dnešek, která se mimochodem na slunce specializuje, takže přímo na Úpické hvězdárně začne program dnes v 19 hodin. Dalším místem s výkladem bude Josefov v Jaroměři, kde program začne už v 16:30 v základní škole přednáškou Hravá věda, taky v režii úpických astronomů, no a pak se zájemci společně s nimi přesunou na pozorovací místo ve směru na Rasošky. No a třetí zastávkou úpických hvězdářů pak bude dělostřelecká tvrz Dobrošov na Náchodsku, kde je od 17:30 v plánu přednáška Jana Klimeše o světelném znečištění. Tak si to dnes v podvečer hezky užijte.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Středa 12. srpna, svátek má Klára. Před chvíličkou jsme připomněli dnešní částečné zatmění slunce, které tedy tady v Hradci Králové začíná 19 minut po 19. hodině, skončí ve 20.11. Taková zajímavost. V Hradci Králové bude dokonce o celou minutu to pozorování a to zatmění delší než v Pardubicích vzhledem k zakřivení země. No a počasí by mělo přát, noc by měla být jasná, pojďme se na to teď společně mrknout.
1: Počasí.
0: Středa bude slunečná a většinou s letními teplotami, bude jasno, teploty 24 až 27, na severu kraje 21 až 24 a na horách 15 až 19 stupňů Celsia. Pak nás čeká chladnější a taky jasná noc, teploty v noci 12 až 9, v údolích ale můžou klesnout jenom ke 3 stupňům Celsia. No a zítřek bude taky slunečný a teploty 25 až 28 stupňů.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Jdeme na to, jdeme si zahrát o knížku Hledání veřejné služby Ireny Ryšánkové. No a já vám přeju hodně štěstí, abyste věděli, ze kterého večerníčku je tahle hudba. Pozor. No, 726 46 46 46 naše telefonní číslo. Ještě chviličku můžete přemýšlet. No, ale teď už asi jste dopřemýšleli, takže můžete telefonovat do Českého rozhlasu Hradec Králové. No a kdo bude první teď? Haló, dobrý den. Pěkně vás zdravíme.
1: Dobré ráno. Honzo z Krkonoš.
0: Honzo, moc vás zdravíme do Krkonoš. Tak.
1: No, a je to nevolí pat a mat? Jasný.
0: Dva šikovní, nebo spíš nešikovní kutilové.
1: No, jasně.
0: Kteří teda baví, Honzo, představte si, malé i velké diváky, už rovných 50 let dneska, protože před 50 lety měl premiéru pilotní díl seriálu.
1: Pamatuju si to, no. Já jsem zrovna vycházel školu v té době, no.
0: A jak to na vás zapůsobilo? Jak se vám to líbilo? Líbilo, ne? Je to sranda.
1: No, tak je to jeden z takových těch lepších, no. Na který se dalo koukat, no.
0: A vy jste teda šikovný kutil, nebo jako pat a mat?
1: No, tak jako pat a mat ne, asi no, ale zas takový úplně šikovný taky.
0: Ale když je potřeba,
1: Udělám si hledat
0: to. No, tak vidíte to, skvělý, Honzo. Jinak pat a mat si získali příznivce taky v zahraničí, jejich trampoty vysílali třeba v Polsku, Německu nebo Nizozemsku, a co mě zaujalo, třeba i v Iránu. A poslouchejte, Honzo, tam se potýkali s cenzurou v Iránu. Díl, kde pat a mat hrají karty, byl sestříhán, protože hrát karty na veřejnosti je v Iránu zakázané. Tak třeba jenom takhle pro zajímavost. No.
1: Tak to jsem nevěděl.
0: A jinak teda poprvé diváci mohli vidět premiérový díl, sedmiminutový, nazvaný Kuťáci, tenkrát ještě 12. srpna roku 1976, abychom teda to potrhli a měli to takhle přesně. Tak jo, tak skvěle. Honzo, mějte se krásně, ať se dílo daří, když se do něčeho pustíte. Naschledanou.
1: Mějte se krásně, naschledanou.

0: Je 7:30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Severní polokouli čeká zatmění slunce. Úplné zatmění bude večer viditelné z části Španělska, Portugalska, Islandu, Grónska a Ruska. Na dalších místech, včetně Česka, bude možné pozorovat částečné zatmění. U nás začne úkaz v 19 hodin a 19 minut a maximální fáze nastane ve 20 hodin a 10 minut. Krajský soud v Hradci Králové rehabilitoval očitého svědka takzvaného číhoštského zázraku z prosince 1949 Václava Trtíka. Podle soudu byl nezákonně vězněn. Trtík zemřel v roce 2007. O jeho rehabilitaci usiluje jeho dcera. Žně v Královéhradeckém kraji za poslední týden díky teplému počasí výrazně pokročily. Farmáři sklidili víc než 3/4 polí s obilím a skoro všechna s řepkou. V porovnání s loňskem jsou ale výnosy nižší, jak vyplynulo z informací ministerstva zemědělství. Organizátoři vojensko-historické akce Cihelna v Králíkách pro letošek připravili fiktivní bitvu o Československo po roce 1938. Ukázka lidem přiblíží, co by se stalo, kdyby Československo nepřijalo Mnichovskou dohodu a rozhodlo se bránit. Zájemci bitvu uvidí v pátek při generálním vystoupení a pak ještě jednou v sobotu. Plavkyně Barbora Janíčková byla pátá na mistrovství Evropy na trati 100 metrů kraul. Časem 53 sekund a 36 setin posunula o 14 setin český rekord. Její jmenovkyně Barbora Sémanová skončila v Paříži 7. Čekáme většinou slunečno s teplotami 24 až 27 stupňů, na severu kraje od 21 do 24, na horách 15 až 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Broumově počítejte s omezením na silnici 302 v Kladské ulici. Dělníci tam opravují povrch vozovky, proto zavedli kyvadlový provoz jedním pruhem. Omezení má trvat do konce listopadu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: Začnu jičínským deníkem. Teď černé stavby u Jičína, domek u rybníka šel k zemi, protesty a žaloby nezabrali, tak zní titulek článku, ze kterého budu číst chviličku. Stavební úřad městského úřadu Jičín v uplynulých týdnech završil dva případy nepovolených staveb v Ostružně a Podhradí. Na základě pravomocných rozhodnutí a následné exekuce byly obě černé stavby odstraněny. Úřad zároveň apeluje na občany, aby plánované stavební záměry konzultovali vždycky včas a předešli tak zbytečným komplikacím i finančním nákladům. V Ostružně šlo konkrétně o jednopodlažní zděnou budovu postavenou na břehu rybníka. No a druhý případ se týkal nepovoleného oplocení v Podhradí. Na jeho existenci upozornil stavební úřad podnět městy se Podhradí. Kontrolní prohlídka potvrdila, že oplocení bylo vybudováno bez potřebného povolení a nebylo ani dotačně legalizováno. Oba případy názorně ukazují, že stavba realizovaná bez potřebných povolení může skončit nejenom nuceným odstraněním, ale také vznikem dalších nákladů, které nese vlastník. Pozor na to, podrobnosti v jičínském deníku. Dívám se taky do hradeckého deníku. Krček mezi Malým a Velkým náměstím se uzavřel. Pro auta vznikl dočasný nájezd. V historickém centru Hradce Králové se připravuje archeologický výzkum a práce na rozšiřování teplovodní sítě. Kvůli plánovaným pracím se už v pondělí 10. srpna odpoledne uzavřel ten úzký krček mezi Malým a Velkým náměstím, kde jezdí auta. Dopoledne se ještě pracovalo na vytvoření dočasného nájezdu a sjezdu z chodníku tak, aby mohla auta právě uzavřené místo bezpečně objet. Z Malého na Velké náměstí se tedy teď už dostanou pouze ulicí Dlouhá a Klicperova. Tak jenom abyste s tím Hradci Králové počítali. No a ještě jedno téma vybírám z dnešních celostátních novin. Mám tady Právo, kde píšou, že solární panely zdražily za pár měsíců o třetinu. Rodiny, které kvůli úsporám za elektřinu zvažují pořízení fotovoltaiky, zažívají zklamání. Stát jim totiž ořezal podporu na pořízení elektráren a k tomu výrazně rostou také ceny samotných solárních panelů. Od konce loňského roku se zvedly ceny až o třetinu. Při pořízení fotovoltaiky o výkonu 10 kW vhodné pro rodinný dům, to znamená zvýšení výdajů až o 16 000 korun. Běžná domácnost v takovém domě teď za instalaci fotovoltaiky na klíč, tedy zaplatí 300 až 400 tisíc korun. A podrobnosti v hlavním tématu dnešního vydání Práva. Článek začíná na titulní straně a pak ještě pokračuje na straně číslo 6 a podrobně, velmi obsáhle se tady tomu věnují. Tak si přečtěte. Dobré ráno.

0: Lisa Stansfield na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové v 7 hodin 47 minut. Dobré ráno ve středu 12. srpna. Rád taky představím téma dnešní radioporadny, kterou můžete každé dopoledne poslouchat po 11. hodině. Dnes to bude na téma letní mlsání a zuby, citlivost na studené a ovoce a naše skloviny. A to všechno s Květou Prouzovou probereme dopoledne po 11. hodině, takže jí se můžete zeptat ohledně tohoto tématu. Třeba prostřednictvím adresy studio.hradec@rozhlas.cz a nebo pak po 11. hodině klidně do radioporadny zavolejte.
1: Počasí.
0: Čeká nás dnes příjemný letní den, teploty 24 až 27 stupňů Celsia, obloha většinou jasná. Na severu kraje teploty 21 až 24, tam bude chladněji o něco a na horách ještě chladněji 15 až 19 stupňů Celsia. No a my vám přejeme, abyste si tedy ten příjemný letní den s těmi příjemnými teplotami letními užili, protože v závěru tohoto týdne nás čekají zase tropy, ale o tom za půl hodiny víc řekneme s Tomášem Popelkou. Za chviličku to bude o tom, že měsíc není kulatý, jaký tvar tedy má. To nám přiblíží Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, kterou si tedy v dobrém ránu taky určitě nenechte ujít.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme kuřecí plátky s rikotou a rajčaty a budeme je podávat s bramborovou kaší. A co vám ještě nabídneme? Větrničky z pohankové mouky a s Radkem Pálkou se vydáme na jeřabiny a řekneme vám, proč je potřeba dívat se dobře na tvar listů.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: zkušebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že měsíc není dokonale kulatý? Když se ze Země podíváme pouhým okem na noční oblohu, zdá se, že je měsíc krásně kulatý, ale není tomu tak. Stejně jako Země je sploštělý na pólech. To je způsobené rotací a odborně se takovému tvaru říká sploštělý elipsoid. Navíc se za biliony let na straně, která je přivrácená Zemi, vlivem gravitace vytvořilo vyboulení a identické, i když mnohem menší, i na straně odvrácené, což měsíci dává tvar mírně podobný vajíčku. A hladký není ani povrch. Je ve skutečnosti plný kráterů, hor a měsíčních moří. Největším měsíčním kráterem je obří pánev South Pole Aitken, která je jedním z největších známých kráterů v celé sluneční soustavě. Nachází se na odvrácené straně poblíž jižního pólu a má 2,5 tisíce kilometrů v průměru a hloubku až 13 kilometrů. Nejvyšší body se vypínají do výšky přes 10 kilometrů. Měsíc je tedy velmi hrbolatý. Zajímavostí je i to, že vzhledem k absenci atmosféry a počasí na měsíci neprobíhají geologické jevy. Vzhled povrchu se tedy nemění.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Kvůli dnešnímu částečnému zatmění slunce blackout nehrozí. Hradec Králové podporuje družstevní bydlení. Cizinecká policie v našem kraji častěji kontroluje ubytovny. A dnešek bude slunečný s teplotami 24 až 27 stupňů. Dobré ráno vám přeje Alena Brantová. Dnešní zatmění slunce sníží i v Česku výrobu elektřiny ze solárních elektráren. Bude ale minimální, protože začne kolem 7:30 večer a to už fotovoltaiky moc elektřiny nevyrábí. Dopad nebude mít ani na bezpečnost přenosové soustavy. Podle výkonného ředitele solární asociace Jana Krčmáře nejsou obavy z možného blackoutu kvůli výpadku dodávek ze soláru na místě.
4: Zatmění hrozbu nepředstavuje, protože za prvé zatmění a tedy i pokles výroby budou postupné. Za druhé se zatmění odehraje ve večerních hodinách, kdy je osvit i tak slabší. Ale nejdůležitější je, že máme v Česku velice robustní přenosovou soustavu, která si se zatměním slunce poradí.
2: Zatmění slunce bude viditelné v celé Evropě a podle odhadů celkově sníží výkon ze solárních elektráren téměř o 10 gigawattů, nejvíc ve Španělsku, kde bude zatmění úplné. V Hradci Králové přibývá projektů, které se zaměřují na družstevní bydlení. Pilotním projektem města je brownfield bývalých koželužen v městské části Kukleny, kde v budoucnu vyroste čtvrť přibližně ze 90 byty. Vznik dalšího družstevního bydlení radnice podpořila v městské části Pouchov, kde má vzniknout 126 družstevních bytů. Jejich výstavba by měla začít v polovině září letošního roku. Pokud půjde vše podle harmonogramu, první obyvatelé by se mohli nastěhovat začátkem roku 2029. Cizinecká policie v Královéhradeckém kraji v prvním pololetí výrazně zpřísnila kontroly. Policisté se zaměřili na prověřování ubytoven, firem i na podvody s humanitárními dávkami. Za prvních 6 měsíců zkontrolovali přes 6800 dokladů, což je o 600 víc než ve stejném období minulého roku.
5: Policisté měsíčně prověří zhruba 200 ubytovacích zařízení po celém kraji. Při akcích zaměřených na nelegální zaměstnávání a pobyt pomáhají policistům v terénu také drony. Součástí práce je odhalování padělaných dokladů a také kontrola žadatelů o dočasnou ochranu z Ukrajiny, kterých policie od dubna prověřila přes 300. Václav Plecháček, Český rozhlas. Sport.
2: Jan Čejka bude dnes na mistrovství Evropy v Paříži plavat ve finále na trati 200 metrů znak. V úterním semifinále 25-letý český reprezentant vylepšil téměř o sekundu vlastní národní rekord a postoupil třetím časem. V dopoledních rozplavbách zahájí Barbora Sémanová útok na třetí evropské zlato za sebou na trati 200 metrů volný způsob.
3: Počasí.
2: Dnešek přinese většinou slunečno s teplotami 24 až 27 stupňů, na severu kraje 21 až 24, na horách 15 až 19 stupňů. Zafouká slabý, během dne místy mírný severní až severovýchodní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na silnici 301 u obce Chvaleč na Trutnovsku se na vozovce pohybuje bík. Policie už jede na místo.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A my se na Trutnovskou v dobrém ránu. Ještě vrátíme za chviličku, nikoliv za Bíkem na silnici, ale do Hertvíkovic. Zatím, co je aktuálního na silnicích právě kolem Hertvíkovic s Petrou Drkulovou, mluvčí ředitelství silnic a dálnic. Takže už za chviličku, jako ostatně každou středu po 8 hodině, poslechněte si. No a pak po 8:30 si v dobrém ránu budeme povídat o osobnosti Svatopluka Hrnčíře. Od jehož narození letos uplynulo rovných 100 let. Tohoto bělohradského rodáka, redaktora dětských časopisů a spisovatele, který mimochodem stále i o zrodu legendárního časopisu Ohníček, teď taky připomíná výstava Ostrovy Svatopluka Hrnčíře v zámecké oranžerii v Lázních Bělohradu. No a našimi hosty budou tedy její spoluautorky, jednak dcera Stanislava Hrnčíře, Hana Eliášová, a přijde s ní i autorka vizuální podoby výstavy Alena Tejmerová. Takže vám nejenom tu výstavu, ale především osobnost Svatopluka Hrnčíře připomeneme a představíme v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, které pokračuje ve středu 12. srpna, a 5 minut po 8. vás dál pěkně od mikrofonu zdraví i Jakub Schmidt.

0: Petr Rezek teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 3 minuty už bude 8:45. Za chviličku se spojíme s meteorology Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové, konkrétně s Tomášem Popelkou, aby nám řekl, jak bude dnes a také v těch nejbližších příštích dnech. No ale teď na silnice, jak jsem slíbil, jako každou středu po 8. hodině i dnes nám mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drukulová řekne, co se na těch krajských důležitého chystá nebo děje. No a my se dnes konkrétně spolu s ní vypravíme na Trutnovsko do Hertvíkovic.
1: V samém závěru tohoto týdne dokončíme práce na zajištění havarijního stavu tělesa silnice 1/16 v Hertvíkovicích a s nimi skončí i úplná uzavírka komunikace. Během 3 měsíců jsme za složitých geologických i klimatických podmínek vyměnili poškozené části náspu, upravili odvodnění vozovky i pláně, rozšířili jsme nespevněnou krajnici a zajistili ji ocelovým svodidlem. Aktuálně dokončujeme práce na příkopech, terénu i dopravním značení a od pondělí 17. srpna již projedete bez omezení.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Meteorolog Tomáš Popelka nám dnes řekne, jak bude. Dobré ráno, pane Popelko, moc vás zdravím.
2: Dobré ráno.
1: Povídejte, jaký bude dnešní den. Zase to bude příjemný letní den i s příjemnými teplotami jako včera?
2: Dalo by se říct, že teploty budou něco vyšší, ale vzhledem tomu, že bude pofukovat, tak myslím, že to bude celkem příjemné. No a počasí u nás stále ještě ovlivňuje oblast vysokého tlaku vzduchu, takže dneska bude většinou jasno. Teploty od 24 do 27 stupňů na severu, východních těch 21 až 24 a vítr bude foukat i po ráno ještě slabý severovýchodní do 3 metrů a během dne bude zesilovat na mírný severovýchodní až východní do 5 metrů.
1: Co noc? Kam ty teploty budou klesat? Protože už klesají poměrně výrazněji, než jsme byli zvyklí také v těch předešlých dnech.
2: V noci zase bude jasno nebo skoro jasno, že hodně málo oblačnosti a tím pádem i ráno nižší teploty, to většinou bylo 12 až 9 stupňů, ale v údolích tam můžou být kolem 3 stupňů a vítr bude nám foukat slabý proměr do 3 metrů a zítra žádná velká změna. Jasno nebo skoro jasno, přes den 25 až 28, na severu je 22 až 25, no a vítr nám bude foukat slabý východní až severovýchodní do 4 metrů.
1: A když se zase přihlásí ty tropy, to tropické počasí a tropické teploty?
2: Teploty nám budou pomalinku stoupat nahoru, nejteplejší bude neděle, v pátek stále ještě málo oblačnosti, prakticky jasno, teploty ráno 14-10, v údolích až 7, odpoledne 1-30 a na sobotu tam už bude jasno nebo skoro jasno, ráno 16-12, v údolíčkách až kolem 8, odpoledne do 35 a vyvrcholení bude v neděli, kdy začneme ránem takovým jasným, polejasným, ale by dne už začne přibývat od západu oblačnost, večer by mělo být už zataženo a k večeru a večer se můžou tady u nás ojediněle objevit ty slabé přehánky. Teploty po ránu 19 až 15 a odpoledne 32 až 36. No a od pondělka se začne mírně ochlazovat.
1: Dobře, díky i za ten výhled. Tomáš Popelka dnes pro nás měl předpověď. Naschledanou.
2: Hezký den.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can. Středa 12. srpna. Svátek mají nositelky latinského jména Klára. To znamená jasná, světlá. Tady je Petr Jungmann. Ještě nedokončená Zlatá kaplička, Národní divadlo, se ocitlo před 145 lety v roce 1881 v plamenech. Traduje se, že klempíři, kteří končili práci na střeše, špatně uhasili dřevěné uhlí v kamínkách na letování. Národní divadlo snad ještě hořelo a už se vybíralo na nové. Za 4 týdny se sešlo přes 1 000 000 zlatých a do 2 let stála budova opět v celé kráse. 2 Šiklové, Pat a Mat, měli premiéru před 50 lety v roce 1976. Vysílal se pilotní díl seriálu a je to, nesl název Kuťáci. Jejich jména se od té doby stala synonymem pro všechny nešiky tvořící v páru. 5. a nejúspěšnější album americké skupiny Metallica, někdy nazývané také jako Černé album, to s tím hadem, vyšlo přesně před 35 lety v roce 1991. Legendární oštěpař Jan Železný se po třetí a naposledy stal mistrem světa před 25 lety. Na šampionátu v kanadském Edmontonu v roce 2001 vytvořil hoden dlouhým 92 metrů a 80 centimetrů stále platný rekord světových šampionátů. Jednomu z nejslavnějších tenistů všech dob, rodákovi z Marylandu, Pete Sampresovi, je dneska 55. Já přeju hezký den.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Dneškem končí lhůta pro přezkoumání přihlášek a kandidátek pro říjnové obecní a senátní volby. Pokud v nich registrační úřady našly chyby, tak musí kandidáty nebo politická uskupení vyzvat, aby je opravili. Nezaměstnanost v našem kraji v červenci vzrostla na 4,1%. Práci si v regionu hledalo 15 216 lidí, což je proti červnu o 650 víc. Vyplývá to z čerstvých údajů úřadu práce. Žáci druhého stupně základní školy v Opočně dostanou nové šatní skříňky. Původní klecové šatny v budově školy byly během prázdnin odstraněné a nahradí je 180 skříněk. Výměna vyjde město skoro na 870 tisíc korun. Stát chystá na zítřek velký zátěžový test e-dokladů. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce vyzkoušet, jestli aplikace ustojí nápor tisíců uživatelů. Aplikaci má teď nainstalovanou zhruba 1 milion lidí. Ministerstvo vnitra je žádá, aby se do ní přihlásili ve čtvrtek ve 13 hodin. Tenista Jakub Menšík skončil na turnaji Masters v Montrealu ve čtvrtfinále. V boji o nejlepší čtyřku prohrál s Američanem Benem Sheltonem 3-6 a 1-6. Dnešní předpověď slibuje většinou slunečno s teplotami 24 až 27 stupňů, na severu kraje 21 až 24, na horách naměří 15 až 19.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Kvůli výměně potrubí počítejte s omezením v náchodě na silnici číslo 14 v Plhovské ulici. U prodejny Lidl je uzavřený jeden jízdní pruh, práce skončí v pátek odpoledne.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Když jeme

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, no a v dobrém ránu vás teď, jak jsem slíbil, pozveme do Lázní Bělohradu na výstavu Ostrovy Svatopluka Hrnčíře, která připomíná sté výročí narození tohoto bělohradského rodáka, redaktora dětských časopisů a spisovatele, který mimochodem stál i u zrodu legendárního časopisu Ohníček. No a víc už nám řeknou teď naši hosté, kteří se podíleli právě na vzniku této výstavy. Dcera Svatopluka Hrnčíře Hana Eliášová a taky autorka vizuální podoby výstavy Alena Tajmrová. Tak vás tady vítám, dámy, dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: No a začal bych možná jednoduchou otázkou, kdo to byl Svatopluk Hrnčíř, paní Hano.
1: Tak především můj tatínek.
0: Ano.
1: A my, když jsme byli malí, tak jsme tak jako úplně nevnímali jeho práci, ale teď právě při přípravě té výstavy jsem si uvědomila, co on všechno vytvořil za celý svůj život.
0: A kolik asi dětských srdcí možná ovlivnil a osudů.
1: No, a možná jsme i docela byli překvapení tím, jak ještě dneska ten jeho odkaz aspoň v určitých kruzích je živý.
0: No a jak to bylo s tím Ohníčkem? On opravdu stál u zrodu?
1: Ano, on když úplně začínal jako redaktor a vznikal časopis Ohníček, tak on byl skutečně jedním ze spoluzakladatelů, ovšem moc dlouho tam nebyl, protože já bych počítám, že tak asi rok, protože potom šel na vojnu. A když se vrátil z vojny, tak už naskočil do nově vzniklého časopisu Pionýr.
0: Mm-hmm. Do těch dětských časopisů on přispíval? Takže to byly nějaké povídky, pohádky?
1: No tak samozřejmě redigoval ten časopis, uveřejňoval tam různé povídky, příběhy na pokračování a takovou jeho doménou byly takové hodně vynalézavé soutěže. Většinou to byla soutěž, která se stahovala k nějakému příběhu, který se prolínal celým tím ročníkem a třeba, já nevím, děti pátrali po tom, kam zmizel slavný cestovatel Flodur Nyrolf a ten Flodur Nyrolf jim v časopise nebo do časopisu posílal různé šifrované zprávy a děti je měly luštit. Mm-hmm.
0: Taky jste, paní Tajmrová, hledala a luštila tenkrát?
2: No, neluštila jsem. Já myslím, že zase tolik ne, ale určitě jako jsem objevila vlastně Hrnčířovy knihy u nás v knihovně, protože můj otec samozřejmě jako byl taky vlastně jeden z těch, který jako pana Hrnčíře vlastně propagoval, takže asi takhle. Možná tímhle s tím jsem neprošla.
0: Můžeme připomenout, že Svatopluk Hrnčíř se tedy narodil 21. května roku 1926 v Lázních Bělohradu. Dětství tam také prožil. Ano. Co ho všechno formovalo? Co víte z vyprávění třeba o jeho dětství?
1: Tak já to hlavně vím všechno z těch knížek, protože myslím si, že tatínek z něj hodně čerpal. On se specializoval na takové ty dobrodružné příběhy dětí, kluků. A přestože se teda jednalo o současné příběhy, tak on hodně vycházel i ze svých zážitků v dětství. A když vzpomínal na svoje dětství, tak vlastně vidíme, že se to odráží v těch jeho knížkách.
0: On byl velký dobrodruh.
1: No, tady bych byla opatrná. Já bych ho nenazvala dobrodruhem, protože on nevyhledával nějaké, třeba nějaké exotické destinace nebo riskantní situace. On se specializoval na takové to malé dobrodružství. Pro něj bylo zážitkem jenom třeba obyčejný výlet někde do lesa a tatínek si všeho po cestě všímal, všechno hrozně rád zkoumal, takže pro něj se to okamžitě stalo výpravou za dobrodružstvím, kde objevil spoustu úžasných věcí. Takže on byl takový tenhle ten malý dobrodruh.
0: Ano, zvídavý.
1: Ano, zvídavý.
0: Velmi zvídavý. Můžeme připomenout některé jeho knížky, které vás napadnou, které pro děti napsal?
1: Jak jsem říkala, on se hodně inspiroval vlastním dětstvím a většina jeho knížek se odehrává v takové malé městečku, které nápadně připomíná Bělohrad, ačkoliv nikdy ten název Bělohrad nepoužil, ale používal hrozně rád různé místní názvy, například říčka v tom městečku se často jmenuje Javorka, tak jak tomu ve skutečnosti je. No a
0: Ty knížky,
1: jasně.
0: Já si vzpomenu třeba na Případ skončil v pátek.
1: No tak, ano.
0: To byla jedna z těch prvních?
1: Ano, úplně první knížka, která se teda trošičku vymyká ta jeho tvorbě, protože ta se odehrává v Praze. Je to taková dětská detektivka a byla svého času velice populární, dokonce byla sfilmovaná pod názvem Zpívající pudřenka. A zajímavé na ní je, že se docela točí okolo takového senzačního vynálezu kapesního telefonku, který nám může připomínat dnešní mobil.
0: Takže teda, to byl vizionář velký taky.
1: Ano, připomínám, že ta knížka vyšla v roce 1959.
0: No, a on už si představoval.
1: Tam se ztratil takový mobil ukrytý v pudřence a děti po něm pátrali.
0: Jak to vypadalo, když pracoval? Musel být klid? Nebo ne? Nebo mu nevadil ruch domova?
1: Nemusel být klid. Já vlastně upřímně řečeno ani nevím, kdy tatínek to všecko napsal. Protože on měl takovou vlastnost, že si vždycky někam tak jako potichu zalez do koutečku a my vlastně jsme nevěděli, co se děje. Možná jsme slyšeli teda klapání psacího stroje a možná to je taky důvod, proč tu výstavu jsme nazvali Ostrovy, protože tatínek si vždycky tak jako hrozně rád někam zalézal, on byl introvert, takže nejspokojenější byl, když se mohl někde uklidit na nějaký ten svůj ostrov a tam si něco číst nebo vymýšlet nebo psát.
0: A tam byl nejšťastnější taky,
1: tak,
0: asi možná.
1: Ano, ano.
0: Našimi hosty jsou dnes v Dobrém ránu dcera Svatopluka Hrnčíře Hana Eliášová a autorka vizuální podoby výstavy o Svatopluku Hrnčířovi, na kterou vás veme do zámecké oranžerie v Lázních Bělohradu, Alena Tajmrová, tak na ty ostrovy za chviličku po písni se taky společně zavítáme.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, v dobrém ránu si teď povídáme o osobnosti Svatopluka Hrnčíře, od jehož narození letos uplynulo rovných 100 let. Tohoto bělohradského rodáka, redaktora dětských časopisů a spisovatele, který mimochodem stál i u zrodu legendárního časopisu Ohníček, teď taky připomíná výstava, která se jmenuje Ostrovy Svatopluka Hrnčíře. Najdete ji v zámecké oranžerii v Lázních Bělohradu. No a našimi hosty jsou její spoluautorky, jednak dcera Stanislava Hrnčíře, Hana Eliášová, a autorka vizuální podoby výstavy Alena Tajmrová. Tak jak jste se vlastně, paní Tajmrová, u toho vzala vy? U pana Hrnčíře a u té výstavy?
1: Tak já jsem se do tohohle z toho programu dostala tak, že vlastně jsem byla vyzvaná panem Klazarem, který je archivářem vlastně Lázní Bělohradu. A myslím si, že i to byl dobrý počin od něj, abych ho za to velice pochválila, protože si myslím, že na tom má velký podíl, že vlastně hlídá všechny naše výrazné osobnosti Bělohradska, takže tímhle s tou cestou mám moc
2: děkuju. A nás by vlastně ani nenapadlo, že u tatínkovi uspořádat výstavu jako rodině. To opravdu pro nás bylo veliké překvapení.
1: No, takže vzhledem k tomu, že jsem pana Hrnčíře vlastně jakoby znala, jak jsem vám říkala, že v té knihovně jsme měli jeho knížky, tak jsem jako docela to vzala jako výzvu, protože si myslím, že takovéhle osobnosti, který jako nám mají co dát do života, tak to je důležitá věc jako sdělení. Je to dneska vlastně jediná možnost, jak představit někoho. A vždycky mě obohatily všechny osobnosti, které jsem měla na starosti, jako o nich vlastně jakoby udělat výstavu nebo nějaké prezentovat. Takže i pro mě tohle to bylo taky obohacení. Musím říct, že to splnilo úplně to, co jsem jakoby v podstatě od toho očekávala. A jak ta celá výstava dostala koncept, tak dostala vlastně tím, že já jsem šla za Hankou, protože se známe už teda jakoby docela let, myslím, že asi takových 40 asi možná. Tak, no. A takže to byla tak jako, tam to nebylo jakoby svázaný s tím tatínkem, ale vlastně jako jsme se znali opravdu, jako jsme si byli nějak blízký i co se týče nějakých asi životních věcí. A já, když jsem za ní přišla, tak jsem vlastně jako viděla takový obsah, jako že jsem tam viděla tu knihovničku, viděla jsem nějaký materiál, co teda má, chtěla jsem to vidět dopředu. No a když jsem to tak jako viděla, tak jsem si doma udělala takový poznámky pro sebe a namalovala jsem si prostě maják a udělala jsem si tam ty paprsky, které vedou k tomu, že byl spisovatel, že byl tohle, že byl tohle. A najednou se z toho prostě stalo jakoby nějaký téma. No a potom jsme se sešli a ona chtěla ty ostrovy. A tak najednou se to tak spojilo, takže vlastně asi to tak mělo být.
0: Takže se na ostrovy určitě přijďte podívat. Říkali jsme zámecká oranžerie v Lázních Bělohradu. Já se ještě stejně ale vrátím k tomu vašemu dětství. Pojďme na tátu vašeho zavzpomínat, tak jaký byl. Už jsme mluvili o tom, jak pracoval, kde pracoval. Jak se vám vyrůstalo v rodině takového člověka zvídavého?
2: No úžasně, úžasně. Tatínek teda hrozně rád chodil na výlety do přírody, jak říkám, všeho si všímal, a on teda chodil rád i sám, ale samozřejmě bral i nás děti a potom hodně taky vnoučata. To byl teda opravdu úžasný dědeček. A kromě toho, že teda jsme podnikali různé výlety, tak taky táta připravoval nám i vnoučatům takový šifrovací bojovky, schovával dopisy a my jsme běhali, hledali jsme ty místa, vždycky jsme museli ten dopis vyluštit, abychom věděli, kam dál. No a na konci nás vždycky čekal nějaký poklad, buď to třeba byla knížka, nebo takový ty čokoládový zlaťáky někde ukrytý v pařezu v lese. Takže na tohle teda my i naše děti, vnoučata, teda hrozně rádi vzpomínáme.
0: Já vím, že on taky právě i do těch časopisů dělal nějaké takovéhle soutěže pro čtenáře dětských.
2: Já si myslím, že jako úplný vrchol těch soutěží bylo, když právě v jednom ročníku se rozhodli spolu teda s šéfredaktorem panem Jiřím Havlem, že ty zprávy nejenom, nebo teda ty
0: šifry.
2: Ty šifry, nejenom, že je uveřejní v časopise, ale ještě předtím, než je uveřejní, tak je fyzicky schovávali na různých místech republiky. A tam právě teda, já ani tak moc ne, já jsem byla malá, ale moje dvě starší sestry se někdy účastnily schovávání těchhletěch zpráv. Takže v časopise se uveřejnilo, kde, na kterém místě v republice děti můžou hledat, vždycky to byly tři místa. No a když někdo bydlel poblíž, tak tu zprávu mohl vyzvednout a poslat jakoby poslat do časopisu a potom byla teda uveřejněná i v časopise, aby mohli luštit i ostatní. No ale děti teda nejenom hledali ty, který bydleli opravdu u toho, ale třeba byl jeden případ, že kluk jel opravdu desítky kilometrů na kole, aby tu zprávu mohl vyzvednout.
0: To byla síla těch časopisů a vlastně...
2: No, to už si dneska nedovedeme vůbec představit, že by děti takhle na kole se vypravili někam.
0: Byla to krásná doba v tomhletom směru a může za to velkou měrou i váš tatínek. Svatopluk Hrnčíř, na kterého jsme dnes zavzpomínali, a ještě jednou tedy můžeme připomenout, že výstava Ostrovy svatopluka Hrnčíře je k vidění v zámecké oranžerii v Lázních Bělohradu a připomíná sté výročí narození tohoto rodáka, spisovatele, redaktora dětských časopisů. No a pozvali vás jeho dcera Hana Eliášová a taky autorka vizuální podoby výstavy Alena Tajmrová. Moc za to děkuju a ať se vám daří.
2: Děkujeme za pozvání.
0: Naschledanou. A to je všechno od Jakuba Šmita z Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Už za chviličku po 9. hodině pokračujeme Habadějem s Kateřinou Prouzovou, takže dál hezké chvilky u rozhlasu, u Českého rozhlasu Hradec Králové, který je i dnes ve středu s vámi.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Soud rehabilitoval číhoštského farníka, který odmítl svědčit proti faráři Toufarovi. Hrádek Eichelburg v Krkonoších je kvůli řádění vandalů zavřený. Čeští jezdci dominovali hořickému závodu evropského šampionátu v motocyklech a dnešek bude slunečný s teplotami do 27 stupňů. Pěkné dopoledne vám přeje Alena Brantová. Krajský soud v Hradci Králové včera rehabilitoval Václava Trtíka, který byl v roce 1950 v souvislosti s takzvaným číhoštským zázrakem několik týdnů ve vazbě. Rozsudek může otevřít cestu k dalším soudním rehabilitacím lidí pronásledovaných komunistickou státní bezpečností v této kauze. Advokát Ladislav Miller zmínil 6 dalších osob. U některých ale zatím není jasné, jestli návrh na rehabilitaci může někdo z rodinných příslušníků podat.
2: Je tam ta možnost, ale to závisí na tom, že oprávněná osoba jsou buď manžel, rodová linie přímá, a nebo sourozenci. A zatím jsme našli jenom dcery pana Trtíka.
0: Vandalové zničili dveře od lesního hrádku Eichelburg u Horního Maršova ve východních Krkonoších. Případ vyšetřuje policie. Než se podaří vyrobit nové dveře, je hrádek pro veřejnost uzavřený. Jinak je běžně přístupný po vypůjčení klíčů v infocentru Veselý výlet v Peci pod Sněžkou nebo v Temném dole. Registrační úřady mají poslední den na přezkoumání přihlášek a kandidátek pro říjnové senátní a komunální volby. Pokud v nich najdou chyby, musí kandidáty nebo politická uskupení vyzvat, aby závady odstranili. U voleb do obecních zastupitelstev pak budou mít politické strany a hnutí na opravu čas do příštího pondělí. Kandidáti, kteří se uchází o senátorská křesla, musí případné závady odstranit do 20. srpna. Úřady pak následující den rozhodnou o jejich registraci nebo odmítnutí. K volbám letos půjdeme 9. a 10. října. Sport. Hořický přírodní okruh byl dějištěm 4. dílu evropského šampionátu silničních motocyklů. V obou jízdách dominovali čeští závodníci. První a druhé místo si vzájemně vyměnili Červený s Najmanem. Marek Červený tak vede průběžné pořadí před svým krajanem o 17 bodů.
3: Úžasný počasí, dobrá atmosféra, skvělý tempo i pořadatelsky. A už vlastně od tréninku bylo jasný, že se to bude nějakým způsobem vyvíjet mezi náma. Bylo to krásný, jsem si to moc užil. Jsem strašně rád, že se nikomu nic nestalo, že nebyla žádná havárie. Počasí.
0: Dnešek přinese většinou slunečno s teplotami 24 až 27 stupňů, na severu kraje 21 až 24, na horách od 15 do 19 stupňů. Zafouká slabý, během dne místy mírný severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: S objížďkou počítejte ve Skřivanech na Královéhradecku. Důvodem je oprava povrchu silnice číslo 327. Práce mají trvat do konce listopadu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jsou 9:04, dobré středeční dopoledne z Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je 12. srpna, svátek mají všechny Kláry, tak jim přejeme všechno dobré a před námi je příjemný letní den. Co jsme pro vás připravili po deváté? Vrátíme se ke včerejší radioporadně, jak zhubnout a hlavně si novou váhu udržet, a je při hubnutí opravdu nutné počítat každou kalorii? V našem bylinkovém seriálu si dnes utrhneme jitrocel. Většina z nás zná jako pomocníka při kašli, využití má ale mnohem širší. A za chvíli se zastavíme u jedné prázdninové záhady. Proč se cesta na dovolenou někdy nekonečně vleče, zatímco stejná cesta domů uteče mnohem rychleji? Zůstaňte s námi, dopoledním habadějem vás dnes provází Kateřina Prouzová.

Možná to znáte, jedete někam poprvé na dovolenou a cesta se vleče. Kolik ještě zbývá, kdy už tam budeme? A potom jedete stejnou trasou domů a máte pocit, že to uteklo nějak rychleji, přitom kilometrů je pořád stejně. Psychologové proto mají dokonce označení efekt zpáteční cesty. Jedno z vysvětlení souvisí s naším očekáváním. Cestou se na příjezd soustředíme, čekáme, kdy už konečně uvidíme hotel, chalupu nebo moře. Pokud cesta trvá déle, než jsme se představovali, vnímáme každou minutu mnohem výrazněji. Cestou zpátky už trasu známe, víme, co nás čeká, poznáváme místa, kterými jsme projížděli a máme lepší představu, jak daleko to domů ještě zbývá a čas nás proto tolik nezaměstnává. Zajímavé je, že tenhle pocit nemusí vzniknout jen při jízdě autem. Výzkumy ho zaznamenaly také při cestování autobusem nebo na kole. A dokonce nemusíme jet zpátky úplně stejnou trasou. Důležitou roli zřejmě hraje právě naše očekávání. Takže až se budete vracet z prázdnin a budete mít pocit, že cesta domů nějak ocípá, možná řidič vůbec nepřidal plyn, jen váš mozek tentokrát odhaduje čas trochu jinak. A když už jsme u toho času, 9 hodin, 13 minut, hezký den.

0: Jitro celopozná snad každý z nás, úzké listy v přízemní růžici a klasy s drobnými květy. Spojujeme si ho hlavně se sirupem proti kašli. Ale to není zdaleka všechno, co tahle bylina umí. O tom se už teď přesvědčíme v našem letním seriálu Na zahradě bylinkářky od dobroty Terezy Skutilové. Kde tedy jitrocel roste?
1: Zrovna tady u nás, ve Stračovské Lhotě, u Hořic, je úplně všude. Je v příkopech, je na loukách, je v lese, je podél cest. Vždycky ho sbírat na místech, které nejsou blízko silnice, kam nechodí pejskové nebo i kočky a kde není zaprášený.
2: Tak si ho jdeme utrhnout.
3: Tady máme jitrocel. Je lepší zase sbírat mladé listy, než ty velký, tvrdý.
2: Tak když už máme jitrocel natrhaný, co s ním?
1: Záleží, na co ho chceme. Pokud si ho chceme nasušit do zásoby, teďka bychom ho rozložili na nějaké síto, to tady mám třeba já připravený. Když toho mám hodně, třeba beru i tady proti komárům ty vložky do oken, to je jako výborný síto. To bych rozložila, aby se nepřekrývaly ty listy a zase to dala na nějaké tmavé místo, nejlépe s průvanem. Ten jitrocel chce, aby uschnul co nejrychleji, ale ne při vysokých teplotách. Pokud by nám zčernal během toho sušení, tak už to není dobře. Vždycky by měl zůstat tmavě zelený. Potom už ho dáme do nějaké třeba lahvičky, já používám zavařovací láhve, tak aby tam se nedostal vzduch a tmavé části kuchyně mít uložené. Já to mám v šupliku.
2: Tak už je potom jitrocel připravený k nějakému použití.
1: Ale já nejradši jitrocel používám čerstvý, protože on obsahuje slizovité látky. Ty jsou skvělý na kašel, na cokoliv máš problémy třeba s hlasem, nebo tě bolej průdušky, nebo problémy s tím dechem. Taky skvělý studený macerát. To znamená, že vezmeme ty listy, můžeme je trošku opláchnout, pokud to je zaprášený, nechat uschnout, sušit papírovým kapesníkem nebo ubrouskem a zalejt to studenou vodou a nechat to nejlépe třeba přes noc.
2: Při pokojové teplotě?
1: Při pokojové teplotě. Se do té vody dostanou ty slizovité látky, no a vzniklý ten macerát potom popíjet během dne. Je skvělý jitrocel zase do nějaký domácí lékárny, protože ty čerstvé listy můžeme taky promnout mezi prsty a přiložit na drobné oděrky nebo poštípnutí hmyzem. Úplně mladionkatý listy, co jsme si ukazovali, tak jsou taky i jedlí. Můžeš je dát zase do salátu, do pomazánek, udělat si to pesto. My už jsme mluvili o pestu z kopřivy, takže můžeš to hodit do nějakého mixu s tou kopřivou, můžeš k tomu přidat i bazalku a udělat si takhle fakt zdravý pesto. Nějak to tepelně neupravuješ, takže všechny ty důležité látky v tom zůstanou a zase se ty obsahové látky, které jsou rozpustné v tucích a ty do toho pesta přidáš ten olej třeba nebo ořechy, tak se zase do toho dostanou ty obsahové látky, které my potřebujeme.
2: Co jitrocel a užití na krásu?
1: Ten jitrocel my si zase můžeme naložit do nějakého kvalitního oleje a můžeme si z něj udělat ten olejový macerát. Na tu kosmetiku ty maceráty já mám nejradši. Je to jednoduchý a slouží to i jako skvělý dárek. Ten jitrocelový macerát zase potom můžeme používat k péči o suchou a namáhanou pokožku. Na závěr jednu zajímavost, že jitrocel patří mezi rostliny, které člověka totiž provázejí už tisíce let. Jeho semena se snadno zachytávají na srsti zvířat nebo na oblečení lidí. Díky tomu se rozšířil téměř po celém světě. A Indiáni v Severní Americe mu dokonce říkali stopa bílého muže, protože se objevoval všude tam, kam přicházeli evropští osadníci.
0: Až příště půjdete po polní cestě, zkuste se podívat pod nohy, možná právě tam najdete jitrocel. Zítra se dozvíte, že chmel není dobrý jen na vaření piva.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Příjemné dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Hradec Králové, teď je 9:30. Jak zhubnout a hlavně si novou váhu udržet, musíme počítat kalorie. Nejen o tom jsme včera mluvili v naší rozhlasové radioporadně s nutriční poradkyní a kondiční trenérkou Lenkou Svobodovou.
1: Pokud člověk řeší možná i celoživotně váhu a tu váhu pak přestane na nějakou dobu anebo navždy řešit, tak je problém. Pokud jsem ve stavu, kdy potřebuju svoji váhu řešit, tak ji mám řešit. Ne tak, že se budu trápit, tejrat. Mám být v té vědomosti, že musím o své tělo každý den vědomě pečovat, tak, aby to dávalo zdravotní smysl a abych se v tom cítila dobře.
0: Co je při tom dlouhodobém výsledku důležitější? Skladba jídelníčku, množství jídla, pohyb nebo právě ta pravidelnost?
1: Skladba jídelníčku si myslím, že je hodně důležitá. Je potřeba opravdu každý den mít ve většině opravdové potraviny, to, co někde vyrostlo, to, co se sklidilo, nebo i zabilo, nebo zkrátka připravilo ze vstupních surovin bez zbytečné chemie. Důležitý je samozřejmě ruku v ruce pohyb, nemusíme hnedka do nějakých tělocvičen, můžeme třeba, když topíme dřevem, tak si dělat dřevo, když máme zahradu, tak ji občas posekat, něco vytvářet rukama fyzicky a u toho mít ten pohyb, nebo jít na nějakou procházku, nebo si silově i doma zacvičit a nemusíme navštěvovat nějaké zařízení. A pravidelnost, tady třeba vypíchla pravidelnost spánku, správné načasování odchodu do postele. Když se bavíme o zhubnutí a udržení váhy a takový to jako udržení si optimální kondice a i psychického stavu, tak z mého pohledu i ten spánek je velmi důležitý.
0: Takové to počítání kalorií, jde to bez toho?
1: Nejsem zastáncem výživy čísel. Moje klientky si nemusí nic počítat, nemusí se obtěžovat nějakými čísly, ale co musí vzdělávat, aby věděli, co jedí a co ta potravina obsahuje, jak čemu jim slouží a proč jí mají jíst a proč třeba některou potravinu jíst nemají a kdy si ji mají dát a podobně. To je z mého pohledu důležitější, než se týrat nějakými čísly.
0: A dnešní radioparadna bude patřit našim zubům. Co s nimi dělá zmrzlina, studené nápoje nebo kyselé letní ovoce a jak o ně správně pečovat na dovolené? To nám po 11. hodině poradí dentální hygienistka Květa Prouzová. A co nás čeká za pár minut? Třetí díl našeho seriálu Rozhlasové stovky a téma Měření času.

0: Od mávnutí praporku a úderu gongu přes 6 až ke 4 signálům. Taková byla cesta časového znamení rozhlasové tradice, které je letos právě 100 let. V pravidelných denních dobách ho Československý rozhlas začal vysílat 1. dubna 1926. Před zpravodajskými relacemi ho ve vysílání slýcháte dodnes. Tomáš Maleček připravil následující reportáž.
1: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
2: Řídit si hodinky podle rozhlasu bývalo samozřejmostí nejen pro Hujera ve filmu Marečku, podejte mi pero. První časové znamení, které se dochovalo v archivu Českého rozhlasu, je z poloviny 30. let.
3: Byl takový dlouhý, táhlý tón, strašně dlouhý proti těm tečkám, které byly později a které jsou do dneška. Bylo takové dost, já bych řekl, skoro otravné.
2: Soudí archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Časové znamení se tehdy vysílalo pouze dvakrát denně, v poledne a potom ve 22 hodin.
3: To večerní, nebo respektive noční, mělo někdy takovou zvláštní produkci, by se dalo říct, protože když přetahoval nějaký pořad, tak se klidně to časové znamení vnořilo do toho pořadu, kromě hudebních pořadů. A v tom případě se vysílalo to časové znamení až ve 22.15. Tehdy už se vysílaly zprávy ČTK, takže klidně to vrhli do těch zpráv ČTK.
2: Tak se dochoval například záznam zpráv z 22. září 1937.
4: V Praze dne 22. září 1937. Doktor Edvard Beneš.
2: Bylo to den po pohřbu prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.
4: Tělesná schránka prezidenta osvoboditele Masaryka odpočívá od včerejšího večera na Lánském hřbitově po boku paní Charlotte Garrigue Masarykové.
2: Časovým znamením tehdy bývala frekvence komorního A, prý proto, aby si podle něj mohli i muzikanti ladit nástroje. Za války se časové znamení vysílalo každou čtvrt hodinu. V roce 1947 zaznělo poprvé moderní šestibodové časové znamení. To vydrželo nezměněné až do roku 1984.
5: Pak se vedly diskuse mezi posluchači, kdy je vlastně přesně ten časový údaj, kdy je ta celá, jestli je to na začátku toho, kdy z rozhlasu je slyšet časový signál, anebo až na konci, tak se to potom kodifikovalo a udělala se ta poslední tečka časového znamení delší a to je ten čas.
2: Připomíná moderátor radiožurnálu Jan Pokorný. 6 signálů zůstávalo ve vysílání až do roku 1999, kdy se původních 5 teček a jedna čárka zkrátili na 3 tečky a jednu čárku a tak časové znamení znají posluchači z vysílání dodnes.
6: Dobré ráno v 7 hodin.
2: Dlouhá léta rozhlas využíval k určování přesného času hodiny v pražském Klementinu. Zpočátku se časové znamení ke studiím na Vinohradské přenášelo telefonem. Připomněl v našem vysílání před časem Stanislav Hemer, který měl znamení v rozhlase na starost.
7: Přesný čas jsme odebírali z pražského Klementína a porovnávali s našimi hodinami. Tam byly staré hodiny ještě s kyvadlovým závažím a seřizovalo se to ještě pomocí závaží, který se přidávalo na kyvadlo. Buď nalevo nebo napravo. Záleželo taky na vlhkosti, záleželo na počasí, takže tam se to závaží přidávalo, aby jsme dodrželi přesný čas.
2: Dnes se časové znamení řídí satelitem. Z budovy na Pražských Vinohradech odchází ve skutečnosti poslední dlouhý signál o vteřinu dřív, aby k posluchačům doputoval na mikrosekundu přesně. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Turecké léto.
1: Dobré ráno, dobrou chuť, pokud právě snídáte, zdraví vás Pavel Kudrna. Trochu jsem si vypůjčil pozdrav od určitě nejslavnějšího televizního ředitele TV Nova Vladimíra Železného, který tak uváděl své kontaktní polední pořady. V každém případě s železnou pravidelností pokračuje náš vzdělávací a soutěžní seriál tohoto léta, vlastně i předchozího léta, předchozích prázdnin. No, pokračujeme v představování našich zámků, také vám nabízíme soutěžní otázky a zajímavé ceny. Nejinak tomu tedy bude právě dnes. No a protože naším průvodcem je František Kinský, který zná šlechtické rody, který zná historii všech objektů, tedy většiny, hodně objektů, abych zase nepřeháněl, tak mu rovnou předám slovo. A dnes nás pozve na opravdu velmi zajímavý zámek.
0: Zámecké léto.
2: Dnes vás pozvu na východ od Brna na zámek Slavkov, kde Napoleon oslavil svůj největší triumf. Téměř 100 let pracovali zedníci, věhlasní architekti a umělci na současné podobě zámku. Více už se dozvíte od Zdeňka Truhláře.
3: Když se řekne zámek Slavkov u Brna, okamžitě se mi vybaví bitva tří císařů, ale zámek tady samozřejmě stál mnohem dříve.
4: Přesně tak. Zámek byl postaven už v letech 1690 až 1752, a to třemi generacemi rodu Kouniců. Rod Kouniců tady byl ještě mnohem dřív a nejprve tady postavili zámek renesanční, ale právě v těch zmíněných letech se zámek vystavil do dnešní podoby.
3: Zhrnuje krátce historii slavkovského zámku vedoucí programového oddělení David Kučera, se kterým si zámek procházíme, a z čestného nádvoří se dostáváme do hlavního vchodu, kde se nám ovšem docela zajímavě změnila akustika.
4: Mezi nádvořím a salaterenou zámku je takzvaný portik, kde díky jeho tvaru rotundovému vlastně vzniká tady taková nejsilnější ozvěna u nás.
3: Opravdu zajímavý akustický zážitek hned při vstupu. Teď už se dostáváme do salatereny.
4: Ano, salaterena je to vlastně taková propojka mezi interiéry zámku a zámeckým parkem. Panstvo se tady rekreovalo a ochlazovalo v horkých letních dnech.
3: I teď máme horký letní den, tak my si salaterenou projdeme právě až na ten krásný výhled do zámeckého parku, kde mě okamžitě uchvacuje veliká kašna a také spousta soch.
4: Ano, sochy jsou nově zrestaurované, většina z nich je od Giovanniho Giuliana a mají buď to zobrazovat božstva antická, anebo alegorické postavy.
3: Rozhodně stojí za to se parkem projít, nicméně my si prohlédneme také interiéry.
4: Určitě první patro, takzvané Piano Nobil, je samozřejmě to nejlepší, co náš zámek nabízí, takže pojďme tam.
3: Stoupáme po schodišti, jehož stěny jsou vyzdobeny nádhernými štukami, a vcházíme do toho noblesního sálu. I tady uchvátí samozřejmě akustika.
4: Ano, ozvěna nás přivítala už na nádvoří a tady to pokračuje. Tady v historickém sále byla vytvořena záměrně, protože se tu konala různá diplomatická jednání, takže bylo žádoucí, aby uvnitř nemohl nikdo odposlouchávat tomu hovoru.
3: Tento sál nejen, že je krásně zdobený, ať už na stěnách, nebo i prostřednictvím těch nádherných lustrů, tak se k němu váže také jedna velice důležitá historická událost.
4: Po bitvě tří císařů, která byla 2. prosince roku 1805, se zde sešel maršál Berthier a Jan z Lichtenštejna, aby podepsali příměří mezi Francií a Habsburskou monarchií.
3: Ve dveřích ze sálu se míjíme s prohlídkou a průvodcem a dostáváme se do sálu předku.
4: Sál předku je centrální místnost západního křídla a vede od ní vstup na balkon, který je proslaven tím, že právě z něj vedl Napoleon proklamaci po bitvě ke svým vojákům. A když už jsme u Napoleona, tak rád bych vás samozřejmě pozval na prohlídku samotného zámku, ale vedle toho také na naši novou napoleonskou expozici v zámeckých konírnách. Tak přijďte, budeme se na vás těšit.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Slavkov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Děkujeme za pozvání, jinak velmi atraktivní zámek i pro filmaře, protože tady se točila neuvěřitelná spousta věcí, tak jenom z pohádek o Vánoční hvězdě, historický seriál, cyklus soutěžní o Poklad Anežky České. Točily se tady některé scény do seriálu Marie Terezie, Napoleon z roku 2002, Tři mušketýři, seriálová adaptace slavného románu Červený bedrník a klasika. Legendární komedie pro pamětníky, právě Zámek obrostlý Břečťanem, ze kterého v příběhu vystoupí krásná komtesa Blanka v podání Lidy Bárové, to je Zámek Slavkov. A já mám pro vás, doufám, takové milé překvapení, protože když už jsme taky narazili na tu historii, na ten rok 1939, Dívka v modrém, tak první výzva k telefonování, na to nezapomeňte, no a pak se vrátíme o mnoho desetiletí zpátky. Oldřich Nový a Dívko v modrém, už za chvíli.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.
5: Proč obraz

0: Krásná vzpomínka na nádherné filmové období, na které všichni rádi vzpomínáme. A já myslím, že k těm zámkům se to krásně hodí, zejména když se právě na zámku, o kterém byla řeč tedy o Slavkově, natáčela Dívka v modrém, docela podstatná část. Tak, pan Zdeněk z Valašských Klobouků. Dobrý ano, den, pane Klobouk. Staňku. Klobouk,
1: dobrý den,
0: Klobouk. Zdaním. Je to tak.
1: Klobouk, Valašský Klobouk.
0: Ano. Valašských Klobouk. Tak vás čeká soutěžní otázka. Jinak byl jste na Slavkově se podívat na zámku někdy?
1: Já jsem to tam projížděl jako v rychlosti, no.
0: V rychlosti. To chce v pomalosti, protože to je nádherný, rozsáhlý areál, jeden z nejrozsáhlejších. Taky krásně se zrestauroval, takže určitě stojí za to. No, restaurovat se musí stále. Skutečně obdivuji všechny majitele zámků nebo Národní památkový ústav, protože to jsou neuvěřitelně piplavé práce, kolikrát ty práce restaurátorské. No tak, pane Zdeňku, otázka jednoduchá. V jakém sále Slavkovského zámku bylo podepsáno příměří mezi Francií a Habsburskou monarchií po bitvě tří císařů?
1: V jakém sále?
0: V jakém sále? Počkejte, vyžádáte někoho tam o otázku. Odpověď. Za A v historickém sále, za B v Květinovém, za C v sále předků. Nečekejte, až vám to a někdo najde.
1: Historické, ano.
0: V historickém. Tak teď mě prozraďte poctivě, kdo tam byl tou pomocnou rukou, která to měla najít.
1: Mám tady poradkyně, manželku.
0: Manželku. Věděla nebo hledala?
1: Poslouchá,

0: Česká písnička. Zvedl jsem asi 3 telefony. Tam nikdo, tam jsem slyšel zase jenom nějaký šum nějakého pokoje, pak vzdálky nějaké hlasy a na to, jak se říká, není čas, protože čas je drahý, zejména v naší soutěži. Za 4 minuty bude 10 hodin, čekají nás další zprávy Českého rozhlasu a já na vás počkám necelých 24 hodin do 9. hodiny a 45. minuty, protože zítra pokračuje naše zámecké léto návštěvou Boru u Tachova. Mimochodem, tam je krásný zámek a když se kdysi, když byla povinná vojenská služba 2 roky, tak se říkalo, že to je jedna z nejhorších posádek, tedy z těch nejnáročnějších na mazáckou vojnu a tak dále. Naštěstí tohleto patří minulosti. Mějte se pěkně a ať se vám daří ve středu 12. srpna. Zdraví vás Pavel Kudrna.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Drůbežárna v Kosičkách obnovuje chov po ptačí chřipce. Pozorovat zatmění slunce nechráněnýma očima je nebezpečné, varují vědci. Hradečtí fotbalisté by po postupu v Evropské lize narazili na Žalgiris Kaunas. A dnešek bude slunečný s teplotami do 27 stupňů. U dopoledních zpráv vás vítá Alena Brantová.

0: Drůbežárna v Kosičkách na Královéhradecku začala s obnovou chovu zničeného v únoru ptačí chřipkou. Před půl rokem přišla farma o 250 000 slepic. Za nové nosnice zaplatí téměř 50 milionů korun. Podle ředitele Jana Pozdílka se budou slepice do hal přivážet postupně ještě během 3 následujících měsíců.
1: Plány na skladnění slepic nosnic se dělají tak určitě 3 roky dopředu, někdy i 5 roků dopředu. Kapacity odchoven jsou naprosto vyčerpaný, protože je v České republice více snáškových hal, než jsou kapacity odchovu. A vyhověli nám kolegové na Slovensku, kteří uvolnili kapacity v Líhních.
0: Projekt propojení skiareálů Svatý Petr a Medvědín ve Špindlerově mlýně jde podle plánu. Tento měsíc bude pokračovat montáží podpěr nové 6-místné lanovky přehradní a osazením ocelové konstrukce druhého mostu, který překlene silnici mezi Vrchlabím a Špindlerovým mlýnem. Most pro lyžaře naváže na dojezd sjezdovky lesní k dolní stanici budované lanovky přehradní. První etapa propojení areálu má být hotová na zimní sezónu 2026-27 a propojení bude zatím jednosměrné. Na jaře by měla začít výstavba 10-místné kabinové lanovky směrem na Medvědín, která propojení areálů dovrší. V Česku dnes bude možné pozorovat částečné zatmění slunce. Jev bude nejvíc viditelný zhruba 10 minut po 8 hodině večer. Lidé ho můžou sledovat třeba ve hvězdárnách, ale i doma. Při pozorování slunce je ale potřeba si chránit zrak, upozorňuje astrofyzik z Astronomického ústavu Akademie věd Miroslav Bárta.
2: Buď se dají pořídit přímo zatměňové brýle, ve kterých je hliníková, kovová, pokovená folie, která pohlcuje především ultrafilové záření. To, co se ne úplně doporučuje, ale vzhledem k tomu, že to zatmění bude probíhat velice blízko západu slunce, tak jsou floppy diskety. V nejhorším případě, když se přeloží dvakrát, tak asi by použitelná byla.
0: V noci pak bude taky možné pozorovat meteorický roj Perseidy. Sport. Fotbalisté Hradce Králové by v případě čtvrtečního postupu přes Bešiktaš Istanbul hráli ve čtvrtém předkole Evropské ligy se Žalgiriskem Kaunas. Litevský klub prohrál totiž ve třetím předkole Ligy mistrů s Dynamem Záhřeb i druhý zápas, tentokrát doma 1-2. Počasí. Čekáme většinou slunečno s teplotami 24 až 27 stupňů. Na severu kraje 21 až 24, na horách od 15 do 19 stupňů. Zafouká slabý, během dne místy mírný severní až severovýchodní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Kvůli výměně potrubí počítejte s omezením v náchodě na silnici číslo 14 v Plhovské ulici. U prodejny Lidl je uzavřený jeden jízdní pruh. Práce skončí v pátek odpoledne.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: To byly zprávy s Alenou Brantovou, jsou 4:10. Dobré dopoledne. Další hodinu strávíme společně v Českém rozhlase Hradec Králové. A do čeho se pustíme? Například vyřešíme jednu drobnou letní záhadu. Odženete ji jednou, po druhé, po třetí a ona si stejně sedne zpátky. Proč se moucha tak urputně vrací na stejné místo? Děti nám dnes vysvětlí, co je to divadlo. Zavoláme meteorologům pro aktuální informace o počasí a v soutěži Věřte, nevěřte opět vyzkoušíme vaše uši. Naše rozhlasová stopařka Zuzana Boučková dnes zamířila do Trutnova. Proč právě tam, zjistíme za chvíli. Dobrou náladu, příjemný den a ničím nerušený poslech vám přeje Kateřina Prouzová.

0: Lenka Filipová za všechno může, jen čas, když už je řeč o času, tak je 10 hodin a 12 minut.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Český rozhlas Hradec Králové a naše stopařka Zuzana Boučková, která je opět na cestách. Krásné dopoledne.
2: Pěkné dopoledne přeji.
0: Zuzko, ty už nám vyjíždí z Hradce Králové do Trutnova. O zatmění slunce i Perseidách dnes mluví úplně každý, ale na řadě míst v kraji se k tomu chystají i speciální akce pro veřejnost. Kam přesně míříš ty a v čem bude to pozorování na místě jiné, než když se někdo podívá jen tak z okna?
2: No, za chvilku vjedu do Trutnova na vrch Šibeník k památníku generála Gablence, kde se dnes odpoledne koná velká veřejná akce. Koukat z okna dnes totiž nestačí. Čeká nás mimořádné zatmění, kdy měsíc zakryje až 86% slunce. Takové u nás uvidíme zase až v roce 2075. A tak ti, kteří nechtějí ponechat nic náhodě a také nechtějí čekat dalších téměř 50 let, se chystají stejně jako já na Trutnovský Šibeník, kde budou také astronomové, odborné výklady a hlavně technika, kterou doma nikdo nemáme. Nechceme jen koukat do nebe, chceme si to užít se vším všudy a také s lidmi na skvělém místě.
0: Zuzi, ty tam jedeš kvůli natáčení a informacích s časovým předstihem. Od kolika hodin má pro posluchače smysl přijet na Šibeník a na co se tam vlastně mohou těšit?
2: Program dnes začíná v 17 hodin a 30 minut. Bude tam skvělé zázemí pro celé rodiny, dílničky pro děti, přednášky o vesmíru pro dospělé, hudba a hlavně speciální H-alfa dalekohledy, díky kterým uvidíme sluneční erupce v detailu na obrazovce. Zatmění vyvrcholí kolem 21. hodiny a pozor, až se setmí a zhasne se okolní osvětlení, čeká nás romantika pod Širákem. Pozor, padajících hvězd Perseid.
0: To je dokonalý letní večer. Co se máme sebou přibalit, abychom si to užili na maximum?
2: Myslím, že určitě deku nebo karimatku na ležení a sezení v trávě. Pak bych si sebou vzala teplé oblečení na noc a speciální brýle na pozorování slunce. Připraveny tam budou stánky s občerstvením a dospěláci si budou moci dát i tematické pivo z pivovaru Mléčná dráha. Myslím si, že předpověď počasí nám hlásí skvělé počasí, tak neváhejte a dorazte tam za mnou.
0: Tak to je výzva, Zuzko. Díky za skvělý tip a šťastnou cestu do Trutnova.
2: Děkuji a naslyšenou.
0: A pro vás, milí posluchači, pokud dnes nemůžete dorazit osobně, Zuzana Boučková pro vás bude všechno fotit a natáčet. Sledujte náš web a sociální sítě Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Tak to byla britská skupina Mango Jerry, která vznikla v roce 1970, kdy vznikla i tahleta pecka In the Summertime. A ta se stala obrovským mezinárodním hitem a dodnes patří k nejznámějším letním písním. Charakteristický zvuk nahrávky vznikl bez klasických bicích. To, co slyšíte, ten rytmus, tak to vytvářejí mimo jiné třeba dupání, pusa a nějaké jiné perkuse. Takže poslechněte si úplný závěr. Slyšíte to tam? A my se teď společně v 10 hodin a 19 minut podíváme na jedno výročí. Je to 145 let, kdy před plánovaným definitivním otevřením z velké části vyhořelo Národní divadlo v Praze. Na divadlo se proto dnes zeptala Petra Beránková dětí.
1: Divadlo, že tam mají loutky a hraje se s nimi, anebo že tam jsou lidi oblečení. Každou chvíli se musí oblíknout za něco jiného.
2: Tam jsou lidi převlíčení v různých převleku jako šaška a tak různě.
1: Že se tam třeba převlečou nějaký lidi, třeba čerta, Mikuláše, anděla a tak a hrajou divadlo.
2: Divadlo je, že tam jdeš třeba na večer na nějakou pohádku.
0: Kdo hraje v divadle?
1: Loutky, nějaký ze sboru děti a nějaký lidi.
2: Se jmenujou herci.
0: Co je to role?
1: Že něco musí zaspívat, anebo když zpíváš, tak se to jmenuje role ta zpěvačka a může si dělat, co chce v šatně.
2: Že třeba jsou hlavní rolí, že tam choděj a zpívají různý písničky.
3: A takhle to vidíme my.

0: Charm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Na rozmarné léto se tentokrát zeptáme herce Miroslava Hanuše. V dalším díle naší domácí etikety se dozvíte, jak dlouho by měla trvat taková konverzace u stolu. A v cestovatelském seriálu se s Pavlou Apostolaky zastavíme v Rakousku, konkrétně ve Štýrsku, a představíme si blahodárné účinky dýňového oleje.
0: Charm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: zatmění slunce, Perseidy. Já si myslím, že dnes většina lidí bude večer trávit venku a tak by bylo dobré vědět, jaká bude předpověď počasí. Ale my teď společně s Tomášem Popelkou z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové začneme ještě dnešním dopolednem. Pěkný den, dobrý den.
1: Hezké dopoledne.
0: Tak je hezké, já si myslím, že ano, takhle pohledem z okna. Pojďte nám to rozebrat odborně.
1: Tak počasí u nás zatím ještě ovlivňuje stále oblast vysokého tlaku vzduchu, takže dneska bude většinou jasno. Teploty 24 až 27 stupňů na severu kraje, tam to bude o něco studnější, 23 až 24. A vítr nám bude foukat od severovýchodu až východu do 5 metrů. V noci prakticky taky jasno nebo skoro jasno, teploty tam klesnou nad ránem na 12 až 9 stupňů. V údolí, zejména na severu kraje, tam by se mohly pohybovat až kolem 3 stupňů. A vítr bude foukat v noci slabý proměnlivý do 3 metrů. A zítra žádná velká změna. Jasno nebo skoro jasno, teploty 25 až 28 stupňů, zase sever kraje od něco chladnější, 22 až 25, a vítr nám bude foukat od východu až severovýchodu do 4 metrů.
0: Kdy můžeme očekávat, že zase udeří vedra?
1: Tak teploty kolem 30 by se začaly objevovat už v pátek, tam v neděli nám příliv teplého vzduchu vrcholí. V pátek stále ještě jasno, teploty ráno 14 až 10, v údolí kolem 7 stupňů a přes den do 31. Na sobotu zase málo oblačnosti, jasno nebo skoro jasno, 16 až 12 ráno, v údolí až kolem 8. A teploty odpoledne do 34. V neděli tam nám vyvrcholí příliv velmi teplého vzduchu. Ráno bude ještě jasno až podjasno a během dne začneho západu přibývat oblačnost. Večer by mělo být nějaké oblačnost zataženo a k večeru a večer se můžou objevit i ojedinělé slabonky a přehánky. Teploty po ránu 19 až 15 a přes den 32 až 36.
0: Takže léto, velmi suché léto, bez deště, budeme muset ještě zkrátka vydržet. Pane Popelko, děkujeme za aktuální informace a přejeme vám hezký den. Naslyšenou.
1: Hezký den.

0: Věřte, nevěřte.
1: Ano, je to tady, zase se společně můžeme povídat po telefonu na naší lince 726 46 46 46. A princip naší soutěže, my máme nějaké tvrzení a vy řeknete, zdali nám věříte, či nevěříte, a případně s námi můžete polemizovat, ale nebude vám to nic moc platné. O co soutěžíme? O Bublifuk s logem Českého rozhlasu Hradec Králové a také o dvě vstupenky v rámci koncertního léta na Orlici 2026, kde vy vystoupí Ivan Hlas Trio, Norby Kováč, Olin Nejes Chleba a všechno se to koná 20. srpna od 7 večer v areálu Slezská plovárna. Tak a co dnes budeme poslouchat? Zaposlouchejte se právě teď. Co to dnes posloucháme? A my tvrdíme, že obyčejnou pračku, která právě ždí, má prádlo, žádný zvláštní stroj, žádný motor ani turbína, jen jsme mikrofon položili hodně blízko ve chvíli, kdy se buben pořádně roztočil. Věřte, nevěřte, je to opravdu pračka? A uvidíme, kdo se k nám dovolal. Český rozhlas Hradec Králové, Kateřina Prouzová, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Pavlína.
1: Tak Pavlíno, věříte či nevěříte?
2: Spíš bych nevěřila, protože mně to přijde, když vlítá letadlo.
1: Dobře, tak já si to tady píšu. Pavlína nám nevěří, uvidíme, co řekne další volající. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Taky, naslyšenou.
1: Koho máme dalšího v éteru? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Lída s Chudimi a já vám věřím, je to pračka.
1: Tak, jak ždíme ta vaše?
3: Prosím?
1: Jak ždíme ta vaše? Je to taková ta skákající pračka, putuje nebo stojí hezky na místě?
3: Bejvala skákající, a když jsme vyměnili pračku, tak teď už je taková jako klidnější.
1: Takže vy říkáte, že nám věříte, já si to píšu, Lído, a přeji vám krásný den a podíváme se, kdo se dovolal jako třetí. Český rozhlas Hradec Králové, dobrý den.
4: Dobrý den, tak já vám nevěřím. Mně to přišlo jak elektrický šicí stroj.
1: Elektrický šicí stroj, já se to tady napíšu. A ještě si taky napíšu vaše křestní jméno.
4: Alena.
1: Tak. A jak to je, či ne, se řekneme po dalších dvou písničkách, ať mají šanci ještě ti, kteří nám budou psát. Paní Aleno, mějte se krásně a vy nám můžete psát na adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Píšete, jestli nám věříte nebo nevěříte, že ten zvuk, který jste slyšeli, je pračka. Případně můžete napsat, co si myslíte, že to je, a nebo nám i přidat nějakou historku o vaší pračce.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Fandíte královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FC Viktoria Plzeň? Příští týden poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod královéhradeckými lízátky výkop v neděli 23. srpna v 17 hodin. Když pod lízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

Je to tady, my si řekneme, jak to dopadlo z dnešní soutěží. Věřte, nevěřte, o co jsme soutěžili, tak hlavně o dvě vstupenky v rámci koncertního léta na Orlici 2026, které se koná 20. srpna o 7. večer v areálu Slezská plovárna, a kde například vystoupí Ivan Hlas Trio, a k tomu tady máme ještě Bublik Puk, abyste se nenudili. Ať už ten náš zvuk je cokoliv, tak já mám tady takovou zajímavost právě o pračkách a odstřeďování. V 19. století se rozšířily ždímačky se dvěma válci. Mokré prádlo se mezi nimi protáhlo a tlak z něj vytlačit vodu. Myšlenka roztočit mokré prádlo a zbavit ho vody odstředivou silou je, představte si, stará více než 150 let. Ale tady je ten zvuk, pojďme se znovu zaposlouchat. Co jste o něm psali? Já vám dnes nevěřím, myslím si, že to bourací stroj, nějaký bagr nebo něco podobného. To je názor Lenky z Hradce Králové. Přijde mi to spíš jako zvuk rozbíhající se cirkulárky, takže nevěřím, naše pračka takové zvuky nedělá, tvrdí Tomáš z Radče. Dobrý den, nevím a věřím, zvuk zajímavý, krásný den, Monika. Dobrý den, to je přesně zvuk naší pračky. Věřím, posluchač Michal. No tak Michale, tohle to není zvuk vaší pračky, to je zvuk mojí pračky. A takhle to skutečně zní, když se u nás v koupelně pere. Tak když se podívám, kdo věřil a nevěřil, tak dnešní výhru si odnese posluchačka Lída s Chrudimi, která nám jako první věřila a která má zkušenosti i se skákací odstředivkou. Tak a zítra, co si na vás nachystám zítra? Nechte se překvapit.

Znáte tenhle letní souboj, sedíte venku, na ruku vám přistane moucha, odežete nej a za chvíli je zpátky. Taky ji odeženete po druhé, po třetí a začínáte mít pocit, že se vás vybrala osobně. Samozřejmě nevybrala. Mouchu na nás láká hlavně pach, podkožní masůl a další látky na pokožce, a které pro ní mohou znamenat zajímavý zdroj potravy. A když ji odeženeme, důvod k návratu nezmizí, tak to zkouší znovu. A navíc je na naše útoky velice dobře vybavená. Má složené oči s velkým širným zorným polem a dokáže rychle zachytit pohyb, když se proti ní rozmáchneme. Má tady poměrně dost času připravit si únikovou cestu. A proč si před přistáním a při něm pořád tře nožičky? Neznamená to, že je čistotná. Na nohách má také chuťové receptory, když po něčem chodí, zároveň zjišťuje, jestli by to nestálo za ochutnání. Takže až se vám dnes moucha popáté vrátí na stejné místo na ruce, není v tom žádná osobní zášť, z jejího pohledu jste zkrátka stále zajímavá nabídka.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Cizinecká policie v Královéhradeckém kraji častěji kontroluje ubytovny. V Hradci Králové pokračují opravy podchodu na třídě Karla IV. Barbora Sémanová suverénně postoupila na mistrovství Evropy do semifinále Kraulové dvoustovky. A dnešek bude slunečný s teplotami do 27 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Alena Brantová. Cizinecká policie v našem kraji v prvním pololetí výrazně zpřísnila kontroly. Policisté se zaměřili na prověřování ubytoven, firem i na podvody s humanitárními dávkami. Za prvních 6 měsíců zkontrolovali přes 6800 dokladů, což bylo o 600 víc než ve stejném období loňského roku.
4: Policisté měsíčně prověří zhruba 200 ubytovacích zařízení po celém kraji. Při akcích zaměřených na nelegální zaměstnávání a pobyt pomáhají policistům v terénu také drony. Součástí práce je odhalování.

0: vyřizování padělaných dokladů a také kontrola žadatelů o dočasnou ochranu z Ukrajiny, kterých policie od dubna prověřila přes 300. Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: Město Hradec Králové připravuje na konec prázdnin další opravy podchodů na třídě Karla IV. Práce vyjdou na 34 milionů korun a přibližně třetinu nákladů by mohla pokrýt dotace, říká mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
2: Některé z prací si vyžádají úplné uzavření podchodu. Pěší jej budou obcházet po Střelecké ulici v období od 17. do 23. srpna, následně pak od 14. do 30. září. Kompletně zrekonstruovaný a prosvětlený podchod, který nabídne také prostor pro obchody, výstavy a komunitní aktivity, se má otevřít na podzim.
1: Dnes začíná platit první část nových pravidel pro obaly. Vycházejí z nařízení Evropské unie. První změny se týkají hlavně značení obalů. Nově bude platit, že na sobě budou muset mít napsané, z čeho jsou, kdo je vyrobil a odkud pocházejí. Evropa tak chce minimalizovat odpady. Sport. Obhájkyně zlata Barbora Sémanová bez problémů zvládla rozplavby na mistrovství Evropy v Paříži na trati 200 metrů volný způsob. 26-letá plavkyně byla v rozplavbách nejrychlejší z 45 závodnic. Semifinále ji čeká dnes v podvečer. Boje o medaile kraulařky svedou na 200 ve čtvrtek večer. Počasí. Čekáme většinou slunečno s teplotami od 24 do 27 stupňů, na severu kraje od 21 do 24 a na horách od 15 do 19 stupňů. Zafouká slabý, během dne místy mírný severní až severovýchodní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Dělníci opravují na Hradecku most u obce Holohlavy na silnici číslo 33. Objížďka vede přes dálnici D11 a potrvá až do prosince.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Příjemné dopoledne. Za chvíli se ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové usadí dentální hygienistka Květa Prouzová a otevřeme dnešní radioporadnu. Léto našim zubům připravuje docela náročnou kombinaci. Zmrzlinu, ledové nápoje, sladké ovoce i domácí limonády. Proč mohou být zuby citlivější? Co dělají ovocné kyseliny se sklovinou? A proč není dobrý nápad hned po kyselém sáhnout po kartáčku? Přidáme praktické rady na dovolenou i výlety. Radioporadna začne za několik minut a hezký poslech vám od mikrofonu přeje Kateřina Prouzová.

0: Radioporadna.
1: Dnešní radioporadna bude o zubech a o tom, co jim v létě dává zabrat. Ve studiu vítám teďka dentální hygienistku Květu Prouzovou. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Tak pojďme se hned podívat na to léto. Proč mohou být zuby v létě citlivější?
2: No, já si nemyslím, že by jenom v tom létě ty zuby byly citlivější, protože v zimě to tak až nevnímáme, nebo o tom, jako ne, nechci říct, nevíme, ale ty stravovací návyky v zimě jsou trošičku jiné než v létě. V létě je teplo a tak pijeme různé nápoje, ať už jsou nějaké míchané nápoje, nebo vody s citrónem, nebo pijeme večer víno, popijeme to celý večer. Takže ty návyky jsou trošičku jiné a tím můžeme jako si myslet, že máme ty zuby citlivější, ale můžou v tom hrát roli právě ty výživové návyky trošičku jiné. Je léto, zima.
1: Je to hodně špatně pro naše zuby, když se takhle v létě jako spustíme a mlsáme.
2: Tak jako špatné by to bylo, kdybychom nevěděli, jak tomu zabránit nebo jak na to. Takže je potřeba, abychom věděli, čím, jak a jak často ty zuby čistit a předejít nějakým problémům díky tomu, že používáme nebo pijeme ty nápoje, nebo je omezit, nebo pijet to celý den. A tím bychom zabránili nějakým těm problémům.
1: Znamená to, že když vlastně po tom studeném cítím, že mám bolest, že mám ty zuby citlivější, že je to vlastně nějaký komplexnější problém, který bych měla řešit, a nebo se jenom řeknu, tak teď to pít nebudu.
2: No tak záleží, jak ta citlivost nebo ta bolest po tom studeném nápoji dlouho trvá. Pokud odezní v krátké době, tak je to přirozené, je to normálně, ale pokud by přetrvávala teda další dobu, tak je potřeba se potom už zamyslet, co s tím, jestli je to normálně nebo ne, nebo je nějaký problém v tom zubu. Mm-hmm. No a potom je teda dobré se poradit někde u odborníka, ať už je to dentální hygienistka, ale většinou si myslím, že bychom měli zajít k zubnímu lékaři, a pokud by se to opakovalo a ten problém by byl jako bolestivý, tři dobu by to trvalo, tak skutečně ten zubní lékař je potřeba, aby to viděl, aby se ten pacient k tomu toho zubního lékaře zastavil.
1: Co nám to vlastně může signalizovat, že máme, já nevím, třeba náběh na paradentózu, a nebo že tam máme zubní kaz, nebo co to vlastně znamená?
2: No někdy to může být způsobené tím, že máme odhalené krčky. Ty odhalené krčky mohou být způsobené třeba špatnou technikou čištění zubů, nebo jak se říkala, ústupem dásní, špatnou hygienou. Takže tam může být ta citlivost větší, a nebo potom může být teda už počínající zubní kaz, a to už potom nás upozorní na to, že je potřeba něco dělat a navštívit toho zubního lékaře, že tam prostě je problém, že to není normální.
1: A jakým řešením jsou takové ty různé pasty na citlivé zuby? Jakou s tím máte zkušenost?
2: Tak pokud je to jenom taková citlivost, ať už to jsou odhalené krčky, není to nějaké dlouhodobé trvání té bolesti, tak samozřejmě existují pasty, které jsou přímo určené na používání u těch citlivých krčků, takže nebudu jmenovat ty pasty, ale existují na trhu pasty a je jich několik druhů, takže ty pasty pak střídáme, a hlavně jim to doporučí ta dentální hygienistka, jako asi nejlepší se poradí s odborníkem nebo se zubním lékařem.
1: Mm-hmm. Vy jste teď říkala, že pasty střídáme. Je tady dobré pasty střídat, anebo když se najdeme nějakou, která nám vyhovuje, tak ji můžeme neustále používat?
2: No, já teda jsem zastáncem toho, že ty pasty střídáme, a mě teď přišlo několik pacientů, kteří si koupili takové bylinkové pasty asi za 300, za 400 korun, a říkají, že jsou s nimi spokojené, ale oni třeba neobsahují fluoridy některé, jo. A proto říkám, že je dobré koupit do rodiny jednu pastu. Potřebuje i celá rodina, až ji potřebuje koupit novou. Nebo pak jsou pasty, které jsou trošičku léčebné, to znamená, že mají zase nepůsobí jak na tu citlivost těch krčků, ale působí třeba na dásně. Jo, že napomáhají zhojit ty dásně, ale bez správné techniky čištění zubů, bez toho, aniž bychom odstranili ten zubní povlak, tak prostě nám nepomůže, já vždycky říkám, ani pánbu vám nepomůže, ani zubní pasta.
1: Dobře, tak my si teď dáme písničku a pak možná bychom se mohli společně zastavit u té techniky toho správného čištění zubů, protože opakování v tomto směru asi toho není nikdy dost.
2: Určitě.

0: O našich zubech a o létě a očištění si povídáme s dentální hygienistkou Květou Prouzovou. A my jsme před písničkou říkali, že není od věci připomenout tu správnou techniku čištění zubů. I když my si asi ty návyky potom přinášíme z dětství, ale tam se asi ta technika potom mění, ne?
1: No určitě, malé děti čistí jinak, ale v první řadě je potřeba, aby byl rodič informován, jak svému dítěti bude čistit zuby, když se potom narodí, protože už od toho útlého mládí musíme o zoubky toho dítěte pečovat. Takže to, co se dítě naučí v mládí, si potom přenáší do dospělosti a zase to přenáší dál. Ale pokud rodiče nejsou informováni a nedbají o to, aby si děti správně čistili zuby, tak potom se s nimi setkáváme na pohotovostních službách, kde prostě ty děti zažijí takové nepříjemné zážitky, bolestivé zážitky, což se s nima nese do toho i dospělého věku, takže to je velmi nepříjemné a to bychom si nepřáli.
0: Jako rodič teda musím říct, že někdy musím na děti zakleknout.
1: Musím přiznat, že i já na vnučku jsem zaklekla, když pochopila, že to jinak nejde, tak jako si to by začala čistit. A bylo to, je to prostě už do dospělosti, kdy ona teďka ví, že to jinak nejde, takže ta druhá vnučka taky už to pochopila, ta má fixní aparát, takže tam ta péče musí být opravdu ještě větší, protože vlastně na těch zubích jsou překážky, jsou tam různé zámečky, drátky a tam to jídlo se drží fest teda.
0: Jaké největší chyby dělají dospěláci při čištění zubů?
1: No, jaké dělají chyby? Především třeba nemají správný zubní kartáček. Nevědí, jestli má být středně tvrdý, měkký, nebo používají úplně ty nejměkčí, používají špatnou techniku, nejsou informovaní o správné technice čištění zubů. A tam právě dochází k tomu, že při té špatné technice čištění zubů může dojít k tomu, že si samovolně odhalují ty krčky. Ta dáseň ustupuje díky tomu, že ten tlak kartáčku je na tu dáseň veliký. Takže to je problém a potom to se tak skládají ty problémy a dochází potom k tomu, že když si dají zmrzlinu nebo nějaký kyselý nápoj, tak tam mohou být ty zuby citlivé. Ta technika čištění zubů u pacientů je individuální. Každý ten pacient má jiná postavení zubů. Je jinak zručný. To znamená, že my musíme volit u pacienta takovou techniku, aby ji zvládl. A co je důležité, musíme se ho pozvat na kontrolu, abychom věděli, jestli to dobře dělá nebo nedělá, jestli si neubližuje a jestli používá ty správné pomůcky, které jsme mu doporučili. Ale musím říct, že jenom samostatný zubní kartáček na čištění zubu nestačí. Teď už na trhu je velké množství různých pomůcek, které jsou doplníkem toho čištění zubu a bez nich bychom se vůbec neobešli, protože zub musí být vlastně čistý kolem dokola, nejenom z té přední strany nebo z té strany od jazyka. Takže
0: máme mezizubní kartáčky, jednosvazkové kartáčky. A co takové zubní niti? Nikdo je nedoporučuje.
1: No, se zubní niti my začínáme u dětí až tak od těch 12 let, od 10 let, kdy už jsou oni schopni si ty zuby dobře vyčistit, jinak předtím může samozřejmě rodič s takovým mečíkem, s takovým flospikem ty zoubky dětem čistit dříve, ale kdy my jsme jistí si, že ty děti si neublíží, nepořežou se, tak to je od těch 10 až 12 let. Ta nit je výborná, protože dobře vyčistí zoubky v tom bodu kontaktu. Jo. No a ten mezizubní kartáček, jak jsi zmínila, tak zase je několik firem. A nemůžeme říct, že třeba červená barva u jednoho toho kartáčku, že to je stejné. Tam se musíme opravdu cíleně podívat, protože každá ta firma nebo každý ten zubní kartáček má jinou barevnou škálu. A my musíme volit tu správnou velikost zubního kartáčku podle velikosti těch mezizubních prostor. Nemůžeme prostě do menšího prostoru spát nějaký velký mezizubní kartáček, protože jinak to nejde, jinak se ty kartáčky lámou, ohýbají, ale pak si můžeme poškodit také tu dáseň v tom mezizubním prostoru a vytvořit si ty mezizubní prostory daleko větší, než máme. Takže zase návštěva dentální hygienistky, zubního lékaře, který nám ten prostor změří, poradí nám, jakou velikost toho mezizubního kartáčku máme použít. Ale ne, že přijdeme do lékárny a řekneme, dejte mi mezizubní kartáček. A ta lékárnice neví, jakou velikost. No někdy se to tak stává. Tak proto doporučuji opravdu, aby nějaký odborník poradil pacientovi, aby byl spokojený, aby se mu dobře čistilo a neubližoval si, to je strašně důležité.
0: My si teď dáme další písničku a já se vás teďka jenom zeptám krátce ještě předtím. Od kolika let navštěvovat dentální hygienu?
1: No jsou rodiče, kteří přijdou s dítětem už třeba ve třech letech. nebo přijdou sami na ošetření a to dítě si vezmou sebe. To je velice důležité, protože to dítě vidí, co tomu mamince nebo tomu tatínkovi děláme a nemusí se bát, jo, ale my přitom i to dítě trošičku informujeme a i ty rodiče přímo na tom křesle při jejich ošetření řekneme, jak by měli pečovat o zoubky toho dítěte. A to dítě si zvykne, to je strašně důležité, aby se na tu ordinaci zvykla, pak nemělo strach a hlavně nemělo takový, prostě nepřišlo ty ordinace z bolesti.
0: Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové, za chvíli budeme pokračovat.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
5: Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FC Viktoria Plzeň? Příští týden poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 23. srpna v 17 hodin. Když pod lízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: S dentální hygienistkou Květou Prouzovou si tady povídáme o zdravých zubech a my se teďka vrátíme zase k tomu létu, protože jsme zjistili, že špatným čištěním si můžeme poškodit ve své puse mnohé. Jak je to tady s těmi ovocnými kyselinami? Je pravda, že když jsme měli něco kyselého, že se nemáme hnedka vrhat po kartáčku?
1: Ano, určitě, to už můžeme si říct třeba při snídani. Jo, ke snídani, když třeba pijeme nějaké džusy nebo něco, tak doporučujeme buď si ty zuby vyčistit předtím, abychom posílili sklovinu, anebo pak až 20 až 30 minut po té snídani, protože ta sklovina díky těm kyselým látkám prostě nechci jakoby změkne, nebo prostě není tak pevná. No a může dojít potom, že k tomu, že vlastně ji poškodíme i tím kartáčkem a pokud se to děje takto často, tak potom tam může vzniknout zubní kas.
0: A v létě se to možná teďka právě děje hodně, jedeme na dovolenou, dáme si tam nějaké proseko, to je možná kyselé, a pak si jdeme třeba hnedka vyčistit zuby, tak tam by taky měla být to ta asi, pauza.
1: To asi, ta pauza by tam určitě měla být, ale spíš bych to zkombinovala, že bych se potom napila třeba studené vody, normálně obyčejné vody, abych prostě zředila to snížené pH, dutiny ústní, co nastává potom, když pijeme nebo jíme něco kyselého, ať už je to ovoce nebo nějaký nápoj.
0: A co se vlastně děje se sklovinou po tom kyselém jídle?
1: No, vlastně dochází k tomu, že se sníží pH v dutině ústní, tím pádem ta sklovina nemá tu pevnost a uvolňují se z ní minerály. Takže tam potom dochází k tomu, že je měkčí a my vlastně tím čištěním zabudujeme do té skloviny nějaké ty nečistoty, zbytky jídla a tak dále. Takže tam prostě je ten problém, že skutečně si můžeme způsobit to, že tam vznikne zubní kas. Takže posílit, pokud víme, že budeme někde pít, já nevím, alkoholický nápoj, nebo vodu s citronem, nebo já nevím, nějaké prostě nějaké tyhle ty sladkosti, ovoce a tak dále, tak třeba doporučujeme ráno nebo předtím vyčistit si zuby se zubní pastou, která obsahuje fluoridy a posílit tu sklovinu, která pak je odolnější. No a pak je menší zlo, než si ty zuby vyčistit hnedka potom, si raději vypláchnout dutinu ústní vodou nebo to ústní vodou. Můžeme používat taky, je to jako doplněk, ale doporučujeme také.
0: Takže to můžeme otočit. Co takové živý kačky?
1: No, žvíkačky doporučujeme také, protože vlastně oni podporují zvýšenou tvorbu sliny v dutině ústní, která na vlastně to prostředí v ty dutině ústní trochu zředí, takže žvíkačky doporučujeme, ale musíme mít úplně v pořádku výplně a tu hygienu, protože někdo řekne, mě ta žvíkačka vytáhla plombu, ale zase říkáme, pokud vám vytáhne plombu, buďte ráda, protože tam je zubní kas a spraví se to včas, ne až když ten zubní kas potom je větší a je to problematické na to spravení, na tu sanaci.
0: Jakou byste doporučila v uvozovkách první pomoc, když jsme někde na výletě, na koupaliště, na dovolené? Najednou zjistíme, že asi potřebujeme vyčistit zuby, ale nemáme čím, nemáme ten kartáček. Tak jestli stačí jenom v tu chvíli jako krizovka vypláchnout vodou, nebo co v tu chvíli byste doporučila?
1: No, určitě vypláchnout, ale tam vlastně, pokud máte pocit, že máte ty zuby potažený povlakem, to zjistíte, když si ty zuby po vyčištění zubů oběrete, tak jsou hladké, ale už po nějaké době potom zjistíte zase, když uděláte si tenhle ten test, že ty zuby jsou takové jako něčím potažené, jako by chlupaty. No tak pokud máme i zubní pastu někde po ruce, tak prostě dáme na prst, nemáme kartáček a prostě to přejedeme, naneseme na ty zuby a snažíme se aspoň takto tu první pomoc, ale na výlet, já teda si zubní kartáček taky neberu, takže spíš ta voda. Na dovolenou samozřejmě určitě, a pokud někdo zapomene na dovolenou zubní kartáček, tak dneska v každém obchodě, ať je to drogerie, lékárna, i potraviny, tak prostě tam ty zubní kartáčky k dostání jsou.
0: Pokud teda není někde uprostřed lesa. My se ještě u té dovolené zastavíme. Posloucháte Radio Porodu Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Dnešní radioporadnu věnujeme péči o naše zuby společně s dentální hygienistkou Květou Prouzovou. A když někam teda vyrazíme na dovolenou a tam průběžně celý den něco jíme, máme zmrzlinu, mlsáme, jde o to si ty zuby třeba čistit víckrát, a nebo to není nutné, jenom máme prostě zůstat pečlivý alespoň jednou denně?
1: No, jednou denně být pečlivý na zuby je hrozně málo. To znamená, že doporučujeme čistit si zuby ráno a potom večer. Přes den většina lidí na to nemá čas, ale zase nic se nemá přehánět. Jsou pacienti, kteří přijdou a říkají, že si po každém jídle musí vyčistit zuby. A pokud nemají tu správnou techniku, nemají úplně správný kartáček, tak si můžou uškodit. Takže ne víckrát. Ta péče denně o ty zuby dělaná není vždycky úplně optimální, takže skutečně pokud jsme někde na dovolené a sedíme někde na hradě třeba, nebo jdeme někde nějaký výšlap, tak tam aspoň máme tu čistou vodu, kde si tu pusu můžeme vypláchnout a prostě to nějakým způsobem ošetřit, ale určitě takhle přes den ty zuby si tam nečistit, stačí dvakrát denně a dobře. A se všemi těmi pomůckami, bychom je aspoň večer a jednou denně použili všechny ty pomůcky a ten zub vyčistili tak, aby byl kolem dokola čistý. To neznamená jenom přejet kartáčkem, ale i ty mezizubní prostory jsou velice důležité.
0: Jak se vlastně správně čistí ty mezizubní prostory?
1: No, doporučujeme, jednak, jak jsme o tom hovořili, máme ty dentální nitě. Těch je několik druhů. Jsou dentální nitě pro běžné použití, jsou nitě voskované, nevoskované, ale potom jsou dentální nitě, které jsou speciálně pro pacienty, kteří mají buď implantáty, anebo mají nějakou protetickou práci. Protože pokud máte v dutině ústní zuby nahrazený korunkou, můstkem, tak i pod tím a kolem dokola té korunky je potřeba ten prostor vyčistit, tam všude se vám zachytává jídlo a ten problém tam potom může nastat tak jako u normálního běžného zubu. Prostě ten zubní kaz nám vznikne nad korunkou, kdy tam vlastně není na tom koření zubu sklovina, která ten zub chrání a tam je to prostě častější. Takže my vlastně nejenom tu dentální nit, kterou doporučujeme, ale i v těchto místech doporučujeme hodně čistit tím solokartáčkem, který nám velice pomůže a zvládají ho děti už od 6 let úplně běžně. Ono i u těch implantátů, jak hovořím, s tou dentální nití můžeme doporučit i takový dvouřadý měkký kartáček, který třeba pod ten implantát nebo pod ty mosty se krásně vejde a krásně to tam vyčistí. Protože někdo, když si myslí, že dostane implantát, že už o to nemusí pečovat, že prostě to tam je nastřelený. Takže tam ta peče musí být jako ne 100%, ale víc jak 100%.
0: My jsme vlastně ještě neprobrali jeden prostředek čištění a to je ústní sprcha. Doporučujete?
1: Ano, ale ne u všech pacientů. Zase je to u pacientů, kteří potřebují, kteří mají například ty pacienti, kteří mají implantáty nebo protetické práce, ale jsou pacienti, kteří to používají i běžně. Ale třeba si uvědomit, že ta ústní sprcha nám odstraní z dutiny ústní a vypláchne zbytky jídla. Ale povlak, který je pevně nalepený na těch zubech, tak ten prostě musíme očistit mechanicky kartáčkem nebo mezizubním kartáčkem, solo kartáčkem. To ta ústní sprcha nám neodstraní. Ale jako pomocník na ústní hygienu je ta ústní sprcha velice dobrá.
0: Nám tady přistál i jeden dotaz posluchačský. Posluchačka Iveta by se chtěla zeptat, jestli existují nějaké prášky na zubní sklovinu. Ve škole nám kdysi dávali 4 malé tabletky na zuby a teď už nic takového není.
1: No, nevím, jak paní je stará, ale dřív se dávaly fluoridové tablety. Jo, a nebo jestli myslí třeba, že jim zkoušeli, jestli ty zuby jsou dobře vyčištěné, ty tabletky potom se rozkousaly a zabarvily povlak, takže nevím, o jaké tabletky paní nebo se jedná.
0: Ale existuje tady něco, co by posílilo nějaké tabletky nebo něco, tu zubní sklovinu nebo nic takového neexistuje?
1: No, já si myslím, že nevím o tom.
0: Takže mít ty pasty, střídat je, protože jste říkala, že každá dělá něco jiného, správně čistit.
1: Pravidelně prostě nevyhnout se tomu. A když někdy večer je člověk unavený a řekne, ježišmana, tak to jen tak přejdu, tak ráno o to víc ty zuby musíme krásně dočistit, aby jsme měli krásný, zdravý, zářivý úsměv po celý den.
0: říká Květa Prouzová. Děkujeme za vaši návštěvu a zase někdy naslyšenou.
1: Děkuji také, naschledanou.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: České rady.
1: Jak se ochladit bez klimatizace? Jste-li zvyklí si denně mazat nohy či ruce krémem, uchovávejte ho přes léto v lednici. Při aplikaci se pak rozplynete blahem. Máte-li doma větrák, až ho příště pustíte, dejte před něj pedlahev, kterou jste předtím naplnili vodou a nechali ji zmrznout. Vyzkoušet můžete i nízkonákladovou klimatizaci. Namočte například část povlečení do studené vody, vyždímejte a zavěste přes noc do otevřeného okna. Jinak teplý vzduch k vaší posteli doputuje ochlazený. Svěží pocit dodá také máta peprná. Pořiďte si třeba mátový esenciální olej a přidejte ho do koupele na nohy nebo do aromalampy. A pokud toužíte po ochlazení zevnitř, připravte si jedno přírodní a jednoduché. Dužinu vodního melounu nakrájíte na kostičky a dáte zamrazit. Potom rozmixujete a dochutíte trochou citronové šťávy.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Za 5 minut tady bude Pravé poledne a s tím také přijdou aktuální zprávy s Radkem Pulkrábkem. Uslyšíte například, jak a dnes na Dobrošově pozorovat částečné zatmění slunce. Na místě budou i odborníci, kteří nebeský úkaz vysvětlí. No a po zprávách už budou následovat písničky od srdce, vaše přání, pozdravy a vzkazy pro ty, kterým chcete udělat radost. Pokud přemýšlíte, komu třeba popřát, tak dnes má svátek Klára. Ale nemusí to být vždycky vázané na narozeniny nebo nějaké výročí. Můžete posílat vzkazy jen tak. Můžete nám potom volat na telefonní číslo, které si už teď zapište, 726 46 46 46 a nebo když si teď ještě před polednem sednete, otevřete si počítač nebo své mobily, můžete nám napsat zprávu. Náš e-mail je jednoduchý studio.hradec@rozhlas.cz. A když už dnes celý den mluvíme o těch hvězdách, bude nám o nich zpívat také Jan Kalousek. Hvězdy se mění.

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: V Opočně vznikne nová odpočinková zóna. V Česku přibývá podnikatelů. Na Dobrošově můžeme pozorovat částečné zatmění slunce. A počasí bude většinou jasno s teplotami kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké poledne. Opočno plánuje úpravy části Švamberk nedaleko zámeckého parku. Změny se týkají lokality bývalého lomu. Město ji plánuje otevřít a využít pro trávení volného času.
2: V lokalitě by měla vzniknout odpočinková zóna pro děti i dospělé. Místo totiž leží stranou hlavních komunikací v klidné části mezi zástavbou a přírodou. Radnice proto připravuje studii ve spolupráci s městským architektem. Projekt má podle vedení města zpřístupnit a nabídnout nové možnosti využití pro obyvatele i návštěvníky města. Z Opočna Jiří Hofmán, Český rozhlas.
1: V Radči na Trutnovsku pokračuje stavba biokoridorů. Dělníci tam budují soustavu tůní a malých rybníků na potoku Dlouhá voda. Vodní prvky doplní keře a stovky stromů. Náklady hradí stát. Hlavním smyslem úprav je zadržení vody v krajině a podpora přirozené biodiverzity, říká nezávislý místostarosta Úpice Martin Kořízek.
3: S pomocí těžké techniky právě začaly práce na budování prvních tůní a na podzim plánujeme výsadbu stromů a keřů. A je to významný projekt pro zkvalitnění životního prostředí v Hradči, pro rekreaci, ale i pro běžný život občanů.
1: V Česku stoupl za první polovinu.

0: Letí počet podnikatelů o 23 tisíc. Celkem jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala víc než 1 200 000. Mezi podnikatele patří mimo jiné soukromí lékaři, umělci nebo zemědělci. Nejvíc podnikatelů je v Praze a ve středních Čechách, nejméně v Karlovarském a v Libereckém kraji. V pevnosti Dobrošov je dnes připravené pozorování částečného zatmění slunce a meteorického roje Perseid. O 8:30 začne večerní prohlídka pevnosti. O hodinu později pozorování oblohy. Kapacita je omezená.
1: Správa pevnosti doporučuje návštěvníkům, aby si přinesli vlastní svářecké sklo číslo 13 pro bezpečné pozorování slunce. Vstupenky na večerní prohlídku pevnosti jsou v předprodeji online. Parkoviště je asi 400 metrů od návštěvnického centra. Na cestu zpět po setmění se hodí vlastní svítilna. Z Dobrošova Jana Házová, Český rozhlas. Sport.
0: Beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy vstoupily do mistrovství Evropy v Polsku vítězně. Kontinentální šampionát zahájili Češky výhrou 2-0 na sety nad Švýcarkami. Počasí. Na východě Čech dnes bude většinou jasno, teploty 24 až 27 stupňů, na horách kolem 18. Vítr mírný, severovýchodní až východní. Biozátěž je dnes na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dopravní komplikace teď máme hlášené na obchvatu Jičína. Pozor u sjezdu na Čejkovice, kde se srazila dvě auta.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Je krátce po 12. Dobré poledne z Českého rozhlasu Hradec Králové. Pokud právě obědváte, přejeme vám dobrou chuť a jestli máte ještě kus pracovního dne před sebou, budeme rádi, když vám u něj budeme dělat společnost. Za chvíli zalistujeme kalendářem a připomeneme si, co zajímavého se pojí s dnešním 12. srpnem. A potom už dostanete prostor vy. V písničkách od srdce můžete volat, psát, posílat pozdravy a nechat zahrát někomu, komu chcete dnes udělat radost. Ze studia vás zdraví Kateřina Prouzová.

0: aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa 12. srpna. Svátek mají nositelky latinského jména Klára. To znamená jasná, světlá. Tady je Petr Jungmann. Ještě nedokončená Zlatá kaplička, Národní divadlo, se ocitlo před 145 lety v roce 1881 v plamenech. Traduje se, že klempíři, kteří končili práci na střeše, špatně uhasili dřevěné uhlí v kamínkách na letování. Národní divadlo snad ještě hořelo a už se vybíralo na nové. Za 4 týdny se sešlo přes 1 000 000 zlatých a do 2 let stála budova opět v celé kráse. 2 šiklové, Pat a Mat, měli premiéru před 50 lety v roce 1976. Vysílal se pilotní díl seriálu a je to, nesl název Kuťáci. Jejich jména se od té doby stala synonymem pro všechny nešiky tvořící páru. 5. a nejúspěšnější album americké skupiny Metallica, někdy nazývané také jako Černé album, to s tím hadem, vyšlo přesně před 35 lety v roce 1991. Legendární oštěpař Jan Železný se po 3. a naposledy stal mistrem světa před 25 lety. Na šampionátu v kanadském Edmontonu v roce 2001 vytvořil hoden dlouhým 92 metrů a 80 centimetrů stále platný rekord světových šampionátů. Jednomu z nejslavnějších tenistů všech dob, rodákovi z Marylandu, Pete Sampresovi, je dneska 55. Já přeju hezký den.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Ano, právě v této chvíli začínají a vy nám můžete volat na telefonní linku, která je v této chvíli zcela volná, 726 46 46 46 a nebo nám zkrátka napsat na adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Tak jdeme na to.

0: Tak to byl Enrique Iglesias a sami se teď společně do toho vrhneme. Na telefonu je naše stálá posluchačka Růženka. Dobrý den.
1: Dobrý den, moc vás zdravím všechny. Pěkné poledne, zdravím do celého kraje. A písničku, co jsem vybrala, tak bych moc a moc ráda poslala paní Olince Macákové a jejímu manželovi do Hradce Králové Pouchova. Moc vás zdravím. Tak by byla pro Haničku do Nového Města. Též zdravím Blaničku do Staré Paky, s kterou jsem se potkala na dní otevřených dveří. No a pak bych pozdravila tu naši celou rozhlasovou početnou rodinku. Všechny posluchače, všechny dovolenkáře, kteří se chystají na dovolenou nebo jsou už na dovolené, a školákům přeju krásný zbytek prázdnin. Mějte se všecky hezky, opatrujte se, děkuju, nashledanou.
0: Mějte se také krásně, písnička je tady.

0: Helena Vondráčková, Lásko má, já stůňu a doufám, že náš posluchač Ondra nestůně. Zdraví jako rybička, dobrý den.
1: Jo, zatím jsem zdravý, já vás zdravím, Kačinku.
0: Tak komu budeme hrát?
1: Já bych dneska chtěl poprosit o píseň, na které jsme se domluvili. Pokud můžu, tak nechám jako překvapení. Věnuji určitě všem těm, kteří mají tu muziku rádi stejně jako já. Pak samozřejmě všem vám, který pracujete na nejskvělejším rádiu, který je opravdu úžasný. No a pak samozřejmě i všem pozemlíčkám, který prostě mají rádi pohodu muziku.
0: Dobře, tak jo, tak my to pomalu rozjíždíme, schválně, kdy to posluchači poznají, o co jde. Mějte se krásně.
1: Já si myslím, Kačinko, že jo. Mějte se. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme kuřecí plátky s rikotou a rajčaty a budeme je podávat s bramborovou kaší. A co vám ještě nabídneme? Větrničky z pohankové mouky a s Radkem Pálkou se vydáme na jeřabiny a řekneme vám, proč je potřeba dívat se dobře na tvar listů.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: A posluchačka Milena od Rozkoše, která nám před chvílí volala, tak nechává zahrát písničku všem jen tak pro radost. Tak si ji užijte.

Do Jičína posíláme písničku paní Věře, která dnes slaví narozeniny. Manžel, děti a vnoučata jí přejí hlavně zdraví, spoustu důvodů k radosti a vzkazují, že se těší na společnou víkendovou oslavu.

Manželům Janě a Miroslavovi do Trutnova přejí děti k dnešnímu výročí svatby a tímto spolu dál dobře funguje, mají před sebou ještě hodně společných cest, výletů a obyčejných dní, kdy jim spolu dobře.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Další písnička míří za Kubou a Tereskou, kteří tráví prázdniny u babičky a dědy v Orlických horách. Maminka s tatínkem je zdraví, přeji jim ještě spoustu dobrodružství a vzkazují, že doma je všechno v pořádku, dokonce i jejich křeček.

nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síň od rána.

Paní Soňa z Hradce Králové posílá písničku své soucesce Janě. V posledních dnech jí pomáhá se zaléváním zahrady a také se stará o jejího pejska. A taky chce alespoň prostřednictvím Českého rozhlasu Hradec Králové poděkovat příjemnou melodii. Posel dobrých zpráv a Karel Gott.

Rodina Novákových Slunce nad Cidlinou zdraví babičku Kláru do Náchoda. Vzkazují, že jí přejí všechno nejlepší k dnešnímu svátku, hlavně úsměv a zdraví, a slibují, že jí přivezou něco dobrého.

budeme v této chvíli hrát v éteru Českého rozhlasu Hradec Králové všem táborníkům z Deštné, kteří se dnes večer chystají bivakovat v přírodě přímo pod hvězdami. Písničku nechává zahrát Monika a Petr a nechávají tady vzkaz heslo prý je, vlajka je naše.

Pan Karel z Rychlova nad Kněžnou chce nechat zahrát své ženě Evě. Jsou spolu přes 30 let, mají 3 děti, 8 vnoučat, psa a 2 kočky. A pořád je to spolu baví.

Co děláš, to dělej rád, Valdemar Matuška. Za 5 minut tady bude 13. hodina a tím se naše dnešní společné písničky Od srdce chýlí do svého konce. Děkuji za vaše telefonáty, vzkazy i písničková přání. Přeji vám pěkné, srdečné odpoledne. Dnes večer se určitě vyplatí zvednout oči k obloze. Večer nás čeká částečné zatmění slunce a v noci vrcholí Perseidy. Slunce samozřejmě pozorujte jen s bezpečnou ochranou očí. Na padající hvězdy už žádné speciální vybavení nepotřebujete. A hlavně nezapomeňte si něco přát. Víte, co se říká, když padá hvězda, něco si přeji, ono se ti to splní. Tak ať vám dnes neunikne nic na zemi ani na nebi, od mikrofonu se loučí Kateřina Prouzová. Mějte se hezky, uslyšíme se zítra.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Dobrý den.
2: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
2: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Ve Vrchlabí finišují práce na zateplení základní školy školní. Ve Španělsku bude sledovat zatmění slunce 500 000 turistů. Znakaře Jana Čejku čeká na mistrovství Evropy v plavání v finále 200. A počasí slunečno s teplotami kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké odpoledne. Krajský úřad Královéhradeckého kraje převzal kandidátky do podzimních komunálních voleb. Uskuteční se ve všech obcích a městech regionu s jedinou výjimkou. Vedení obce nebudou lidé volit v Krchlebech na Rychnovsku.
5: Nepodařilo se tam totiž dát dohromady ani jednu kandidátní listinu. V uplynulých volbách před 4 lety tam na 7 míst v zastupitelstvu kandidovalo 7 zájemců. Obec bude dočasně řídit správce stanoveným ministerstvem vnitra, který ale bude mít omezené pravomoci. Nesmí například přijímat strategická nebo dlouhodobá rozhodnutí. Pokud se v Krchlebech kandidátku podaří složit později, zvolí si místní vedení obce v dodatečných volbách. Z Hradce Králové Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
4: Základní škola školní ve Vrchlabí bude po letních prázdninách zateplená. Na pavilonu pro první stupeň budou taky žaluzie. Úpravy objektu popisuje nezávislý místostarosta Vrchlabí Michal Vávra.
6: Je otočen vlastně na jih a samozřejmě to tam dělalo teď problémy, protože se do toho opřelo slunce, velice se to zahřálo, takže jako účinný se ukazují tam dál venkovní, ale žaluzie, které se dají ovládat zemí na dálku.
4: Zatmění slunce dnes večer budou moci sledovat lidé ve Španělsku. Událost tam přijelo pozorovat nejméně 500 000 návštěvníků ze zahraničí.
7: Úplné zatmenie slnka si dnes večer vychutnajú napríklad aj dovolenkári na Maľorke, Ibise alebo na východnom pobreží Stredozemného mora v oblasti Valencie. Najlepšie však bude možné sledovať totálne zatmenie na severozápade a severe Španielska, v Galícii, Astúrii a Baskicku. V centrálnej časti v regióne Kastília a Leónu potrvá zatmenie najdlhšie minútu a 40 sekúnd. Mini lokalitu Villa Libado v provincii Burgos si na pozorovanie

0: Zatmenia slnka vybrali aj experti z NASA. Záujem domácich a turistov o zatmenie prinesie krajine benefit v hodnote asi 350 miliónov eur. Zo Španielska Ľubica Zlochová, Český rozhlas. Sport.
1: Jan Čejka zabojuje na mistrovství Evropy v plavání o medaily ve finále na trati 200 metrů znak. Závod začne v 18 hodin 40 minut. Atlet Tomas Järvinen zahájil 10 boj na evropském šampionátu 5. místem v běhu na 100 metrů. Vilém Stránský byl po úvodní disciplíně 7. Ondřej Kopecký 18. Počasí. Na východě Čech dnes odpoledne bude většinou jasno, teploty 24 až 27 stupňů, na horách kolem 18. Vítr mírný severovýchodní až východní. Biozátěž je dnes na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na obchvatu Jičína pozor na nehodu nedaleko sjezdu na Čejkovice, kde se srazila dvě auta, a na dálnici D11 máme hlášené omezení u Předměřic nad Labem, kde je provoz veden zúženými pruhy kvůli stavbě dálniční odpočívky.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
3: Má na svém kontě desítky rolí. Pro mnohé ale bude navždy princeznou Arabelou, která ji proslavila u nás i na Slovensku. Nejen o Arabele si budeme povídat. V českých kinech je teď film Šampion, ve kterém stvárňuje trenérku legendárního krasobruslaře André Netali. Jana Naďová je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
4: Dobrý den, prajem.
2: Alex a host.

0: kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
1: V Horním Maršově začaly práce na obnově vyhořelého zámku. Evropou, včetně Česká, prochází pás zatmění slunce. Hradečtí fotbalisté odletěli do Istanbulu k odvetě třetího předkola Evropské ligy. A počasí slunečno s teplotami kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké odpoledne. Stavbaři v Horním Maršově v Krkonoších zahájili v těchto dnech práce na opravě vyhořelého zámku. Snahou je zbavit památku poškozených částí a připravit ji na obnovu. Soukromý investor chce zámek přestavět na areál s ubytováním.
2: V první etapě, která by měla být hotová do konce letošního roku, stavbaři odstraní biologicky napadené a staticky narušené části. V severním a východním křídle budou zachovány nejstarší klenuté prostory, zatímco hlavní jižní trakt bude kompletně očištěn a připraven na náročnou rekonstrukci. Investor plánuje objekt využít pro kombinaci hotelových a ubytovacích služeb. Součástí projektu má být také zařízení domova pro seniory hotelového typu a obnova zámeckého parku. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Úroda chmele bude zřejmě o pětinu nižší než běžně, odhaduje to Svaz pěstitelů chmele. Podle jeho předsedy Jiřího Smetany je průměrná sklizeň dlouhodobě zhruba 6 000 tun ročně. Chmel bude mít tento rok i horší kvalitu kvůli nedostatku hořkých látek. Rostlinám škodí horko a málo srážek. Na ceně piva se to ale neprojeví. Pěstitelé mají s pivovary dlouhodobé kontrakty. Dnes nastává zatmění slunce. V Česku bude pozorovatelné po 19. hodině jako částečné. Stín měsíce se pohybuje okolo Evropy. V některých zemích lidé vidí úplné zatmění, vysvětluje Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd.
3: V Grónsku, na Islandu a Španělsku. U nás proběhne velmi výrazné částečné zatmění, kde bude zatměno téměř 90% slunečního kotouče. Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové odletěli k odvetě třetího předkola Evropské ligy do Istanbulu. Po domácí porážce 0-1 zítra nastoupí na stadionu Bešiktaše s kapacitou 42 tisíc fanoušků. Na výbornou kulisu se těší záložník Hradce Tom Slončík.
4: Samozřejmě se těším, protože ta atmosféra hraje se mi v tom dobře, protože je to to, proč to prostě děláte, když ti lidi na ten stadion přijdou, fandí a věřím, že tam ta atmosféra bude fajn, takže věřím, že se toho jako nezalekneme nebo něco v tom smyslu a můžeme tam postoupit.
0: Počasí.

0: Na východě Čech dnes bude většinou jasno, teploty 24 až 27 stupňů, na horách kolem 18. Vítr mírný, severovýchodní až východní. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na obchvatu Jičína komplikuje provoz nehoda, konkrétně u sjezdu na Čejkovice. Dejte pozor, srazila se tam dvě auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 12. srpna ve středu přejeme dobré odpoledne z Českého rozhlasu Hradci Králové. Tak už víme, že v základní škole v Malšově Lhotě v Hradci Králové začne v září řádná výuka. Pokud jste nás poslouchali, tak jste slyšeli o tom, že po několika měsících právních sporů je budova po rekonstrukci zkolaudovaná, připravují se v ní nové třídy a další prostory. Tak reportáž nabídneme v této hodině dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové a uslyšíte, jak to bude v základní škole v Malšově Lhotě v Hradci Králové od září vypadat. Stará papírna v Čapkově mlýně v Hronově se těší prázdninovému zájmu lidí, tak se tam také zastavíme a pozveme na další z našich zámků. Těšte se na rozhlasové zámecké léto s průvodcem Františkem Kinským. To bude po 14. hodině a 35. minutě. V polovině týdne ve středu 12. srpna vás zdravíme z Českého rozhlasu Hradci Králové. Za malou chvíli pozdraví skupina Jojo Band písní Rybitví. Bude to bláznová ukolébavka Pavla Didoviče. Nabídneme také Hanu Zagurovou, Václava Neckáře nebo skupinu Tým. Český rozhlas Hradec Králové s vámi. Dobré odpoledne.

12. srpna je s vámi Český rozhlas Hradec Králové. Zdravíme i na silnici a na Hradeckou D11. Právě tam mezi Poděbrady a Sadskou začala největší letošní dálniční rekonstrukce v naší republice. Na téměř 15-kilometrovém úseku byl ještě původní povrch z 90. let, který byl ve špatném stavu. Denně tam projede 40 tisíc aut. Původní povrch je z roku 1990, když šla dálnice do provozu. To je podkladní beton, který, když se blížil konci své technické životnosti, tak ho překryli asfaltovým mikrokobercem. Do konce srpna tam opraví jízdní pruhy u středových svodidel. V září se přesunou na pravou část vozovky a krajnice. V říjnu pak podle mluvčího ředitelství silnice a dálnice Jana Rýdla opraví také některé mimoúrovňové křižovatky. To je Hradecká D11, úsek mezi Poděbrady a Sadskou. Tak dobře dojeďte, ať už nás posloucháte kdekoliv, jak bude vypadat v září v základní škole v Malšově Lhotě v Hradci Králové. Uslyšíte od našeho reportéra už za 3,5 minuty. Karel Sladký přeje dobré odpoledne z Českého rozhlasu v Hradci Králové.

0: Český rozhlas Hradec Králové, s vámi sledujeme události 12. srpnového dne. Budova základní mateřské školy v Malšově Lhotě v Hradci Králové může začít v září fungovat v řádném režimu, zjistil náš reportér. Skončilo období právních sporů s majitelem sousedního pozemku a opravená škola je zkolaudovaná. V těchto dnech se do školy stěhují učitelé, kteří budou mít k dispozici nové třídy i s vybavením. Ve škole se dnes byl podívat právě náš reportér Tomáš Lerinc, kterého zdravím. Tomáši, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne, to nové vybavení je jenom jednou ze součástí projektu, který už je tedy po červencové kolaudaci zdárně u konce. Škola bude moderní v řadě ohledů, včetně zabezpečení, které je nastaveno tak, aby se do školy nedostal nikdo nepovolaný a aby zároveň děti nemohly své volně odcházet, ale taky, aby byly dveře volně průchozí, třeba v případě požárního poplachu. Nová je rekuperace vzduchu, zázemí, prostor školní jídelny, nové řešení má hospodaření s dešťovou vodou, pak učebny, zkrátka ta škola je kompletně opravená a modernizovaná.
0: Stavební práce začaly už v říjnu roku 2024. Po dokončení ale museli děti a učitelé kvůli sporům s jedním z majitelů sousedních pozemků zůstat v provizoriu. Jak se těší zpátky?
1: Těší se jak děti, což potvrdili tedy zástupci školy, kteří jsou s nimi nebo respektive s rodiči v kontaktu, tak také samotný personál, učitelé a vedení. Končí totiž období té části problému, která byla navíc ve srovnání s běžným školním provozem. Podle ředitelky školy Ivy Trojnové odpadne řada starostí teď.
2: Ta organizace jako zvládnout to v tom cizím prostředí, kde vlastně máte třídy rozházené po celé budově, nevidíte se s kolegy. Ta komunikace není taková, jako když jsme tady všichni pospolu, takže organizace vlastně všeho, ať už to bylo, co se týká učiva, ať to bylo, co se týká dovozu dětí, zorganizovat autobus, zorganizovat družinu, pohlídání dětí, bezpečnost dětí, to jako se odvíjelo jedno přes druhé a pobyt prostě někde jinde, než když nejste doma v tom svém, tak je strašně složitý.
0: Ředitelka školy Iva Trojnová. Tomáši, spory už skončily?
1: Ano i ne, protože město se zatím dohodlo s majitelem pozemků na určitém smíru. Jehož součástí je třeba i to, že obě strany sporu nebudou sdělovat svoje názory a postoje prostřednictvím médií. Soudy a správní řízení se podařilo pozastavit, takže bylo možné teď školu s ročním zpožděním zkolaudovat a v září bude otevřena, ale jednat se bude dál, potvrzuje náměstek primátorky Lukáš Řádek z TOP 09.
3: Rozhodně, tak myslím si, že pro každou veřejnou investici je dobré, aby potenciální účastníci řízení byli v pohodě, byli v souladu s tím, co tady město připravuje. A vzhledem k tomu, že plně nekončí rozvoj tady toho areálu a my chceme eliminovat riziko, že budou podávána nějaká obstruktivní podání v budoucnosti, tak chceme konstruktivně komunikovat s panem Novotným pro to, aby se eliminovalo riziko, že budou obstruovány další kroky, které v tom areálu mají probíhat.
1: V září nastoupí do školy 88 dětí a do mateřské školy 34 dětí, zejména ze spádové oblasti Malšovy Lhoty a Svinar, ale taky z centra Hradce Králové, z Bělče nebo z dalších obcí v okolí.
0: Zjistil k základní škole v Malšově Lhotě v Hradci Králové reportér Tomáš Lerinc. Děkujeme za informace a hezký zbytek dne.
1: Naslyšenou.
4: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Šemence vás teď budeme zvát do Staré papírny, do Čapkova mlýna v Hronově. Tomáši, krásný den.
1: Hezký den.
0: Jaký je zájem právě o Starou papírnu v Hronově?
1: Tak zájem stále je zaměřen hlavně na bratry, nebo sourozence Čapkovi, nejenom na bratry, ale i na sestru Helenu. Jelikož tito sourozenci Čapkovi jezdili do Čapkova mlýna za svými prarodiči na návštěvy. Takže máme to zaměření expozičně hlavně na rodáky a významné osobnosti Hronova.
0: A jak jste to pojali, co tam mohou návštěvníci vidět?
1: Takže když návštěvník přijde do Čapkova mlýna, tak jeho stálá expozice je zaměřená hlavně na knihu Devatero pohádek. Máme tam různé předměty, rekvizity, děti si můžou udělat takovou hru, jestli ty pohádky poznají. Je tam také původní pec, dobová, vlastně taková unikátní, protože je stále funkční. Kromě sourozenců Čapkových, ale jsou zde popsány také další významné hronovské osobnosti, jako například Egon Hostovský, významný hronovský rodák, spisovatel, ale v současné chvíli se zde také snažíme dělat takové netradiční věci, například workshopy. Pořádáme zde workshopy výroby papíru, jelikož budova dříve byla starou papírnou, tak se to sem absolutně hodí.
0: Jaký je o ně zájem zatím?
1: Zájem je obrovský napříč věkovými skupinami. Původně jsme si mysleli, že to bude hlavně pro děti, ale chodí nám tam i dospělí, což je skvělé, že každá věková skupina si zde najde něco.
0: Co si na takovém workshopu můžeme s papírem vyzkoušet?
1: My vlastně vezmeme starý papír, který už není potřebný, a zkusíme z něj udělat úplně nový. Takže jdeme úplně od začátku, uděláme z něj kousky, které namočíme, přes síta z nich vyrobíme papír, který pak vysušíme, a zároveň se snažíme to udělat trošku zajímavě. Takže například budeme papír barvit pomocí čaje, pomocí přírodních materiálů. Jakož je to vlastně recyklace papíru, tak myslíme i ekologicky a chceme do toho zapojit ty další přírodní materiály.
0: Starou papírnu v Čapkově mlýně v Hronově nám představil Tomáš Menec. Tomáši, děkuji za to a přeji krásný den.
1: Děkuji a pěkný den.
2: Co tě znamená?

0: Hezky za Hradec Králové s vámi ve středu 12. srpna. Léto je časem výletů, třeba vás k nějakému inspirujeme i my ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Po celé prázdniny vám představujeme řadu zámků Čech, Moravy a Slezska. Kam zamíříme s Františkem Kinským, průvodcem zámeckým létem tentokrát? Poslechněte si.
1: Zámecké léto.
2: Dnes vás pozvu na východ od Brna na zámek Slavkov, kde Napoleon oslavil svůj největší triumf. Téměř 100 let pracovali zedníci, věhlasní architekti a umělci na současné podobě zámku. Více už se dozvíte od Zdeňka Truhláře.
3: Když se řekne zámek Slavkov u Brna, okamžitě se mi vybaví bitva tří císařů, ale zámek tady samozřejmě stál mnohem dříve.
4: Přesně tak. Zámek byl postaven už v letech 1690 až 1752, a to třemi generacemi rodu Kouniců. Rod Kouniců tady byl ještě mnohem dřív a nejprve tady postavili zámek renesanční, ale právě v těch zmíněných letech se zámek vystavil do dnešní podoby.
3: Zhrnuje krátce historii slavkovského zámku vedoucí programového oddělení David Kučera, se kterým si zámek procházíme, a z čestného nádvoří se dostáváme do hlavního vchodu, kde se nám ovšem docela zajímavě změnila akustika.
4: Mezi nádvořím a sala terénou zámku je takzvaný portik, kde díky jeho tvaru rotundovému vlastně vzniká tady taková nejsilnější ozvěna u nás.
3: Opravdu zajímavý akustický zážitek hned při vstupu. Teď už se dostáváme do sala terény.
4: Ano, sala terena je to vlastně taková propojka mezi interiéry zámku a zámeckým parkem. Panstvo se tady rekreovalo a ochlazovalo v horkých letních dnech.
3: I teď máme horký letní den, tak my si sala terénou projdeme právě až na ten krásný výhled do zámeckého parku, kde mě okamžitě uchvacuje veliká kašna a tak je spousta soch.
4: Ano, sochy jsou nově zrestaurované, většina z nich je od Giovanniho Giuliana a mají buď to zobrazovat božstva antická, anebo alegorické postavy.
3: Rozhodně stojí za to se parkem projít, nicméně my si prohlédneme také interiéry.
4: Určitě první patro, takzvané Piano Nobil, je samozřejmě to nejlepší, co náš zámek nabízí, takže pojďme tam.
3: Stoupáme po schodišti, jehož stěny jsou vyzdobeny nádhernými štukami, a vcházíme do toho noblesního sálu. I tady uchvátí samozřejmě akustika.
4: Ano, ozvěna nás přivítala už na nádvoří a tady to pokračuje. Tady v historickém sále byla vytvořena záměrně, protože se tu konala různá diplomatická jednání, takže bylo žádoucí, aby uvnitř nemohl nikdo odposlouchávat tomu hovoru.
3: Tento sál nejen, že je krásně zdobený, ať už na stěnách, nebo i prostřednictvím těch nádherných lustrů, tak se k němu váže také jedna velice důležitá historická událost.
4: Po bitvě tří císařů, která byla 2. prosince roku 1805, se zde sešel maršál Berthier a Jan z Lichtensteina, aby podepsali příměří mezi Francií a Habsburskou monarchií.
3: Ve dveřích ze sálu se míjíme s prohlídkou a průvodcem a dostáváme se do sálu předků.
4: Sál předků je centrální místnost západního křídla a vede od ní vstup na balkon, který je proslaven tím, že právě z něj vedl Napoleon proklamaci po bitvě ke svým vojákům. A když už jsme u Napoleona, tak rád bych vás samozřejmě pozval na prohlídku samotného zámku, ale vedle toho také na naši novou napoleonskou expozici v zámeckých konírnách. Tak přijďte, budeme se na vás těšit.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Slavkov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme kuřecí plátky s rikotou a rajčaty a budeme je podávat s bramborovou kaší. A co vám ještě nabídneme? Větrničky z pohankové mouky a s Radkem Pálkou se vydáme na jeřabiny a řekneme vám, proč je potřeba dívat se dobře na tvar listů.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

Když si s námi dnes zahrajete kvízovku Českého rozhlasu po 18. hodině, můžete se těšit na parádní výhru. Exkluzivně dvě vstupenky na tango dvou světadílů, jedinečný koncert uprostřed golfového hřiště. Jaroslav Svěcený, Zdeňka Žárníková-Volencová, Markéta Laštovičková v úterý 25. srpna od 18. hodin, Bits Park Golf Hradec Králové. Vstupenky zahrnují koncertní zážitek, piknikový koš s delikatesami, deku a stylové posazení v přírodě. Je to velmi hodnotná výhra a dvě vstupenky můžete exkluzivně vyhrát v kvízovce Českého rozhlasu Hradec Králové dnes mezi 18. a 19. hodinou. Počítejte s tím. Držíme už teď pěsti.

posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

12. srpna ve středu s vámi odpoledne Český rozhlas Hradec Králové. O barokním klášteru v Opočně jsme často vysílali. Teď je na programu Dnetin Broumovský. Kdo ode dneška opět provází barokním klášterem v Broumově, tak o tom budeme mluvit v 15 hodin ve zpravodajské relaci. Říkali jsme vám o sporu mezi Benediktiny a Agenturou pro rozvoj Broumovska. Poslechněte si zpravodajskou relaci v 15 hodin. Nabídneme také předpověď počasí a dopravní servis. Pokud máte dovolenou, ať je pro vás příjemná 12. srpna. Hezké odpoledne přejeme. Zprávy jsou také na našem webu hradec.rozhlas.cz, abyste byli v obraze. Pěkný den.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Lásku ani mříže nezastaví. Příběh milostné romance z komunistického vězení ve filmu podle scénáře Jiřího Stránského Kousek nebe. ČT2. Dalekohled, okno naproti a tajemná žena promění ospalou noc v nebezpečnou past. Premiérový thriller Dvojník. A ČT Art, legenda české hudební scény, se ohlíží za svou kariérou i životem. Dokument Ivan Hlas, Pramínek času. Středeční večer s Českou televizí.
2: Dobrý den.
3: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
4: 15 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: V broumovském klášteře vznikl spor ohledně organizace prohlídek. V Rači na Trutnovsku pokračuje stavba biokoridorů. Desetibojař Tomas Järvinen odstoupil ze soutěže na mistrovství Evropy. A počasí slunečno s teplotami kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Pulkrábek. Hezké odpoledne. Barokním klášterem v Broumově ode dneška opět provází jen pracovníci agentury pro rozvoj Broumovska, respektive její servisní organizace Klášter Broumov servisní. Naopak benediktíni, tedy vlastník památky, museli nabídku prohlídkových tras stáhnout. Předběžným opatřením o tom rozhodl okresní soud v Náchodě.
6: Dvojí nabídka prohlídek trvala necelý měsíc, souvisí se sporem benediktínů a agentury. Ta včas neplatila nájem. Benediktíni proto vypověděli smlouvu a památkou začali provázet sami. Agentura se po prvním předběžném opatření soudu do kláštera vrátila, benediktíni ale ve svých prohlídkách pokračovali. Servisní organizace agentury se tím podle slov svého ředitele dostala do existenčních potíží. Nově provází znovu sama, podá žalobu o ušlý zisk z Broumova. Václav Plecháček, Český rozhlas.
4: V Radši na Trutnovsku pokračuje stavba biokoridorů. Dělníci tam budují soustavu tůní a malých rybníků na potoku Dlouhá voda. Vodní prvky doplní keře a stovky stromů. Náklady hradí stát. Smyslem úprav je zadržení vody v krajině a podpora přirozené biodiverzity, říká nezávislý místostarosta Úpice Martin Kořízek.
7: S pomocí těžké techniky právě začaly práce na budování prvních tůní a na podzim plánujeme výsadbu stromů a keřů. A je to významný projekt pro zkvalitnění životního prostředí v Hradči, pro rekreaci, ale i pro běžný život občanů.
4: Nové silniční radary na Slovensku obsahovaly součástky z Ruska. Potvrdila to analýza Národního bezpečnostního úřadu. Ministerstvo vnitra přitom ruský původ a zařízení odmítalo. Ke kontrole přistoupilo až po zjištění médií, že kamery dodala kyperská firma bez jasné minulosti.
8: Ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok tvrdí, že dodavatelská firma Resort oklamala.
9: V kamerách sa okrem iných, napríklad nemeckých komponentoch, nachádzajú aj komponenty z Ruskej federácie a že zariadenie môže predstavovať potenciálne bezpečnostné riziko, ak by bolo nasadené do ostrej prevádzky.
8: Ministerstvo se spoločností ukončí spolupráci. Instalace nových radarů na slovenské silnice ale podle Šutaje Eštoka bude pokračovať s iným dodavatelem. Na nejasný pôvod kamer ako první upozornilo opoziční hnutí Progresivní Slovensko. Média pak dohledala sídlo společnosti na Kypru, ale bez jasného vlastníka nebo kontaktů. Opozice požaduje slyšení Šutaje Eštoka v parlamentu. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas. Sport.
4: Desetibojař Tomas Järvinen odstoupil kvůli zranění ze soutěže na mistrovství Evropy. Po třech disciplínách je Vilém Stránský 7. a Ondřej Kopecký 20.
5: Počasí.
4: Na východě Čech je většinou jasno, teploty 24

0: až 27 stupňů, na horách kolem 18. Vítr mírný, severovýchodní až východní. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov pozor na omezení v Dolní Radechové, kde se pohybuje těžká technika. Pokračuje tam stavba tunelů pro obchvat Náchoda.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pozorování částečného zatmění slunce vám dnes celý den říkáme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Připojí se k němu mnohé instituce, třeba i Centrum přírodních věd na Jičínské hvězdárně. A právě na Jičínskou hvězdárnu vás v této hodině pozveme. Z jednoduché opravy dokáží udělat několika hodinovou katastrofu. Pat a Mat letos slaví neuvěřitelných 50 let od svého prvního filmového dobrodružství. Jak chlápci vznikli, proč se původně jmenovali jinak a proč jeden z nich na několik let přišel o svůj červený rolák, to uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové před 15:30. A vás rádi uslyšíme ve druhé polovině této hodiny, protože ani dnes nebude chybět oblíbený radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové. Budete prodávat, nakupovat, vyměňovat, darovat. Možná se 12. srpna zkusíte i seznámit. Hodně štěstí po 15. hodině 35. minutě. Z hudby Miroš Birka, Pavel Bobek, Činasky, Nezmaři, Karel Zich nebo skupina Turbo. Hezké odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové.
1: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Dívám se do vašich SMS zpráv, ve kterých hlasujete pro šarmantní osobnost roku v jubilejním 30. ročníku. Saskia Burešová tady má za dnešek velké množství hlasů, ale stejně taky František Kinský. Paní Miroslava Znáchoda dává hlas Jaroslavu Svěcenému. Vybíráte ze šarmantní desítky, ve které jsou právě František Kinský, Jakub Kvášovský, Miroslav Hanuš, Martin Mišička, Jaroslav Svěcený, Daniel Stach, Naďa Konvalinková, Lucie Výborná, Tatiana Medvecká, Saskia Burešová. To je těch 10 osobností v jubilním 30. ročníku oblíbené rozhlasové ankety Šarmantní osobnost roku. A jak můžete hlasovat? Možností máte několik. Buď můžete SMS-kou, a to tak, že napíšete SARM, uděláte mezeru, poté jméno a příjmení osobnosti, pak se podepíšete vy a SMS-ku odešlete na číslo 736 30 40 30. To je zřejmě nejrychlejší. Máte ale možnost i mailem sarm@rozhlas.cz a nebo klasicky poštou na adresu Šarmantní osobnost, Český rozhlas, Havlíčkova 292 50101 Hradec Králové. Za zaslaný hlas můžete vyhrát televizor, digitální rádia, telefon a další ceny. Slavnostní gala večer, na kterém vyhlásíme výsledky ankety, se bude konat v pátek 23. října v 19 hodin. Kongresové centrum Aldis Hradec Králové bude místem jubilejního ročníku a pozveme tam i vítěze minulých ročníků. A během večera Český rozhlas udělí vedle hlavní ceny Zlatého slunce také cenu Šarmu za spolupráci s rozhlasem a zvláštní cenu internetu, protože, jak dobře víte, je to i to internetové hlasování. Pokud jste ještě nevyužili možnost poslat hlas, udělejte to, protože vyhrát televizor, digitální rádio nebo telefon, to stojí určitě za to. Těšíme se na vaše tipy, vybíráte jubilejní 30. šarmantní osobnost v celostátní rozhlasové anketě. Možná další SMSka a právě naběhla paní Jitka z Pardubic, hlasuje pro paní Burešovou. Saskia Burešová šarmantní osobnost napsala. Tak je to na vás. Držíme pěsti, ať vyjde právě váš tip a vaše navrhovaná osobnost se stane tou šarmantní v jubilejním 30. ročníku této oblíbené posluchačské ankety.

0: Pozorování částečného zatmění slunce, možná si ho také nenecháte dnes ujít. Konat se bude i v Centru přírodních věd na Hvězdárně v Jičíně, a to na tamní terase. Brána Hvězdárny bude otevřena od 6:30 v podvečer. Rezervace není nutná. Za příznivého počasí, a to určitě dopadne, bude možné dnes pozorovat mimořádný astronomický úkaz, kdy měsíc začne vstupovat před sluneční kotouč v 19 hodin 18 minut a postupně zakryje až 86% slunce. No, bude to nebeská podívaná. A jak to bude konkrétně v Jičíně vypadat? S vedoucím tamní hvězdárny Davidem Vališkou natáčela Vlaďka Vildová.
1: Teď posloucháme prezentaci tady na příměstském táboře v Centru přírodních věd na Hvězdárně v Jičíně. My vás sem chceme pozvat prostřednictvím vedoucího hvězdárny Davida Vališky. Dobrý den.
2: Dobrý den. Za mě celý zatmění slunce je lepší si užít někde v klidu, kde nebudete stát ve frontě a celý zatmění vám uteče, protože jste v baráku někde v kopuli. Třeba u nás se do kopule ani nepodíváte, protože vás nechceme ochudit o pohled na slunce a zatmění, který uvidíte lépe, když budete na terase a budete prostě mít široký rozhled. Takže my budeme mít 6 až 8 dalekohledů připravených venku. Dostanete vlastně ještě brýle speciální na pozorování slunce. Takže se budeme snažit, aby každý, kdo tady je, tak aby měl šanci pozorovat neustále, nejenom právě, když stojí ve frontě.
1: Ta terasa tady je, dá se využít. Od kolika hodin tady mohou ti účastníci být?
2: Otvíráme pro vás bránu v 6:30, to znamená 18:30, a zase zavíráme v 8:30, bude to na 2 hodiny. Celý ten úkaz trvá asi 1,5 hodiny, něco takového. A s tím, že to slunce bude v 8:10 v maximu toho zatmění, to znamená, že ten měsíc vyleze před slunce a bude zakrývat jeho největší část. U nás v Jičíně to bude přibližně 86%. 8 minut potom zapadne, takže to bude těsně nad západem, nad horizontem. A jinak to slunce bude vypadat vlastně, bude to takový srpeček, který tam zbyde, bude to srpeček slunce a bude to, řekl bych, obrácený smajlík, jako ten mračoun, jo? Protože ten měsíc přejde před sluníčkem ve spodní části toho slunce, takže tam zůstane ten srpeček, ten horní, takový dislike, takový prostě mračoun. No.
1: Já si říkám, to je samozřejmě takové plašení, ale co kdyby to tak zůstalo? Co kdyby už se to nepohnulo dál?
2: Tak snad existují fyzikální zákony a kulatá země, tak jak to máme spočítané, tak to tak nezůstane. Jinak je zajímavý, že to zatmění není každý měsíc, a je to kvůli sklonu měsíce versus země, to znamená, že do té roviny slunce, měsíc a země se to nedostává každý měsíc, a to je proto, že ten měsíc je někdy níž a někdy je výš. Teď z našeho pohledu tady České republiky, tady z Jičína, je vlastně níž, ale ne tak nízko, aby minul to slunce, protože je to při každém novu. Nov znamená, že svítí tomu měsíci na záda a my ho nevidíme, protože osvícená ta druhá, ta odvrácená strana je vlastně osvícená toho měsíce. A to se děje každých 30 dní prostě, bajoko, tak to se děje furt. Ale někdy je to naklonění takový, že přejde před sluncem, ale v 90% nebo že 11 měsíců v roce to teď tak vyšlo, že to tak není, že je pod anebo nad.
3: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Fandíte Královéhradeckým Otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FC Viktoria Plzeň? Příští týden poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 23. srpna v 17 hodin. Když pod lízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: bodláky ve vlasech, které budou v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové. Nezmaři, Karel Zich, Máš chuť majoránky. A také vy v radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Otevřeme ho pro vás ve druhé polovině této hodiny. Právě po písni Karla Zicha. Ale teď si připomeneme dva, no v uvozovkách šikovné chlápky, když řeknu patamat, červené tričko, žlutý rolák a dva kutilové, kteří si vždycky poradí, i když většinou úplně špatně. Patamat se poprvé objevili před 50 lety. Za jejich vznikem ale není jenom humor a animace, do jejich příběhu zasáhla i normalizační cenzura. Ale i tu kutilové přežili a dodnes jejich příběhy plní i sály kin.
1: Rozhodnou se třeba pověsit obraz, vezmou vrtačku, kladivo, žebřík, provázek. A za pár minut je z obyčejného věšení obrazu stavební projekt a neřízená demolice bytu. Přesně takové situace už 50 let řeší Pat a Mat. Němí hrdinové se poprvé objevili 12. srpna roku 1976 v krátkém loutkovém filmu nazvaném Kuťáci. Tehdy ho natočil režisér Lubomír Beneš a na podobě postaviček spolupracoval kreslíř a karikaturista Vladimír Jiránek.
2: S těmi panáčkami se to má tak, že když já jim nadávám, tak to je dialog, jenomže to zasvěcený člověk neslyší. Já vím, co mi odpovídá, a pak se dohodneme na nějakém přijatelném kompromisu.
1: Vzpomínal Jiránek v televizním dokumentu z roku 1993. Inspirací byly mimo jiné Benešovi starší kreslené vtipy o domácích kutilech. Kuťáci nakonec u diváku uspěli a vznikl z nich televizní seriál. Ten se už ale jmenoval A je to. A první díly natočili v roce 1979. Právě tehdy se do příběhu dostala i politika. Seriál se vyráběl v době normalizace a výrobu převzalo bratislavské studio Československé televize. Jedním z důvodů bylo i to, že se tak projekt dostal dál od pražských filmových cenzorů. I přesto ale jeden z kutilů načas přišel o svůj typický červený rolák. Údajně to bylo kvůli tomu, že záměrně vybranou barvu cenzoři považovali za zesměšňování některých socialistických zemí. A tak tvůrci loutku převlékli do zelenomodrého svetru. V prvních filmech vystupovali dva bezejmenní kuťáci. Jména Pat a Mat získali až po roce 89, původně hlavně kvůli zahraniční distribuci. V ní pak výrazně uspěli u diváků třeba v Iránu, popsal Marek Beneš před 10 lety ve vysílání radiožurnálu.
3: Dokonce se dostalo do perštiny synonymum pro nešiky, že říkají, že někdo je jako Patu Matu. Tam Pat a Mat jsou populárnější než Česká republika.
1: Syn režiséra Lubomíra Beneše vzpomínal i na to, že Matova hlava vznikla tak, že jeho otec nalil sádru do obyčejného slepičího vajíčka. Diváci uvidí dvojici kutilů na plátně znova tento rok na podzim. A to konkrétně 8. října, kdy kina uvedou film Pat a Mat zpátky na venkově. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: Jozich nám ukořenil, dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. No a teď už je nejvyšší čas pozvat do vysílání vás, pokud máte nějaké zajímavé inzeráty, jsem s nimi.
1: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Středeční radiobazar má otevřeno. Dobrý den, dobré odpoledne.
2: Dobrý den, moc vás zdravím. Já bych nabídla prodám nůžky na plech se stojánkem. Byt je asi 40 cm. Potom 50 až 100 litrů na pouštěcí fermeře na dřevo. Cena dohodou. A bylo by to Holicko a na telefon 731 589-248.
0: My vám děkujeme a zdravíme na Holicko. Hezké odpoledne, naschledanou. 50 až 100 litrů na pouštěcí fermeře, nůžky na plech, Holicko, 731-589-248, telefonní číslo posluchačky, se kterou jsme Radio Bazar Českého rozhlasu Hradec Králové otevřeli. Zdravíme i vás, dobrý den, dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, já prosím nabízím k prodeji automobil Škoda Fabia, tmavomodré barvy, rok výroby je 2009, objem je 1,4, je ve velmi dobrém stavu, jsou nově dělané rozvody, stříkané dutiny, technická prohlídka je platná do konce května roku 2028 a tady je ještě platná dálniční známka do konce února roku 2027. Cena by byla 50 tisíc korun a můžete volat případní zájemci na telefonní číslo 724 514 827 a nebo 724 514 828.
0: Děkujeme za nabídku, mějte se hezky, pěkný den.
3: Mějte se hezky, také děkuji.
0: Jedna Škodovka Fabia v nabídce Radiobazaru 724 514 827 nebo 724 514 828. Český rozhlas Hradec Králové má Radiobazar stále otevřen, můžete zkusit štěstí, pokud cokoliv potřebujete, jsme tady pro vás. Dobrý den, dobré odpoledne, vítejte v Radiobazaru. Hezký den, Český rozhlas. Ano, jste v Radiobazaru, dobrý den, můžete inzerovat.
4: Dobrý den přeji. Já bych měl, prosím vás, na prodej skoro nový hubcuk, já ho nebudu potřebovat, a bednu nepoužité dlažby. A je to na číslo telefonu 731 347 275 Česká Skalice. A přeji vám pěkný den.
0: Pěkný den i vám, děkujeme za nabídky. Pokud vás inzeráty zaujaly, 731 347 275, pán z České Skalice nabízel v Radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Pěkné odpoledne i vám, dobrý den.
5: Dobrý den.
0: Co byste potřeboval?
5: Obrátit se a schrnovat píce na vary, tak bych prodal lištu a pracovní elektrotříkolku a známky.
0: Ano.
5: To je všechno.
0: Na telefonním čísle 603.
5: 710 960.
0: Tak máme to kompletní, děkujeme také za nabídky na vary, lišta v nabídce, pracovní elektrotříkolka, známky pán nabízí, tak nějaký sběratel 603 710 960 se mu může ozvat právě na toto telefonní číslo. Naše telefonní číslo je 726 46 46 46. V případě úspěchu se dovoláte do Radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové do živého vysílání. Tak jako vy, dobrý den, dobré odpoledne.
6: Dobrý den, prosím vás, já bych chtěla něco pro chovatele. Prodám burgundské králíky, samce i samice, tetované po výstavě, cena 650 korun, telefon 721-765-802, Hradecko.
0: Hradecko, děkujeme za nabídku burgundských králíků, mějte se hezky na Hradecku, pěkný den.
6: Ano, děkuju.
0: 721 765 802, pokud máte o burgundské králíky zájem. Radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové, pěkný den, dobré odpoledne.
7: Můžu mluvit?
0: Jste ve vysílání, my jsme vás pozdravili. Dobrý den, dobré odpoledne.
7: Dobrý den, prosím vás, já bych potřebovala prodat rotopéd. Jestli je to možný.
0: No je to možné,
7: čísle?
0: Ano.
7: Na čísle? Ježišmarja, teď jaký mám? Zastoupila, teď jsem to úplně zapomněla.
0: A to je nejdůležitější, rotopéd?
7: No právě.
0: Na čísle?
7: 726, 46... 46.
0: To ne, to je naše.
7: To je vaše. Tak to mě úplně vypadlo z hlavy.
0: Tak příště. Chce to napsat si to třeba 603, někam na listeček.
7: 603.
0: 603.
7: 059 012. Taky to je blbý.
0: Tak dneska z toho nic nebude.
7: 052. 012 652 603.
0: To nemůžete začínat 652, kde pak?
7: Tak jindy.
0: No, stane se. Chce to je docela dobrá pomůcka, napsat si telefonní číslo někam na lísteček, když se dovoláte do Českého rozhlasu, protože třeba tím údivem, že jste se dovolali, zapomenete vlastní telefonní číslo. Český rozhlas Hradec Králové, Radio Bazar, dobrý den, dobré odpoledne.
8: Dobrý odpoledne přeju. Chtěl bych nabídnout autovění soupravu. Sořáky s hadícema, s budíkama. Je to souprava, to je 2+1. Dále bych jenom tam špalíkovačku do 8 až 10 cm v průměru větve na vlastním podvozku a s asým pohonem. Vhodný za čtyřkolku nebo za malou traktor na úklid v lese. A dále bych měl 20-metrový dřevěný hebříky.
0: No,
8: který jsou do páru, jako do páru, že to je 12. A je to holičko 604 82 73 90. Děkuji, pěkný den.
0: Pěkný den také přejeme. Autogenní souprava. Špalíkovačka, dva dřevěné žebříky pán nabízí na 604 82 73 90. Čas se určený pro Radio Bazar vypršel, ale zítra bude také den. Zítra odpoledne můžete opět inzerovat po 15. hodině 35. minutě.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
0: Se skupinou Turbo prožijeme příští minuty dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové a bude to i Robbie Williams, kterého vám nabídneme ve středu 12. srpna. Dobré odpoledne, Český rozhlas Hradec Králové.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Na rozmarné léto se tentokrát zeptáme herce Miroslava Hanuše. V dalším díle naší domácí etikety se dozvíte, jak dlouho by měla trvat taková konverzace u stolu. A v cestovatelském seriálu se s Pavlou Apostolaky zastavíme v Rakousku, konkrétně ve Štýrsku, a představíme si blahodárné účinky dýňového oleje.
0: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Právě na večerní pozorování oblohy v Královéhradeckém kraji sledují naši reportéři. Přihlásí se do zpravodajsko-publicistického souhrnu Den v kraji. Ten vám Český rozhlas Hradec Králové nabídne mezi 17. a 18. hodinou. Když o něm mluvím, zjistíme, jaké bude počasí. Spojíme se s Českým hydrometeorologickým ústavem, nabídneme aktuální předpověď, ale i výhled. A také to, co přinesl dnešní den právě v Královéhradeckém kraji, stručně a přehledně, mezi 17. a 18. hodinou. A protože je středa po 18. si dáme kvízovku, v ní dnes můžete vyhrát dvě vstupenky na tango dvou světadílů, jedinečný koncert uprostřed golfového hřiště Park Golf Hradec Králové 25. srpna. Ale pozor, nejsou to jenom vstupenky, které věnujeme. Získáte i piknikový koš s delikatesami, deku a stylové posezení v přírodě. To všechno nabízí právě výhra dnešní kvízovky Českého rozhlasu Hradec Králové mezi 18. a 19. hodinou. Je to opravdu hodnotná výhra, vám cenu nemohu říci, přesnou cenu, ale opravdu kvalitní výhra dnes v kvízovce Českého rozhlasu Hradec Králové. Dvě vstupenky, které obsahují i piknikový koš s delikatesami, deku, no užijete si to někdo. Dnes mezi 18. a 19. zkuste štěstí s kvízovkou Českého rozhlasu Hradec Králové. A když se už teď podíváte na náš web hradec.rozhlas.cz, je tam nejenom seznam písniček, ale také šťastné číslo pro dnešní hru po 18. hodině. Petr Salava vás pozdraví z Humoriády Českého rozhlasu po zprávách po 16. hodině. Zprávy nabídneme za necelé 4 minuty. Karel Sladký přeje z Hradce Králové z Českého rozhlasu dobré odpoledne.

0: teď zaměstnává cizineckou policii v Královéhradeckém kraji? I to vám poví ve zprávách Českého rozhlasu Hradec Králové Radek Půlkrábek. Je tady s nimi. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Cizinecká policie v našem kraji častěji kontroluje ubytovny. Do Česka míří tisíce balení léku tamoxifen na léčbu rakoviny prsu. Na Dobrošově dnes můžeme pozorovat částečné zatmění slunce. A počasí zítra čekáme převážně jasno, teploty kolem 27 stupňů. Cizinecká policie v Královéhradeckém kraji v prvním pololetí zpřísnila kontroly. Policisté se zaměřili na prověřování ubytoven, firem a na podvody s dávkami. Zkontrolovali přes 6800 dokladů, což je víc než ve stejném období minulého roku.
3: Policisté měsíčně prověří zhruba 200 ubytovacích zařízení po celém kraji. Při akcích zaměřených na nelegální zaměstnávání a pobyt pomáhají policistům v terénu také drony. Součástí práce je odhalování padělaných dokladů a také kontrola žadatelů o dočasnou ochranu z Ukrajiny, kterých policie od dubna prověřila přes 300. Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: Do Česka míří víc než 10 tisíc balení léku tamoxifen na léčbu rakoviny prsu. Informovalo dnes o tom Ministerstvo zdravotnictví. České lékárny se dlouhodobě potýkají s nedostatkem těchto přípravků. Podle úřadu by se měla situace na trhu stabilizovat. Lékárníci teď vydávají přípravky pacientkám díky speciálnímu opatření v nově sestavených baleních podle individuálních předpisů. Léky s tamoxifenem, které do českých lékáren míří ze zahraničí, jsou v Česku neregistrované. V pevnosti Dobrošov je dnes připravené pozorování částečného zatmění slunce a meteorického roje Perseid. O 8:30 začne večerní prohlídka pevnosti. O hodinu později pozorování oblohy. Kapacita je omezená.
4: Správa pevnosti doporučuje návštěvníkům, aby si přinesli vlastní svářecké sklo číslo 13 pro bezpečné pozorování slunce. Vstupenky na večerní prohlídku pevnosti jsou v předprodeji online. Parkoviště je asi 400 metrů od návštěvnického centra. Na cestu zpět po setmění se hodí vlastní svítilna. Z Dobrošova Jana Házová, Český rozhlas.
1: A k tématu se vrátíme v našem vysílání po 17. hodině.
2: Sport.
1: Tenistka Kateřina Siniaková na turnaji WTA tisícové kategorie v Torontu nastoupí do semifinále 4 hry. Ve dvojici s Číňankou Chang večer zabojují proti slovensko-britskému páru Mihalíková-Nikolsová. Beach volejbalisté David Schweiner s Tadeášem Trousilem i Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem podlehli na úvod mistrovství Evropy v Polsku ve 200 Francouzům.
2: Počasí.
1: Noc bude jasná nebo skoro jasná, teploty kolem 10 stupňů. Zítra čekáme slunečný den, teploty na východě Čech 25 až 28 stupňů, na horách kolem 20. Biozátěž bude zítra na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Dopravní nehodu máme hlášenou na staré silnici z Hradce Králové do Jaroměře. Pozor u odbočky na Předměřice nad Labem, kde se srazila dvě auta. A v Hertyni v Podkrkonoší neprojedete Hronovskou ulicí, pokračují tam opravy.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Já mám nalíkají.
6: Co je z toho zrůda?
7: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
2: Humory

0: Hezký letní den s osvěžením, s českým humorem přeje od mikrofonu Patrik Rozehnal a vítám svého hosta Petra Salavu.
1: Já přeji krásné a ničím nerušené odpoledne.
0: Co by ho mohlo rušit v případě Petra?
1: Já si myslím, v případě ještě většího vedra už budeme všichni zrušení. Musím říct, že mě to úplně deptá, že ta situace opravdu je velmi vážná a já bych strašně si přál trošku deště.
0: Ano, tak vzýváme a bubnujeme za déšť a samozřejmě taky za dobrou náladu. To rozjedeme, doufám, už brzy po písnice od Elánu. Humoriáda.

0: Začíná nám tady Humoriáda naplno s Petrem Salavou a před námi je výběr také první ukázky a pak je povídání s vámi, hodina je na začátku.
1: No, Patriku, já řeknu to, že si vyberu klasiku českého humoru a hlavně, že jsem strašně rád v Humoriádě, protože moje manželka tyhle ty prázdniny jede celou sérii s Jessicou Fletcher, tedy detektivky ano, To je vražda, napsala. Takže já vstávám s Jessicou Fletcher, většinou i večer, po večeři tam je Jessica Fletcher, takže pro mě pohled na Patrika Rozehnala je absolutně skvělý. Takže bez Jessiky a poprosil bych o dvojici legend Lubomír Lipský a Jaroslav Štercl, to je můj výběr.
0: Starosti pana Melichara.
2: Zdravíčko, pane Melichar, zdravíčko. Všechno nejlepší ke třem králům, pane Melichar.
3: Melichar, no jo, Melichar, já... Já jsem vás potkal už půl hodiny. Přemýšlím, jak se vlastně jmenuju. Melichar, no, já viděl, že to začíná nějak na ch.
2: Ale pane Melichar, odkud jdete, pane Melichar?
3: Ze Silvestra.
2: Neříkej, na Cikláre? No, jsem si nějak zašel, pane Melichar.
3: No, zašel, jsem to vzal přes vinný sklepy Mělník na zbojnickou chýžu. Ze Strážnice na SMB Znojmo. Pak jsem zaskočil do Stupavský kržmy, která ještě poráč čudná. A teď jsem dorazil v Čil, až jsem do Brna.
2: No počkejte, snad do Prahy, ne?
3: Do Prahy.
2: No do Prahy.
3: Já jsem tady v Praze?
2: No pochopitelně jste v Praze.
3: A co bych tady dělal v sídelním městě?
2: No, sídlíte tady.
3: No tak, to by asi tím. Nemáte u sebe, jak je ctěné jméno?
2: Sláma, prosím, Sláma. Sláma.
3: Já, že jste nějaký vymlácený. Nemáte u sebe, pane Věchetna...
2: Sláma.
3: Co říkáte?
2: Sláma,
3: když říkám, nemáte u sebe, pane Sláma, nemáte u sebe náhodou okurku?
2: Co jestli
3: nemáte močáka?
2: Ježiš,
3: nebo aspoň rychlokvašňák.
2: Víte, že jako na potvoru nemám u sebe nic.
3: A co takhle hltá nekláku, nebyl by?
2: Ne, bohužel, ani kdyby se mě vyždímal.
3: No to je pěkný, pane, to je pěkný. Já už tři dní scháním utopence a ne narazit na jedinýho. Všude si dám tajtrlika, jako kdyby se stalo, že kdybych přeci toho utopence schrastil, tak aby tam neležel jenom tak na sucho.
2: Já.
3: Žaludečním traktoru. Dneska sama vědecko-technická revoluce a utopenec žádnej.
2: Počkejte, nechtěl byste radši Turka, jak tak na vás koukám, trojnásobnýho sila.
3: Já? Trojnásobnýho? Abych vystřízlivěl, ne? Víte, co já jsem do tohoto stavu investoval? A teď najednou fučavou pryč a co já jsem do toho vrazil peněz a ještě si najednou vzpomenu, kde jsem byl na Silvestra, je to úplně v taloně.
2: No ne, tak to já vám můžu říct, helejte, na Silvestra jste byl u Mordýře. No u Mordýře.
3: Jak to víte?
2: Teď já jsem tam byl s váma přece.
3: Sakra.
2: Nepamatujete?
3: U Mordýře.
2: No.
3: A co jsem tam dělal?
2: Striptease.
3: Ajejejejejej. Striptease. Mě bolí hlava až po černici. Ale ostuda, víte to.
2: Ne, ostuda.
3: Co říkáte striptease?
2: Ne, striptease, ale helejte, ono to bylo až při placení, víte. Tak ostuda nebyla.
3: Já ani nechci vědět, co bylo dál. Humoriáda.
4: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: A to my bychom možná rádi věděli, protože samozřejmě scénka pokračuje. Jestli bude znít i ve vysílání, rozhodnete za malou chvíli vy. Hrál někdy muziku ke striptýzu Petr Salava?
1: Nehrál. To je zajímavý. Dlouhá léta doprovázím hudbou opravdu všechno možné, zvláště teda největší sportovní události, ale teď jste mě dostal. Ne. Ale víte co? Nikdy nemá člověk říkat nikdy. To se ještě může stát? To je dobrý
0: tip. Objednávka může přijít.
1: Objednávka. Třeba někdo poslouchá, kdo si mě na to objedná.
0: Jo. My jsme si mimochodem Petra Salavu taky objednali na tu oslavu 10. narozenin pochůdkového roku na 29. srpna na sobotu do Kostelce nad Orlicí, takže tam se bude hrát muzika, tam bude diskotéka.
1: Jasně, já se dokonce budu snažit připravit nějakou soutěž hudebních ukázek, které budou souviset s jídlem, takže určitě pobavíme a možná necháme i vyhrát nějakou krásnou cenu.
0: Určitě, cen bude dost, bude tam i kolo štěstí, kromě jiného, můžete si třeba vytočit i zdarma kávu nebo zmrzlinu, můžete si ji pořídit, pozveme vás do naší velké kavárny před pódiem, na kterém se bude odehrávat spoustu zajímavých rozhovorů i s osobnostmi z toho světa gastronomie, které znáte. Určitě se na to ještě dostane s informacemi v našem vysílání. Já taky jenom rychle připomenu Naďa Konvalinková, taky Jan Punčochář, Ivan Vodochodský a další. Oslava 10. narozenin 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin v Kostelci nad Orlicí. Teď dáme tady na výběr tu druhou manželost. Můžu vybrat?
1: No, já stojím stále za dvojicí Lipský Štercl.
0: Tak já
1: uvidíme.
0: Zkusím trojici. Josef Náhlovský, Karel Šíp a Josef Dvořák. Závěrečná zkouška z pořadu Za oponou, tedy v režii Viktora Polesného. Tak vy vybíráte Ačko starosti pana Melichara, Lubomír Lipský, Jaroslav Štercl, Bčko, závěrečná zkouška, Náhlovský, Šíp a Dvořák. Číslo pro vaše SMSky 90 01 04, pro přímé volání 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
4: Stále si můžete vybrat první souboj. Je tady Jaroslav Šterc, Lubomír Lipský Ačko, Bčko, Josef Náhlovský, Karel Šíp a Josef Dvořák. Telefon pro vás 731 800 900 ve studiu se mnou Petr Salava. Kdo je na telefonu?
5: Dobré odpoledne, z Rapoti z vás zdraví posluchačka Jana a prosila bych Bčko.
4: Děkujeme, Jano, mějte se pěkně, ať se daří a přesouváme se za dalším po telefonu.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Salovo, dobrý den, Patriku.
7: Dobrý den.
6: A než budu hlasovat, tak mám jenom takovou malou připomínku. Takový dvě těžké váhy proti sobě, to by snad ani nemělo být.
4: Ano.
6: Ale hlasuju pro dvojku.
4: Dobře.
7: Já dávám žlutou kartu Patrikovi.
4: Děkujeme. Když tě někdo na telefonu, dobrý den.
8: Krásné odpoledne, Robert Praha, 7. Zdravím pana Salavu, vás, Patriku.
4: Děkuju.
7: A je vás
8: chtěl
7: taky.
8: Bčko.
4: Chtěl byste Bčko? Dobře, přibývá Bčko. Děkujeme a poslední telefon, pak prozradíme, jak to dopadlo.
9: Tak, dobré odpoledne, Patriku, a zdravím vašeho hosta. A myslím si, že to vyhraje Bčko. Děkuji, naschledanou.
4: Petře, vidíte mi pod ruku.
7: Bohužel vidím.
4: Bčko to není. Bohužel ten těžký kalibr, jak byste říkali, nevyšlo to mně tedy, ale vyšlo to Petrovi. Dobře zvolil Jaroslava Štercla a Lubomíra Lipského, získali víc hlasů. Starosti pana Melichara budou pokračovat.
10: No tak dál, počkejte, dál jste potom byl u Modrý štiky.
11: Kde to je?
10: To je tam v Kamenném hvozdu.
11: Ježišmarja, tam taky striptýz?
10: Ne, tam se dělal Rothschilda.
11: Rothschilda?
10: Rothschilda.
11: Co to je? Taky nějaká sprostňárna, víte?
10: Ale ne, to je moc slušná hra, to jste platil za celou vinárnu, víte?
11: Ježe, já... Platí, já neměl ani floka. Takže to je dobrý.
10: Jo, dobrý. Oni vám vzali občanku totiž, víte?
11: Takže to je špatný. No? Ani mi neříkejte, co bylo dál.
10: No jo, brali vás tam za strašného pracháče, pane Melichar.
11: Pracháče, to je právě, to je dneska tato doba. Dáte si někde 15 mizerných Napoleonů a hned vás držejí za multimilionáře. Ale ta bída doma, to nevidí nikdo. Pane, já nemám ani šindel. Mě prší do polívky.
10: Děte, vy nemáte šindel, chudáku malá.
11: Ani jeden, proto já takhle dohádím.
10: Jo,
11: umíte si vůbec představit, co to je být bez šindele? Bez dožky nad hlavou?
10: No jo, to je strašný. Počkejte, a co to ta šindel nebo ta dožka vlastně je?
11: To je takový, jak bych vám to lapidárně. To je takový celý slaměn, to dřív si to dávali chudí lidi na střechu.
10: Počkejte, ale vy máte střechu?
11: Jo, nad hlavou. Nad hlavou je, že bez nožku, na vršku, roztrhanou. Já na ní dupy.
10: Je to mizérie, pane Melichar. Počkejte, a co takhle tašky nebo plech? Víte?
11: Zbláznil jste se na stylovej mlejn plechovou střechu.
10: No tak pardon, vy máte mlejn? No. A co kolo mlýnský za čtyři rýnský?
11: Jo, za čtyři papíry. I s elektromotorem, no.
10: Je tak, že voda teče, mlýnský kolo, klapy, klap.
11: Vrko, co máte voda teče, co furt máte s tou vodou? Vždyť já při vás úplně vystřízlivím. Klapy, klap, já mám větrnej mlejn.
10: Jo, takhle přímo na vítr, větrnej mlýn, tedy mlýnský kolo na elektriku u větrného mlýna v závěci, že ano, no jo. No. A šindele, tedy došky.
11: Ty právě nemám, takže mi kape.
10: Na maják.
11: Ale ne, na mlád. Pochopte, že stylovej mlýn potřebuje stylovou doškovou střechu. Že v téhle mizerný době neseženete došku, kdybyste se rozkrájel. Proto já takhle vyvádím.
10: Počkejte, a řekněte mi, co děláte jinak, když takhle nevyvádíte? Myslím, jako v podniku.
11: Starám se o fondy.
10: Děte, vy máte nějaký fondy?
11: Pane, já mám fondu, ale prachy žádný.
10: No a co pak to došly?
11: Došly na došky ze západního Německa. Pane, to jsou došky. Umělá hmota, paleta barev. Nehořlavý, v dešti nepouštějí, ani déšť nepropouštějí. Pane, to jsou došky, to bylo furt týšeny vonu. Ten chlap, co mě měl obstarat, zmizeli z prachama.
10: Yeah. Ale no to je mizérie, pane Melichar, to je mizérie. Jak vás tak poslouchám, člověk by brečel. Tak vy jste vlastně bez šindele, no. Bez došku, no. Bez perspektivy. No. Je, kde vy jen seženete Hastrmana do tak suchýho mlejna?
11: Hastrmana? No. To si budu asi dělat sám, až jsem tam namočil až po krk.
4: Mně to vypadalo, že došky ani šindle potřeba nejsou, jaké sucho, jak nic z nebe nepadá a mělo by, aby jsme to právě se zase vrátili k té vodě. Ale k Jaroslavu Šterclovi.
7: No, já musím říct, že to byl vynikající komik, herec i zpívající interpret. Mně se strašně líbil jako klukovi, když na obrazovkách Československé televize běžel souboj s pamětí, tak on tam dělal vlastně jakoby opičky, legrácky, vypadalo to, že nic neví, ale vždycky zamotal tu svoji odpověď velmi dobře. A vlastně napálil ty soutěžíce a přitom byl strašně vzdělaný. Jeho, řekl bych, že byl jednička toho programu a to tam byla Stella Zázvorková, Ljuba Jermanová, Ivo Niedrle, myslím, že i pan Lipský, ale myslím, že Jaroslav Šterce byl nad nimi a jeho souboj s pamětí byl úžasný.
4: Mimochodem, ten model se často opakoval, takové to vlastně šálení toho diváka. Bylo to i ve videostopu něco podobného.
7: Ano,
4: pak i na Nově svého času pro ty mladší.
7: Když jsem pracoval jako dramaturg redakce Zábavy televize Nova, tak jsme uvedli Štveráky. Ty uváděla Bára Štěpánová a vlastně systém byl taky těch historek a znalostí, ale myslím, že souboj s pamětí byl lepší.
4: Jaké to bylo v té době v té redakci Zábavy na Nově, když ještě fungovaly zábavné pořady i tam?
7: No, vedl to Ivan Ressler, ten tým, který měl, si myslím, že byl poměrně silný a byla to doba, kdy se dělali jakoby zábavné programy pro lidi, kteří to chtěli, tedy pro diváky. A vlastně pak po odchodu téhleté redakce se znovu vlastně stala stanice reality show. A mě je to hrozně líto, protože často potkávám i diváky nebo posluchače a oslovují na ulici a ptají se, a proč už nejsou takové programy? No, bohužel.
4: Nejsou. Ti, co by to řídili, vybírali?
7: Ano, a nejsou bohužel ani autoři, protože ano. Od těch autorů typu pana Gustava Oplustila se to všechno vždycky prostě stavělo.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Ukázka číslo 3 před námi, humoriáda zhruba v polovině svého času. Co tam dáme do éteru, Petře?
2: Tak já dneska budu opravdu klasik. Já si poprosím velikána Vladimíra Menčíka a vím, proč to dělám.
1: O vojně bude povídat.
3: Přijeli jsme na vojnu, že ano, bylo po přísaze, a měli jsme štěstí, právě v tu dobu byla v Sušicích taková menší přehlídka, taková filiálka pražské přehlídky. Já jsem po nás chtěl prosadit, měl jsem tam kamaráda, nějakýho Wegschneidera, takovýho prostě, dá se říct, čímana, že jo. A my jsme se tak dlouho prosazovali, až jednou povídá velitel, no, podívejte se, chlapci, já stejně pušku vám svěřit nemůžu, my jsme měli furt jen bodla. Chlapci, podívejte se, bude závod poštovních holubů. Tak ti naši majitele tady z těch různých chovatelských klubů a ze svazarmu svezou ty holuby na střelnici. Potom přijdou 111, ty holuby odvezou, ale aspoň ty dva dny, že byste je tam hlídali. No tak mi, že ano, já pám zvířata, já mám rád. Tak jsme šli, tam plný bedny holubů, že ano. A teď jsme seděli, pokuřovali, jak jsme na to vyzráli a tak dále, jenom že uplynul první den. My tam měli ten ptačí zob pro ty holuby a nám nepřivez nikdo nic. Teď mi hladový, druhý den, nikdo nic. Poslední partizánku jsme si rozdělili, nikdo nic. Wegschneider ochutnal ptačí zopa, to se žrát nedá. A najednou povídá, poslyš, velitel říkal, že ty holuby jsou hodnoceny podle toho, kolik mají doletů, jak rychle přiletí a tak dále. A to nám zatajil, že spoustu holubů cestou zpátky sežerou dravci, povídá. A máme mi krmit těmahle holubkama nějakýho krahujice, povídá, sežerem ho sami. Tak jsme si tam vybrali takového tučného, pěkného holuba, zbodli jsme ho, že pak přijedou 111, holuby odvezou a nic se nepozná, jenomže oni přijeli 111, ale s nima kontrola přes holuby. A my šli do basy. A do Ostrý a na týden. A my jsme se bránili, prosím vás, nikdo nám nepřivez jídlo, my tam hladověli, plnili jsme svoji povinnost. Láďa Menšíku povídá, Wegschneider už chtěl jít do kasáren, jestli jste na nás náhodou nezapomněli, ale natolik je ukázněný, že viděl, že bez rozkazu nemůže, tak jsme tady dřepěli a hladověli a abychom tu službu mohli splnit, tak jsme si jednoho holoubka, no co to udělá? A velitel povídá, jednoho holoubka? To byl právě ten ze svazarmu. Měl za sebou 20 perfektních doletů. A měl hodnost četaře a vy jako vojní jste sežrali svýho nadřízenýho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Petr Salava řekl, že ví, proč to vybírá. Proč?
2: No, už proto, že nad tohohle vypravěče není. A pak ještě docela nedávno, protože já jsem součástí uměleckého sdružení Artes a my v rámci mistra zábavního umění jsme udělali poprvé titul In Memoriam a získal ho právě Vladimír Menčík a pro cenu si přišel syn pana Menčíka, což byl obtisk. Najednou se tam objevil mladý Vladimír Menčík a na toho tátu úžasně zaspomínal. A já si myslím, že zcela právem. Takže jsem rád, že jsem vybral Vladimíra Menčíka. Stojím si za tím.
1: Jo, tak uvidíme, jak to dopadne, když nabídneme ještě druhé jméno. Než k tomu mě zajímá syn. Má i ten dar vyprávět? Má ten hlas nebo způsob vyprávění podobný, nebo je originální jiný?
2: Jan Menčík, který přebíral tu cenu, je velmi podobný. Hlas, tedy alespoň na tom jevišti, měl samozřejmě jiný než táta, protože táta byl nezastavitelný bavič, ale má v sobě hodně toho menčíkovského. Takže
1: z té rodiny,
2: myslím,
1: že ano, něco se tam nese. Tak co proti? No, předtím jste mě nařkli z toho, že dávám silná jména, tak já se snažím, ať to není úplně tak jako marný souboj. A já si myslím, že František Nepil zase z jiného soudku, ale také silné jméno. Takže proti dávám já Františka Nepila. Ačko Vladimír Menčík, Bčko František Nepil, jak odchází chalupář z tohoto světa, z CD nebo tehdy desky, jak se dělá chalupa. Vybíráte si na telefonu 731 800 900.
2: A
1: číslo SMS-kové 90 01 04. Tak do toho, je to humoriáda.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Který z pánů to v Humoriádě vyhraje teď v tom souboji, Vladimír Menšík nebo František Nepil? Voláte na telefon 731 800 900 a baví se s vámi dnes Patrik Rozenal a Petr Salava. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Pavel z Prahy 4. Já bych vás chtěl oba pozdravit a já jsem byl svého času zaměstnaný s manželkou Petra Salavy na tranzitním plynovodu.
4: Jo, jo, před
3: tak
4: lety.
3: Tak bych volil Ačko.
2: Dobře.
3: Ačko bych volil.
2: Ano. Děkujeme.
3: Mám před sebou fotografii amfory, kterou mi dal Petr. A je tam Pepík Jelínek a Kvašňák a takovýhle hráč.
4: No jo, legendy.
2: Děkujeme.
3: A ještě jsem měl plakát, na kterém byli všechny hráči jako účastníci té amfory. Myslím, že tam byl Tankway.
4: Jo, taky býval, taky býval.
2: Ano, populární to osobnost v 90. letech hlavně.
4: Sluníčko.
2: Kdo další hlasuje, vybírá, je s námi.
5: Přeji krásné odpoledne vám do studia, tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Ačko a také jsem chtěla poděkovat Petru Salavovi za hezké utkání fotbalové v Lipové u Chebu při Anenské pouti.
4: Ano, a přes pár dny.
5: Ano, no, 14 dní je to. A máte můj obdiv, jo, že jste moderoval a i běhal po trávníku, bo obdiv mají všichni, kdo v tom vedru tam
4: no právě.
5: Běhali.
4: Dobře, děkujeme.
5: Byl to hezký zážitek, jo. Díky, naslyšenou, krásný den všem.
2: Ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo se ozve, dobrý den, po telefonu.
6: Já vás zdravím, Patriku, ahoj, tady je Milan. Teďka momentálně teda ze Satřík psychiatrický léčený, trošičku jsem se složil, ale nebo je.
2: Tak ať se všechno vrátí do dobrých kolejí. A co to bude?
6: Zdravím pana Salavu.
4: Já taky.
6: Vás mám rád oba dva. Chtěl bych pozdravit kluky tady z pokoje pana Šlihara, pana Ševčíka a kluci kamarády. Chtěl bych poděkovat všem doktorům a všem sestřičkám tady v Satřík, jak se o nás starají a jste super rádio.
2: No a co vybíráte? Menšíka nebo Nepila?
6: Ačko.
2: Dobře. Ačko. Takhle ano, bych to taky mohl číst. A vyhrálo to Ačko. Vyhrál to Menšík. Je tady kousek scénky návštěvy po 15 letech. Tak si dáme.
7: Jaký pak omluví a ceremonie, že se nebudeme žinírovat před sebou. Co přece může? Chlapi!
8: Prosím pěkně. Vám to možná přijde divný. Jsem tu poprvé cizí chlap. Sedím v košili, víte, je to divný. Ale pane, to je tím, že jste přišel nečekaně, že jsem neměl čas se oblíknout. Nemyslíte si nic zlýho? Rozumíte?
9: Ne.
8: A jako říkáte chlapi, já jsem sem pane Drost, nebo pane Strnad, nepřišel jako chlap. Já jsem sem přišel jako kamarád z dětství. My jsme spolu chodili do školy a nic mezi námi nebylo. A tak jsem si řekl, zaskočíš tam, co kdyby bylo něco.
7: A jste už tady dlouho?
8: Prosím?
7: Jste už tady dlouho?
8: No celou noc jsem tady byl.
7: A ne u vás doma, prosím.
8: Ve městě. Já jsem přijel večer, ubytoval jsem se, ráno jsem se probudil. No tak normálně ty věci, že ano? Jdu tak městem a tady jsem chvilku. No než jste přišel, tak já jsem právě taky zrovna přišel.
9: Ne.
8: Ne, to chápu. No prosím, chápete, ale abyste to nechápali nějak obráceně.
9: Jak obráceně?
8: No obráceně, abyste si nemyslel, že se stalo něco, co se vůbec nestalo. Prosím, to si vůbec nepřipouštějte.
9: To
8: si taky
9: nepřipouštějte. To si vás nemyslím, co? A co bych si měl myslet?
8: No prosím, co jste dítě nebo co? Přijete z práce, víte, že vás nikdo nečeká, nejenom koukáte, manželka se celá tohle, ne? Tady víno, fialky, cizí chlap v košili, na to vám nedojde, nebo co?
9: Fialky, co má znamenat, ty fialky a víno, no tak víte,
8: no přece to je tak známý, jak to je, ženy, zpěv a víno, no fialky jsou tady navíc teda, no to je pravda. Ale prosím tě, neuvědomte si, ta láhev je nová, není načnutá, takže jsme si z toho vůbec necvakli, no takže jsme neměli kdy pačte hned, jo? Tohle to tak vše.
9: No jo?
8: No. No tak, jak bych tak řekl, no teď
9: co?
8: Já najednou v koši.
9: No a no, když je to jednoduché, když jste přišel, byl vám horko, tak se sundal sako, ne?
8: Pane, my jste vážně u vás horko, tady máte snad i vlko, pane, mě je zima jak psovi.
9: Tak proč jste si sundával to sako?
8: To je právě to, pane Drosti, já jsem si vůbec žádný sako nesundal, to vám chci říct. Ona mi ho sundala.
9: Ona.
8: Já pám nesundávej mi sako, to je nesmysl, co když ten tvůj sem vrazí a najednou tohleto, no ale... No, jistě, no ale co ženská, jestli něco umane, tak ta by z vás stáhla kůži.
9: Jo.
8: No, teď tamhle někde dlachní mi sako, já jsem tady takhle v košili, pane. Já jsem si říkal, to nemá cenu, když on přijde, co si o nás pomyslí, že on ne, prosím, tak se to stalo.
9: No. Co by si měl myslet?
8: No jak to, no, když se to stalo takhle, no, tak co byste si měl myslet? No jakože to, že jsme vás nečekali, že ano? No, co jsme vás taky nečekali? No a co, no tak já jsem to zkrátka nechtěl, pak je to riskantní.
9: A co je riskantní?
8: No když nevíme, kdy přijdete. Že ano?
9: No dá.
8: Víte to, tohle ona povídá, protože to ne, prej. My už jsme tak dlouho spolu, on prej je starý, no a jsem si vás takhle nepředstavoval. On prej ten můj už jako nic povídá, no. No rozumíte? No tak jsem si myslel, že jako vy už nic, no tak já to...
9: No tak teď mě to teprve dopadlo. Tak vítanýho.
8: Já si bane nehoří
9: společnýho. V košili a já jakože nic, jo?
8: No to řekla Máňa, já nic takového neřek.
9: Moment! Sedět! Tohle se musí vyjasnit.
8: Na stranu.
9: Sedět! Čekat! Přijdu!
8: No to víš, že jo, to jo. Já jsem věděl, že to bude manér. To se má napřed poslat telegram.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Ještě v krátkosti, když máme léto. Petře, je čas odpočívat nebo je to čas práce? Byl jste někde na dovolené?
4: Byl jsem na krátké dovolené, ale já léto využívám na malování, protože my chystáme už příští neděli, vlastně máme vernisáž další výstavy s Danou Čenskou na zámku Berchtold a potom na podzim ještě na Kampě, takže já dodělávám obrázky, protože na Kampě je moc velký prostor a tam bude potřeba umístit asi 50 obrázků.
2: Malujete podle prostoru, kolik je třeba doplnit?
4: Ne, tak to ne, ale já jsem samozřejmě, já nejsem žádný výtvarník, já jsem naivní malíř, a dopředu, protože moje obrázky jsou maximálně formátu 40x40, vím, že jich musí být víc, ale ještě vám řeknu, co jsem dělal včera předevčírem. Manželka, protože sucho přináší mouchy, asi víte, že ty jsou nesestřelitelné, tak mě poslala schánět mucholapku, což není v dnešní době vůbec jako legrace koupit mucholapku. Já jsem se teda něco najezdil, než jsem koupil mucholapku a pak jsem zjistil, že u nás v tom obývacím pokoji, tedy propojený s kuchyní, nemám jinou šanci, než jí pověsit na krásný designový lustr. A manželka mi řekla, to nemyslíš vážně. Přece nebudu jíst tam, kde jsou mouchy. No, takže mucholapku, přátelé, kdybyste někdo potřeboval, můžu vám nabídnout.
2: Dobře. Vážení, poslední dnešní souboj do hry. Vracíme ty ukázky, které nevyhrály, tak je příznivce, ať pro ně hlasují. Takže Josef Náhlovský, Karel Šíp, Josef Dvořák, Ačko, Bčko, František Nepil a hlasujete na telefonu 731 800 900.

0: rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Takže Nahovský šíp, Dvořák nebo František Nepil. Kdo to vyhraje? Ptáme se vás, co voláte. Dobrý den po telefonu.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavín, zdravím vás oba, vás Patriku i pana Salavu.
3: Ano.
2: Hlasuji pro pana Nepila.
1: Tak, zklamu vás. Díky. Bylo to málo hlasů.
2: Já jsem si to myslel.
1: Ale je dobře, že jste mu dal hlas. Děkuju. Nebylo jich zase úplně málo, ale nestačilo to na vítězství. Víc hlasů Nahovský šíp a Dvořák. Závěrečná zkouška.
4: Jeruško, udělejte mi jedno kafe, jo? A pošlete mi sem rovnou ty dva. Pane majore, na strážmistr Snaživec.
5: Strážmistr Konvalinka.
4: No chlapci, tak teďka se ukáže, jak jste připravený plnit náročný úkoly. Protože vy se můžete vlastně stát prvními protikorupčními agenty v České republice. Samozřejmě, pokud úspěšně složíte závěrečnou zkoušku. Chlapci, jestli pak víte, proč jste byli vybraný právě vy dva?
5: No, protože takový ty protikorupční agenti musí být nenápadní, aby nezbudili podezření, že jde o řízenou provokaci. Čili
4: takový agent musí vypadat jako úplný vůl, správně. Proto jste to výběrový řízení vyhráli právě vy dva.
5: Opravdu? Teda to je štěstí, pane majore. Já nevím jak kolega, ale já už dlouho nic nevyhrál.
4: Samozřejmě záleží, jak si poradíte s tou zkouškou, čili takovým agentem se může stát
5: pouze příslušník policie, který jedná tak, aby zastřel pravý důvod své činnosti. Podle trestního řádu číslo 158, písmeno...
4: Písmeno E. No, ale jinak v pořádku.
5: Pane
4: no.
5: Maro, já mám takový problém. Jak jsou placení tyhle ty protikorupční agenti? Víte, já jsem zatím doposavat jenom šlapal chodník a tam ty platy byly úplně nejnižší, jo? Ale já jsem kolikrát neměl ani na činči. Kdyby mě ty holky z té Perlovky občas něco neškoupily, tak jsem byl...
4: Chodník. Chodník, Konvalinka, chodník no. Jste šlapal, protože jste měl nějaký škralou, no? Dokonce. Tady to vidíme v vašich materiálech. Čile kontakty s lehkými děvčaty.
5: A to čile, tak jako občas, no. Tak jako...
4: Dokonce tady píšou, že jste měl dokonce jednou v podnapilém stavu ve službě při noční pochůzce morální sex.
5: Kdo to napsal?
4: Tohle mi přepisovala manželka.
5: Tak ty se držte, pane majore. Ženská, která napíše morální, a přitom šlo o sex, jak by víme.
4: Je to pryč, teď se budeme věnovat té zkoušce. No tak, předveďte mi chlapci třeba model dopravák, jo? Konvalinka, protikorupční agent, Snaživec, dopravní policista.
5: Ano, pane majore.
4: Tak, pojďte.
5: Tak, pane řidiči, silniční kontrola, připravte si doklady. Řidičský průkaz, občanský průkaz. No jo, celá babička. Tak jestli pak víte, pane řidiči, kolik jsme vám naměřili? 4 piva.
4: Chyba, rychlost, děláme rychlost, Konvalinka, nedovolené překročení rychlosti.
5: Promiňte, pane doktor, promiňte. Už ty nemáte doktorát, že jo, pane majore? Promiňte, pane majore, já jsem takový nervózní z toho všeho. To víte, rychlost mi dělá potíže, ale chlast mi jde, ten mi jde nejvíc.
4: Snaživec, pokračujte.
5: Víte, jak máme těžkou službu, pane ano. Majore? Co všecko musí... Tak, pane řidiči, podržte se. My jsme vám naměřili v obci 115 pip za hodinu.
4: Kilometrů!
0: Humoriáda.
1: Ta dnešní už tedy čas má za sebou, zbývá jenom jeden prostor pro písničku a na rozloučení s Petrem Salavou. Moc děkuju za návštěvu.
3: Já moc děkuju, bylo to opravdu úžasné a těším se na příště.
1: I já a zítra s Alešem Ulmem a v pátek třeba s Ondřejem Kepkou, když prozrazuju dopředu. A poslouchejte dál Český rozhlas. Zůstaňte s námi.

0: zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Horním Maršově začaly práce na obnově vyhořelého zámku. V republice přibývá podnikatelů. Obránce hokejistů Pardubice John Ludwig by mohl nastupovat za českou reprezentaci. A počasí zítra čekáme slunečno, teploty kolem 27 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké odpoledne. Stavbaři v Horním Maršově v Krkonoších zahájili v těchto dnech práce na opravě vyhořelého zámku. Snahou je zbavit památku poškozených částí a připravit na obnovu. Soukromý investor chce zámek přestavět na areál s ubytováním.
3: V první etapě, která by měla být hotová do konce letošního roku, stavbaři odstraní biologicky napadené a staticky narušené části. V severním a východním křídle budou zachovány nejstarší klenuté prostory, zatímco hlavní jižní trakt bude kompletně očištěn a připraven na náročnou rekonstrukci. Investor plánuje objekt využít pro kombinaci hotelových a ubytovacích služeb. Součástí projektu má být také zařízení domova pro seniory hotelového typu a obnova zámeckého parku. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: V Česku stoupl za první pololetí počet podnikatelů o 23 tisíc. Celkem jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala víc než 1 200 000. Mezi podnikatele patří mimo jiné soukromí lékaři, umělci nebo zemědělci. Nejvíc podnikatelů je v Praze a ve středních Čechách, nejméně v Karlovarském a v Libereckém kraji. Víc než 400 tisíc lidí ve Francii má kvůli suchu problémy s nedostatkem vody. Oznámila to dnes ministryně životního prostředí Monika Barbutová. Zdroje v některých obcích jsou tak vyschlé, že vodu musí dovážet cisterny. Problémy hlásí i jaderné elektrárny.
4: Ministryně životního prostředí Monique Barbutová vyzvala domácnosti a firmy, aby s vodou šetřili. Dostatek pitné vody je podle ní prioritou a jednotlivé departmány by měly hlídat, jestli lidé s vodou nekropí zahrady nebo nenapouští bazény. Na 70% území Francie platí omezení spotřeby vody. Problém mají i jaderné elektrárny. Energetická společnost EDF zejména kvůli suchu a horku odstavila nebo omezila výkon 13 z 57 jaderných reaktorů. Francie tak v jednu chvíli chybělo asi 20% výkonu jejího jaderného parku. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas. Sport.
2: Kanadský obránce hokejistů Pardubice John Ludwig by od prosince mohl nastupovat za českou reprezentaci. Asistent reprezentačního trenéra Pavel Gross webu eSport.cz řekl, že by o jeho nominaci mohl realizační tým uvažovat. 26-letý rodák z Liberce má i české občanství a působí druhou sezonu v extralize, čímž splní před koncem roku podmínku Mezinárodní hokejové federace pro start v národním týmu.
1: Počasí.
2: Noc bude jasná nebo skoro jasná, teploty kolem 10 stupňů. Zítra čekáme slunečný den, teploty na východě Čech 25 až 28 stupňů, na horách kolem 20. Biozátěž bude na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Nehoda tří aut teď komplikuje provoz na Jičínsku v obci Lískovice. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Ve středu 12. srpna Karel Sladký vás tím provede. Dobré odpoledne. Na mnoha místech Česka dnes můžete večer sledovat zatmění slunce, doplněného postřehy odborníků. My vás v této hodině vezmeme do Dobrošova na Náchodsku a na vrch Šibeník v Trutnově. Jak se tam na pozorování připravují, to poví živě naši reportéři. V základní škole v Malšově Hlotě v Hradci Králové začne v září řádná výuka. Po několika měsících právních sporů je budova po rekonstrukci zkoloudovaná a připravují se v ní nové třídy i další prostory. Také zjistíme, jaké bude počasí a s letním informačním servisem se zastavíme v Mile

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Události 12. srpnového dne v Královéhradeckém kraji shrne Radek Půlkrábek. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Na základní škole v Malšově Lhotě v Hradci Králové začne v září výuka. Po několika měsících právních sporů je budova po opravě zkolaudovaná. Děti se můžou těšit na nové třídy. Víc k tématu po 17:30. Barokním klášterem v Broumově ode dneška opět provází jen pracovníci agentury pro rozvoj Broumovska. Benediktýni, vlastníci památky, museli nabídku prohlídkových tras stáhnout. Předběžným opatřením o tom rozhodl okresní soud v Náchodě. Opočno plánuje úpravy části Švamberk nedaleko Zámeckého parku. Změny se týkají lokality bývalého lomu. Město jí plánuje otevřít a využít pro trávení volného času.
3: V lokalitě by měla vzniknout odpočinková zóna pro děti i dospělé. Místo totiž leží stranou hlavních komunikací v klidné části mezi zástavbou a přírodou. Radnice proto připravuje studii ve spolupráci s městským architektem. Projekt má podle vedení města zpřístupnit a nabídnout nové možnosti využití pro obyvatele i návštěvníky města. Z Opočna Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Krajský úřad Královéhradeckého kraje převzal kandidátky do podzimních komunálních voleb. Uskuteční se ve všech obcích a městech regionu s jedinou výjimkou. Vedení obce nebudou lidé volit v Krchlebech na Rychnovsku. Nepodařilo se tam sestavit žádnou kandidátní listinu. V pevnosti Dobrošov je dnes připravené pozorování částečného zatmění slunce a meteorického roje Perseid. O 8:30 začne večerní prohlídka pevnosti. O hodinu později pozorování oblohy. Na místě máme našeho reportéra, spojíme se s ním za chvíli. A fotbalisté Hradce Králové odletěli k odvetě třetího předkola Evropské ligy do Istanbulu. Po domácí porážce 0-1 zítra nastoupí na stadionu Bešiktaše s kapacitou 42 tisíc fanoušků. Na výbornou kulisu se těší záložník Hradce Králové Tom Slončík.
4: Samozřejmě se těším, protože ta atmosféra je se mi v tom dobře, protože je to to, proč to prostě děláte, když ti lidi na ten stadion přijdou, fandí a věřím, že tam ta atmosféra bude fajn, takže věřím, že se toho jako nezalekneme nebo něco v tom smyslu a můžeme tam postoupit.
1: Říká záložník Tom Slončík. Přehled událostí připravil Radek Půlkrábek. Pěkný zbytek dne.
2: I tobě, hezký den.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Lidé v Česku dnes mohou pozorovat částečné zatmění slunce. Příští podobně výrazné bude nad naším územím až v roce 2075, úplné pak v roce 2135. Kromě zatmění je možné na večerní a noční obloze sledovat ještě jednu astronomickou zajímavost. V noci totiž vrcholí pravidelný metodický roj Perseid. Události bude možné sledovat z domova nebo s doprovodným výkladem astronomů. Jako tomu bude například v pevnosti Dobrošov na Náchodsku. Tam je reportér Václav Plecháček. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne z Dobrošova. Ten zdejší program startuje o 17:30 přednáškou astronoma Jana Klimeše o světelném znečištění. Astronom už tady stojí před pevností Dobrošov, stejně tak jako návštěvníci. Ta přednáška bude v kinosále návštěvnického centra a ten má kapacitu 40 míst, je dávno vyprodáno, spoustu lidí už museli pracovníci pevnosti odmítnout. To hlavní lákadlo přijde po 19. hodině, kdy z pěchotního srubu Můstek začne pozorování samotného zatmění slunce. Pracovníci Úpitské hvězdárny k tomu návštěvníkům půjčí speciální dalekohledy, pozorovací pomůcky. Pokud se sem lidé chystají s vlastní výbavou, tak astronomové zdůrazňují, že pro to bezpečné sledování je skutečně nutné použít minimálně svářečské sklo číslo 13, jinak hrozí poškození zraku. No a program pak pokračuje večerní prohlídkou podzemní tvrze a od 17:30 nočním pozorováním Perseid. Pro všechny, kteří se na Dobrošov ještě chystají, tak mám samozřejmě dvě praktické rady. Na tu noční cestu k parkovišti odsud si přibalte vlastní svítilnu a počítejte s tím, že pozorování oblohy samozřejmě závisí na příznivém počasí. To zatím přeje, tady je teplo, slunečno, nebe bez mraku, tedy podmínky pro pozorování jsou ideální.
0: Částečné zatmění slunce bude dnes pozorovat i rozhlasová reportérka Zuzana Boučková. Ta je na vrchu Šibeník v Trutnově. Zuzko, dobré odpoledne.
2: Pěkný podvečer přeji. Louky na slunečné stráni na kopci Šibeník se zaplňují dekami, karimatkami a skládacími židličkami. Jsou tu celé rodiny s dětmi i party přátel a další stále přicházejí. Lidé se baví, užívají si sluníčko a ladí atmosféru a navíc přímo z památníku generála Gablence, který je tu ode mne jen několik kroků, se bude konat už za pár minut série přednášek s promítáním. Celý program připravila pro veřejnost organizace Vědátrium Trutnov. Mimochodem, kromě slunce zde budeme pozorovat i planetu Venuši. Právě probíhá instruktáž k bezpečnosti. Pozor, obyčejné sluneční brýle nestačí. Musíte mít speciální filtry. Na děti čeká zábava v podobě slunečních experimentů a workshopů. Hrát k tomu bude i živá kapela z kruže s kladem a dospělí už pokukují po stánku s názvem Mléčná dráha, kde mají tématické pivo. Ale to hlavní přijde při zatmění. Astronomové tu mají speciální H-alfa dalekohled s projekcí na velkou obrazovku. Takže v detailu uvidíme sluneční erupce a výrony koronární hmoty. A také se těšíme na přímé promítání přenosu totálního zatmění slunce z Islandu, Španělska a Malorky. Až slunce zapadne, je domluvené, že zhasne i památník Gablenc a ostatní rušivá světla a my tu na dekách zůstaneme pozorovat padající hvězdy, Perseidy. Kdo máte tedy čas a chuť, přijďte na Šibeník.
3: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: počasí.
1: Tomáš Popelka má dnes službu v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové, nejpovolanější osoba, co se počasí v Královéhradeckém kraji týká. Tomáši, zdravím vás, dobré odpoledne přeji.
2: Hezké odpoledne.
1: Jaký byl 12. srpnový den?
2: No, byl teplý, ale myslím, že byl přes den celkem příjemný. Vítr nám tady pofukoval, takže to vedro nebylo asi tak úmorné.
1: Tak a jestli bude úmorno v dalších dnech, to víte vy. Podíváme se na výhled, ale vezmeme to hezky postupně. Jak bude v nejbližších hodinách, v noci, ráno?
2: Tak začíná stále ještě, až do konce týdne bude ovlivňovat oblasti vysokého tlaku vzduchu, takže dneska večer a přes noc jasno nebo skoro jasno, té oblačnosti bude hodně málo a teploty nám klesnou na 12 až 9 stupňů a ráno v údolích může být až někde kolem 3 stupňů, to by se týkalo hlavně v horských údolích. Vítr bude pokud slabý, proměrný do 3 metrů. Pardon, a zítra zase žádná velká změna, jasno nebo skoro jasno, teploty by se nám dostaly na 25 až 28 stupňů, na severu kraje 22 až 25 a vítr nám bude foukat slabý východní až severovýchodní do 4 metrů.
1: Přemýšlím, na co nás připravujete?
2: No tak potom už bude pátek, sobota, neděle, v pátek zase jasno, teploty ráno 14 až 10, v údolích zase kolem 7, přece tam už ta rána budou chladnější a teploty do 31 stupňů odpoledne. Na sobotu zase jasno nebo skoro jasno, teploty ráno 16 až 12, v údolích kolem 8 a teploty do 34 stupňů a nejteplejší bude neděle, tam vyvrcholí příliv tohle velmi teplého vzduchu. No a během dne už nám začne přibývat oblačnost, takže ránem začneme jasným, polojasným a během dne postupně od západu oblačno, večer až zataženo a k večeru a večer se můžou objevit ojedinělé slabonké přehánky. Teploty ráno 19 až 15, ale přes den 32 až 36 stupňů.
1: A ta neděle bude tady nejteplejší.
2: To bude nejteplejší.
1: Nejteplejší. Tak víme, na co se připravit a na co se mají připravit ti, kteří ještě budou mít také dovolenou. Za aktuální informace i výlet děkujeme meteorologovi Tomáši Popelkovi. Zdravíme do Českého hydrometeorologického ústavu. Hezký zbytek služby.
2: Hezký večer.
1: Hezky určitě bude možná právě pozorováním oblohy, tak jak jsme o tom s našimi reportéry mluvili před chvílí. Jsme Český rozhlas Hradec Králové.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Český rozhlas Hradec Králové, s vámi sledujeme události 12. srpnového dne. Budova základní mateřské školy v Malšově Lhotě v Hradci Králové může začít v září fungovat v řádném režimu, zjistil náš reportér. Skončilo období právních sporů s majitelem sousedního pozemku a opravená škola je zkolaudovaná. V těchto dnech se do školy stěhují učitelé, kteří budou mít k dispozici nové třídy i s vybavením. Ve škole se dnes byl podívat právě náš reportér Tomáš Larinc, kterého zdravím. Tomáši, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne, to nové vybavení je jenom jednou ze součástí projektu, který už je tedy po červencové kolaudaci zdárně u konce. Škola bude moderní v řadě ohledů, včetně zabezpečení, které je nastaveno tak, aby se do školy nedostal nikdo nepovolaný a aby zároveň děti nemohly své volně odcházet, ale taky, aby byly dveře volně průchozí, třeba v případě požárního poplachu. Nová je rekuperace vzduchu, zázemí, prostor školní jídelny, nové řešení má hospodaření s dešťovou vodou, pak učebny, zkrátka ta škola je kompletně opravená a modernizovaná.
0: Stavební práce začaly už v říjnu roku 2024. Po dokončení ale museli děti a učitelé kvůli sporům s jedním z majitelů sousedních pozemků zůstat v provizoriu. Jak se těší zpátky?
1: Těší se jak děti, což potvrdili tedy zástupci školy, kteří jsou s nimi nebo respektive s rodiči v kontaktu, tak také samotný personál, učitelé a vedení. Končí totiž období té části problému, která byla navíc ve srovnání s běžným školním provozem. Podle ředitelky školy Ivy Trojnové odpadne řada starostí teď.
2: Ta organizace, jako zvládnout to v tom cizím prostředí, kde vlastně máte třídy rozházené po celé budově, nevidíte se s kolegy. Ta komunikace není taková, jako když jsme tady všichni pospolu, takže organizace vlastně všeho, ať už to bylo, co se týká učiva, ať to bylo, co se týká dovozu dětí, zorganizovat autobus, zorganizovat družinu, pohlídání dětí, bezpečnost dětí, to jako se odvíjelo jedno přes druhé a pobyt prostě někde jinde, než když nejste doma v tom svém, tak je strašně složitý.
0: Ředitelka školy Iva Trojnová. Tomáši, spory už skončily?
1: Ano i ne, protože město se zatím dohodlo s majitelem pozemku na určitém smíru. Jehož součástí je třeba i to, že obě strany sporu nebudou sdělovat svoje názory a postoje prostřednictvím médií. Soudy a správní řízení se podařilo pozastavit, takže bylo možné teď školu s ročním zpožděním zkolaudovat a v září bude otevřena, ale jednat se bude dál, potvrzuje náměstek primátorky Lukáš Řádek z TOP 09.
3: Rozhodně, tak myslím si, že pro každou veřejnou investici je dobré, aby potenciální účastníci řízení byli v pohodě, byli v souladu s tím, co tady město připravuje, a vzhledem k tomu, že plně nekončí rozvoj tady toho areálu a my chceme eliminovat riziko, že budou podávána nějaká obstruktivní podání v budoucnosti, tak chceme konstruktivně komunikovat s panem Novotným pro to, aby se eliminovalo riziko, že budou obstruovány další kroky, které v tom areálu mají probíhat.
1: V září nastoupí do školy 880 dětí a do mateřské školy 34 dětí, zejména ze spádové oblasti Malšovy Lhoty a Svinar, ale taky z centra Hradce Králové, z Bělče nebo z dalších obcí v okolí.
0: Zjistil k základní škole v Malšově Lhotě v Hradci Králové reportér Tomáš Larinc. Děkujeme za informace a hezký zbytek dne.
1: Naslyšenou. Den v kraji.

0: Je 12. srpna, ještě více než polovina měsíce, prázdnin. Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
1: Letní informační servis.
0: Možnosti turistického vyžití máte i v Miletině na Jičínsku. Kam se můžete v Miletině vypravit? To mi řekla Rita Nedělová z tamního informačního centra. Co by doporučila?
2: Doporučila bych vám rodný domek Karla Jaromíra Erbena, amatérské muzeum, divadelní a klášterní sklepení, který je pozůstatek z naší tvrze kdysi. A rozhodně tu procházku na tu stezku Karla Jaromíra Erbena, která má dokonce dvě trasy, jednu delší, jednu kratší. A ta kratší vás provede v Miletíně vlastně po všem, co byste tady měl vidět. Půjdete kolem kostela, kolem naší věže, projdete kolem hořických trubiček, který si vyrábí tady u nás v Miletíně paradoxně, a dojdete až na zase zpátky na náměstí Káje Erbena. Tak kde bych vás pozvala určitě na místní pivo, který si vařím v našem místním pivovárku, a rozhodně na miletínskou specialitu, a to miletínskou modlitbičku.
3: Říkáte, delší trasa, kratší trasa, jak to je dlouhé tady, ta procházka?
2: Takže ta kratší je 5 kilometrů a ta delší 14. A tu delší se dostanete až k lázním Bělohradu na takový pamětní místo, Byšička se to jmenuje, ke kostelíčku, kde Erben taky často chodil.
3: Jak je otevřeno informační centrum v Miletíně?
2: Centrum máme otevřeno od pondělí do pátku od 7 do 16 hodin a v sobotu od 7 do 11.
1: Letní informační servis.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Český rozhlas Hradec Králové a Den v kraji. Téměř stovka malých hokejistů už trénuje v těchto dnech na částečně zmodernizovaném zimním stadionu v Nové Pace. Na týdenní kemp přijeli děti nejen z celého Královéhradeckého kraje, ale i ze sousedních zemí. Pod dohledem zkušených trenérů se jí zdokonalují hokejové dovednosti.
1: Baví mě hrát hokej a chci se zlepšovat.
2: 12-letá Julie je tady na kempu už po několikáté. Jsi tady mezi kluky, jak tě vzali do party?
1: Docela dobře.
2: Tonda přijel na hokejový kemp z Jablonce.
3: Tady v Pace v podstatě poprvý, ale jinak jezdím docela často na Fedulov. Více zlepšu, rozšířu svoje dovednosti v hokeji různě.
2: Jaké to je, když venku jsou tropické teploty a vy tady máte pár stupňů nad nulou na ledě?
3: Určitě je to rozhodně lepší než venku, když máme off ice, tak tam to je horší než tady na ledě. Ale tady na ledě taky mi je vedro v TV stroj už.
4: A naplno jedeme hop na opačně stranu. Hop, jedem. Brzda, hop, klidej.
5: Tu máme nejmladší ročník 2021, nejstarší hráči máme ročník 2009. Samozřejmě děcka jsou rozděleny do věkových skupin, nebruslí všichni na jedno, ale ten rozdíl je velký.
2: Vysvětluje trenér Pavel Fedulov.
5: Máme třeba pár kluků, který dělají takový svoji první kročky na ledě. Samozřejmě mají trošku jiný program na rozdíl od těch hlavní skupiny, protože my potřebujeme je naučit ty základy a naučit se trošku pohybovat na tom ledě hlavně.
2: Tady vidíme, na ledě jsou rozmístěny nejrůznější překážky. Ty tréninky jsou formou hry, zábavy. Musí to bavit.
5: Jo, musí to bavit, ale zrovna teďka ty překážky budeme využívat k zlepšování techniky bruslení. Máme nějaký cizinci, z Německa jsou děcka, máme jednoho kluka, on jen se narodil v Hongkongu, ale bydlí v Manchesteru.
2: Kromě hokeje se tady zdokonalují také v angličtině.
5: Je to tak.
4: Zádama, Julčo, hop, hop.
2: Kvůli velkému zájmu počítají trenéři, že další kemp uspořádají opět za rok. Z Nové Paky Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Takové byly události 12. srpnového dne v Královéhradeckém kraji. Co budeme sledovat zítra, co pro vás chystají naši reportéři? Dědina, Tichá Orlice, Úpa, Bělá nebo Cidlina. Řeky a potoky v Královéhradeckém kraji mají stále méně vody. Situace se za poslední týden ještě víc zhoršila. Zítra se tomu budeme v našem vysílání věnovat. Základní škola Školní ve Vrchlabí bude po letních prázdninách kompletně zateplená. Na pavilonu pro první stupeň budou také nově namontované žaluzie. Na místě jsme natáčeli reportáž zítra. Koalice spolků SOS Český ráj vyzvala stát a ředitelství silnice dálnic ke změně trasy dálnice D35 Českým rájem. Spolek požaduje, aby místo severní trasy přes chráněné území byla vybraná jižní varianta. Bližší informace v zítřejším vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. A budeme i v Trutnově, kde zítra začne už legendární hudební festival Trutnov Open Air. Letošní ročník bude věnovaný Václavu Havlovi jako připomínka jeho nedožitých 90. narozenin.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Tím dnešním datem 12. srpna vás provedl Karel Sladký, už víte vše důležité. Je to i na našem webu hradec.rozhlas.cz. Podívejte se zprávy z Královéhradeckého kraje, to, co jsme nabídli v našem dnešním středečním vysílání. Ale teď k tomu, co nabídneme dál. Za 4 minuty zprávy a po 18. hodině už to bude kvízovka, hudebně soutěžní hodina. Dnes zahrajete o parádní výhru. Po 18. hodině vám ji představím. Tak si ještě počkejte na zprávy 4 minuty a zprávy Českého rozhlasu Hradec Králové nabídneme. Hezký podvečer.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v

0: Teploty kolem 27 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezký podvečer. Barokním klášterem v Broumově od dneška opět provází jen pracovníci agentury pro rozvoj Broumovska, respektive její servisní organizace Kláštere Broumov servisní. Naopak benediktíni, vlastníci památky, museli nabídku prohlídkových tras stáhnout. Předběžným opatřením o tom rozhodl okresní soud v Náchodě.
1: Dvojí nabídka prohlídek trvala necelý měsíc, souvisí se sporem benediktínů a agentury. Ta včas neplatila nájem. Benediktíni proto vypověděli smlouvu a památkou začali provázet sami. Agentura se po prvním předběžném opatření soudu do kláštera vrátila, benediktíni ale ve svých prohlídkách pokračovali. Servisní organizace agentury se tím podle slov svého ředitele dostala do existenčních potíží. Nově provází znovu sama, podá žalobu o ušlý zisk z Broumova. Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Základní škola školní ve Vrchlabí bude po letních prázdninách zateplená. Na pavilonu pro první stupeně budou taky žaluzie. Úpravy objektu popisuje nezávislý místostarosta Vrchlabí Michal Vávra.
2: Je otočen vlastně na jih a samozřejmě to tam dělalo teď problémy, protože se do toho opřelo slunce, velice se to zahřálo, takže jako účinný se ukazují tam dál venkovní, ale žaluzie, které se mají ovládat zemí na dálku.
0: Třebechovice pod Orebem plánují vybudovat na vrchu Oreb nový park Orebitů. Město usiluje o dotaci. Na místě bývalého chudobince má vzniknout prostor pro rodiny s dětmi. Počítá se mimo jiné s pískovištěm nebo s plochou na petank. Úroda chmele bude zřejmě o pětinu nižší než běžně, odhaduje to Svaz pěstitelů chmele. Podle jeho předsedy Jiřího Smetany je průměrná sklizeň dlouhodobě zhruba 6 000 tun ročně. Chmel bude mít tento rok i horší kvalitu kvůli nedostatku hořkých látek. Rostlinám škodí horko a málo srážek. Na ceně piva se to ale neprojeví. Pěstitelé mají s pivovary dlouhodobé kontrakty. Sport. Jan Čejka zabojuje na mistrovství Evropy v plavání o medaili ve finále na trati 200 metrů znak. Závod začne v 18 hodin 40 minut. Do večerního semifinále postoupila z prvního místa Barbora Sémanová na kraulařské dvoustovce. Počasí. Noc bude jasná nebo skoro jasná, teploty kolem 10 stupňů. Zítra čekáme slunečný den, teploty na východě Čech 25 až 28 stupňů, na horách naměříme kolem 20. Biozátěž bude na dvojce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dopravní nehodu teď máme hlášenou na hlavní trase Jaroměř-Trutnov. Pozor za Choustníkovým hradištěm u odbočky na Dvůr Králové nad Labem. Tam komplikuje provoz nehoda. Projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A je tady.
3: Zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
4: Krásné leto, krásné prázdniny, dovolenou, příjemný 12. srpnový podvečer s Českým rozhlasem a vaší oblíbenou kvízovkou, která je tady přes léto, přes prázdniny. My jsme si dovolenou nevzali. Každou středu mezi 18. a 19. hodinou hudebně zábavná hodina. A dnešní výhra stojí za toto, vám řeknu. Dvě vstupenky na tango dvou světa dílů, jedinečný koncert uprostřed golfového hřiště. Jaroslav Svěcený, Zdeňka Žádníková Volencová, Markéta Laštovičková v úterý 25. srpna od 18 hodin BICZ Park Golf Hradec Králové. A nejenom vstupenky, protože ty vstupenky, ten vstup zahrnuje i piknikový koš s delikatesami, představte si, a dokonce deku. Stylové posezení v přírodě. Hodnotná výhra, dvě vstupenky, které obsahují piknikový koš s delikatesami, deku. Můžete vyhrát v dnešní kvízovce Českého rozhlasu. Parádní výhra právě v tento letní čas. Držíme pěstě, co vám to podaří, vám, kteří se dovoláte do Českého rozhlasu a do kvízovky. Lovec Jakub Kvášovský je na vás také připraven, také někde je dnes pod čísly od jedničky do 25. A podívali jste se na šťastné číslo, tak to uslyšíme za chvíli. Příjemný podvečer s kvízovkou. Vám z Českého rozhlasu přeje Karel Sladký. Hezké chvíle s námi.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: A nemusíte jen poslouchat, můžete se aktivně zapojit do kvízovky a potom vyhrát exkluzivně dvě vstupenky na tanku dvou světadílů, hodnotné vstupenky, které obsahují i piknikový koš s delikatesami, deku, prostorové posezení v přírodě, v Park Golf, Hradec Králové, kam přijede řada osobností, Jaroslav Svěcený, Zdeňka Žádníková, Volencová, Markéta Laštovičková v úterý 25. srpna. To bude příjemný podvečer a večer. Český rozhlas vás zdraví z kvízovky a připomínáme pravidla naší soutěže. Zatelefonujete, vyberete si číslo od jedničky do 25. Pod každým je soutěžní otázka. Pokud na otázku správně odpovíte, postoupíte do závěrečného slosování, kdy právě před 19. někomu z vás dvě vstupenky věnujeme. Otázek 25, stejně jako písniček nasazených na prázdniny, jejich seznam na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. A úplně nahoře šťastné číslo. Určitě už jste se mnozí podívali. Když se do Kvízovky dovoláte, povíte šťastné číslo, automaticky postoupíte do slosování. Pod čísly je dnes také někde ukrytá sázka na Jakuba, známého lovce Jakuba Kvášovského, který si pro vás kvízy chystá do vysílání Českého rozhlasu. Pokud narazíte na číslo, kde je, Jakub vám položí otázku a na vás bude, zda budete jeho tvrzení věřit nebo ne. Dnes to bude pestré, protože otázky ze všech možných oblastí, oborů, jen pozor, nesmíte říct číslo, které už si vybere posluchač před vámi. To musíte pozorně sledovat. Držíme pěstí, ať se vám v další prázdninové a srpnové kvízovce Českého rozhlasu daří, ať správně odpovíte nebo najdete právě šťastné číslo. A kdyby to náhodou nevyšlo, písnička vyjde, písničky jsme nasadili na léto, krásně letně se ladíme a můžeme v této hodině i takto. Číslo 11.

0: 17. Ta Baláš, Bára Basíková, Jesus. Gumbay Dance Band pod číslem 25, že by to bylo třeba šťastné číslo pro dnešní podvečer? 25. Jiří Schillinger pod 19. Léto s tebou.
1: Já mám rád léto s tebou.
0: A Radek Tomášek zpíval jen rock'n'roll pod 20. To byla malá hudební ochutnávka, seznam všech 25 písniček na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. Já si myslím, že za malou chvíli to bude nával. Každý se bude chtít dovolat se šťastným číslem. Tedy pokud jste si ho našli, kde? Na internetové stránce Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. Ať se vám v Kvízovce s datem 12. srpna daří, to vám přeje Karel Sladký, hezký podvečer.
2: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Dvě hodnotné vstupenky na Tango dvou světa dílu můžete dnes vyhrát v kvízovce. Vstupenky zahrnují nejenom koncertní zážitek, ale i piknikový koš s delikatesami, který dostanete, deku, parádní stylové posazení v přírodě.
1: Hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
0: Jsme rádi, že si kvízovka získala vaše srdce a také v létě na ní čekáte. Zdravím paní Pavlínu. Paní Pavlíno, dobrý podvečer.
2: Krásný podvečer.
0: Jestli pak cestujete, máte za sebou nějaké letní zážitky, dovolenou?
2: Na dovolenou teprve pojedeme. Pojedeme na Šumavu, do přírody.
0: Na Šumavu, no tak tam je krásně. Když se řekne Šumava, tak se mi hned vybaví túry. Co vy, co tam podniknete na Šumavě?
2: Jsou tam hezký jezera, třeba to Černý nebo Čertovo.
0: A kdy vám to začne? A nějaký hrad, kdy míříte na Šumavu?
2: První týden září.
0: A možná budou i snesitelnější teploty, jo, něco, i když uvidíme, že, jak to bude. Jak to
2: nakonec uvidíme.
0: A Šumava je srdcovka, vracíte se tam, nebo poprvé?
2: Už asi po třetí. Je tam krásně, ale jako po každý se podíváme trošku jinám. A taky tam je výběh s vlkama. Jsme se byli podívat a tam se půjdeme teda podívat znova.
0: Nebojte se.
2: Ty vlci stojí za to. Ne, to jdete nad nima a oni se ukážou, jednou nám tam i vyli, jako je to krásný zážitek teda.
0: To si myslím. Na Šumavě vlci. A kdeže to tam můžeme vidět přesně?
2: Tak teď si hned nespomenu.
0: To nevadí. Taky stezka korunamistrů z německé části zase, té Šumavy. Tam je těch možností opravdu hodně a ty nádherné západy slunce a východy slunce, nevím, jestli jste zažila něco takového. No, srdce pookřeje každému, kdo byl na Šumavě, ví, o čem mluvím. Tak, paní Pavlína se tam teprve chystá, první týden v září. Paní Pavlína teď zkusí štěstí v kvízovce Českého rozhlasu a možná využila i nápovědy, možnosti podívat se na internetovou stránku. Tak jak jste se rozhodla, paní Pavlíno, jak jste to dnes udělala?
2: Vybrala jsem si teda 13 dneska.
0: A cože 13? Šťastná 13?
2: No, ano, je šťastná, pro mě teda určitě není šťastná, ale je, máte ji tam napsanou a zítra je 13. Takže jsem si říkala, dám tu 13, takže uvidíme.
0: Ano, my jsme ji tam nechali, my jsme si říkali schválně, budeme tak trochu blafovat, upravíme to, ať to je trochu... Je to tak, 13 dnes také šťastným číslem v kvízovce Českého rozhlasu za ten 12. srpna a kdo se pozorně podíval na internet, tak si toho určitě všiml. Paní Pavlína, ano, s číslem 13, tak doufejme, že to bude šťastné číslo pro vás, šťastná 13. Paní Pavlíno, v tomto případě... Protože...
2: Vidíme, zatím jsem ji nikdy jako šťastnou neměla. Akor, když to je v pátek, tak uvidíme, když je čtvrteční.
0: Podívejte, je středa, je 12. srpna, pohoda.
2: Určitě.
0: Tak, postupujete do závěrečného slosování o dvě vstupenky na Tango dvou světa dílu a k tomu piknikový doš s delikatisami, dekou. Krásná, opravdu hodnotná výhra, to všechno dvakrát dnes, takže držíme pěsti, ať to vyjde, držíme pěsti samozřejmě i vám. Děkujeme za zavolání, mějte se hezky.
2: Přeju krásný den všem posluchačům, děkuju.
0: Krásný den, děkujeme také za zavolání naslyšenou. Co vy ostatní, zkusíte štěstí? 13 už to sice nebude, ale stále ještě je z čeho vybírat od jedničky do 25. Mnoho čísel, mnoho krásných písniček. Volejte.
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Tady je Český rozhlas, tady je Kvízovka, jako každou středu mezi 18. a 19. hodinou. A s námi ve spojení paní Jana, která se dovolala do Kvízovky. Paní Jano, vítejte, krásný letní podvečer.
1: Vám také přeji krásný podvečer i posluchačům.
0: Jaké je vaše ideální léto, ideální letní podvečer nebo večer?
1: No, teďka miju auto.
0: A to je ideální?
1: No, tak musí se umýt.
0: No, bude ideální jízda potom, že?
1: No, že bude čistý.
0: Bude čistou, bude vědět na cestu. Takže
1: na...
0: Počkejte, ale když to tak mět, a co dělá manžel?
1: Manžel sem pomáhá.
0: Jo, takhle. Tak vy jste hlavní a on pomáhá, jo? Rozumím tomu dobře.
1: No.
0: A když mějete to auto, kam pak se chystáte? Nějaká další cesta vás čeká?
1: Ne, nikam, ne.
0: Jen aby bylo pěkné, ne. Čisté, tak.
1: Ano.
0: Dobře.
1: A na kole jsme byli, takže...
0: Kde jste byli na kolách?
1: Okolo Rozkoše.
0: A nová cyklostezka.
1: Ano.
0: A můžete doporučit? Stojí to za to?
1: Můžu, určitě, je to tam hezký.
0: A je to náročné? Je to dlouhé?
1: Ne. Je to asi 19 kilometrů, ale není to náročný, pro děti ideální.
0: Pro děti ideální. Tak to je další tip, krásný tip, který jsme dostali i v Kvízovce Českého rozhlasu. Paní Jano, 12. srpna právě dnes, 18 hodin 27 minut. Šťastné číslo už to bylo. Paní Pavlína s přehledem a s 13 postoupila do slosování o dnešní hlavní cenu. Hodnotnou výhru, dvě vstupenky na Tango dvou světadílů. A na té vstupence si přečtete, že jde opravdu o hodnotnou výhru. Valil jsem oči, když jsem to dnes viděl v obchodním oddělení. A vstupenky zahrnují i piknikový koš s delikatesami, deku. Krása, krásná cena. Tak možná, že to by byl třeba i hezký tip pro vás, nebo hezký večer pro vás, jak prožít pěkně večer. Co?
1: Ano, to bylo taky hezké.
0: Také hezké, romantické, romantické přímo, že? Ano, v přírodě. Paní Jano, jaké číslo jste si vybrala vy od jedničky do 25?
1: 25 zkusím.
0: Má to nějaký důvod, 25?
1: Nemá, tak jenom tak zkouším poslední číslo, když jste od 1 do 25. A poslouchal jsem, že tam má být písnička, tak aspoň něco.
0: Je tam moc hezká Gumbay Dance Band. Léto je léto, jak zpívá Helena Vondráčková, takže to si dáme v podání Gumbay Dance Bandu, ale pod 25 je samozřejmě i kvíz pro vás. Tak co to je? Co to bude?
2: Sázka na Jakuba.
1: Yeah.
0: A je tady, dnes se nám schoval až nakonec pod tu 25 lovec Jakub Kvášovský. Znáte, sledujete?
1: Ano.
0: Ano, je také v té šarmantní desítce, ze které vybíráte teď absolutního vítěze v jubilejním 30. ročníku ankety. Mimochodem, tam jsou taky krásné ceny. Televizor, chytrý telefon a další krásné ceny, takže když budete hlasovat, můžete vyhrát některou z hodnotných cen.
1: Hlasovala jsem, když jste měli den otevřených dveří pro Naďu Konvalinkovou.
0: Pro Naďu Konvalinkovou, dobře. Ano. Tak, paní Jano, Jakub Kvášovský, co si na vás dnes nachystal? Tak,
1: no,
0: co si na vás nachystal? Tak schválně. Tak si to poslechneme, co si připravil?
1: Ano.
0: Tak poprosím Jakuba Kvášovského pod číslem 25 otázku pro netrpělivou, nedočkavou paní Janu, která je zvědavá, stejně jako my. Jakube, o čem to dnes bude? Co to bude za tvrzení?
3: Kettlebell je pomůcka, kterou běžně používají při své práci kuchaři.
0: Kettlebell, pomůcka, kterou používají kuchaři, paní Jano, ano nebo ne?
1: Já bych řekla, že ne.
0: A co byste řekla, že by to tak bylo, když
1: to
0: ne?
1: To vůbec netuším, ale myslím, že to asi bude něco jiného.
0: Kettlebell nepoužíváte v kuchyni?
1: Nevím, asi ne.
0: Tak trváte na tom, že ne?
1: Ano.
0: Ne.
1: Ne.
0: Dobře. No, jestli dobře, to se dozvíme přímo od lovce, se to teď dozvíme. Tak Jakube, jak to je s tím kettlebellem?
3: Ne, ne, je to pomůcka ke cvičení v posilovně.
0: Dobře jste udělala, paní Jano. Tak ne,
1: to je hezký.
0: Ne v kuchyni, v posilovně, při cvičení.
1: No.
0: Kettlebell. Tak jsme si opět rozšířili obzory, tedy rozšířili se nám, kteří do té posilovny nechodíme.
1: Tak. Ano.
0: Paní Jana s číslem 25, no, tak další postup tady máme. před 19. hodinou. My také děkujeme, děkujeme za přízeň. Dnes jste porazila lovce, jste borec, ano.
1: Děkuji.
0: Tak. Paní Jano, příjemný zbytek dnešního dne a kdyby to nevyšlo, tak se na nás nezlobte. Je to hra, berte to jako hru.
1: Jasný, tak jo, děkuju ano. A přeji taky krásné vysílání.
0: Díky, mějte se hezky.
1: Mějte se hezky, nashledanou.
0: A víte co, zesilte si autorádio, ať se vám lépe mije to auto, my vám posíláme jednu letní, mějte se krásně.
1: Taky, děkuji.
2: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.
0: Dobře udělala před mnou chvíli paní Jana, že nevěřila Jakubu Kvášovskému. S číslem 25 je tam také v závěrečném slosování, stejně jako Pavlína s 13. A kdo se k dámám přidá? Je to na vás. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. Staring my idol, Madame Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream,

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Paní Šárka ze středních Čech zkusí štěstí v kvízovce Českého rozhlasu. Dobře víme, že máme kvízovkáře po celé republice, také přes internet jste s námi online, tak pěkně zdravíme. Ale teď speciální pozdrav paní Šárce, které se podařilo dovolat do kvízovky. Paní Šárko, hezký letní podvečer.
2: Dobrý podvečer také vám.
1: Jak je u vás v Mladé Boleslavi?
2: U nás v Mladé Boleslavi je pěkně a když tam doporučují různý výlety, tak my jsme byli o víkendu se podívat, je to 20 km od Tábora na Stárleckém mostě.
1: Se mi teď vybavila ta písnička Od Tábora až k nám, cestička jako mlad. Co, je to ten Tábor?
2: Je, ale je tam ten Stárlecký most, bylo to i v televizi. Jeho opravovali.
1: Ano, takže můžete doporučit z vlastní zkušenosti.
2: Ano, krásný výlet, ano.
1: Krásný výlet, který je za vámi a nějaké další výlety ještě před vámi, prázdniny ještě nekončí. Ještě...
2: To ještě nevím, určitě nějaký výlet bude s vnučkou.
1: Tak a když jsou děti, když jsou vnoučata, tak je nějak právě zabavit, něco pro ně vymyslet, naplánovat nějaký ten výlet, že vzít je někam, aby je to bavilo.
2: Ano, no. Samozřejmě.
1: A babičku taky, samozřejmě.
2: No, co jo.
1: Šárko, vy jste podle hlasu mladá babička?
2: No, mladá.
1: Mladá, ano.
2: Ne úplně, ale mladá.
1: Je to slyšet. Tak, zdravíme mladou babičku do středních Čech. Paní Šárku, která si vybrala jaké číslo?
2: Číslo 12.
1: Číslo 12. Paní Šárko, vypravíme se do Kutné Hory. Co vy na to?
2: No, uvidíme.
1: Byla jste někdy v Kutné Hoře?
2: Byla, ale jako malá se školou.
1: Tak já před několika dny a natočil jsem tam pro vás právě kvíz do dnešní kvízovky. Kutná Hora, kde je středověký...
2: V Kostnici jsem byla.
1: Ano, ta je vyhlášená, se školou se tam často jezdilo, to také pamatují na výlety, chrám svaté Barbory, ale v Kutné Hoře mají i středověký důl, unikátní středověký důl, který v Kutné Hoře je, kam je možné sestoupit, podívat se, i když není to pro ty, kterým nedělá dobře někde být v podzemí a tak. No, ale je to unikátní záležitost. A v tom středověkém dole v Kutné Hoře se také dozvíte, jak se horníci zdravili. Ten jejich hornický pozdrav. Paní Šárko, na ten se vás ptáme, jaký je hornický pozdrav? Jaký byl
2: hornický pozdrav? Jestli si pamatuju dobře, by měl být zdař Bůh.
1: Zdař Bůh, tak jestli si pamatujete dobře, tak to si teď poslechneme. Poslechněte si jednoho z průvodců, kterého jsem pro vás právě natočil v tomto středověkém dole v Kutné Hoře.
3: V roce 1969 byl otevřen pro veřejnost, takže to znamená, že sem lidé chodí na tyto prohlídky 57 let. Než se do toho dolu vydáme, tak je tady pár pravidel, která musíme v dole všichni dodržovat. Až budeme v dole, tak si nikdo nesundavejte z hlavy tu helmu, může vám tam doslova zachránit život. Za druhé, v tom dole je voda. Nikdo tu vodu, prosím, nepijte. V minulosti byla plná arzenu a když to ti havíři vypili, tak to úplně dobře nedopadlo. Dnes už se v té vodě tolik toho arzenu nevyskytuje, ale i taky prosím nepijte, protože budeme pod kutnorskou kanalizací a myslím, že to nikdo pít nechcete. Pokud budete mít v tom dole někdo jakýkoliv problém, tak to řekněte buď mně, anebo mému kolegovi. Já budu vždy vepředu a kolega bude vždy vzadu. Poznáte nás jednoduše, máme černé helmy a vy máte bílé helmy. Tak a teď ještě jedna poslední věc, než se vydáme do toho dolu. Ti havíři, pokaždé, když chodili do dolu ve středověku, tak měli takový speciální havířský pozdrav, kterým se zdravili. Neznáte někdo tenhle havířský pozdrav?
4: Zdař Bůh.
3: Zdař Bůh, přesně, takhle se zdravili havíři. Takže prosím vás, pro štěstí bychom se teď takhle mohli všichni havířsky pozdravit. Já tedy napočítám do tří a potom se všichni pozdravíme zdař Bůh, dobře? Takže raz, dva, tři.
5: Zdař Bůh.
3: Paráda. Tak jo, jak jsem slíbil. 30 metrů, 160 schodů, no a snad to všichni přežijete. Tak pojďte prosím za mnou.
1: Je to tak, zdař Bůh.
2: Super,
1: zdař Bůh, a kdybyste se někdy vypravila právě do Kutné Hory, do tohoto středověkého dolu, paní Šárko, kde vám dají helmu a jako ještě oblečení, tak tam budete společně s ostatními volat zdař Bůh. Tak všichni to přežili, tu výpravu, což je důležité, můžeme jenom doporučit. No a zdař Bůh, jste v závěrečném slosování, tak ať to vyjde před tou 19.
2: Ano.
1: hodinou, protože ta dnešní cena za to opravdu stojí. Byli jsme v Kutné Hoře, byli jsme v Mladé Boleslavi teď s paní Šárkou, která se přihlásila do kvízovky, tak pěkně zdravíme do středních Čech, paní Šárko.
2: Ano, a můžu ještě?
1: Určitě, jenom? Určitě.
2: A zdraví vás jižní Čechy. Určitě budete vědět, o koho jde.
1: Jižní Čechy, no jižní Čechy znám, takže zdravíme jižní Čechy, dobře, díky. Paní Šárko, příjemný zbytek dnešního dne, ať se daří i před tou 19. držíme pěsti.
2: Dobře, taky.
1: Mějte se
2: taky.
1: Hezky, hezký večer.
2: Taky, nashledanou.
1: No a když byla před chvílí řeč o tom nepít vodu, neochutnávat vodu ve středověkém dole v Kutné Hoře, Tak Jaromír Nohavica má zase jiné doporučení.
4: Píte vodu, píte pitnou vodu, píte vodu a nepíte rum. Píte vodu, píte pitnou vodu.

0: Posloucháte Knížovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Pan Slávek se k nám dovolal do Knížovky, tak ho také zdravím. Pane Slávku, hezký podvečer, vítejte v Knížovce.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, pro kontrolu, jaké je šťastné číslo dnešní hry, dnešní Knížovky?
2: No, byla zase 13.
1: 13 byla zase, je to tak. Jste pozorný a to je dobře, to je potřeba při té naší hře. Tak jaké číslo jste si od jedničky do 25, pane Slávku, vybral vy?
2: Já bych prosil číslo 5.
1: Číslo 5. Pětka pod pětkou, Prachovské skály, Co bychom se báli, Ivan Mládek, Banjo Band, Ivana Mládka pod pětkou a je tam také filmový kvíz, takže si teď něco pustíme a potom bude následovat soutěžní otázka. Tak, už je to připraveno, tak to pouštíme. Hudební československý film z roku 1987.

0: jsem. Tak já slyším, že jste tam dali hlavy dohromady. Nějaká nápověda je, Slávku?
1: Je, ale dá se, že selže.
0: Prosím, pěkně. Jaroslav Soukup režíroval Disco Story, hudební československou komedii v roce 1982. Scénář Eduard Pergner, Jaroslav Soukup. A co říká nápověda tedy?
1: Zatím nic.
0: Zatím nic. A vy máte nějaký tip?
1: No, já jsem neslyšel ještě otázky.
0: No, slyšel jste ukázku.
1: Ukázku jsem slyšel, ale nevím, jak je z ní
0: otázka. Otázka zní, z čeho to je?
1: Tak, to asi se dám podat.
0: Dáte se podat. Disko příběh, nebylo to těžké.
1: No, ale když jste to řekl, tak to kdybychom, mě zpět.
0: Kdybychom to pustili dál, tak by to Michal David zpíval. Tak já jsem vám tolik napovídal Disco Story a to, a kdybyste řekl Disco příběh, tak byste měl zajištěn postup do slosování. Škoda, že jste ten Disco příběh nedal, ale nedal ho ani nápověda. Tak to zřejmě nebylo zrovna z toho vašeho ranku. Řekněme, tak někdy příště u nás k vízovce nějaká otázka, která se dne. Je to hra? To je dobře, že to tak berete. Tak Disco příběh vám teď nepošleme, ale pošleme toho Ivana Mládka Prachovské skály. Tak pane Slávku, někdy příště. Mějte se hezky, pěkný večer. Naslyšenou. Disco příběh pan Slávek nepoznal, no ale je tady písnička, kterou si určitě mnozí rádi poslechnete. Prachovské skály.

0: vidíš a je po mně.
1: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
2: Paní Jitku zdravím, která se k nám dovolala do Kvízovky, bude poslední, protože 19. hodina se blíží a my budeme také odměňovat za chvíli. Tak paní Jitko, ať to dopadne vám v Kvízovce také. Hezký podvečer, vítejte.
3: Hezký podvečer.
2: Hezký podvečer. Když ty tipy, cestování, výletování, máte pro nás také nějaký tip v Kvízovce pro kvízovkáře?
3: No, na výletování. U nás je pěkně taky v Opočně. Koupaliště Broumar, Obora.
2: Broumar, Obora, halo? Ano. A ještě něco do Třetice. Všeho dobrého. Byste mohla přidat.
3: Zámek.
2: Zámek, tak. Tam je opravdu hezky.
3: Byla tam promítání pohádky.
2: Která se tam natáčela. Ano. Tam se natáčelo mnohé. Natáčel tam i pan Kodet, že smrt talentovaného Ševce a tak. Nádherný zámek, který tam je, a nádherná procházka tím parkem zámeckým. Zdravíme tady do Opočna. Paní Jitko, jste poslední, jaké číslo jste si vybrala vy v naší kvízovce?
3: Já jsem si vybrala dvojku.
2: Dvojku, tak snad to nebude těžké. Vodníci podle pověsti obývají hlavně rybníky. Kde je u nás tolik rybníků, že byste tam měli největší šanci na nějakého toho vodníka narazit? Kde?
3: Kde je nejvíce rybníků?
2: Ano, nejvíce rybníků v České republice.
3: No, na Třeboňsku.
2: Na Třeboňsku říkáte?
3: Jindřichovradecko.
2: Třeboňsko. Tak dobře, no. Zůstaňte u toho Třeboňska, protože je to tak. Máte pravdu, je to Třeboňsko, paní Jitko. Výborně.
3: Vyvaný.
2: Tak my vám to teď ještě potvrdíme zvukovým signálem. Je to tady.
3: To je výborný.
2: Třeboňsko, to je oblast v jižních Čechách s tolika rybníky, že by tam mohly bydlet stovky vodníků.
3: To by byla moc ráda, kdyby se tam Snachovská mohla podívat, ještě něco zažít v tom svým životě.
2: A teď myslíte podívat na Třeboňsko nebo na ten piknik? Na tango dvou světadílů.
3: Na
2: piknik. Na piknik. Piknikový koš s delikatesami, deka, stylové posazení v přírodě.
3: Byt to si myslím nezažila.
2: Nezažila. No a k tomu samozřejmě i program, protože je to tango dvou světadílů, jedinečný koncert uprostřed golfového hřiště. Jaroslav Svěcený, ano, Zdeňka Žádníková, Valencová, Markéta Leštovičková, úterý 25. srpna od 18 hodin. A my už za 4 minuty uslyšíme, kdo vyrazí, kdo bude piknikovat, kdo bude mít koš s delikatesami, deku, kdo si to užije. Tak držíme pěsti i vám, jste v závěrečném slosování. Paní Kýtko.
3: Já to přeju všem, ale hlavně nejvíc sobě.
2: Dobře, držte si hodně pěstí, za chvíli to bude. Mějte se hezky, pěkný večer. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.

kde bude piknikovat, kdo si to užije. Výherce může být jenom jeden, dvě vstupenky na Tango dvou světa dílu, jedinečný koncert 25. srpna od 18 hodin BICZ Park Golf Hradec Králové. Vstupenky zahrnují nejenom koncertní zážitek, ale také piknikový koš s delikatesami, deku, stylové posezení v přírodě. Určitě si to někdo z posluchačů kvízovky užije, soutěžících. A kdo to bude, na koho se tentokrát usmálo štěstí? No, je to číslo 25, 25, 25 si vybral, nebo vybrala paní Jana, gratulujeme. Fanfára pro paní Janu, pro ní šťastné číslo 25. Paní Jano, přestaňte mít auto a těšte se na jedinečný koncert uprostřed golfového hřiště v Park Golf Hradec Králové. BICZ, tak z toho určitě užijete BICZ Park Golf Hradec Králové. Tak krásné chvíle, které tam prožijete, předpokládám s manželem, kterého vezmete, zmiňovala jste ho, tak ať to stojí za to 25. srpna. Vy ostatní budete mít šanci opět za týden ve středu po 18. hodině s kvízovkou Českého rozhlasu zahrát si s námi o další hlavní cenu, no a hlavně pobavit se. Pokud vás teď čekají nějaké ty výlety, které jste také zmiňovali, tak ať se šťastně vrátíte, načerpejte energii, inspiraci, ať nám o tom třeba v kvízovce zase příště povíte. Kvízovka Českého rozhlasu tady pro vás bude za týden ve středu po 18. hodině. Za 4 minuty už to budou zprávy, které nabídneme, a pak večerní pořady a písničky, které máte rádi. Petr Muk hned po 19. hodině. Karel Sladký přeje krásný večer.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Částečné zatmění slunce začne za několik minut. V Radši na Trutnovsku pokračuje stavba biokoridorů. Hradečtí fotbalisté odletěli do Istanbulu k odvetě třetího předkola Evropské ligy. A počasí zítra má být slunečno s teplotami kolem 27 stupňů. Zprávy.

0: Cizinecká policie v Královéhradeckém kraji v prvním pololetí zpřísnila kontroly. Policisté se zaměřili na prověřování ubytoven, firem a na podvody s dávkami. Zkontrolovali přes 6800 dokladů, což je víc než ve stejném období minulého roku.
1: Policisté měsíčně prověří zhruba 200 ubytovacích zařízení po celém kraji. Při akcích zaměřených na nelegální zaměstnávání a pobyt pomáhají policistům v terénu také drony. Součástí práce je odhalování padělaných dokladů a také kontrola žadatelů o dočasnou ochranu z Ukrajiny, kterých policie od dubna prověřila přes 300. Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: V Radši na Trutnovsku pokračuje stavba biokoridorů. Dělníci tam budují soustavu tůní a malých rybníků na potoku Dlouhá voda. Vodní prvky doplní keře a stovky stromů. Náklady hradí stát. Smyslem úprav je zadržení vody v krajině a podpora přirozené biodiverzity, říká nezávislý místostarosta Úpice Martin Kořízek.
2: S pomocí těžké techniky právě začaly práce na budování prvních tůní a na podzim plánujeme výsadbu stromů a keřů. A je to významný projekt pro zkvalitnění životního prostředí v Hradči, pro rekreaci, ale i pro běžný život občanů. Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové odletěli k odvetě třetího předkola Evropské ligy do Istanbulu. Po domácí porážce 0-1 zítra nastoupí na stadionu Bešiktaše s kapacitou 42 000 fanoušků. Na výbornou kulisu se těší záložník Hradce Tom Slončík.
3: Samozřejmě se těším, protože ta atmosféra hraje se mi v tom dobře, protože je to to, proč to prostě děláte, když ti lidi na ten stadion přijdou, fandí a věřím, že tam ta atmosféra bude fajn, takže věřím, že se toho jako nezalekneme nebo něco v tom smyslu a můžeme tam postoupit. Počasí.
0: Noc bude jasná nebo skoro jasná s teplotami kolem 10 stupňů. Zítra čekáme slunečný den. Teploty na východě Čech od 25 do 28 stupňů. Na horách naměříme kolem 20. Biozátěž bude zítra na dvojce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená. Pokračuje tam oprava mostu. Držte se objízdné trasy po dálnici D11. Práce mají být hotové v prosinci. Tolik informace Zelené vlny.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní Jiřina Misíková nám napsala, my jsme rádi, že v poslední době hodně do Hezky česky píšete. Asi se shodneme na tom, že ani renomovaní moderátoři si s českým jazykem často nerozumějí. Chybuje se třeba ve skloňování číslovek, ve shodě přísudku a podmětu, ve středním rodě množném čísle, o tom jsme to mluvili minule, výslovnosti dítini, dytiny. Zajímalo by ale hlavně užívání zájmena týž místo stále častěji užívaného ten samý. Jak je to závazné, týž a ten samý?
2: Musím paní Misíkové poděkovat za dotaz, protože vztah k těmto dvěma výrazům mám velmi podobný jako ona. Totiž to ten samý bylo dlouho považováno za nespisovné. Ovšem, i já jsem to tak cítila, zvlášť například v odborných textech, ale je to klasifikováno jako výraz hovorový. A hovorová čeština stále ještě patří do spisovné češtiny. Takže je to v pořádku, ale řekněme, že to je varianta k tomu týž, které je zase pociťováno jako výrazně spisovné. A další zdůvodnění, proč se mluvčí zejména vyhýbají tomu zájmenu týž, je jeho poněkud obtížné skloňování a my nemáme při běžné slovní zásobě nemáme dostatečný počet analogických slov, o jejichž tvary bychom se opřeli, abychom si byli jistí.
1: Takže raději říkáme ten samý.
2: Ano, ano. Mm-hmm. Například se to srovnává s ruštinou nebo se slovenštinou, kde jsou taky tyto dlouhé tvary, ten istý, tot sámoj a podobně. Jsme si jistější tam, kde cítíme i to zájmeno ten a k tomu máme tu další složku toho slova.
1: Rozumím, no zkusme si to vyskloňovat. První pád, týž, bez téhož.
2: Bez téhož mikrofonu, s tímž mikrofonem.
1: S tímž, ano.
2: S tímž
1: ještě
2: mikrofonem.
1: Čtvrtý pád vidím.
2: Týž.
1: Týž mikrofon. O témže mikrofoně.
2: Ano, ano.
1: Nebo mikrofonu.
2: A s týmž mikrofonem. A máme tam ještě možnost tentýž, což je stejně knižní, ale možná se nám to skloňuje snáze, s tím též, o tom též, vidím tentýž a tak dál. Možná jsme trošku váhali, možná je to vidět, že to slovo příliš často neužíváme.
1: A proto právě inklinujeme k tomu ten samý.
2: A to ten samý, to se nám skloňuje velice snadno. Tam víme.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že měsíc není dokonale kulatý? Když se ze Země podíváme pouhým okem na noční oblohu, zdá se, že je měsíc krásně kulatý, ale není tomu tak. Stejně jako Země je sploštělý na pólech. To je způsobené rotací a odborně se takovému tvaru říká sploštělý elipsoid. Navíc se za biliony let na straně, která je přivrácená Zemi, vlivem gravitace vytvořilo vyboulení a identické, i když mnohem menší, i na straně odvrácené, což měsíci dává tvar mírně podobný vajíčku. A hladký není ani povrch. Je ve skutečnosti plný kráterů, hor a měsíčních moří. Největším měsíčním kráterem je obří pánev South Pole Aitken, která je jedním z největších známých kráterů v celé sluneční soustavě. Nachází se na odvrácené straně poblíž jižního pólu a má 2,5 tisíce kilometrů v průměru a hloubku až 13 kilometrů. Nejvyšší body se vypínají do výšky přes 10 kilometrů. Měsíc je tedy velmi hrbolatý. Zajímavostí je i to, že vzhledem k absenci atmosféry a počasí na měsíci neprobíhají geologické jevy. Vzhled povrchu se tedy nemění.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: V Česku dál přibývá počet OSVČ, celkem jich je víc než 1 200 000. Letošní úroda chmele bude podle pěstitelů až o pětinu horší než loni. A i zítra bude slunečno, teploty vystoupí ke 30. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Počet podnikatelů v Česku stoupl za první letošní pololetí o 23 tisíc. Celkem jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala víc než 1 200 000. Mezi podnikatele patří třeba i soukromí lékaři, umělci nebo zemědělci. Počet lidí, kteří mají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní zdroj příjmů, stoupl o 10 tisíc. Nejvíc podnikatelů je v Praze a Středočeském kraji, nejméně naopak v Karlovarském a Libereckém kraji. Malé firmy s maximálně 9 zaměstnanci tvoří víc než 95% všech podniků v republice. Pracuje v nich tak víc než třetina všech českých zaměstnanců.

0: Zvířata na pastvinách. Tráva je suchá a dobytek už nemá co spásat. Někteří zemědělci kvůli nedostatku sena zvažují, že chovy omezí.
1: Ten porost je spálený na trout, všem vozíme seno.
2: Tráva je podle farmářky Terezie Daňkové z Hoslovic na Strakonicku vyschlá na všech pastvinách.
1: Mladé jalovice vodíme domů, aby zbytky porostu na pastvinách nedevastoval.
2: Zemědělci schání krmení v Česku i v zahraničí, říká ředitelka Jihočeské agrární komory Hana Šťastná.
3: Na krmení se prodává i méně kvalitní seno, které by v jiných letech skončilo bez palovně. Zemědělci seno schání například v Polsku.
2: Cena sena vzrostla ve srovnání s loňskem na trojnásobek, což je pro některé farmáře neúnosné. Proto zvažují omezení nebo zrušení chovů. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas. Sport.
0: Desetibojař Willem Stránský je po třech disciplínách desetiboje na mistrovství Evropy v Birminghamu sedmý. Ondřej Kopeckému patří průběžně 20. pozice. Největší česká naděje Tomas Järvinen už v soutěži nepokračuje. Juniorský mistr světa z roku 2024 odstoupil kvůli zranění zadního stehenního svalu.
4: Tak už při stovce asi po 60 metrech mě zatáhlo v zaďáku a už tu chvíli jsem věděl, že asi není úplně dobře. Zkusil jsem ještě zabojovat na dálce, ale při druhém pokusu mi v tom píchlo při předposledním kroku a řekli jsme si s trenérem, že to asi nemá smysl zkoušet a přervat to. Počasí.
0: Zítra bude opět jasno, teploty se dostanou na 25 až 30 stupňů, na horách bude kolem 20 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 čekejte zdržení na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahu u Bezděčína na 40. kilometru pracují silničáři. Kolona je z kilometru 35 asi na půl hodiny. V Praze pokračuje silnější provoz, v Novopatské se ucpává příjezd do omezení Vekbelské směrem z Černého mostu je zdržení asi 20 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
5: Alex a host.
6: Má na svém kontě desítky rolí. Pro mnohé ale bude navždy princeznou Arabelou, která ji proslavila u nás i na Slovensku. Nejen o Arabele si budeme povídat. V českých kinech je teď film Šampion, ve kterém stvárňuje trenérku legendárního krasobruslaře André Neteli. Jana Naďová je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
7: Dobrý den, prajem.
5: Alex a host.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
3: Dodatečné povolení stavby na Klínovci zpochybnila nejvyšší státní zástupkyně Bradáčová. Ústí nad Labem rozmýšlí formu uctění památky Vladimíra Párala. Zítra bude slunečno a teploty se znovu přiblíží 30. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala správní žalobu proti dodatečnému povolení rozšíření ski areálu Klínovec. Informoval o tom mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. Rozšíření ski areálu dodatečně povolil Krajský úřad Karlovarského kraje. Podle Bradáčové postupoval nezákonně, když lesní cestu označil za drobnou stavbu, přestože výrazně překračuje zákonný limit pro takovou kategorii. Díky tomu stavba nepodléhala tak přísnému povolovacímu režimu, což podle Bradáčové zasáhlo do veřejného zájmu na ochraně přírody, krajiny a lesa. Ústí nad Labem zvažuje uctění památky spisovatele Vladimíra Párala. Ve svých knihách se inspiroval právě Ústím nad Labem. Mezi jeho nejznámější díla patří romány Milenci a vrazy a Mladý muž a bílá velryba. Primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický k tomu řekl.
4: My k tomu povedeme diskuzi, protože skutečně je to velká osobnost historie města Ústí nad Labem a zauvažujeme, jakou formu zavolíme, aby tady ten otisk po panu Páralovi byl jasný.
3: Vladimír Páral zemřel v pondělí 10. srpna ve věku 94 let.

0: trochu jinak.
1: Sport.
2: Fotbalisty Sparty opustil kapitán Lukáš Haraslín. 30-letý slovenský křídelník přestoupil do saúdsko-arabského týmu Al-Fatih. S fanoušky se rozloučil v emotivním videu na webu Sparty.
3: Verte mi, že to bolo jedno z najťažších rozhodnutí v mojom živote. Ponuka, ktorá prišla, bola len ťažko odmietnutelná, ale verím, že si ma budete pamätať v tom dobrom svetle, a aj keď samozrejme boli tam aj tie negatívne veci, čo sa týka niektorých zápasov, ale vždy som sa snažil urobiť maximum pre tento klub, ktorý je takým mojím druhým domovom, nielen pre mňa, ale pre celú moju rodinu.
2: Haraslín působil na Letné od roku 2021. Se Spartou získal 2 ligové tituly a jednou s ní ovládl domácí pohár. V české nejvyšší soutěži si připsal 131 startů a dal 47 gólů.
1: Počasí.
2: I zítra bude jasno, teploty se dostanou na 25 až 30 stupňů, na horách bude kolem 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D8 je mezi Lovosicemi a Ústím nad Labem obousměrně neprůjezdná. Uzavírka je mezi sjezdy na Velemín a na Teplice. Kvůli změně značení v tunelech zdržíte se tam asi půl hodiny. A pozor u hranic s Polskem, v blízkosti D1 se pazou kozy, tak opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Následuje pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
4: Když se spojí dva správné lidské životy, může vzniknout láska, která překoná všechno.
5: Budeme vám vyprávět příběh manželů, kteří už oslavili smaragdovou svatbu.
4: Byly chvíle, kdy mohl přijít jeden od druhého, ale anděl strážný je vždy ochránil, protože kde je láska, tam je život.
5: Osud jim nadělil zdravé děti a štěstí, které si něžně hýčkají ve svých 75 letech.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je pořad o výjimečných osudech lidí, ale i o skromné lásce.
1: Ze stovek zaslaných příběhů jsme vybrali ten, který se týká manželů Jany a Václava Soukupových z Přílep u Kroměříže.
0: Nedávno oslavili 55. výročí svatby. Milují se čím dál víc. Možná proto, že už vědí, jak se život může ze dne na den zkomplikovat.
1: Na návštěvu k ním jsme poslali našeho milého kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Je dobrý den.
4: Vy budete Jana?
3: Ano, my jsme vás vůbec neslyšeli. Vy jste přijeli tak potichu. Dobrý den, vítám vás u nás. Vždycky jenom slyšíme v rádii Patrik Rozehnal a víc nic. Pojďte k nám.
4: Nezavolá. No. Tak přijede. Tohle je kytička pro vás.
3: To je krásná, děkuju moc. My máme za týden výročí svatby, tak ona mi třeba vydrží.
4: Yeah.
3: Máme 55 roku za týden. Ta je krásná o srdíčka.
4: No jasně. Vy si to zasloužíte, ne, za ten příběh životní?
3: My jsme strašně z toho překvapení a nemůžeme se z toho zpamatovat.
4: Ale, tak máte ještě chvíli na to.
3: Veno, oni se tak počítají.
4: Dobrý den.
5: No, já ani neslyšel, já tam mám rádio. Já tam mám furt ty babské rádia takové, to poslouchám celý den a i ty právě všechno, co tak od se týká tady tohoto. Takže to jsem všechno mamku nalákal, no.
4: Tak to je dobře, že posloucháte.
5: Jo, já to mám dílně a všady prosím rádio sebou ven, bez toho se nehnu.
4: Výborně, no tak teď budeme poslouchat, ale my vás dva.
5: No, jestli to zvládnem.
4: Já myslím, že jo.
1: Svůj společný život začali 28. června 1967 na svatbě. Nikoli své, ale na veselce kamaráda tehdy 16-leté Jany.
0: Její tatínek tam dělal šoféra, přivážel svatebčany a jí, mladé slečny, si nikdo nevšímal.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: A pak se objevil takový silnější kluk a říká, co tady děláš? Říkám, no mám za družičku. Říká, no moja sestra se vdává, já jsem bratr a jdu za svědka. A tak jsme se tak poznali, ale nic mi to nějak neříkalo. Jsem měla představu o klukovi jinačí. Ale pak začal mít o mě veliký zájem a potom po obědě, jak se začalo hrát, furt si pro mě chodil tancovat. Už jsem nesměla s nikým jiným chodit. Už si mě, jak když přivlastnil.
5: No a tak jsme tančili spolu hodně a jsme potom na to téma, ona ještě jezdila do Prostějova do školy, na střední školu. No a tak jsem se jí ptal, jestli jako když přijede, jestli můžem někdy dojet. A říká, že jo, tak to začalo, že jsem začal jezdit jako k sestře zároveň a oni bývali sousedí, pomáhali, dá se říct. No a tak jsem se vždycky stavil za ňou a tak to začalo, že jsme spolu začali chodit. No.
4: Jak vám připadala? Jak se vám líbila? Jaká byla? Popište nám ji.
5: No, stála chudá, tož byla drobná, nebyla žádná velká, teď ona měla tak 50 kilo, myslím, a tak byla, hezká byla, to se nedá říct, že by byla jako nelíbila, líbila se mi hned na první pohled.
4: Co se tak v tom věku chemicky, nebo já nevím, odehraje, když dostane holka od kluka pusu, nebo kluk jí tu pusu vlepí, zatočí se svět, nebo jak to je?
3: Tož Vena byl takový, on to uměl. On si mě uměl získat, já jsem třeba neměla chuť. On to tak uměl se přitulit a přimazlit, že ani jsem nechtěla, bylo to.
5: No, ale přitom to byla jako první holka, já jsem měl předtím, jsem nechodil žádnou jinou holkou. Nevím, no, a byla to ta přitažlivost ženská.
4: Co tak jako vnitřně jste prožívali?
5: No tak bylo to v člověkovi, že to prostě už se začal se těšit, že přijede na ten víkend dom v pátek a prostě bylo to už něco člověkovi zakořenilo, jo? Že ty city se více projevovaly. Pozná to, že je něco, že se něco mění, jo? Že člověkovi něco zakořenilo, dá se říct takového.
3: No, je to tak. Začala jsem, už se blížil ten pátek, tak už jsem se začala těšit a už jsem si říkala, kam bychom mohli spolu jít, ale musela jsem se doma zeptat. No, ale nejhorší bylo, když jsem třeba přijela z internátu a měla jsem se pak učit na maturitu a Vena chodil z Přílep přes pole do Frištáka, to je takových 5 kilometrů pěšky a já jsem vždycky doma říkala, tati, já se musím jít učit, já budu mít zkoušky. Tak já jsem šla, my jsme tam měli takové políčko přes silnicu a stromy a jahody a já říkám, já se půjdu učit jahodám a vzala jsem si deku a jako sešity a Vena přišel zadem přes les a my jsme se tam učili. Já jsem se učila na maturitu a on mi nedal pokoj.
4: Vy jste se úplně něčemu jinému učili.
3: Ano, my jsme se učili a vůbec nám to nepřišlo, že bych se měla učit. Ale bylo to krásné, to zakázané je vždycky nejpěknější. Bylo to pěkné v té přírodě. Vždycky jsme měli rádi a máme doteď tu přírodu, že... A líbilo se mi, že byl aj urostlý. On tenkrát, jsem si říkala, tak abych věděla, že o toho člověka se můžu opřít a že mu můžu věřit, žádné tintítko, že? Bylo nám spolu dobře, ale že bychom uvažovali o něčem dalším, vážnějším, to nám tenkrát nenapadlo. Ale tak jsme začali spolu jezdit na výlety nebo někde do parku, na zámky a tak jsme se začali zbližovat a když jsem byla na internátu, tak mi psával dopise. A tak jsem začala taky psát, tak jsme si odepisovali a vždycky jsme si na tu obálku napsali naše heslo. Krásné je žít a to máme dodnes a tu písničku máme strašně rádi. A vždycky na tom každém dopisu jsme měli na vrchu napsané krásné je žít. A tak jsme si psali, až pak šel na vojnu půl roku, než jsme se ještě vzali, tak jsme si psali. No a pak to došlo tak, že jsme spolu chodili, já jsem pak začala pracovat ve Zlíně u telefonu a začal za mnou jezdit. A to bylo to, že začal za mnou jezdit, jsme se začali mít rádi trochu víc.
4: Co to je trochu víc?
3: Trošku víc, už jsme se báli dát napřed pusu, že třeba se mi něco stane, že otěhotním nebo něco. A tak jsme se začali zbližovat a zbližovat, až jsem byla těhotná. A tak teď co teď? Teď já jsem měla doma, my měli na žabární hospodářství, tak tatínek byl rád, že jsem byla jako kluk, vždycky jsem byla při ruce. A tak jsme spolu začali chodit a teď tatínek, když se dověděl, že jsou těhotná, tak z toho byl špatný, protože jsem měla 20 roků, ještě jsem neměla 19 za půl roku. A on si pořád myslel, že jsme malé holky, že ještě je čas na to, jenomže když se to stalo, tak bohužel se to muselo řešit, že?
4: No a teď rodiče se to asi dozvěděli, si myslím, možná až potom, co se to dozvěděl Vena, nebo ne? Veno.
5: No, tak já jsem se to dozvěděl, jsem se to, že jako to je fakt. No, prý já jsem jako nedostal ty ženské věci, jo, měsíčky, jak se řekne. Říkám, nakonec se co? Tak se vezneme, není problém. Jenže byl problém s rodičmi a od manželky. Oni prostě, že měli to hospodářství, tak jsme chtěli svatbu. A to možná ještě i dřív, než jsme přišli do toho jiného stavu. To bylo, ještě ne... Teď jsou zemáky, teď budou žňasou a furt prostě byla práce a nebyla čas, nebyl na svatbu. Až se to prostě stalo, tak už ten čas se musel udělat a už nenadělali nic a tak jsme se vzali, aspoň k tomu došlo.
4: Takže i svatba se řídí zemědělským rokem, jo?
3: Ano, no. Ano.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
6: Jednoho dne se to stane a já budu...

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Janě a Václavovi Soukupovým. Seznámili se na svatbě. Ona byla družičkou, on šel za svědka. Na svou svatbu si počkali celé 3 roky.
2: Brát se, jak se říká, museli, ale také chtěli. Milovali se. Jejich velký den byl naplánován na 1. srpna roku 1970.
1: Co se dělo den předtím? Jak se oba loučili se svobodou?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Ten poslední večer, tak tatínek si ke mně sedl na postel, jak jsme se sestrou spávali jako dvojčata, a říkal: Jani, nerozmyslela jsi to? Nechceš zůstat doma? Já říkám: tati, ne. A máš ho vůbec ráda? Já říkám: tož mám, tatíšek, víš, že ho mám ráda. A zůstaň doma. A furt, jak kdyby mě přemlouval. Říkám: tati, ale to nejde, už nechtěl mě pustit z domu, nechtěl. A tak jsem se nakonec, jsme si poplakali tu poslední noc doma a šla jsem do Příleba. Už je to tak, jak to je.
4: Co vy ten předvečer svatby, Véno?
5: Předvečer svatby. Předvečer svatby jel ještě s manželkou, ty jsi měla jet pro svatební šaty, že? Ke švadleně, říkám, tak jsme jeli na motorce jako pro šaty. Jasně, tak jsem jeli a to zase jsme se zastavili na našem místečku, jsme si poseděli, pokusali. Za mnou už tady čekali bratranci, že už tady byli odpoledne, my jsme přijeli o 9, o 10 hodinách ze prvého to. No a tož já jsem říkal taky tehda, říkám, tady se na mě tak dlouho čekali, tož já vám aspoň nalil už tamplu. Jsem za sklinku, co byla po ruce, jsem nalil, tož to vypili. No, ty znám teda nalil, říkám, že to není dobrá. No, však ochutnej. Já jsem jim nalil vodu. Ze sklenky to byla voda.
4: Co si z toho svatebního obřadu nejvíc, kdo z vás pamatuje?
5: No a to takový utkvělo, že měli jsme, jak mamina měla dlouhý závoj, myslím ještě tak ze 2-3 metry, že? A že jí to povedou družičky, jako jí to potáhla, aby to netáhla. A to se přecházelo z toho národního výběru přes náměstí takových 150-200 metrů, jo? A teď je ten průvočel. A nejlepší bylo, když měla takovýho malýho bratranca a měl cylindřík, malý všechno. Joško, teď tě poneseš vlečku. A oni měli doma taky hospodářství, jako ta. A pro ně byla vlečka za traktor. A on chudák se rozplakal. Říkal: já tu vlečku neutáhnu. No, tak to je opravdu takový zážitek. Z toho na to člověk se vzpomene.
4: Pamatujete si ten první manželský polibek?
5: Jo.
3: Je, pardon. Ano, protože tenkrát byly závoje a ty závoje byly dlouhé a byly neprůhledné.
4: Já všechno dlouhý vlečku, závoje.
5: No, ano,
3: a teď ten závoj byl přehozený, takže já jsem byla jak bílá paní. On stál vedle bílé paní, mě nebylo vůbec vidět. A teďka on mě nemohl ten závoj vyhrnout, dostat, aby mi tu pusu mohl dát.
5: Opravdu, dostat se k ní, což už jsme měli za sebou, ty polípky, takže to mělo být oficiální a museli vydržet, že jsem to odmotal s takovou.
2: Po svatbě se nastěhovali do domu Václavových rodičů, kde měli pro začátek jen jednu místnost a koupelnu na dvorku.
1: Šťastná a veselá Jana brzy poznala, že bydlet pod jednou střechou s tchyní nemusí být vždy dobrý nápad.
3: Jako napřed se mi ta maminka zdála Venova fajn, ona taky jako veselá, taková řečná, jak sestra jeho, jenomže ona začala být taková, jako panovačná, jak když to musíš, to udělej a tak. A teď já jsem byla mladá a teď přišlo, že aj to mimčo a ona, musíš to obléct, nedělej to a začala. A ona je svůj a jednou, my jsme tady měli jako ložnicu dohromady všechno, tak on mi, já jsem měla doma ve zvyku, jsme vyvětrávali peřiny, vždycky se to dřív dělávalo, v sobotu se gruntovalo, vyhodili se peřiny a ona mi vyhodil peřiny tady na dvorek a máti vyletěla a říká, prosím tě, proč vyhazuješ peřiny, to mi to nikdy neudělal, to nemůžeš udělat aj my. A Vena tenkrát i řekl, mami, ale já už jsem ženatý, já mám manželku, vám to může udělat, on rodičům vykal, vám to může udělat tata. A on jo, to začal všechny problémy těma peřinama, že on se postavil, že řekl, ale mamo, vy máte tatu, já už jsem ženatý. A to vám řeknu, to bylo hrozné. To byl takový, ona začala když žárlit, všecko bylo najednou špatně, nic jsem neudělala dobře, já jsem tady vždycky zašla, začala jsem brečet. Ta maminka se tak změnila, že všechno jí vadilo. Já jsem se snažila jí umýt okna nebo něco dvůr zamést nebo takové ty práce, co jsem doma dělávala. A proč to děláš? Na co žehlíš montérky, kdy to je zbytečné. Všechno jsem prostě nevěděla, jak jí mám vyhovět. A tím začaly ty problémy, teda naša komnata. Temná, že jsme si s něma přestali rozumět.
1: Tím ovšem počáteční problémy neskončily.
2: Připomeňme, že v té době byla Jana ve čtvrtém měsíci těhotenství a těšili se na příchod svého potomka.
1: Netušili, že jen zázrakem zůstanou spolu. Krátce po svatbě se totiž vydali vrátit půjčené stany svému bratranci.
3: Jsme jeli z Přílezne, vyjeli a tady za Přílepama byly v Holešově kasárny. A tam stáli dva vojáci a jeden voják měl nohu v krvi. A byla ta motorka stála. A teď nás zastavili, tak jsme zastavili. A ten jeden voják říká, mohli byste nás zavést do Holešova na polikliniku, on má roztrhlou nohu. Tak Vena udělal lůžkovou úpravu, jsme tam toho vojáka položili. Já jsem si sedla dozadu, jeli jsme na tu pohotovost a jsme ho nechali. Nahlásili jsme to jako na policajty a jeli jsme. A já říkám, Veno, ale já si chci sednout vedle tebe. Dostali jsme od našich auto, jako MBčko staré, jako svatební dar. A on říkal, ale seď vzadu, však už jedeme k vašim, to je kousek, zůstaň sedět vzadu.
5: Tak naštěstí mě poslechla. My jsme vyjeli na silnici, to byla boční silnice na hlavní, a jeli jsme, za mnou jelo auto a to začalo silně pršet. A my jsme zátali za horním lapačem, byla taková mírnější zatáčka. No ale já jsem viděl teď, jak se blíží a světla do protívky. A pak to už opravdu ho to vyneslo do čelní náraz nám dal, vytočil si nás a do té pravé strany se zaril, prostě to auto zlikvidoval úplně na sračku. Kdyby ona ležela nebo seděla vedle mě, tak nebyla.
4: Ale co se stalo vám tedy z hlediska zdraví, jak jste to odnesli?
5: No tak já jsem měl přeraženou nohu, měl jsem taky jako zešrubovaný, měl jsem tam 41 cm platinu drát do tohoto a byl jsem operovali to jako všechno a tak byl jsem, já jsem zůstal v nemocnici, myslím 2 měsíce jsem tam byl ještě jako manželka, tož ta 12 žeber zlámaný, lopatku zlámanou a otřes mozku. To měl celou jednu stranu, měla celý to zlámaný všechno. Tož odležel si tam taky svoje ten měsíc, ale já jsem tam byl dva, no. No a pak ještě taky, pak, až se trošku mohli jet, tak ji sestřičky dovezli za mnou na vozíčku, aby se podívala na mě po měsíci.
3: Tak sestřičky mě nalozili na vozíček a oni nám udělali, oni byli tak perfektní, oni udělali s melou na bouli. Takové ovoce do toho dali, takový misu a teď jeli se mnou za ním na pokoj, aby jsme se podívali, jak vypadáme. My jsme se neviděli. A tak jsme tam dovezli nás tam a přivítali jsme se spolu, dali jsme si pusu, pohladili jsme se a že si dáme na připítek tu bouli melounovou. Bylo to takové krásné, že nám tady toto umožnili, že nám zpříjemnili ten pobyt, no ale já jsem pak jela doma, manžel potom ještě přes půl roku ma rodil s tou nohou, no a stavba, tady to bylo všechno rozkopané, rozdělané, takže to, ale zvládli jsme to všechno, zvládli jsme to, porodila jsem toho staršího, jak mi dali tu morfio v tom třetím měsíci, tak jsem ho porodila a doktor řekl, že nemusí mít prstečky, prstíky, jako, nebo toto, že aby jsme počítali, že to nemusí být dobré, když je to morfium pichle, že do třetího měsíce je to nejnebezpečnější. A tak nakonec se narodil krásný, pěkný kluk, hodný, je do teďka furt. Tak je to takové krásné, dobře to dopadlo. No a potom za 3 roky, necelé 2,5, za 3 roky jsem byla zase těhotná.
4: Zase náhodou?
3: Zase náhodou. To jsme neplánovali.
5: Za 3 roky.
3: To jsme neplánovali. No necelé 3 roky jsou od sebe, no. A to jsem dělala ve Zlíně u spoju, telefonistku a my jsme toho staršího měl 3 roky, už ho vzali do školky tady v Přílepích. Tak měli jsme starého Warburka, ještě on strašně žoval ten Warburg, to byly takové hlasité auta. A tak on nás dovezl ke školce a teďka, že bylo to v únoru a byl takový u školky, jak se chodí do vchodu, tak tam byl poprašek sněhu a my jsme nevěděli, pod tím byl led. A jak jsem šla s tím Peťou, s tím starším, že ho povedu do školky, tak mi ujela noha. Měla jsem sukňu a kozačky šněrovací. Já jsem spadla a mi normálně vylezla kost té kozačky. Já jsem si tam zlomila nohu.
5: Kost jí trčela ze šněrovací boty té ven. Normálně jí trčela ven kost. No a tak říkám, tak hodil jsem to, že jsme znali, že to jsou ty v školnicu a všecky tam, tak říkám, jim strčil za dveři, říkám, honem, ať to postarají o kluka, že jedu do Holešova. Potom hned jako vzali do tohoto, srovnali vizuly a musela jít do Kroměříže zavíst, protože tady to byla Lea poliklinika, tam sádrovali v Kroměříži a všechno nemocnice, tak ji zasádrovali tu nohu taky prostě a dostala sádru až po vrch jako na týmto. Byl to šok, no ale zase byla starost jedna navíc. A tak bylo to náročné, říkám, a čím ale co jsme více zažívali, tak tím jsme se smilovali. Jsme byli jeden pro druhýho oporou, co se nám tak jako si myslím, že opravdu oplatilo. Že si toho člověk váží si toho, že je jeden druhýho více.
3: Postupem času, když přišli děti a když jsme začali stavit, tak se mi víc a víc s ním lepší žilo, protože on byl fajn a všechno uměl a uměl to se mnou. Takže já jsem ho měla čím dál ty radši a teďka na stáži je to stejné. Pořád se mi líbí a pořád říkám, to by to ale pasuje. Když vysleče ty montérky a obleče se v neděli, když jdeme třeba do kostela nebo k dětskám, obleče se Kněžkám, tobě to tak pasuje, ty jsi furt tak šikovný.
5: Taky jsem si toho vážili, jako mám ju rád furt, to se nedá nic říct, že na tímto, jako, protože opravdu jsme spolu něco prožili. A prožili jsme spolu kus života, aj pěknýho, aj byly starosti různý, ale tak a my už těch 55 roků to táhneme spolem tu káru, no, takže myslím, že jsme si na sebe zvykli, už víme, co v nás je, dá se s jedním druhým, takže aj svoje slabosti známe jedného druhého, takže záleží na tím, jak se zachová, vždycky ten jeden nebo druhý. Zlatá láska.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Manželé Jana a Václav Soukupovi jdou bok po boku životem už více než 55 let.
2: Jejich milované děti Petr a Marek přišli na svět v plném zdraví, i když se jejich otec bál o život své ženy.
1: Jak ale kdysi řekl Michelangelo Buonarroti, láska vítězí, i když je strach sebevětší.
2: Měla někdy Jana strach o svou lásku, o Václava?
3: Měla jsem hrozný strach, protože on taky, když jsem byla v lázních, si zlomil nohu, ale to naštěstí kluk ze Zlína přijel, opatrovali ho, ale když mu tak před 11-10 rokama diagnostikovali rakovinu tlustého střeva a řekli, že bude mít vývod, tak jsem se strašně o něho bála. A my jsme tak průměrně věřící, takže já jsem jela i na hostýnek, jako tam jsem se, to bych neměla říkat, jako za něho. A vždycky jsem si věřila, že když člověk něco věří, tak si říká, když něco věří, že se to vrátí a že to bude všechno dobré, ale když oni mu řekli, připravte se, že bude mít vývod, nemusí to být dobré, když mu vzali 60 cm střeva a říkali to už je skoro po 12, měli jste přijet dřív, ale on je takový neposlušný, on, když on něco bolí, on nechce jít doktorovi, on jde vždycky, až je skoro pozdě.
4: Já jsem neměl strach nikdy o sebe, ani v nemocnici. Vždycky jsem myslel na to, že kdyby si něco stalo, že zůstane sama. To je horší pro mě. To jsem si byl vědom, že prostě bylo by to zlý pro ně, kdyby byla sama. Bez mě, nevím.
5: Posílali jste si v myšlenkách třeba sílu vy doma, ven v nemocnici?
3: Ano, já jsem kolikrát říkala, Veno, prosím tě, vydrž, bude dobře, bude líp. A já si myslím, i třeba ten večer, že taky na mě, jsme si na sebe mysleli, pak když jsem za ním přijela, říkala, co jsi dělala, já jsem zrovna na tebe myslela, říkám, ano, byla jsem na zahradě, seděla jsem a vzpomínala jsem, aby byl zdravý, taky jsem se o něho bála, jsem si říkala, kdyby, a já nebyla, ale on je takový člověk, že on si ze všechny poradí. Kdybych já tady nebyla, tak on si uvaří, uklidí, upeče, uši je na zahradě všechno, ale já ne. Člověk není zvyklý se s takovým něčím setkávat a tak taky se z toho dostal, vykuliroval se z toho, ale vždycky je nějaký ten anděliček, strážníček, který při nás stojí a vždycky to zlé nám pomůže překonat. To je takové, opravdu věříme na to. Zatím je to 10-11 roků a zatím je klid, že to jako to střevo, ale bála jsem se o něho hodně, protože přece jenom děcka nám odešly a už jsme zůstali jenom dva. Máme přátelé, máme rodiny, sestry, jako, ale jeden druhého, když třeba večer jdete sám do ložnice nebo ráno vstáváte a to postel je prázdná, je to takové smutné. On, a i když přesto, že jezdil v práci, jak on chodil do práce, jezdil do světa jako montér, takže jsem byla zvyklá, že je. Ale vždycky bylo zajímavé, že třeba jsem dostala záchvěr, já jsem se začala dusit a když nebyl ve světě a byl ve frištáku v tom družstvě, on jak kdyby to viděl okolo něco kupovat do Holešova. A teď, jak to nebyly mobily ještě, a teď on říká, co je, ahoj, říkám, že mi to tak zlobí. Tak on přijel, pichl mě a jel dál. Takže on vždycky jak kdyby vycítil, že potřebuju pomoc. Já když jsem nemohla, tak já jsem tu injekci vypila, ale to nemá takový účinek, jak když se to pichne do té žily a že to účinkuje okamžitě. Ten Véna, jak kdyby to tušil nebo něco, tak zrovna jeli okolo něco nakupovat do toho Holešova.
5: Myslíte si, že to je nějaká telepatie, napojení dvou duší, Veno?
4: A tak já myslím, že to si, že jsme hodně na sebe navázáni. Že prostě myslíme si, přijel jsem z práce, já jsem myslel na, no, já jsem měl, že si prostě, myslí, jak kdyby to ten člověk vycítí něco, že se něco děje, jo? Že to opravdu, něco z nás prostě, prožili jsme právě, že ty hodně, dá se říct, a že nás to moc spojilo.

0: Jakoby jejich láska byla vykoupena řadou zkoušek, potíží a ran.
1: Jana a Václav si váží každého dne. Jeden druhého, života, který jim byl dán.
0: Chtěli jsme jim říct, jak je obdivujeme. Proto jsme Patrika rozehnale poprosili, aby jim tajně u nich doma nainstaloval velké digitální rádio a předal dva zlaté hrnečky.
2: To neříkejte ani ze srandy. My jsme o těch dárkoch vůbec nevěděli, ani vůbec, že to něco obnáší. My jsme si mysleli, že to normálně přiběhá hotovo. To je jak každý druhý. Jste tak hodní.
3: Jo, to jestli tak jsme vděční za všechno, ale tak nemusí nic být.
4: Tak jim to stálo za to, aby takový malý dárek jsme mohli předat. Tak máte ho tam na stolečku, tak se na to pojďte kouknout.
2: Rádio, hrničky.
3: Jej.
2: My máme hrničky a my už jich máme oťukané. Tyto vyměn jenom na nedělu. Ty jsou krásné.
3: A rádio. To je rádio, jo?
4: Velké digitální rádio, ať si nás můžete poslechnout. Je to těžký?
2: To je na gumičku nebo na tetěž zkus? To je krásné a moderní.
3: Budu kvalitní poslech, jako jo?
4: Vy posloucháte rádio všude.
3: Všude. Na stálo mám rádio v dílně a jinak mám přenosný taky a to chodí se mnou všady. A jsem na zahradě a co u ryb, tak prostě tak je to.
2: To se tady pouští.
4: No? Všechno.
2: To přijde.
4: No. Máme i návod, nebojte. A máme i přívodní kabel.
3: Děkujeme teda moc, opravdu.
2: To je strašně krásný pozdrav a že moc děkujeme. Že to je překvapení, jak hrom tady toto. Fakt, už jsme si zasloužili, máme staré všecko. Máme jedenkrát zase nové a ty hrničky jsou krásné. Moc za ně děkujeme.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh, který jsme vybrali na dnešek, nám vypráví manželé Jana a Václav Soukupovi z Přílep na Kroměřížsku.
2: Nedávno oslavili 55 let manželského života. Rok co rok na výročí jezdí do svých milovaných Beskyd.
1: Mají se moc rádi. Jak se po těch letech znají? Vědí o sobě všechno?
2: Zkusili jsme to ověřit roztodivnými otázkami, které každý z nich dostal zvlášť, aby se navzájem neslyšeli.
3: Kdy byla první pusa?
4: No to bylo, myslím, ještě ten den, co jsme se poznali, co čekala na svatbu.
5: Ale myslím, že na té svatbě to nebylo, mám dojem. To je hrozně dlouho.
3: Jaké kytky máte ráda?
5: Já mám ráda červené růže.
3: A jaké kytky má ráda?
4: No tak růže, to je.
3: Jaký jste měl tehdy účes, když jste se poznali?
4: Dřív byl, jak se říkalo, chodilo i na Ježka, ale holanděn, se říkali, jako zastříhnutý vlasy, jako na účes, a měl jsem další kotlety.
5: On měl takové dlouhé tady ty licouse a naši to neměli rádi. A tak tatínek mu říkal, já ti zaplatím, když si to oholíš. A maminka říkala, Veno, ohol si to, já ti dám peníze. Oni mu dali oba peníze, aby si to oholil. A mu se jim se to nelíbilo. Tomu se to tady skoro potkalo, tady to.
3: Kdo z vás je lehtivější?
4: Jo, tože, to bude na stejno.
5: Já nevím, asi on. Vena je, myslím, lehtivější, to jsou otázky.
3: Kdo chodil na třídní schůzky víc?
5: Víc já, ale chodil i on.
4: No tak mamka chodila, když nemohla, když byla třeba vlastně, tak jsem chodil já.
3: Kdo chodí s košem?
5: Na odpadky. Myslím, že víc já. Víc já.
4: Tak no, dá se říct na stejno, ale to...
3: Nikdo víc? Někdo, není někdo, kdo by převažoval?
4: Ne, ne.
3: Jak řešíte hádky?
4: Nemluvím.
5: Tož on je takový přímý. Takže já se snažím nechat a pak se snažím udobřit. Ale přijde aj on, taky přijde.
3: Večer. Raději ostré světlo nebo přítmí, lampičku, co?
5: My máme rádi svíčky. Svíčky a takové přítmí a víno.
4: Radši mám čáty vždycky tak při svíčkách. A i venku, když sedíme u krbu, tak tam svíčky zapálí a tak při... Pokud nehrajeme náhodou, ještě se nudíme, tak hrajeme karty spolu. Tak to si svítíme tam u krbu, protože to by jsme na to viděli. Ale jinak svíčky.
3: Jak vám vaše žena říká, když se rozčílí?
4: Ona neumí nadávat, mamina. Ne, ne, ne, ona to, na to není.
3: Jak říkáte svému muži, když se rozčílíte?
5: Já mu říkám pořád stejně, já říkám Veno.
3: Jaké jídlo od ní máte nejraději?
4: Nejraději? Co je jistota vždycky, tak jsou to řízky.
5: Ale asi ty řízky.
3: Kde nejdál od domova jste se měli?
4: Což nejdál, co jsme... No, v Egyptě, no.
3: Kde nejdál od domova jste se spolu měli?
5: Ježinko, to asi když jsem bydlela na Pahedlích, na Svobodárce, jak jsem tam začala pracovat, tak tam za mnou jezdil, to bylo asi po první ze začátku nejdál. Ale pak asi v Tatrách, když si neříkal Tatrách, my když si šli to magistrál a byl tam takový pěkný koutek na kameni, na skalách. Tak, myslím, že to bylo, ale je to, ale když si na to vzpomenu zpátky, asi tam to bylo nejdál.
3: Jo. Nemohlo u toho být víc vedro a třeba moře?
5: No, u moře taky. U moře taky, ale tak je to, ale je to pořád pěkné, když člověk to veme zpátky, tak je to pěkné.
3: Kdy vás naposledy plácnul přes zadek?
5: No tak on se chvilka přejde, štípne, nebo tak zácne.
4: Tak to není tak dlouho, to já ji dá se říct každý den, mi lepnu. Já bych upozornil, co tak podpíchnout.
3: Máte nějakou libustku při milování?
4: No tak, když tu mamku trošku pozlobit, jako, tak ji začnu chytat, polechtat na uchu a to nemá ráda moc.
3: Má nějakou libůstku při milování? On se čím rád, by vás škádl třeba?
5: On se rád mazlí. On se rád mazlí. On má rád takové, jak se říká, ty předehry.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: V závěru svého života už člověk přemýšlí, co by chtěl ještě zvládnout a kolik dní mu osud dopřeje po boku svého milovaného.
1: Co by si přáli ještě stihnout a prožít, Jana a Václav Soukupovi?
5: Myslím, že ty by ses ještě rád podíval někde v zahraničí, že? Ne.
4: Tak.
5: Ještě dokud můžeš, no, dokud tak, můžeš dokud chodit. No.
4: Je hezký, je to, člověk se podívá ven ještě někde, ale furt ještě ty moje splněné sny, ještě furt ještě, to jak jsme byli v Tatrách, tak už jsem nezvládl, co jsem zvládal dřív. A chtěl bych to zkusit ještě si překonat znovu aj to, co jsem dělal. Ještě mám dva takové, Popradské pleso a ještě aj ty vodopády. To jsme nestihli prostě, bylo málo času na to. Už nejsme tak rychlí, jak jsme byli dřív za mladá, ale to ještě nejsme nároční. Mně stačí, když jsme spolu a svý hora, já vím, že mamině je dobře dýchání, mně je tam dobře, že je tam prostředí pěkný, takže jsme spokojeni aj s tím.
5: Já si myslím, že jo, že to, aby jsme spolu byli ještě dlouho a oba dva, jednou by bylo smutno. Už jsme si narali na svatební oznámení, už nikdy ty a já, ale navždy my. A to se snažíme dodržet a asi myslím, že je to aj pravda, dokud budeme dva, tak to bude dobře. Že?
4: No. Jo, jo, já si myslím taky, říkám.
5: A to potřebujeme všetci, to zdraví, vy jste mladí a my také.
4: Takže a přejem to každému.
5: A každému, abyste si taky užívali, dokud můžete. A ty důchody, co máme, jsme dva, nám to stačí, jako opravdu, my neutratíme zbytečně a nám opravdu, když jsme dva, tak jsme spokojení. A to zdravíčko k tomu, tak co?
3: Co k té lásce stačí?
5: No já si myslím, že v tomto věku ta láska, to už je jako více kamarád a o to, že my jsme stejně staří, že si můžeme všecko říct. Že jsme takoví, že máme stejné záliby, stejné koníčky a tak si myslím, že je to o tom, že jsme takoví už zžití spolu za ty roky. Ta láska je taková, že se o něho pořád stejně bojím. Je to takové, na každém kroku, když jde na zahradu, tak se bojím, aby tam nespadl. Pořád mám o něho strach. A když jsme spolu vedle sebe tak rádi, když večer uleháme, se držíme za ruky, nebo ráno, že se pořád ještě dáme tu pusu na dobrou, na to dobré ráno. A to je takové jako normální, ale pořád to děláme každý den. To si myslím, že to nám stačí k tomu, že se cítíme vedle sebe a že si to nemusíme říkat, že se máme rádi.
3: Neměnila byste?
5: Ne, neměnila bych vůbec. A kdybych se měla vdávat, tak bych si ho vzala zas. Kdybych ho měla znovu, protože je takový, říkám, on je hlasitý, takový všecko, ale mám ho ráda. A když on někde odejde, je tady v baráku ticho. A já mám ráda jeho hlas a jeho brblání. A i to, když přiběhne, chytne mě nebo tak, to by mi moc chybělo. Když byl v nemocnici, tady byl strašně ticho. To strašně chybí, tady to ten druhý. A to, jako jak říkáte, že se ztratí třeba moji rodiče, možná vám říkal můj staříček s babičkou, oni zemřeli do týdne. A to jako bylo to kruté, ale bylo to krásné, že oni se měli tak strašně rádi, že zemřeli opravdu do týdne a je to hrozné dva pohřby, ale to, že zemřeli spolu. A to jsem říkala, kdyby se podařilo, nechci si to přát, ale aby jsme tady nebyli sám každý a dlouho. To je smutné, pak ten život není. Maminka vždycky říkala, jak odejde tatínek umřel, že to odejde půl člověka. A myslím si, že je to strašná pravda. Tady toto. Že to tak.
4: Kdyby se nám to podařilo, bylo by to krásné odejít spolu zároveň, protože věděl bych, že je o ní postaraný a že jsme spolu prostě, zažili jsme spolu pěkný život. Držíme jeden za druhým se, jeden pro druhého dýcháme, žijeme spolu. Já jsem měl mamču rád jako hned od začátku, jo. A mám ji, dá se říct, opravdu rád celý život a čím jsme jako starší, tak teď jsme na sobě vyzávislejší, no ale ta láska, to, je, to se nedá popsat prostě tak jako to nikam. To se nedá koupit, ta láska, ani vyslovit slovy, co by člověk pro všechno byl schopný pro ní udělat, pro manželku jako. Hodně pro mě udělala, vážím si opravdu od srdce moc.
3: Milujete ji?
4: No jo, to stále, to.
3: Milujete ho?
5: No strašně, a říkám, nastáčí pořád, protože on je takový, říkám, takový furt drcá, furt takový mazlivý a furt takový. Mám ho ráda strašně a moc se o něho bojím.
3: Která poslední slova byste si třeba chtěli říct?
4: No takže já myslím, že oba dva bychom řekli, že miluju tě. Myslím, že to máme oba dva stejně. To by bylo to nejsilnější, co člověk by mohl udělat pro druhýho. Jo, určitě to. Děkuji za to.

0: Jana a Václav Soukupovi poznali, že láska je jako řeka, která nikdy nevyschne. Jako dravá bystřina přinese na začátku vášeň a ve stáří klid a sílu. Oba sní o tom, že jejich řeka života je donese až do moře klidu.
1: Jak napsal Honoré de Balzac, láska nás vede na cestě životem. Tak se jí nechte vést i vy.
0: Když uvěříte lásce, půjde spousta věcí snadněji. Najdete klid, bezpečí a sílu, která překoná všechny nesnáze.
1: To dobře vědí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Policie v Česku dopadla 4 členy mexického kartelu. Za nájem státních pozemků s původně sovětskými budovami musí firma doplatit přes 6 milionů korun. A i zítra nás čeká slunečný den a teploty mezi 25 a 30 stupni. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Policisté na českém území v červnu zadrželi 4 členy mexické organizace nazvané Kartel Jalisco Nová generace. V Česku se pokoušeli získat zbraně a střelivo na boje proti konkurenčním kartelům nebo proti policii. Informovala o tom agentura AFP. Americké úřady podle ní už muže formálně obvinili z obchodu s drogami a zbraněmi. Na jejich dopadení se podílela i česká policie. Českému rozhlasu to řekl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.
2: K vámi uvedenému případu lze pouze sdělit, že jsme poskytli americkým kolegům součinnost, nicméně s ohledem na charakter případu není možné v tuto chvíli věc více komentovat.
0: Dva Mexičany už podle AFP české úřady vydali do Spojených států, zbylí dva na vydání čekají. Podle americké justice jim hrozí doživotí. Spojené státy loni kartel zařadili na seznam teroristických organizací. Za nájemné za pozemky s ruskými budovami v pražských Stodůlkách musí firma Simply Service Rent státu doplatit 6 milionů 300 tisíc korun. Rozhodl o tom pravomocně městský soud v Praze. Na státních pozemcích stojí administrativní a bytové domy, které postavil Sovětský svaz na základě smlouvy z roku 1980. Rusko je pak převedlo na firmu Simply Service Rent, která v minulých letech platila nájemné. Podle státu ale nebylo dostatečné. Soud se nakonec přiklonil k názoru znalce, který požadovanou částku snížil kvůli zastavěnosti pozemku. Výsledek uvítal právní zástupce firmy Vladimír Zoufalý.
3: Konečně je to rozsudek, který je v intencích judikatury nejvyššího soudu. Zatímco žalující strana jako nechce uznávat a pořád se drží nesmyslného způsobu určení výše nájemného bez ohledu.

0: Sport.
1: Znakař Jan Čejka skončil na mistrovství Evropy v Paříži pátý na trati 200 metrů. Od medaile dělilo českého plavce 48 setin sekundy. Obhájkyně titulu na trati 200 metrů kraul Barbora Sémanová postoupila suverénně do čtvrtečního boje o medaile. V semifinále byla ze všech nejrychlejší.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme opět jasno a teploty se dostanou na 25 až 30 stupňů. Na horách bude kolem 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D10 čekejte zdržení na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahy. U Bezděčína na 40. kilometru pracují silničáři. A v Praze počítejte s omezením na Hlávkově mostě, mohou se tvořit kolony. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak to dnešní divadlo bude sice možná zase o něco víc osobnější, než bývá obvykle zvykem, ale doufám, že společně se mnou rádi zavzpomínáte na dva muže, kteří kromě své celoživotní práce a profese dokázali být taky, anebo především, vtipnými gentlemany. Pánové Petr Šmolka a Václav Větvička.

naši dávné ohně planou. Když sám se toulám pokojem, šarm s kouzlem pláchli někam stranou. Ač mám to v hlavě srovnané, dál zápas tělo s duší vedou.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Psycholog doktor Petr Šmolka platil za velkou osobnost svého oboru. Kolik on jenom zachránil vztahu jako dlouholetý partnerský terapeut, a nejenom to, uměl o své práci vtipně a zasvěceně vyprávět. Ostatně jednu z příležitostí dostal i v toboganu Aleše Cibulky vedle zpěváka Františka Nedvěda.
2: Když bych se vás zeptal na ženy vašeho života, je jedno, jestli to jsou příbuzné, přítelkyně, můzy, kdo jsou ženy vašeho života, pane doktore?
3: No, já mám tu výhodu, že jich mám spoustu, jo. Ženy mého života jsou moje klientky, protože nikdo mě tolik nenaučil porozumět tomu, co to žena je, než ty klientky, které si chodí stěžovat na své muže. A já mám pocit, jak kdyby hovořila moje žena. Jenom jeden příklad, jo. Taky to už je osvěta trošku. Ona řekne, kolikrát ti mám říkat, aby si po sobě umyl tu vanu, manželovi. Správná odpověď není vypočítat kolikrát, jo? Protože jenom trouba muž řekne 19krát. Jo? My máme takovou tu zvláštní logiku, že bereme ty dotazy doslova. Takže pánové, prosím vás, nikoli doslova.
2: Ano. Ale pozor, mám tady, já jsem si vypsal moudra, která se týkají žen. Oscar Wilde nádherně řekl, ženy jsou k tomu, abychom je milovali, a ne, abychom je chápali.
3: To je sice pravda,
2: ale
3: ano. Je tam jeden zádrhel v tom všem, a to je to, že oni ty ženy chtějí být milovány a zároveň chápány. Jenom jeden konkrétní příklad. Když přijde žena domů a začne si tak stýskat, že třeba ta její nadřízená na ní ten den byla ošklivá a něco nehezkého jí řekla, tak pochopení znamená to, že vememe ženu okolo ramen a začneme něco neurčitého mumlat. Je? Ale muž, který tohle veme vždycky jako logický problém, tak on nejdřív teda se tak opatrně začne zamýšlet nad tím, jestli to není útok na něj. Což asi, když si stěžuje na svou nadřízenou, tak není. Ale muž takový ten logik začne říkat, no jo, víš, Maruško, jestli ona náhodou nemá pravdu, teď ty konec konců víš, že to vždycky s tebou není tak úplně jednoduchý, což je samozřejmě pitomost.
2: To je bez večeře, automaticky, to je začátek kopce. Se líbí pánu.
4: Žena obvykle řekne, no já?
2: Mně se líbí, jak tady pánové v sále moudře pokyvují, že to tak je. Pane doktore, prosím vás, vy jste odborník, můžeme si my muži se ženami vlastně vůbec tedy porozumět, anebo ty naše mozky a to naše chápání je tak diametrálně odlišné, že se snažíme už po staletí o něco, co je úplně zbytečné?
3: Když použijete ten termín porozumět, to je dokonavý vid,
2: ano. Jo,
3: tak jednou občas vzácně ano, ale rozumět jako setrvalý stav, to je opravdu velmi náročné, protože tam ty propojení v tom mozku jsou prostě jiný. Jo. Ty ženy sbíraly ty plody, my jsme lovili mamuty, ty ženy byly schopný svou pozornost rozptýlit na spoustu věcí. My jsme takový ti, že máme ten jeden závit, druhý v záloze, ale ten nepoužíváme, takže je to těžké.
4: Prosím vás, já bych se nerad pouštěl do hlubších úvah, protože já tady mám jediný manželku, tak už prosím vás, na to berte ohled.
2: Ano, co pan František Nedvěd a ženy jeho života? Kdo
4: já
2: by
4: jsem
2: to
4: na
2: by
4: tom docela podobně jako tady pan doktor, protože
2: taky klientky?
4: Dá se tomu svým způsobem tak říct, samozřejmě. Co se budem povídat, ta muzika, kterou já provozuju, nebo kterou provozujeme s mými přáteli, tíhne k tomu, aby léčila poraněný dušičky žen. A jsem tam i nějakýho muže. Takže oni v těch písničkách, které já zpívám, které jsem nenapsal texty já, psal je Dušan Vančura, tak samozřejmě, kterou taky napíšu, ale spíš Dušan Vančura, oni se v tom vidí. Oni vidí, oni říkají, ano, podívej, a to je přesně ono, to si mě, tady to tě o tom ten Nedvěd zpíval, ale já z toho mám velkou radost, že to mi to konečně někdo vysvětlil.
2: No to jo, ale jestli vy právě neděláte medvědí službu nám mužům, protože ženy to poslouchají, ty vaše desky, a pak řeknou, podívej se, on dostal kytičku, kolem ramen se vzali, pak jeli po té vodě, pak tohleto, pak tamhleto, bambulku nos, jako máš, nevadí to, tohleto.
4: Dělám. Ano, já dělám medvědí.
2: Kdo to pak má plnit ty věci, co vy jste si vymysleli?
4: Já za to nemůžu. Já ty texty jenom zpívám a je nepíšu, jo?
2: Kde je vaše žena? Teď jste si teda naběh, prosím vás. 90% žen v této zemi by chtěla mít doma Františka Nedvěda, protože to vypadá, že vy ráno vstáváte, on přináší v saténovém pyžamu snídani. Jo, že vy vlastně nic neděláte, teď on vám zpívá celý den. Teď jako, jaká je realita?
4: Maruško,
5: já bych to všem žen přála. Já jim ho půjčím. A uviděj. No.
2: Pište si pozadník ve foaje, jo? Půjčujeme Nedvěda. Čili jaká je realita, řekněte. Je to takový romantik a takový gentleman ve skutečnosti?
5: Tak gentleman, no když mě někdy někam veme, tak jo. Ale romantika, ta už není.
4: Ta už... To je herečka, to není moje žena.
2: Ale hraje to výborně. Řekněte, má nějakou takovou neřest, jako víte, co bychom do Františka Nedvěda neřekli?
5: Televizi a počítač. Já ho nevidím skoro celý dny. Buď to hraje, nebo je u počítače, nebo kouká na televizi a když mu něco říkám, tak mě nevnímá. Tak já...
2: A teď v těch písničkách furt jsou ty lesíčky, říčky, chatičky, vohínky, jiskřičky.
5: Zeptejte se ho, kde byl naposledy na procházce s manželkou.
2: Kdy jste byl, Františku, naposledy?
4: Měl jsem nemocné nohy.
2: No.
4: Ale já jsem prosil, abyste se nepouštěli do hlubších, aby mi hned uděláte tohle.
2: Ne. Všim jste si, pane doktor, že jsem to rovnou vzal psychologicky, že jsem jim to rovnou vyřešil, tu jejich manželskou já krizi.
3: Já jsem akorát nerozuměl, jestli dělá medvědí nebo nedvědí služby.
4: S nožičkou.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Pánové, mám tu další hezký citát, který jistě o ženách platí. Krásnou dívku lze získat osvědčenými postupy. U inteligentní se těmito postupy nemusíme zdržovat. Máte vy nějaký osvědčený postup, který vždycky platil a platí? Pane doktore, poraďte nám, jak teda na ty ženy?
3: No, já kdybych vyšel z toho citátu, tak možná osvědčený postup bude vypadat asi tak, že tu inteligentní přesvědčíte o tom, že je krásná, a tu krásnou o tom, že je inteligentní.
2: Jo. To je hezká rada, ale jak?
3: No, na tu inteligentní, pokud jí chcete dát najevo, že ji považujete za krásnou, tak opravdu můžete s obdivem civět. Jo? To jsou takové ty pohledy, které asi většina žen správně dešifruje.
2: Ano.
3: Dokonce někdy nesprávně, protože my se na ní koukáme trošku jako na takový zvláštní přírodní ukaz, ale ona to vnímá jako obdiv. Samozřejmě lze také občas zmínit něco pochvalného a teď je dobré začít takovými těmi věcmi, jako jsou oči, vlasy a nejít až
2: to
3: příliš.
2: To nikdy neskazíme jako oči,
3: ne,
2: jo?
3: Kukadle
2: jako zrcadla, myslíte, že to zabírá vždycky?
3: No ne, jako je hloupost říkat, jí máš krásně klenutou klenbu. Jo. A to jí chceme naznačit, že nemá ploché nohy na to. Jako,
2: no jo, pane doktor, ale co když,
3: nebude,
2: co když ta žena je tak inteligentní, že sama dobře ví, že není hezká?
3: I ta, která to ví, to docela ráda slyší, že hezká je. Jo?
2: Třeba když... říct, jako ty nejseš tak úplně ošklivá, jak si myslíš.
3: To asi to není.
2: To je lichotka, to ještě nemáte v písni, Františku, to si...
4: To se mi ani moc nelíbí.
3: Ne, to jako, o to už je opravdu jenom krok k tomu, viděl jsem ošklivější. To... Ne, to skutečně ne, opravdu. A zase u těch, které třeba jsou sice půvabné, ale ten intelekt tam někde krní, tak tam to můžete samozřejmě zachránit tím, že tam nedáte příliš prostoru pro tu verbální produkci, pro to, aby hovořila. A občas, když něco řekne, tak pak to jsou taková ta citoslovce, jako a je a vážně a tak. Zase to zabírá.
2: Ano, ano. Doplnil bych indické přísloví, krásná žena patří všem, ošklivá jen tobě. Františku, co vy? Tak vy to asi od mládí máte tak, že vemete kytaru, brnk, brnk a je to, ne?
4: Promiňte, já musím nejdřív rozpohybovat svoje srostlé hlasivky. Podívejte se, mě když bylo těch 16, 17, 18, já jsem již od malička vážil přes metrák vždycky. Já jsem byl opravdu kulička, ale strašně hodnej. A my jsme se dávali, já to teda řeknu, možná se na mě nebude zlobit ta osoba, který to je. My jsme se dávali v Lukách pod Medníkem u starý čekárny, tam byly takový schody a my jsme se tam scházeli jako parta, bylo nás 20, 30. No a samozřejmě, kdo jiný by tam měl kytaru než já. No a já jsem vzal kytaru, začal jsem hrát. A on každý ten kluk si sebral tu holku, kterou měl vedle sebe, začal se s ní objímat a líbat a já pořád nic. Já pořád hrál a nic. No tak jsem si nakonec našel tady moji milovanou manželku. Ona mě milovala už, když jí bylo 15, ale mě se moc nelíbila, protože měla nohy dlouhý, ruce dlouhý. Takový hubeněurek to byl.
2: Teď vám to vysvětloval pan doktor, že to nemůžete takhle...
4: Čím mám doma.
2: Jo, to už jste si vyříkali, ano. Jo, to už jste slyšeli.
4: Ale jinak je hrozně hodná. No a uběh nějaký čas a moje kamarádka, která u toho byla samozřejmě, a která potom se na chviličku odstěhovala do zahraničí a vrátila se zpátky a nějak na to přišla řeč, když jsme byli mladí a tak. A já říkám, prosím tě, Blanko, já opravdu nevím, jak to tenkrát bylo, jsme tam seděli a každý ten kluk obojímal tu holku nebo holka kluka a já jsem vždycky seděl sám, prosím tě, nevíš, čím to bylo, to jsem byl tak ošklivý nebo tak baňatý, že mě ty lidi nechtěli a ona mě řekla větu, s který já se bavím už teďko dobrých 5-10 let. Františku, každá ta holka si představovala, že objímá tebe. Promiň, Blaženko.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Jestli měl psycholog doktor Petr Šmolka něco rád, pak to byla chytrá popularizace v životní praxi nebo životní praxí. Jako příklad takového přístupu uváděl třeba často vyprávění Miloše Kopeckého. Ať už tedy pan Kopecký mluvil, jak uslyšíme, sám za sebe, anebo ve společnosti pánů Miloslava Plzáka, Adolfa Burna či Jiřiny Bohdalové. Pokaždé to byly úvahy nebo formulace potvrzené životem. Taková originální předmanželská nebo manželská poradna.
2: To je taková ošidná otázka. To víte, že jsem byl, já se k tomu přiznám. Byl jsem strašně žárlivý. Ale moc jsem udělal proto, abych se toho zbavil. Je to velice těžký. Protože, rozumějte, to není v tom, že ten, na koho žárníme, je tak skvělý a jedinečný a nedostižný a nenahraditelný, že musíme žárlit. Ale vůbec ne. Žárlivost je věcí subjektu a nikoli v objektu. My žárlíme, protože jsme tak primitivní, že jsme tak udělaní, že jsme tak infantilní, že ještě nejsme tak duševně zralí a proto žárlíme. Že? Čili z toho vyplývá, že je možno žárlit na posledního z posledníka, je možno žárlit prostě na nejnicovatější bytost na světě. Řeči a výklady tady nic nepomáhají. Jo? Protože žárlivost nemá s rozumem co dělat, to je prostě afekt. Žárlivec vám poctivě uzná všechny argumenty a vy si to můžete dát za klobouk, protože ta prostá duše žárlí dál. Jo? Ale nejhorší na tom je, nejenom, že žárlivost je nedůstojná, hloupá, že je to slepičí primitivism, ale hlavně to vůbec nesouvisí s láskou. Ačkoliv se to za lásku považuje a vydává. Žárlivost naopak je opak lásky, to je sebeláska. To je uražená ješitnost, jeden z nejsilnějších věcí v člověku, uražená ješitnost. Strach ze srovnání, že ano. Vlastnický komplex, majetnický put. Mít něco, vlastnit něco. Mám na tebe papíry, tak tady seď. Ano. Bří čapci, to říkají nádherně v jedné hře. Ta blbost úžasná, mít ženu, říkat ti toť mé a sčítat ti vše její půvaby a nazvat je toť mé. Co tvým je, hlupáku? Nic. Ani obraz ne. Stín ženy v zrcadle. Nic. Ani vůně ne, již dýše její vlastní, její pohyby. Ni nejkrásnější sny, ni její tajnosti. Mít ženu, kupsi ji a přece není tvá. A kupí stokráte a není více tvou, než krásná neznámá, již potkáš poprvé. To říkají čapci moc krásně. A kromě toho, je to všechno hloupé. Vyžárlit totiž nemůžete nic. Můžete všechno jenom prožárlit. Navíc ještě vyhodnotíte proti své vůli toho druhého. Kdyby nic jiného, tak ten druhý aspoň neotravuje. A vy se zatím zesměšňujete a vyklízíte jednu pozici za druhou. Dokonce, když žárlíte, tak vaší vinou přibudou tomu sokovi, ať už fiktivnímu nebo skutečnému, bez jeho zásluhy mu přibudou nové půvaby a nové ctnosti. Pochopitelně. Podívejte se, vy můžete mít z magistrátu certifikát na kozu, to můžete mít. Ale nemůžete mít dekret na ženu. Nemůžete petrifikovat dosažený citový stav. V lásce žádná systemizace neexistuje. Někoho můžete jmenovat prokuristou, to ano, ale nemůžete nikoho jmenovat milujícím člověkem. Vy nemůžete říct, já tě dnešním dnem počínaje s definitivní platností jmenuji milujícím mne člověkem. To nejde. Já jsem vždycky říkal, lidi strašně snadno říkají, já tě miluju. Rovnou, jaký pak s tím přidá, ty rovnou miluju tě. No ano, ta ústa se otevřou a zavřou stejně. Že? Nikdo neřekne, já miluju sebe, ale potřebuju k tomu tebe. To neřekne nikdo. Každý rovnou, já tě miluju. Lidi taky říkají, já miluji švestkový knedlíky. Myslíte, že někdo miluje švestkový knedlíky? Ho, ale kdež? Švestkový knedlík mu může být ukradený, ale chutná mu. Ano, totiž skutečně milovat švestkový knedlík by znamenalo zajímat se o to, jak je švestkovému knedlíku, když jde jícnem dolů. Vždycky se mi strašně líbil výrok Romaina Rolana. Ten, koho milujeme, má všechna práva. Včetně toho nás nemilovat.

0: No, já si myslím, že když se sejde jeden doktor, jeden malíř a jeden herec, jo, s odpuštěním, že by v tom byl čert, aby si neměli co vyměnit. Myslím, jako zkušenosti, že ano. Ne?
1: No,
0: já vám čtu na očích, že máte žhavý téma. Když se tak díváte na mě, tak to bude o čem?
2: Ano, bude to o žárlivosti.
0: To jsem expert.
2: Protože nikdo z vás byste možná neřekli, že ač jsem napsal o žárlivosti knížku, jsem prožárlil jeden rok svého života, kdy jsem se choval jako úplný a totální blbec.
0: Ale já vám to věřím. Nedovedu si vás představit jako totální blbec, to je fakt. Ale věřím vám to. Věřím, vy byste to neřekl. Já můžu potvrdit, že to je pravda. Co já všechno vím, jak je to nesmyslný, hloupý a dole ponižující, jak se člověk schazuje. Dokonce ještě vyhodnocujete svého soupeře, jo, když žádlíte. On je o to zajímavější. Přehodnotíte. Jo. Teď jim to ještě osladíte. Místo, abyste s těm dvěma, na který žádlíte, abyste jim to podrazil tím, že neděláte nic a že na to kašlete. A oni se začnou smažit ve svým vlastním štěstí po nějaký době, jo. A musí se usmažit, to je zákonitý. Vy žárlíte a oni jsou na tom o to líp. Děsivý.
3: A mě by zajímalo, jestli žárlivost vyprovokuje k intenzivnější činnosti, eventuálně pracovní, sportovní, umělecký.
2: Jenom taková ta malá. Ono se to dá odstupňovat, jenom taková ta mírná.
3: Ano, tak já jim ukážu, že jo?
0: To netroufám si pronést usudek o komkoliv jiný než o sobě. Jak je to u jiného? Já můžu říct, že když jsem žárlil, nebylo to moc krát v životě, ale párkrát jsem žárlil. To už dřív jako mladý kluk jsem třeba žárlil, že? A pak se hned jsem na to zase zapomněl druhý den. Ale když jsem žárlil, tak naopak to bylo až psychopatický, že? Já jsem všechny schopnosti byly v útlumu. Roztěkaný, nemohl jsem se na něj soustředit. Stále zajatec jedné myšlenky, zajatec jediný utkvělý myšlenky. Fantazie vám pracuje, představ. Ono to nikdy není tak krásný, jak vy si to představujete, že?
3: To právě na tu fantazii, to bych chtěl navázat, že vlastně žárlivost je projev jaksi nespoutaný, to jsou prostě kaskády fantazie, že? Člověk s malou fantazií si asi to žárlení prostě zjednodušuje, že? Prostě ta jeho je někde s někým, že? A člověk, který má fantazii, ten si vymýšlí přesně to též, ale ještě k tomu něco navíc třeba, že?
2: Člověk vymýšlí totiž detaily, ale před tím nejzávažnějším se zarazí, jo? Tam si myslí, toho by
3: to
2: asi
3: ne.
2: Schopna, jo? Ale nejhorší je, že člověk žárlí, takže si říká, ale ona by možná ráda.
0: No jo, ano, ano. Jo? Mě to připomíná, vy to znáte, tu starou anekdotu, jak ten žárlivec sleduje svou ženu. A vidí, to ona jde před dům, jiný dům, kde nebydlej, k tam přijde nějaký muž, co se říká, pak jednou nahoru, on za nima, že jo, do bytu se dostane a oni jsou v ložnici, on se dívá klíčovou dírkou a tetelí se žárlivost, najednou oni zhasnou a říká, hergorím, ta trapná nejistota. A to je starý.
2: Ale, ale poslyšte, já vám můžu říct skutečnost, neřekli byste, že žárlivci často tedy dopadnou svoji oběť in flagranty? A to se podívíte, když dopadne muž ženu in flagranty, co, jak se chová. On chce od toho milence vždycky občanský průkaz.
0: No jo, to znám taky tu nádhernou, jak manžel překvapí ženu s jiným mužem, naloží, že jo, říká, ven okamžitě, a říká, počte, moment, ten koberec, co víš, to je od něj, ten košík, co nosíš, to je od něj, a říká, tak ho přikrej, ať se nenastýlá.
3: Ale zajímavý je, že každý, kdo žárlí, jako vidí toho svého protivníka spíš takovým skeptickým pohledem, že říká, co ona, myslíte,
0: to
3: že...
0: Říká, to pane Borne to říká, ale v duchu se bojí, že je lepší. Ano. Jo, kdybyste měl zaručeno, že je horší, ano, tak nám ještě pošlete.
2: Ano, aby se přesvědčil. Ano, aby to...
0: Samozřejmě, ano. Ale zase jsou lidi jako třeba režisér Roháč, který tvrdí, že není láska bez žárlivosti. Že ano. To patří prostě k tomu. Já řeknu, že to tak úplně není.
3: Já myslím, to je ten základní fakt. No, oni, ženy jsou jaksi zdravější i v úvahách.
0: Vyjdeme-li z prastarých, ale skutečně prastarých, až faktů z odpuštění. Vyjdeme-li z toho, že žena je příroda, ale muž je duch, který má být, že? Duch. To není že o to, že by ženská inteligence je jiného druhu.
2: Ano, to není
0: nesrovnané. Ne, to není méněcenost, naopak. A je prostě jiná, že než mužský. A ženy jsou reálnější. Realističtější to
2: hodové. Ano, ale jsou taky tím nákladnější, protože všechno musí prožít a pokud možno nákladně, když to my si to velice levně představíme.
0: Ano.
4: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
5: Miloš Kopecký, Jiřinka Bohdalová, zastupujete vlastně trošku, i když to je, jak si řečeno, metaforicky, muže a ženy. Kdybyste si třeba měli vymyslet 10 pravidel pro šťastné manželství.
1: Je. Yeah.
5: Čím byste začali?
0: Já otázkou. Je to vůbec v lidských silách?
1: To má pravdu.
0: Já se tážu.
1: No
0: se
1: ano.
0: Tážu. No to je tedy... Jo, to je otázka. To je otázka na knížku.
1: To
0: opravdu.
1: No to
0: na tlustou knížku. To je taková otázka. A choulostivá otázka. To je asi jako, kdy pak radši mít mateřské znaménko. 10 pravidel, 10 přikázání pro šťastné manželství.
5: Starým třeba první by mohlo být, že nebudu pomlouvat předcházející partnery a tak.
0: Ne, no, když bych, já nebudu pedant, pokud je o tu formulaci, jo, já bych jenom na počátku řekl, že manželství není o to, aby byl člověk šťastný.
1: Cože, já jsem to nevěděl.
0: To je zajímavý je, že kdykoliv já něco myslím vážně, lidi řvou, když dělám fóry, tak jsou sticha nebo se ošívají. To nemá, to, já říkám, že manželství není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství daleko spíš. Ježišme, manželství daleko spíš je od toho, aby člověk vůbec byl. A to jak si v přímém, tak i v přenesném slova smyslu. Proč ho leze? Neleze za čím?
1: Ne,
0: za čím? Manželství je lidská.
1: To by mě rozčílil teda.
0: No jo, no tak já už jsem z červené knihovny dávno vyrostl. Manželství opravdu není. Ne, ke šťastí nepotřebuje být člověk oženěn ve svazku. To opravdu ne. Asi to má nějaký jiný smysl, protože ke štěstí nepotřebuješ být na úřadě a nechat si to oštemplovat. To není zapotřebí. Tak zaprvé bych řekl, opravdu mě s čím souhlasíš a v čem nesouhlasím. Znalost jeden druhýho.
1: To je.
0: Hned zatím by šla tudíž tolerance k tomu, jaký ten druhý je.
1: Trpělivost,
0: že jo. Za třetí svobodomyslnost. To znamená, nesmějí tam chřestit řetězy v tom manželství.
1: Nesmějí, no to už zase pozor.
0: Nesmějí tam být, jako to většinou bývá, že jsou si vzájemně žalářníkem i vězněm. Každý je současně žalářník a současně vězeň. To nesmí být.
1: Takže ty bys chtěl být žalářníkem?
0: Ne, ale opravdu, mě to nebaví nikoho. Žalářovat, protože nebaví. Hele, nikdy jsem nechtěl být ani pastýř, ani ovečka. Ani jedno, ani druhé mě nebaví. Já si navíc bych přišel by, kdyby dlouho přemýšlel.
5: Ne, tohle stačí, já
0: ale
5: jsem se ptal,
0: čím začít
5: vlastně.
0: Svoboda, tolerance, humor, samozřejmě. No a tak se to šťastně doklepám
1: no,
0: k rozvodu.
1: No vážit si musí jeden.
0: No a co je krásnější, jo? Nejhorší věc na světě, přátelé, je šťastné manželství. Pač z toho nemůžete ven.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Taky věhlasný botanik Václav Větvička, na kterého chci dnes vzpomínat, nemohl chybět v rozhlasovém toboganu. Ostatně on, pan doktor, nikdy nechyběl tam, kde mohl vyprávět v okytkách, jak sám říkával, a kde mu bylo dobře ve společnosti přátel. Tak tedy i na rozhlasové oslavě jeho 85, kde mu mimo jiné gratulovala i herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská.
2: Jaký je to pocit, když teď sklízíte v těch 85 ty plody za všechno, co jste zasel, a to ve vašem případě teda doslova?
3: No, obávám se, že většina těch plodů je nezralých. Takže ještě musíme počkat, aby dozrály trošku.
2: Tím to, že když jsme vybírali hosty, vaše jména padla jako první. Pavlínko, ty a pan doktor Větvička, a chci tedy jedno vysvětlení. Já jsem vyštrachal v archivu fotografii, kdy pan doktor u nás v toboganu slavil 70. U toho už jsem byl, pač to není zas tak dlouho, ale už tam byla Pavlína Filipovská. Tak jak je to?
4: Ale mě ještě nebylo 70 v té době.
2: Ne, to ne, to ne.
4: Ne, to byl pan doktor jenom takovej jako outlocitnej, že mě přizval. A já jsem se přihřála v jeho slávě. No a byla jsem okouzlená původně. Tehdy. Teda, jo. Protože to je osobnost, že jo. To člověk vidí a na první chvíli pozná, že mluví s někým, kdo je s velkým N. Je to pan někdo, tady Větvička. A já mám to štěstí, že mu nejsem tak úplně protivná a že i od mlada, ještě mě nebylo 70 a už si mě vybral.
2: Počkali, když bychom v té historii šli ještě dál, no. To nebylo první, kdy jste se viděli při 70. pana doktora, ne? Jako, když by si hledala dál a dál a dál a dál. Já vím, že tady máš manžela v zákulisí, ale prozraď aspoň, co tady můžeš.
4: Právě, že bych nerada takhle kutala do času, ale my o sobě víme. Dlouho už,
3: my o sobě víme velmi dlouho, konkrétně z času, kdy Zdeněk Podskalský natáčel v Průhonickém parku Dostaveníčko. Tam jsme se viděli a potkali poprvé.
4: Ano.
3: Ale kdy přesně, to bylo?
2: Úplně přesně to nevím, čemu se tenkrát nechtějte. Říkalo Čumák na Čumák, ale tváří v tvář.
4: Já vím jenom, já jsem byla z toho tak opojená, ale kvetly ti pšeničníky.
3: A víš, proč se jim říká pěničník?
4: No to je mi záhadou, protože
3: jako třeba mydlice, protože obsahuje saponiny a můžeš se rozemnutýma listama umýt ruce. A proč pěničník? No, bratři Preslové v 19. století, když tvořili česká jména k rozmanitým druhům, které tady nerostly a neměla lidová jména, tak sahali do okolních slovanských jazyků. Na Sibiři, tak jako u nás borůvčí, roste tak asi vysoký 70 cm rododendronek. Zlatě kvete. Jmenuje se Rododendron aureum. A ty Sibiřané zjistili, že když si udělají čaj z tohohle rododendronku, nebo když si osladějí cokoliv medem od včel, které se pásly na těch rododendroncích, tak si připadají jako opilí. On je totiž halucinogenní a opilí lidé jsou pijáni lidi. A těm keříčkům tam říkají pijánišník. A bratři Preslové z toho udělali E s háčkem a my máme pěničník.
2: Ovšem potlesk pro pana doktora Větvičku a mně se konečně tedy odkrylo to, co se dělo tenkrát v té botanické zahradě, protože oni tam tedy kvetli tyhle ty a ty si slupla rododendron a hned si byla veselější.
4: Já jsem si jen čmuchla.
2: To ti stačilo. To ti tenkrát stačilo.
4: Ještě, protože vidět ti Větvičku plus tenhle pěniční čeček, malinkatej, to byl takovej zážitek, že to moje srdce tehdy mladý, ještě ne 70-letý, to skoro nevydržel.
2: Možná, pane doktore, bychom si vzali všichni tady v toboganu příště, nemusíte hned dneska, sazeničky téhleté rostlinky, protože mít na zahradě kytku, že když si lupnu lístek, jsem drobně přiblblej a je mi všechno jedno, to v dnešní době docela je potřeba.
4: Víš, že já už ani nepotřebuju pěnišník.
2: Máš nějaký dobrý prášky, jo?
4: Ne, já jsem si zvykla, protože doba je teď ošklivá, že jo? A šrouje nás takhle, jako musíme všichni brzdit ve všem. Tak já už jsem zabrzdila natolik, žádný prášky, nic. Já si vzpomenu na větvičku a mám to.

0: František Nepil má nástupce. Když se první, ta páně Větvičkova květinová knížka, vyšvihla do čela těch nejprodávanějších, nejčtenějších. Stejně jako u Františka Nepila nebo Miroslava Hornička, při čtení uslyšíte hlas doktora Václava Větvičky a jeho úsměv. Však on si většinu těch příběhů a fejetonků, dřív než vyšly knižně, vyzkoušel právě v rozhlasovém vysílání. Jestli to sedí, nebo jestli mám krátit a přepisovat, přiznával se. A jaká škoda, že do galerie těch barevných květinových obalů dlouhé knižní řady nepřibyde už žádný další. Ale my se můžeme díky rozhlasovému archivu vracet k desítkám těch, které tady zůstaly a které jste jako skvělý vypravěč, pane doktore, podepsal svým hlasem. A vybírám teď třeba ten o tom tenkrát skoro ztraceném diktafonu.
1: Totiž to bylo takhle. Na ten nádherný Rockstein jsem si našel cestičku z Panské Lhoty, to je asi 4 nebo 5 kilometrů od Brtnice. Na konci vesničky jsem zaparkoval Borůvku, své staré autíčko, a vydal se ke hradu dolů, do údolí, krásným lesním kaňonem plným kapradin, tlejícího dřeva, mařákovského příšeří a se studánkou, co k ní ptáci laně chodí pít a co bych se sám od ní nejraději ani nehnul. Pak jsem se vrátil k Borůvce a uplatnil takový svůj dosud nepublikovaný a nepublikovatelný zvyk. Asi to znáte. Lidé, kterým se někde zalíbilo, si jaksi předplácejí možnost se do takového místa vrátit tak, že třeba hodí do zámecké studny, do potůčku, nebo například do pramene Vltavy na Šumavě, drobný peníz. Já, který jsem strávil půl života na exkurzích v přírodě, mám stejnou touhu a stejná přání, jen nikam neházím drobné. Za to se, a teď vy citlivější zavřete uši, za to se tam někde v koutku je ve mně něco ze psa, prostě si to podepíšu. Na to ovšem nemohu držet v ruce diktafon, to dá rozum. Já si totiž vůbec nic nepamatuju a tak si musím hned, jak něco vymyslím, to zaznamenat, jinak je všechno beznadějně už za 5 minut pryč. A tak se milý diktafon položil na střechu Borůvky nad místo spolujezdce a poodešel jsem, abych se po Alíkovsku podepsal. Pak už jsem, naučeným stereotypem, přistoupil k Borůvce z druhé strany, nasedl, vycouval, vyjel drkotavým úvozem na silnici a uháněl k Brtnici a dál a dál. Na křižovatce ke Kněžicím, asi tak po 10 kilometrech, jsem odbočoval do krásné, třeba z mladé Jasanové aleje, a chtěl jsem si namluvit pár poznámek. Kouknu na palubní desku, diktafon na obvyklém místě nebyl. Nebyl ani vedle a na první pohled ani vzadu. Nezbylo než zastavit a dojít se podívat, jestli jsem ho nedal do kufru. Ale to už mě oblévalo horko, protože jsem si vzpomněl, jak jsem ho položil na tu střechu. Vystoupím a spadla mi čelist. Ve starší literatuře v takových případech obvykle stávalo nastojte. Diktafon ležel přesně na tom místě, kam jsem ho před těmi 10 kilometry položil. Uznejte, že to je malý zázrak a že mě ten pánbu musí mít rád. Kdo si někdy něco nechal na střeše auta, ví, o čem mluvím.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Čas. Čas je nejlepší lék. Čas jsou peníze. Čas utíká jako voda. To jsou prosím nejfrekventovanější česká přísloví o čase. Ze 73 času věnovaných, jak je uvádí knížka Dany Bittnerové a France Schindlera. Možná, že si při vyslovení kratinkého slůvka čas vzpomenete na Forbínu, předscénu páně Verichovu a páně Horníčkovu o čase. Od 15. února 2003 už oběma měří čas věčnost. Ostatně, viděl někdo z vás čas? A přece je všude. A byl tu dokonce před námi a bude i po nás. Když někam jdete a je to asi 5 kilometrů daleko, tak víte, že těch 5 kilometrů budete šlapat asi hodinu. Koupíte-li si k tomu pytel brambor, tak se vám za chvilku třeba jen 5-kilový pěkně pronese a hned víte, co je vzdálenost a co je váha po novém hmotnost. Ale čas? Když už ho nevidíme a klouže nám mezi prsty rychleji než voda sítem, tak jsme se alespoň pokusili ono neviditelné nic změřit, anebo alespoň odhadnout. Dávno před prvními chronometry a vší technikou sloužil člověku k měření času jen a jen odhad. Vodítkem bylo, ale nesmělo být zataženo, slunce. A první časové údaje? Den měl jen 2 části. Dopoledne a odpoledne. Nikam se nespěchalo. Pak doba zrychlila a přibylo pro skutečný den rozdělení na ráno, dopoledne, odpoledne a podvečer. A pro noc, večer, půlnoc a úsvit. Ale nejvíce mi líbí označování jednotlivých částí dne u starých Řeků. Dopolední, asi tak 10. hodina, byla označována za dobu, kdy náměstí se lidem plní. Poledne nemlátili pytlem o rybník, jak zpívá jedna starší lidová písnička, ale chápali jako dobu, kdy čas lázní nastává. A podvečer byl definován jako doba, kdy se lampy zapalují. Idylický čas, bez veškerého spěchu, SMSek, internetu a jiných výdobytků. Doba, v níž bylo dost času nejen na zapalování lamp, ale i lítek. Ačkoliv to poslední nám zustalo dodnes.
3: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem z hůr, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr, a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Je středa 12. srpna a dnešním tématem jsou věci, které nás dokážou během pár vteřin vytočit. Možná je to mlaskání, nedochvilnost, nepořádek, pomalý řidič před vámi nebo třeba člověk, který si v autobuse telefonuje tak hlasitě, že jeho hovor slyší úplně všichni. Jsou to často úplné maličkosti a právě ty nám někdy dokážou pořádně zabrnkat na nervy. Co vás spolehlivě zvedne ze židle? Máte nějaký zvuk, zvyk nebo chování, které prostě nemůžete vystát? A dokážete se rychle uklidnit? Nebo ve vás taková drobnost bublá ještě dlouho? Dnešní noční linka je právě o těchto malých i velkých věcech, které nás dokážou pořádně vytočit. Zavolejte a podělte se o svůj příběh. Jsem zvědavá, o čem budete vyprávět. 731 800 900 to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás. Jako první nám zaspíval Valdemar Matuška a nebo kapela Elán.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Já myslím, že to není jenom třeba u té pokladny, jak jste zmínil v obchodě, někdy to je na úřadě, v ordinaci, u lékaře v čekárně a tak dále. Ano, já asi s vámi souhlasím, ona ta nálada se potom často přenese i na ty ostatní, najednou má člověk úplně jiný den a přitom původně nebyl žádný problém. Tak člověk jediné, co mě asi napadá, aby vždycky začal u sebe, aby se usmál, i když třeba by to ten druhý nečekal. Ono se to potom v dobrém všechno vrátí a překvapí ty ostatní, kteří čekají samozřejmě tu reakci negativní. No?
1: Ano, presne, presne. Je to o tom vzájomnom pochopení, o tej komunikácii a o tej nejakej intuícii, že vieme sa vžiť do kože toho druhého človeka a toto nám nejako chýba. No, takže asi toľko, to by som sa chcel zapojiť a teda vyjadriť svoj názor.
0: Děkujeme za tento postřeh, Lubomíre. Jsem ráda, že jste zavolal. Pojďme poslouchat dál kapelu Elán a příběhy ostatních posluchačů. Těším se na příští zavolání.
1: Majte sa pekne, do počutia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, je 23 hodin 15 minut a volá nám pan Michal z Myšlína. Vítejte.
1: Sedlák z Myšlína a Prahy, dobrý den, dobrý večer.
0: Vlastně já s dovolením noc. Připomenu téma. Co vás dokáže okamžitě vytočit? Tak Michale, co to je?
1: Tak, co mě dokáže okamžitě vytočit? Tak mě už v poslední době moc věcí nevytáčí, ale spíš se mě hodně nelíbí, nebo jsou mi odporný. No, snažím se ovládat, protože to je hodně v životě důležitý. No, tak mám tady takový poznámky. Tak jako spotřebiteli se mi třeba nelíbí víčka, které jsou neoddělitelné od lahví kvůli nařízení EU. Já sebou nosím nůžky a vždy je odstřihávám. A nebo třeba taky slabá hliníková či plastová víčka, třeba od kelímku s jogurtem, ty se mi často trhnou. A jako spotřebiteli se mi třeba dál nelíbí.
0: Počkejte, zkuste.
1: Ano.
0: To ještě rozvést. Mně to teda přijde velmi zajímavé, že vás to rozčiluje tak, že sebou nosíte nůžky. Já vím, že ano, to rozčiluje mnoho lidí a já jsem si říkala, jestli si někdo na takovou drobnost vzpomene, to jsou taková ta víčka, která zůstanou připevněná k lahvím a prostě nelze je oddělit tak jednoduše. No, takže já jsem si říkala, že se většinou, když někdo řekne, že se naštve na něco, tak zeptám, jestli se umí ovládnout a tak vy teda to prostě neřešíte, nesete si nůžky a odstřihnete to.
1: To jste borec. Vyzeral jsem na to.
0: No.
1: A pak dál, je něco podobného, jako slabá hliníková či plastová víčka třeba od kelímků s jogurtem. Ty se mi taky často takhle trhnou. To mě taky docela vadí. No a nebo jako spotřebiteli taky mi docela vadí, nebo že by mě to přímo rozčilovalo, to se říct nedá, no, ale člověk si to může koupit přes internet. Vymizení pánských slipů z běžného sortimentu. To v nabídce máte samé boxerky a trenýrky. U těch mi vadí rolování nohaviček v kalhotech. Jo. A taky mi vadí...
0: Tady se úplně do diskuze nepřidám.
1: A taky mi vadí tykání v reklamních sloganech. A taky mi vadí samoobslužné pokladny. No, tak to je taková jedna část. A potom jako pacientovi se mi nelíbí, teda jsem docela dost rozladěný ze svého zdravotního stavu. To by bylo na povídání delší, to je samostatná kapitola. Pak se mi nelíbí kouření zdravotnického personálu. A co se mi zvlášť nelíbí, ale je mi tak jako protivný, nebo jak to nazvat, automatické SMS upomínky na již domluvené lékařské vyšetření.
0: To vás rozčiluje?
1: To
0: zbytečný.
1: Rozčiluje, rozčiluje mě to. No, myslím si, že když už jsem se jednou domluvil, tak mi to netřeba připomínat. No, ale to je taková malichernost.
0: Já bych s dovolením se vrátila k těm samoobslužným pokladnám. To je opravdu zkouška nervů. Člověk potřebuje rychle nakoupit, najednou něco hlásí, že zboží není v odkládací zóně, nebo přijde jiná instrukce a člověk má pocit, že místo nakupování obsluhuje pokladnu. Je to u vás spíš ten právě neustálý pípák a hlášky, nebo vám vadí už ten princip, že si to vlastně všechno musíte udělat sám?
1: Vadí mi spíš mi vadí ten princip. No, když přijdu do obchodu, tak vybírám, je tam plno věmu, plno pohybu dělám, já vlastně se svou nemocí, nebo jak to říct, prostě já nesnáším plno věmu, jo, a plno pohybu, protože se mi potom dělá špatně, takže jsem rád potom, když si u té pokladny trošičku mi někdo, ne přímo odpočinu, ale někdo mi prostě s tím nákupem pomůže, aspoň tak, že to namarkuje. Jo, že si to nemusím markovat sám, no. Tak asi takhle jako...
0: Takže když třeba stojíte u pokladny, kde je pokladní, ale je tam dlouhá fronta, tak si klidně počkáte, než abyste šel k tomu samoobslužnému.
1: Ano, dám přednost, ano, klidně si počkám, no. A když je u samoobslužní pokladny prázdno, tak přesto prostě si raději tu frontu vyčkám, no. No a jako občanovi mi tedy vadí odpadky ve veřejném prostoru, což asi nebudu jediný. zejména teda v okolí laviček. A pak tady mám takovou poznámku, močení malých dětí na veřejnosti, natož dospělých. Tak to je taková specialitka, no, no asi taky nebudu jediný, komu to vadí, nebo nevím, asi jsem na to nějak vysazený. Jako nějak to, moc to neřeším prostě, když to vidím, tak odhlídnu a něco si pomyslím, ale samozřejmě nikoho neupomínám, nikoho nemoralizuju nebo něco takového. No to ještě nemám věk. A co mi pak taky vadí, jsou hlasové projevy při sportování, protože já celý život bydlím vedle dětského hřiště, tak jsem na to tak trošku vysazený, no. A když třeba někoho chci pozvat...
0: Počkejte, Michale, teda u dětského hřiště sportování, myslíte děti, že tam řádí, že si hrajou a vy teda nešťastně bydlíte blízko?
1: Ano, vyvolávání různých hesel, vykřikování a prostě takové ty hlasové projevy, prostě to, co je spojené se sportováním. A míč bouchne o klander nebo o železnou zábranu, tak to já znám, vykopnutí míče a tohle. Já jsem na tyhle ty zvuky už jsem
0: chápu, že po těch letech
1: to mi vadí.
0: Vám to vadí víc než
1: jak
0: prvních pár let.
1: No. Oteplovat, jak s jarem zkrátka to začíná. Ale to už jsem tady na chatě na myšlině, tak to mě trápit nemusí. Ale to jsou takový, víte co, já jsem vybral schválně takový hezký malichernosti. Jo. Takže tak, jinak když třeba někoho pozvu, tak jako hostiteli mě vadí, když on ponechá jídlo, které já připravím, nějaký pokrm, bez ochutnání. Jo. To mi vadí třeba taky. Jo. Mě docela až rozčiluje.
0: No a to jde, abyste uvařil a někdo to ani neochutnal, rozumím,
1: ano,
0: že to třeba nevím,
1: uvařím, nebo si připravím nějaký studený pokrm, nebo co, já se teda specializuji spíš na studený pokrmy, já tedy návštěva moc nevařím a vadí mi, když dotyčnej to třeba ani neochutná, jo. Jsem nejradši, když to sní, protože já to pak musím dojídat, že když to neochutná, když to ani neochutná, nebo nedá si trochu, nebo nesní to, tak mě už to potom nechutná, když to jídlo připravujete, pak to když nebavit. Ano, pardon.
0: Děkuju za to zajímavé povídání. Dozvěděli jsme se o vás zase něco nového a je krásné slyšet, jak každý má ty svoje malé věci, které mu dokážou zabrnkat na nervy a každý to má úplně jinak. Děkuju, že jste se k nám dnes přidal.
1: Bylo mi potěšením, tak se...
0: Zase někdy naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: Každý máme něco, co nás dokáže během pár vteřin spolehlivě vytočit. Někomu vadí malé mlaskání, hlasité srkání, jinému pozdní příchody, nepořádek, pomalí řidiči nebo lidé, kteří telefonují tak nahlas, že všichni slyší přes celý autobus. Někdo nemá rád fronty, další větu, vždyť o nic nejde. Někoho rozčílí, když doma zase nikdo nevymění prázdnou roličku toaletního papíru. Právě o tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Téma zní, co vás dokáže okamžitě vytočit. A volá pan Robert z Olomouce. Krásnou noc.
1: Dobrý večer. Je to Jirka nebo Jaruško? Teď nevím.
0: Jarka?
1: Tak Jaruško, já vás zdravím. Chci vám poděkovat, že jste mě vzalo, paní Barbožikovo. No a teďka k tématu. U mě v práci jsou to dva kolegové, kteří vyloženě vyhledávají hádky. Oni na to mají svou taktiku nebo techniku, jo. Ten jeden to dělá, tak nebudu jmenovat, že prostě místo, aby řešil svoje vlastní problémy, tak chodí žalovat na druhý, tak to úplně nesnáším, jo. To je prostě, to se o mě stará, kdo se o to prosil, to mě dokáže jako rozčilit. A ten druhý zase to dělá tím způsobem, jo, že člověk se s někým baví, ho se to netýká, ale vstupuje do hovoru a přijde mě to silně netaktně. Jo? A prostě když se mě něco netýká, tak se do toho nemýchlám. Takže to jsou taky dvě věci, nebo ti dva kolegové mě dokážou teda rozčilit. A klidně se mě ptete. Jako.
0: No, jdou tedy žalovat, předpokládám, nadřízenému. Co je k tomu vede?
1: Nadřízenému nespíš, jako ostatním kolegům. Jo? Já si myslím, že si tahají triko. Jo? To je taková dnešní blbé zvyk, že prostě někdo se snaží být důležitý, jo, nebo má nějaký komplexy, nebo já nevím, jo, no tak prostě to řešit, takže místo, aby řešil svoje problémy, no tak on bude chodit a bude vykládat a ten udělal toto a tam ten udělal tamto, jo, to je to žalování a u toho druhého ten zastupuje do hovoru, protože si musí dokázat, že on je pan někdo, jo, on je vlastně takový ten king, jo, a tak dál, jo, to se těžko vysvětluje, jako.
0: No, co s tím, zkoušel jste s nimi o tom mluvit?
1: No, neříkám, že tak končí vždycky a někdy prostě je odpověď, tak mi vlez na záda, někdy se pohádám, ale nechci se hádat, že, jako nemám to rád, nechci se hádat, nebaví mě to, ale to jsou prostě lidi, kteří to asi potřebují, já to teda nevyhledávám, ale pomáhá mě třeba to, jo, že když prostě vím, že ten člověk se chce hádat, tak prostě mávnout ruku a nekomentovat to, nevím, jestli je to zrovna to nejlepší řešení, jo, protože to jsou prostě lidi, kteří potřebuje takzvaný adrenalin, jo. Já nevím, k čemu to teda potřebuje, jo. To je jako někoho droga, no, tak někdo třeba, já nevím, bere kokaina, taky ho potřebuje. To se těžko vysvětluje.
0: A máte u někoho zastání? Je někdo, kdo tam drží při vás a snaží se vás podpořit?
1: Tak to záleží na konkrétní situaci, že, protože každá situace je naprosto odlišná, jako, jo, že to je prostě takový, jako, že prostě vždycky je to tak, jo, že čeho se varuju a už dlouhou dobu, když se dva kolegové kvůli něčeho hádají a nikdy do té hádky nevstupuju, protože jako to se nevyplácí, protože nikdy se nezavděčíte oběma, takže já řeknu pánové, já nevím, o co jde, odmítám se do toho míchat, jo, to taky funguje.
0: No, já chápu, že toto umí člověka hodně potrápit, když víte nebo máte pocit, že vás lidé v práci pomlouvají, tak člověk pak začne přemýšlet, co říkají, komu to říkají. A není to samozřejmě komfortní prostředí, je to naopak toxické. No. Tak proto jsem se ptala, jestli jste se snažil konfrontovat přímo je, protože vlastně to je většinou ta cesta, že se to potom nějak vyřeší, ale jestli ani to nepomohlo, tak asi bych na vašem místě dělala to, co říkáte, a to jedním uchem dovnitř, druhým ven, protože pokud něco nemůžu ovlivnit, tak by jsem se tím asi neměl zabývat. No, ale věřím, že to není jednoduché.
1: Jo. A když už jste to téma nakousla, paní Barbořiková, nic mě do toho není, ale co vás třeba rozčili, jako třeba fronta autu, benzínky, když tam dlouho stojíte, promiňte, že se tak pitomně ptám.
0: Ne, já vám odpovídám, že to vůbec. Já bych asi musela dlouho přemýšlet, co mě vytočí.
1: No, tak bych se vám nasadil broka.
0: Ale já si to připravím, já vám řeknu v dalším vstupu. Mě totiž asi úplně jenom tak něco nevytočí.
1: Tak to jste dobrá, no.
0: No, vidíte to? Já nedokážu odpovědět z patra, ale určitě na něco přijdu. Takže za chvilku vám řeknu.
1: Třeba když vás bolí zub, že jo?
0: Tak to mě taky nevytočí, to...
1: Já to brečím, protože jsou tak z toho, jakože stejně nevím, jak dál, no, tak to už je takový...
0: To jsou jiné pocity asi, než to vytočení, no. Dobře.
1: Ale ještě jsem chtěl závěrem teda, chci pozdravit paní Barbořikova a paní Ludmilu, potom paní Vlastínku, potom včelaře, že zbáže, no zkrátka všechny linkaře, ať to neprodlužuju zbytečně, no a chci vám poděkovat, že jste mě vzala, no a možná by nebylo dobré napsat knížku, jako, je to taková uvaha, jak prostě vyřešit složitý životní situace, protože každý jich máme dost, jo, a nebylo by to na škodu, že člověk by se z toho obohatil, poučil a tak.
0: Roberte, a kdo by to měl napsat?
1: Nakladatelství Gazda. Píšou zajímavé knižky.
0: Já jsem si myslela, že to myslíte tak, aby tady jsme my, co tady spolu sdílíme svoje příběhy, tak vydali noční linku, knihu, příběhů.
1: To by ale nebylo špatné.
0: Dobře, no, říkala, ale to už jsme od tématu pryč, takže jo, máte ještě něco k němu?
1: Jenom krátce, vždycky jste říkal, že když má někdo nějaký téma, tak já bych navrhl mravence, já strašně rád pozoruju mravence, to je něco úžasného, to už nepotřebuju ani telefon, ani kino, ani nic, jo, to je prostě, kdyby se dělal doprostřed velkoměsta, chodím k jednému mraveništi, ale mě tam moc prima, vždycky jim donesu něco dobrýho, to víte, že to sní, jo.
0: Roberte, děkuji za telefonát,
1: tak se mějte
0: hezky. Se hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pane Roberte se mě ptal, co mě dokáže vytočit, tak ono toho opravdu moc není. Já jsem v podstatě nedokázala přijít na něco takového velkého, abych vám to řekla během písničky. Ale možná to mám asi podobně jako první volající, pan Lubomír ze Slovenska. Asi mě vytáčí ta běžná nezohlednost, každodenní někdy. Ne ta velká, ale ta drobná, kdy člověk vůbec nepřemýšlí, že kolem něj jsou nějací další lidé. Třeba když někdo někoho přeruší, předběhne, zabere celé místo, nepustí sednout v autobuse. To si potom říkám, co pak se neumíme na chvíli podívat i očima toho druhého. A možná, to všichni znáte. Teď paní Věrka z Prachatic, jsem zvědavá, o čem vy budete vyprávět. Zdravíme vás.
1: No, zdraví, já taky zdravím tam noční linku.
0: S dovolením připomenu téma, co vás dokáže okamžitě vytočit.
1: Vytočilo a jeden mi vytočil, to už je tak měsíc, a jeden před rokem vlastně. A ten toho chlapa furt vydávám, teď mu teda akorát dělali bypass. Takže dneska mě vytočilo, prostě v práci v Otavě v Prachaticích mi jedna ženská furt to následuje. Já jsem sehnul, tam jdu, tam jde za mnou. Jo, takže já jdu na záchod, ona prostě myslí, že jdu, mluví kam, nebo jdu za mistrovou, že se našla zmetky, nebo za vedoucí, prostě a vytočí mě to hned. Takže ona mě pronásleduje, když se jdu udělat kafe, prostě myslí, že já jdu mluví kam. Přitom jsme na stejné dílně. Takže prostě to se taky nedělá. A nebo mě vytočila, protože jsem jí našla kartu, jenže mezi tím mysleli, že já jsem jí ukradla, mi přikala. Přitom já jsem jí vlastně ani nevěděla, že jí nějakou hledá kartu a prostě to rozvedla na mě. To se taky nedělá, prostě jsem jí říkala, hele Jano, kartu jsem našla tady, jak jsou součástky a dal jsem ti na stůl. Jo, a prostě druhý den přišla a měla jí tam. Jenže svedla to na mě, že jsem jí prostě ukradla. No a tady kamarádovi se stalo, že jel vlakem z Vodňan do Nového Údolí, jenže s kamarádem měl u sebe ledinku s penězma hromadu, občanku, já nevím, co všechno to tam měl, a svedl na něj, že prostě ta jednou ledinka se ztratila a svedl na něj, že mu ji, ještě byl na návštěvě a myslel, že mu ji tady ukradl. Jenže to pravda nebyla, ona ta ledvinka se našla, až uklízeli vlak. Jo, takže prostě se ledvinka našla, ale přitom to on nahlásil na policajty, jo, a jo, už to bylo jako řešení, že ho prostě to má doma, nebo prostě chce to ukrat. Jenže přitom na Novým Údolí zjistili, že tu občanku má tam ta paní, co tam uklízela, takže ho potom vrátila ze všem všudy. A to se taky nedělá, to mi vytočilo, že mám tady kamaráda, vlastně přítele a jo, tak ho hlídám a to se mi nelíbilo.
0: Tomu rozumíme, no, to jsou...
1: No a nebo se mi stalo, to jsem koukala sama, nevím, jak je to v Prachaticích, ale prostě jsem šla z práce, sedla jsem si na lavičku jako mezi lidma, jako kamarádi, tam byly kamarádky, chodilo tam lidi, ne lidi, a sedím a říkám, ty bláho, tamhle mezi spořitelnou a tou drogérií prostě leží chlap hlavou na beton a nikdo nic jako nedělá s tím. Čekám 10 minut, prostě mi to nedalo, nechala jsem penízenku s věcma na lavičce a šla jsem za ním. Říkám, no tak jsem se ho jako pohladila, říkám, mě to je jedno, jestli to je Rom nebo Bůh ví, kdo to je, prostě to se nedělá, tak jsem tam k němu šla, říkám, no, jako jsem ho hladila, říkám, no, já hladím každýho chlapa, když je hodnej, i když jsem ho neznala, říkám, prosím tě, jak tady dlouho ležíš? No, jako jsem mi říkal, že neví, ale asi dlouho, protože prostě jsem ho hladila po zádech, říkám, tak je to dobrý, mluví, nemá zapadlý jazyk, jako se to stalo mýmu synovi, tak dnes vlastně jsem ho taky takhle zachránila, ale na jiný způsob. A proč, to vám ještě dořeknu do třetice. No a tak prostě jsem vlítla do spořitelny, do non-stopu, před non-stopem tam hulili. Já říkám, potřebuji aspoň židli, kdyby náhodou jsme jako vstal, jako postavili na nohy, aby měl první pomoc hned, jak leží. No nyní, záchranka, policajti, nikdo, možná, že už viděli, že se tam něco děje, tak prostě jsem čekal na kamarádku, kamarádka šla ze zdola, paní učitelka z Jarouškovo přijde šla na druhé straně, ptala jsem, jestli nechci pomoct. Já říkám, tak tam počkejte na rohu. Kamarádka přijde, říkám, tak když ho nezvedem, prvé budeme volat, nebo když budeme vidět, že je od krve, to... tak jsme ho zvedli jako na tu, ani tam ta židle jsme nepotřebovali, já ho vzala, jak mám páru přes 100 kilo, až jim, ale je mi to jedno, prostě jsem ho vzala z jedné strany, ta kamarádka z druhé, ta váží o půlku méně než já, tak jsme ho zvedli, říkám, dobrý, není od krve, já myslela, že Bůh ví, jak bude vypadat, když vlastně ležel jakou dobu na betoně, zakoval obrumník a místo na trávu spadnul na beton. A lidi ho tam nechali, jako když nic prostě. A to se mi taky nelíbí, nevím, jak tam teda jsou ty kamery. No tak jsme ho zvedli, pořádku, tak říkám, hele, půjdeme na lavičku, uvidíme, jo, já mu udělám, protože mám, jako jsem už vlastně vyndaný žebra, ten mi taky vypadávají, tak prostě už vím, jak ten na toho člověka, říkám, ty máš, že vypadlý žebro, proto blbě dýcháš. No tak jsem mu tam jako zmáčkla trochu, namasírovala jsem mu záda zatím a říkám, od krve nejsi, tak já tady mám první pomoc u sebe, vemu obrovský odsutě a protože byl horký, tak jsem mu jako první pomoc udělala, kamarádka seděl s námi na tom a teprve policajti přijeli a už viděli, že už tam nic není. Tak jsem říkal, bohu, jak by to dopadlo, oni by ho odvezli, měl alkohol, teď by platil jako noční to, ne, a já nevím, se platí, prostě. No tak jsme potom odvedli domů, říkám, půjdeš domů, my jdeme s tebou, kdyby něco, přítelkyně byla na odpolední, tak prostě, tohle, on je takovej, že prostě platí druhým jako já, jo, takže vlastně jsme ho zachránili, ale teďkon jsem ho potkala a kamarádka mi říkala, že mu dělají bypass, takže je v pořádku.
0: No Věrko, to jste udělala správnou věc. Je hrozné, když člověk vidí někoho, kdo potřebuje pomoc a místo toho, aby mu někdo pomohl, tak ostatní přihlíží. A úplně nejhorší mi přijde, když v takové chvíli někdo vytáhne telefon a začne natáčet. Člověk přece nikdy neví, kdy bude sám potřebovat, aby mu někdo pomohl.
1: Vím, že tohle tu se nestalo, prostě jestli jeho někdo natočil, mě to je jedno. Já prostě je natočili možná i ve Vodňanech, to se taky nedělá, ale prostě policajti jeli kolem, protože pán bude mu 70 prosinci, mýmu synovi bude 14 prosince, 30 a prostě měl tady hromadu faše od piva a jak prostě blbě chodí, nebo prostě mu bude 70, tak jsem se rozhodla, že ty flašky všechny odnesu. Přemýšlela jsem jak, ale nejblíž mají Albert, tak jsem vzala vozej s sebou k němu,
0: Jaruško,
1: do přímo
0: obávám,
1: do bytu,
0: ale...
1: jako nahoru.
0: To už...
1: A ty flašky se odnesla, no.
0: Takže... Ano, to už jsme trošku odbočili od tématu, takže já vám poděkuju, mějte se nádherně, prosím poslouchejte dál a zase se zapojte, ano? Naslyšenou.
1: Tak ano.
0: Možná vás vytáčí lidé, kteří chodí pozdě, jsou bezohlední, možná máte úplně jiný, trochu nečekaný spouštěč. Pojďte nám zavolat, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná už máte v hlavě něco, co vás pravidelně vytáčí, možná už jste na něco přišli. Právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Dnes se ptám na jednu docela obyčejnou věc, co vás dokáže zvednout ze židle, a nemusí to být něco velkého. Paní Martinka je s námi, odkud voláte?
1: Z Brna.
0: Už jsme ve vysílání, tak můžete vyprávět.
1: Tak ono už je to delší dobu, co mě teda vytočí málo kdy co, ale už je to teda sice 5 let, co mě vytočilo nějak. Seděla jsem na lavičce u 5. nástupiště u Šaliny, protože jsem potřebovala jet dál. A přišla za mnou jedna paní, říká mě dobrý den, tak jsem mi řekla dobrý den, no a začala se mnou vybavovat. Víte o tom, že vás má Kristus rád? Říkám, vím, jo, protože jinak já jsem normální člověk. A ona začala, no a víte, tak a já říkám, paní, ale já jsem věřící člověk, takže normálně jako tohle. A ona začala mě fakt teda tak opravdu vyloženě obtěžovat. Jenomže nejhorší na tom je to, že to bylo pár dnů po pohřbu mého manžela a já jsem musela jít vyřizovat různé záležitosti, co teda se týkalo po pohřbu, že? No a ona pořád, no a proč jste tak smutná? Já říkám, no zemřel mě manžel. No mě umřel, tak já nejsem taková, jak vy se díváte, jak kdyby vám zhořely hračky, nebo já nevím, no velice byla odporná, což mě teda velice vadilo. Já jsem si říkala, pane bože, proč je taková? Já ji nic nedělám, jenom jsem chtěla, aby byla, říkám, prosím vás, ne, já se nepotřebuju teď nikým vybavovat. A jednoduše prostě pořád vnucovala mě nějaký názor, a pak teda odešla k další lavečce, ale zase ještě podvávala od té další lavičky ke mně. Tak jsem si říkala, pane bože, proč někomu zbytečně vnucovat nějaké názory, když neví, co ten člověk momentálně prožívá. No a to je všechno, co jsem vám chtěla asi tak říct.
0: Vy jste říkala, že se to stalo už před 5 lety a cítím z vás, že vám to zůstalo v paměti, že to prožíváte v podstatě dodnes. A oni vás tady oslovili
1: to
0: úplně...
1: Vyloženě to neprožívám dnes, ale dneska jsem si na to vzpomněla. Uh-huh. Ale drželo mě to dost dlouho.
0: No a oni vás oslovili z ničeho nic. To byla paní, která jakoby...
1: Ona mě z ničeho nic oslovila.
0: Nabízela
1: nějak... Já jsem tam seděla normálně na lavce.
0: Duchovní.
1: Ale to určitě nebyl člověk, který je doopravdy duchovní, rozumějte. To jsou lidi, kteří si přečtou nějakou brožurku a chcou normálně, jako machrujou, jak se říká, no. Takže asi to neudělá člověk, který je doopravdy duchovní. Když vidí, že ten člověk jako nemá dál zájem se vybavovat nebo něco tohle, tak tohle neudělá. Oni to dělali jehovisti, proto jsem se jí ptala, jestli je jehovistka. Ona říká, ne, co si myslíte? No, ale říkám,
0: taky mě to napadlo jako první. Ono je nepříjemné, když vás někdo zastaví na ulici a začne vám vnucovat názory nebo přesvědčení, aniž byste o to stála. A je vlastně úplně jedno, jestli vám vnucuje nějakou literaturu nebo jestli vám vnucuje nějakou výhodnou nabídku na něco úplně jiného. Ano, je to obtěžující. A tak jestli to byla jediná zkušenost, tak doufejme, že už poslední.
1: No tak teď už těžko, protože já už jsem nemohoucí. Já už jsem tenkrát seděla z oberlích tam. Jo, takže teď už jsou nemohoucí, takže můžu akorát tak něco poslouchat. Už jsou teda starší osoba, nebo stará osoba, se dá říct, no. Takže jako to, ale to mě opravdu, na to jsem si teď vzpomněla, že to mě fakt vytočilo docela, proč vnucovat někomu něco, když už vidí, že ten člověk nemá zájem se dál vybavovat. Jo? Podotýkám, že já jsem normálně věřící člověk, to není, že bych byla nějaký ateista, nebo já nevím co. Ale prostě docela nevhodným způsobem to ta paní se vnucovala, by se dalo říct. No. Tak to je asi tak všechno, co jsem vám chtěla říct.
0: Martinko, děkujeme, bylo to zajímavé. Určitě s vámi mnozí souhlasí, že je to nepříjemné, když vás někdo zastaví na ulici a vnucuje vám nějaký názor. Děkuju, že jste se s námi teď povídala v Noční lence, že jste s námi chvíli vysílala. A teď písnička Žalman a spol. Kdyby tady byla taková panenka i pro vás, tak si to vychutnete. A zase někdy zavolejte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hezký den, kluci. Je tady druhá hodina noční linky. Já vás zdravím a děkuju všem, kteří už dnes zavolali a podělili se s námi o to, co je dokáže pořádně vytočit. Právě na to jsme se ptali včera i dnes v první hodině. Je hezké slyšet, jak rozdílné věci nám dokážou lézt na nervy. Někdo mluví o bezohlednosti, jiného rozhodí nepříjemné chování lidí a někdo má svůj úplně osobní spouštěč. Tak jsem zvědavá, co přinesete do druhé hodiny dnešní noční linky vy. Ve vysílání Českého rozhlasu je s vámi stále Jarka Barboříková a zůstanu až do jedné hodiny. Spolu se mnou Miroslav Žbirka a Hana Hegerová a nebo nám zaspívají nedvědi.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tak ještě jednou krásný večer.

0: 9 minut po půlnoci, noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Je tady povídání o tom, co nás dokáže pořádně vytočit. Je s námi paní Anička?
1: Ano, paní Anička.
0: Tak už jste si stihla slomit rádio, jsem ráda, že jste to stihla. Tak hledáme malé velké spouštěče v steku. Co je to něco, u čeho si řeknete, tak toto? Opravdu ne.
1: Se jmenuje, že on každé noční je skoro mluví. Jsem si říkala, jak on to dělá, že se tam dovolá tak rychle. Já to zkušám tolikrát, nedovolám.
0: Aničko,
1: no,
0: tak,
1: že? To by byla jedna věc. Já vás hodně zdravím, milá paní, a chtěla bych vám jenom říct, že mě šíleně rozčilují a teda vytáčí lidé, kteří neustále mluví o penězích. Pořád mají málo a měla jsem kamarádku, která před 2 roky zemřela. Byla to tak bezvadná, já nevím, co se s ní stalo. Na staré roky jakýkoliv hovor končila s penězí. A kolik dala dětem a kolik jsem já dala a co kupuju a kolik mám našetřené a pořád. To byl vždycky konec rozhovoru prostě, ale to není jenom ona. To kdekoliv přijdu, furt lidé naříkají, jenom já říkám, já mám také jenom důchod a neměla jsem nikdy jakési super vydělky, ale lidé neumí šetřit. Plýtvají, ze všem plýtvají, anebo musí mít všech a to je všude, kde přijdete. Vůbec se plýtva ve státě. To je v jídelnách, ve všem. To se nikdy tak nedělalo. Prostě možná také, ale ty zbytky se použily prasatům. Dneska to jde všechno do spalov. Prostě plýtvají a pak naříkají, že nemá peněz, není peněz. A já vím, že je dneska všechno drahé, ale či musím všechno mít? Na to si vzpomenu, či musím být na 2 dovolených, nemusím, stačí jedna, já už teď ani na jednu nepojedu, bo skoro nevidím a špatně chodím, takže já ne, ale říkám, no já nevím, co ti lidé chtějí, že pořád naříkají, pořád, to slyším kolem sebe, já jsem ani 40. ročník a po válce byla taká bída, ale já jsem to nikdy neslyšela od mojich předků, od mojich rodičů, matky jenom a dědy a babičky. Měli pak malinko peněz, ale oni opravdu se uměli k tomu přizpůsobit. A my jsme se neměli zle, hlavně, že jsme měli jídlo, teplo, měli jsme prostě nějaké to oblečení, vždycky přešívalo se. Prostě ze starého se přešívalo, ze 2 věcí se ušila nová. A prostě nebylo, já se nikdy necítila, že bych nějak strádala, ale opravdu jsme nevyhazovali peníze jenom tak, ale jenom na to, co bylo třeba.
0: No, ono je nepříjemné dívat se na to, když někdo zbytečně vyhazuje jídlo, plýtvá vodou, kupuje věci jenom proto, že je stejně za chvíli vyhodí. Člověk pak vidí, že by se s tím dalo zacházet mnohem rozumněji, když zatím bylo tolik práce. To máte pravdu, takže to, že vás dokáže zvednout ze židle, když někde vnímáte, že někdo něčím plýtvá, tak to je, dá se říct, i na místě. To jsem ráda, že jste něco takového zmínila. No a stále mám v hlavě to, když někdo stále mluví o penězích, tak co ho právě k tomu vede?
1: Nevím. Ona nikdy, ta moje kamarádka, jakousi bídu neměla. Já nevím, co se jí stalo. Ale vám říkám, jako mladá byla nikdy za mladých let, jako že bych řekla, že se mě... Potom najednou, jak prostě už jsme měli ty děti povdávané, poženěné, jak jsme měli vnoučata, tak to začalo. Prostě pořád, ale to nejenom mě dělala, to i ještě jiné kamarádce, to samé. A nebo mi říká, no víš, tam ta dala už 50 000 dala vnučce na Vánoce. Já jsem říkal, tak já za tolik peněz nemám, já jim dám. My jsme si měli velké dary nedávali.
0: No, ani já jsem se ptala
1: nějakou
0: proto...
1: drobnost no. na narozeniny, na svátek a tak. Ne, že bych nedala nikomu nic, ale já nemůžu takto šetřit, abych někomu dala 50 tisíc na to. Já už musím šetřit na pohřeb, abych měla. Ne.
0: Já jsem se ptala proto, protože my jsme měli taky v kolektivu jednu takovou kamarádku, ona se tady už odstěhovala, ale pořád mluvila o tom, kolik co stálo, kdo si co koupil, ptala se lidí, kolik vydělávají a my jsme si pak z toho dělali legraci, že se vlastně nebavíme o životě, ale že děláme účetnictví, že jsme vlastně takové účetní. Ale vlastně no, jsme právě. Nikdy nepřišli na to, co jí k tomu vedlo, proto jsem se zeptala. Tak Aničko, když se dívám na čas, ale nás teď čas dotlačil až k písničce od Hany Hegerové, je na čase si ji pustit, takže vám poděkuju, zavolejte zase někdy příště, budeme tady, budeme se těšit.
1: Jak říká ten pán, že jste mě vzala, protože on to vždycky děkuje. A tak jsem říkal, že asi má nějaký dobrý patent na to, že se tam vždycky dostane do té jízdy.
0: Co jsem se ho ptala, tak říkal, že to volá stále dokola, takže
1: no a
0: má
1: já,
0: velkou
1: a
0: trpělivost.
1: Já už vás mám v telefonu noční jízda, tak to je rychle a i tak ne. No, to už jako...
0: A kolikrát jako, jste to dnes vytočila, jestli se můžu zeptat? Kolikrát jste zmáčkla noční linka na telefonu?
1: Dneska asi, já nevím, po 6. jste mě nebo po 7. zvala.
0: No, tak to bych řekla, že je úspěch, ne, když to 6krát vytočíte. Ten pán no. Robert říkal, že to musí vytočit třeba 40krát, že vlastně má stále dál točit, takže možná
1: to už proto. Potom, jak už je to víc, já někdy více, ne, to dneska se povedlo, ale jinak já kolikrát také vytačím, já cítě neposlouchám každou noc, protože já jsem tu teď sám. A já jsem na chatě, dcerka musela odjet, tak to si můžu dovolit, jinak já nechci, protože ono je to trochu slyšet a já bych ji budila, to ne. Ale když jsem sama, bývám sama, tak prostě když nespím v tu dobu, protože někde se obudím okolo 12 a to pak nemůžu usnout, no tak volám. Ale jinak jako nedovolám se. Jak vám jsem vlastně, já nevím, či jsem po druhé nebo po třetí u vás, jinak jsem se dovolala u těch vašich kolegů, to jo, ale málo.
0: Aničko, no, tak doufám, že se to změní, opatrujte se.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál,

kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Paní Magdaléna je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Zdravíme vás. Halo, už jsme ve vysílání, ano.
1: Už jsme ve vysílání, dobře. Takže
0: vítejte, povídáme si o tom, co nám vadí na lidech i na běžných situacích, co dokáže naštvat člověka tak, že se zvedne ze židle, že úplně zbělá. Co to je, paní Magdalenko?
1: Já jsem alergická na telefony, ať si jdu kamkoliv, ať je to městská doprava, na ulici, na úřadě, tak lidi nemají jiného co na práci, než si hrát, já říkám hrát, s telefonem. A tím teda zaostává komunikace mezi lidma. Za chvilku nebudeme se umět ani vyjadřovat. Ale teď chodím na rehabilitaci a tam je přísný zákaz používání mobilu. Ani si nedovedete představit, jakou mě to udělalo radost, tak jak to chtějí zakázat na školách, by to měli zakázat všude. Ať si lidi telefonujou doma, pokud to není nutné, ale abyste poslouchala, že celý ten denní pořad té dotyčné volající, tak jako si myslím, že to lidi uráží a že by to nemělo být. A paní, která se tam ozývala, že se plýtvá s potravinama, já už jsem to jednou v lince říkala, proč se plýtvá. Dneska jsou ty potraviny málo hodnotné. My máme sice několik druhů šunek, ale je to prostě v těch marketech kolik dní, ztrácí to na čerstvosti a přinesete to domů a druhý den už to má plíseň. My jsme měli třeba dva druhy chleba kdysi, ale ty chleby byly výborný, ty se dali jíst suchý nebo posolený. Dneska to dělají ze zmrazených polotovaru. To je tak něco hnusného, protože oni jak to dají upíct do pece, tak se to ani nestačí rozmrazit. Takže vevnitř je to neupečený. Já si kvůli tomu chodím pro chleba až do pekárny. Nedělá mi to problém, je to drahý, ale je ten chleba dobrý. A těch věcí, které mě vytáčí mě třeba maminka, která vede dítě za ruku a jde s dítětem mimo přechod. Teď jede prout aut a ona s dítětem kličkuje mezi autama. No to bych zrovna měla na... se mi chtělo vylézt z auta a pár jí vrazit, aby si uvědomila, že jde nejenom o její život, ale i o život dítěte a udělá nešťastný toho řidiče, který do ní vrazí. A těch věcí je prostě víc.
0: Magdalenko, no?
1: No, poslouchám.
0: Já jsem se chtěla vrátit k tomu telefonu, jak jste říkala, že u vás na rehabilitačním oddělení to zakázali, tak my tady máme už dvě kavárny tady na Zlínsku, kde je cedulka, když tam vstupujete. Wi-Fi nemáme, mluvte spolu.
1: Ano, přesně tak.
0: To se mi líbí, to je pěkné. No člověk potom má pocit, že i když lidé spolu jsou, tak jsou vlastně každý úplně jinde, když má každý v ruce ten telefon.
1: A já jsem se naučila, když vyjdu ze dveří bytu, mám dva kroky do výtahu a pokud v tom výtahu někdo je nebo přistoupí, tak tu ráno s ním navazuju řeč. Je to pravda, že to jsou lidi z baráku, ale vylezu ven a protože tu bydlím spoustu let, takže se my tady známe, tak jako já zdravím, i když ty lidi jako se s nima nebavím nebo neznám je tolik, tak je pozdravím. Nic mi to neudělá. Jsem sice stará, ale klidně pozdravím i mladšího a dám se řeknu, to je dnes krásný den a brát to všechno s úsměvem. A ještě jsem chtěla jednu takovou připomínku, jestli můžu říct a připomenout to našim posluchačům, kteří poslouchají pravidelně linku a který poslouchají všechny ty moderátory, takže dneska je 13. a v ten den se před 45 lety narodil náš oblíbený moderátor z Prahy, který spatřil světa v pražské porodnici v Londýnské, jak nám kdysi prozradil, a je to pan Honza Macoun. Takže bych mu chtěla popřát touto cestou, jestli to se to dozví, hodně, hodně zdraví, štěstí, spokojenost a dík za to, že tak skvěle moderuje a máme vás rádi, říkám to s úsměvem.
0: Magdalenko, vy jste báječná, tak jestli nás Honza poslouchá, tak všechno nejlepší. Děkuji, že jste nám to připomněla. O nás poslouchali ještě asi před půl hodinou, psali jsme si společně, protože nás právě poslouchá, my to tak občas máme, že na sebe zareagujeme a podpoříme se, takže je možné, že se právě teď raduje, tak děkuji i za něj.
1: Jo. Tak mu to napište, protože jsem chtěla být mezi prvníma gratulantama a snad se mi to i povedlo, ale nemám internet, takže mu to jedině můžu říct přes telefon.
0: Určitě. Já myslím, že poslouchá, pokud ne, tak já mu to hned napíšu a určitě ho to potěší. Opatrujte se.
1: Děkuju a
0: zase
1: přeji
0: někdy.
1: Vám další den krásnej, co nejkrásnější, nebude ještě tak moc přes 30 a taky vás máme rádi.
0: To je milé. Kapela Nedvědi, slíbila jsem, máme jen sebe, nám zaspívají 3 minuty před půl jednou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: máme přesně 12:30. Dneska se vás ptám na jednu obyčejnou věc, co vás dokáže vytočit do běla. Krásnou noc, kdo volá?
1: Tady je posluchačka. Moment.
0: Ano, určitě počkáme, abychom vás dobře slyšeli. Před chvíličkou volala paní Anička, která volala z Prahy. Telefonní spojení nevydrželo, takže jsem překvapivě vzala další posluchačku, která je trošku nepřipravená, já tomu rozumím.
1: Já jsem měla puštěné rádio, takže už jsem to vypla.
0: A paní?
1: Jarka z Českolipska, ze Zahrádek.
0: A povídejte.
1: Teď vám jenom chci říct, že sedím na zahradě pod krásnou oblohou plnou hvězd. Už jsem dělal 10 letících hvězdiček. Tak a teď vám chci, slyšíme se?
0: Ano, tak doufám, že se vám naplní všech 10 přání, co jste si přála.
1: To nestačíte ani si pomyslet na přáníčko, to je fofr.
0: Ani u té
1: ale
0: desáté
1: to
0: jste to nestihla.
1: Ne, jako za toho jejího letu to nestihnete říct, jo, nebo pomyslet. Ale chci mluvit o tom, co mě, ne, že by mě to vytáčelo do běla, to zase já až taková nejsem, ale hodně mě vadí cyklisti a turisti, kteří chodí přírodou a tu odhodí papír, tu odhodí cigáro, tu, nebo vajíkla, že jo, tu odhodí láhev plastovou a přitom u těch cest jsou odpadkový koše, jsou tam lavičky na odpočinek a u toho je koš. Nevím, že když si donesu svačinu, proč nemůžu buď to hodit do toho koše prázdný obál, nebo to dát do toho batohu a vyhodit to někde doma. To mě vadí. Pak mě vadí třeba, už tam byly zmíněny maminy, které teda jedou třeba s kočárem a mají na uchu telefon, nebo dítě tahnou za sebou. Vůbec dost těch mladých rodičů nevím, jak to mám říct, ale nevěnují těm dětem tu pozornost mezi těmi chodci třeba, nebo nevím, jestli to říkám srozumitelně dost.
0: Já myslím, že ano.
1: Jo, že to je takový docela, a v těch čekárnách, v autobusech, ty telefony, to je taky nešvar. Pamatuju si ještě s maminkou, když jsem jezdila po doktorech, tam toho vždycky probrali nemoce, kulturu, no cokoliv, jo, tam se to hodně věcí probíralo. Dneska každý kouká jenom do toho mobilu. Krásný pozdrav, pozdravit někoho, když ten člověk je, který vám odpoví, ale někteří lidi jsou takový, že se ještě na vás tak jako ošklivě podívají, co si to dovolujete vůbec je oslovit na té ulici, když ho neznáte. Je to takový hodně uspěchaný všecko a ty lidi k sobě nemají až takový vztah. Myslím si, že tohle to je asi tak.
0: No, co? Vidíte to, zamýšlím se nad tím a v podstatě nejste jediná, jak už říkáte, reagujete na předchozí posluchačku, která o tom mluvila, tak na tom asi něco bude. Ty telefony, moje kamarádka tomu říká čertová krabička, asi na tom něco bude. Ale já teda osobně mám zkušenost, že mladým lidem už to taky začíná trochu vadit, že ten boom začíná trochu upadat. Nevím, jestli je to jenom můj dojem nebo ne, ale jak se o tom víc mluví a stále dokola, tak mám pocit, že už se to začíná více lidí uvědomovat. I ti, kteří ten telefon třeba taky dřív nedali z ruky. No, uvidíme, jaký to bude mít vývoj. Já si myslím osobně, že dobrý. Pokud nás nepřeválcuje umělá inteligence, tak si myslím, že mobily to určitě nebudou. Ale ne, to říkám samozřejmě s nadsázkou, protože všeho s mírou.
1: Určitě, telefony jsou potřeba, ale jak říkáte, s mírou. A potom mě ještě vlastně, jsem si teď uvědomila, vadí telefony různých nabídek. Uhum. Většinou kolem poledne, protože já už jsem důchodkyně, jsem doma, většinou, když obědváme, tak zvoní telefon, už se s mužem smějeme a říkáme, kdo to zase volá. Nabízejí vám spousty věcí a když jako moje nebo jako slušnost je, že je vyslechnu a pak jim slušně poděkuju. A proč to nechcete? A takhle a je sleva. Ty to jsou vaše peníze, já říkám právě, protože jsou to moje peníze, tak si můžu rozhodnout, jestli chci levnější věc, nebo nechci levnější věc. Peníze nejsou všechno, že jo?
0: Ano. A vidíte to, já jsem před chviličkou říkala, že nemůžu přijít na nic, co mě dokáže takto rychle vytočit, a vy jste na to kápla. Mně to nenapadlo, ale souhlasím s vámi, že tady ty nevyžádané telefonáty mě také obtěžují a hlavně si vždycky říkám, kde na mě vzali ten telefon.
1: Ano, no tak dneska už to asi není problém, ty telefony. No.
0: Ano. Děkujeme vám, že jste se s námi sdílela, že jste zavolala, přejeme vám krásný zbytek noci a krásný nový den.
1: Jenom vám řeknu, budu mít dneska krásný den, protože budeme s manželem 49 let spolu.
0: 49, no tak to bude důvod k oslavě a ke gratulacím. Tak doufám, že jsem první, kdo vám přeje všechno dobré.
1: Děkuji.
0: Dalších let. Mějte se. Naslyšenou.
1: Taky hodně zdravíčka všem a krásné dny. Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

večeře talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek,

se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Maluji zase obrázky Hana Zagorová v Noční lince. Připomínám dnešní téma. Věci, které nás dokážou vytočit. Možná to jsou úplné maličkosti, které by někomu jinému připadaly směšné. Je to na vás, o čem budete vyprávět, paní Marto. Zdravíme vás do Prahy.
1: Dobrý večer všem. Víte, to není, že by mě to vytáčelo. A člověku to přijde líto, jak ten svět opravdu zhrubnul a jak je násilnej. Já když mám u sousedy, kteří začnou oznamovat a dohadovat se, že budou na svý zahrádce, která sousedí s naší, že bude stavět garáž, tak vlastně vyrukujou s tím, že právnicky mají nárok na to, aby to udělali až k našemu společnému plotu a aby celou tu stranu, co budou dělat tu garáž a to všecko, aby to všecko dělali z naší zahrádky. A ještě se dovolí tvrdit, že vlastně je na to právní nárok a s ohledem na to, že vlastně jeden z těch manželů je právník, ta žena, tak takovýto absurdní lži, který prostě si dělají vůči lidem, tak to si myslím, že opravdu ten svět je hrozně násilný a hrozně bezohledný a svým způsobem hrozně sobecký. A to si říkám, že vlastně ty vztahy, které můžou být mezi sousedy a mezi lidmi v domě, že tohle to všecko, co se děje, že ty vztahy strašně narušuje. A nevěřím tomu, protože když ty lidi vychovávají děti a vlastně působí i poměrně opravdu ve fundovaných profesích, tak si říkám, že vlastně tu společnost, kterou oni ve velkým spolu vytvářejí a mají na ní vliv, takže svým chováním vlastně vedou k tomu horšímu místo k tomu, aby se to vylepšovalo. A to je mě hrozně líto. Mě tyhle věci už nevytáčí, ale je mi to hrozně líto.
0: Ano. Tomu rozumíme, zase jsme u toho, u těch mezilidských vztahů a u tom, jak se ta společnost proměňuje.
1: Rozumím tempem, ano. A já když si vemu, že vlastně vnuky poměrně silně ovlivňovala a vychovávala moje dcera, anebo můj manžel, to znamená jejich dědeček, jejich maminka, a vedla je k takovému opravdu rovnému a hezkému chování a k spolupráci, tak si říkám, do jaký míry zase vedou ty svoje děti, vím, že vedou, a do jaký míry vlastně tyhle lidi dostávají, nevím, a jak velký facky o té společnosti. A to je mě líto, že já tak ráda poslouchám rozhlas, a když poslouchám tou českou historii, anebo zase tu první republiku, když jak je běží ten pořad, tak si říkám, opravdu v lidech, a člověk byl vychovaný v Sokole o těch 3 let, tak si říkám, bože, jaký to bylo těžký, a jak ten náš život byl krásný. I když jsem zažila, jako dítě začala válka, tak bylo to hrozně těžké, ale bylo to proti tomu, co se děje dneska v lidech, tak ta válečná doba byla těžká, ale proti tomuhle, tak to byl ideál doslova, jak se lidi pomáhali.
0: No, je to zvláštní pocit, člověk si uvědomuje, že dřív nebylo všechno jednoduché, možná, nebo ne možná, bylo to určitě těžší, ale přesto měli asi lidi pocit, že tam bylo víc takové obyčejné blízkosti, ohleduplnosti, času jeden na druhého, soudržnosti. A chápu, že je pak někde těžké se dívat na to, jak je to dnes, ale musíme si říkat, že to není horší. Je to jiné. Změnila se doba, ve které žijeme. A kdo ví, co bude za dalších 50 let, jestli oni nebudou vzpomínat na to, jak žili dnes. Uvidíme.
1: Ano. Bylo to, já říkám, bylo to těžký, měli jsme to těžký, kdo nezažil léta kolem 51. roku, tak si to neumí představit. Přežili jsme to, ano, a tahle ta generace vlastně v tom světě žije a asi to nepovažuje za tak těžké, jako to vidíme my starý bardové, ano.
0: Děkuji, že jste s námi trávila čas v Noční lince. Zdravíme vás, paní Marto.
1: Já vám přeju hodně zdraví všema.
0: Posíláme
1: písničku. A mějte se moc hezky. Naschledanou.
0: Bude zpívat Kristýna.

0: Noční linka Českého rozhlasu bude za okamžik končit, ale ještě zkusíme stihnout jeden telefonát. Kdo se nám dovolal?
1: Tady je Soňa.
0: Soni, každý máme jiné věci, které nás dokážou vytočit, každý jsme jiný, máme jiné nervy, tak co dokáže zabrnkat na ty vaše?
1: Omlouvám se, že jsem zakašlala. Co dokáže mě vytočit? Za prvé, chodí se kolem toho furt jak okolo horké kaše, ale u nás ve městě, zrovna třeba v parcích, zrušili několik laveček kvůli tomu, že na nich sedí nepřizpůsobiví a různí takový ty pometlové. A člověk, když pak jde, tak si nemá opravdu kam sednout, protože to, co tam zůstalo, je obsazené zase tady těma nepřizpůsobivýma. Jedete autobusem, chcete si sednout na autobusovém nádraží, na lavečku. Samozřejmě, co zůstalo, je obsazené zase tady těma různýma nepřizpůsobivýma. A nejhorší je, když jede okolo městská policie a vůbec nic, prostě nereagujou na to, že si člověk nemá kam sednout a že tam sedí tady ti a popíjejí různé alkoholické nápoje a kouřijou tam.
0: No, co se to s tím dá dělat? Myslíte, že byste našla někde dovolání nějakou
1: určitě
0: pomoc?
1: Ne,
0: a zkoušeli jste to?
1: Víte co, já jsem se jednou ohradila a v tom se do mě pustili sice slovně, jo, ale člověk, když jich je tam více, nemá ani odvahu jim něco. Městský úřad teda slíbil, že to bude monitorovat, že tam budou častěji jezdit hlídky, ale nevidím nějaké zlepšení, nevidím to.
0: No, tak člověk jde do parku, aby se odpočinul, nadechl se čerstvého vzduchu, měl kolem sebe trochu klidu a místo toho je ten obrázek takový, jaký je. Ono to je asi
1: takový. No a je třeba
0: městě.
1: V tramvaji jedete a vidíte revizora, jo, a slyšíte jich, jak oni si říkají, počkáme, až tady ti, nebudu to jmenovat, vystoupějí, potom teprve začneme kontrolovat, protože víjou, že s tím budou problémy. Já si myslím, že všetci ví, o koho se jedná, že jo, když jede v tramvaji a ani revizoři prostě radši počkají, až vystoupějí, aby nebyly problémy.
0: No teda.
1: A to mě fakt dovede jako vytočit, že fakt tam třeba i na tom nádraží stojíte a nemůžete si sednout, protože. Takže to jsem chtěla v krátkosti. Hodně lidí to ví se o tom, ale jaksi asi se ani s tím nedá. No dá se něco dělat. Být důsledný, kontrolovat a opravdu nějak zakročit, ale v mé blízkosti, co mám zkušenosti, se to neděje. Radši měšťáci objedou, že jo, a když jich vyženou, tak odjedou za roh a jsou tam
0: zase
1: znovu.
0: Se vrátí. No, tak jak říkám, je to asi problém, který je známý, je v mnohých městech.
1: Tak uvidíme, jaký
0: to bude mít vývoj. Možná, když o tom budeme víc a víc mluvit, tak se to podaří nějak vymítit. Teď se ale musíme rozloučit. Soňo, děkuju vám za vaše sdílení.
1: Jo, taky moc a dobrou noc.
0: Jsme u konce dnešní noční linky. Moc vám děkuju za vaše telefonáty, příběhy i za to, že jste se s námi podělili o věci, které vás dokážou vytočit. Od těch úplných maličkostí až po věci, které člověka opravdu trápí. Bylo hezké dnes slyšet některé milé příběhy, trošku náročnější, ty těžší, ale asi se shodneme na tom, že každý má nějakého svého spouštěče. Mějte krásnou noc, přeju, ať vás už nic nerozhodí, minimálně dnes pořádně si odpočíňte, užijte si klidný zbytek týdne a u noční linky se na vás budu těšit na jeho konci v neděli. Loučí se Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Dnes večer tedy v divadle s odkazem na prvopočátky humoristické povídky, protože autor takových titulů, jako jsou Podívejte se do knihovny, najdete tam Kruté šprýmy, Léčba neklidem nebo Hranaté vejce, totiž anglický spisovatel, z jehož díla dnes budeme vybírat, Hector Hugh Munro, známý pod pseudonymem Saki, je zcela právem považován za průkopníka tohoto oblíbeného literárního žánru. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Anglický spisovatel, a říkejme mu tedy pro dnešek už jenom tím literárním pseudonymem Saki, se, jak už řečeno, v literárním světě proslavil co by průkopník a mistr novodobé humoristické povídky. Za všechny teď alespoň jeden komentář z řady Sakiho čtenářů. Tyhle povídky jsou pro mě

osudem prvních křesťanů jsou nejtlustší lvy. Reginald svým způsobem průkopníkem byl. Nikdo jiný z jeho rodiny neměl vlasy hrající do Tiziánova ani hravý smysl pro humor. Za to měli na stole vždycky vázu s petrklíči. Z toho plyne, že nikdy nechápali Reginalda, který chodil pozdě k snídani, oždiboval topinku a vyjadřoval se neuctivě o všeho míru. Rodina pojídala kaši z ovesných vloček a věřila všemu, dokonce i předpovědi počasí. Proto si rodina oddychla, když se farářova dcera ujala úkolu Reginalda převychovat. Jmenovala se Amábela. To byla jediná výstřednost, kterou si farář dovolil. Amábela byla považována za krasavici a intelektuálku. Nikdy nehrála tenis a říkalo se o ní, že přečetla Mátlinkův život včel. Když člověk v malém venkovském hnízdě nehraje tenis a nadto čte Máterlinka, patří nezbytně mezi intelektuály. Kromě toho byla dvakrát ve Fécampu, aby pochytila správnou francouzskou výslovnost od Američanů, kteří tam tráví léto. Měla tedy dostatečnou znalost světa, jakou je možno pokládat za užitečnou při jednání se světákem. Z toho důvodu si rodina gratulovala, když se Amábela ujala převýchovy jejího svéhlavého člena. Amábela zahájila operaci tím, že svého nic netušícího žáka pozvala na svačinu do farní zahrady. Věřila totiž na zdravý vliv přírodního prostředí, neboť nikdy nepoznala Sicílii, kde je tomu jinak. A jako každá žena, která kdy kázala nutnost pokání vzpurnému mladíkovi, zdůrazňovala mu hříšnost planého života, jež se vždycky zdá daleko skandálnější na venkově, kde lidé vstávají se skřivánkem, aby se podívali, jestli se jim přes noc neurodila nová jahoda. Reginald jí připomněl biblické polní kvítí, kteréž nepracuje aniž přede, a přece ani Šalamoun ve vší své slávě nebyl oděn tak skvěle jako ono. Ale to pro nás není příklad k následování, zalapala po dechu Amábela. Bohužel si to nemůžeme dovolit. Kdybyste jen věděla, co z toho mám nesnází, když se snažím vyrovnat se polnímu kvítí v jeho umělecké prostotě. Jste opravdu nezřízeně ješitný na svůj zevnějšek. Řádný život je neskonale důležitější než to, jak vypadáme. Souhlasíte tedy se mnou, že to jsou dvě nesmiřitelné věci? Právě tak se nedá smířit řádný život s živým řáděním. Amábela si začala uvědomovat, že sama rozhodnost vždycky k vítězství nestačí. S odvěkou houževnatostí svého pohlaví tedy zanechala frontálního útoku a jala se zdůrazňovat svou práci mezi farníky, ve které jí nikdo nepomáhá, svou duševní osamocenost a svoje nesnáze, a v pravou chvíli vyrukovala s jahodami se šlehačkou. Poslední argument na Reginalda zřejmě zapůsobil, a když mu jeho preceptorka navrhla, aby zahájil činorodý život tím, že jí pomůže dohlédnout na výroční výlet bukolických dítek z místního sboru chrámových zpěváčků, oči se mu zaleskly nebezpečným nadšením člověka právě obráceného na víru. Reginald však zahájil činorodý život sám a bez Amábely. Ani nejctnostnější ženy nejsou obrněny proti rose v trávě, takže Amábela ulehla s nastuzením. Reginald v tom spatřil zásah prozřetelnosti. Celý život snil o zrežírování výletu chrámových zpěváčků. Se strategickým přehledem zavedl své plaché svěřence s ostříhanými makovičkami k nejbližší lesní říčce, dovolil jim koupat se a pak se usadil na jejich odložené šatstvo a pohovořil s nimi o jejich bezprostřední budoucnosti, která měla podle jeho rozhodnutí záležet v bakchanském průvodu městečkem. Předvídavost mu vnukla, aby pro tu příležitost opatřil zásobu plechových píšťalek, ale objev kozla v blízkém sadu doplnil plán skvělým dodatečným vnuknutím. Vysvětlil svým svěřencům, že správně by měli být oděni v panteří kůži, ale za daných okolností dovolil vlastníkům pokaňkaných kapesníků, aby se přioděli jimi, což také vděčně učinili. Vzhledem k nedostatku času si Reginald uvědomil, že své třesoucí se neofity nestačí naučit žádné hymně na počest Bakchova.

0: a tak je vypravil na cestu seznámější, i když méně příhodnou, hymnou abstinentní. Konec konců poznamenal, záleží na duchu, v jakém je věc míněna. Podle osvědčené etikety dramatických autorů o premiérách zůstal diskrétně v pozadí, zatímco procesí s nesmírným ostychem a s kozlem vykročilo truchlivě k městečku. Zpěv odumřel dávno předtím, než průvod dorazil na hlavní třídu, ale žalostné kvílení píšťalek vylákalo obyvatele na zápraží. Reginald tvrdil, že něco podobného viděl v obrázkových knihách. Obyvatelé však nic podobného neviděli nikdy v životě a také to otevřeně prohlašovali. Rodina Reginaldovi nikdy neodpustila. Neměla prostě smysl pro humor.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Sakiho popularitu mezi čtenáři lze docela dobře srovnávat třeba s Oscarem Wildem nebo G.B. Shawem. Dokonale promyšlené lsti a pasti na druhé jsou častým kořením jeho příběhů a vyniká v nich mezi jinými autorův oblíbený hrdina, mladý lord Clovis, pro nás tedy dnes Victor Price. Je to tak trochu škodolibý mladík se zálibou v těch nejroztodivnějších žartech.
3: Každý člověk má svůj význam, tedy i Cornelius Epin. Potkal jsem ho u Lady Blemleyové při jednom odpoledním čaji. Upřímně řečeno, domnívám se, že pan Epin je blbec.
4: Jsem vědecký pracovník a jako takový si dovoluji tvrdit, že věda dosahuje v posledních desetiletích udivujícího pokroku.
5: To nám vážně chcete namluvit, pane Epine, že jste objevil způsob, jak naučit zvířata mluvit lidskou řečí?
4: Ano, sire Wilfried, vlastně ne, sire Wilfried, nechci vám nic namluvit. Ne, já ho opravdu objevil.
5: A náš drahý starý kocomůr je váš první úspěšný žák, ano?
4: No, tím problémem se zabývám už 17 let, ale teprve v posledních 8 či snad v 9 měsících jsem byl odměněn zábleskem úspěchu. Experimentoval jsem s tisíci a tisíci zvířaty, ale v poslední době jenom s kočkami. Jsou to podivuhodní tvorové. Báječně se přizpůsobili naší civilizaci a přitom si zachovali všechny své vysoce vyvinuté instinkty. A tu a tam mezi nimi člověk narazí na výjimečný intelekt.
5: A kocomour má výjimečný intelekt, pane Epine?
4: Když jsem se před týdnem seznámil s vaším milým kocomourem, okamžitě jsem si uvědomil, že v jeho případě mám co dělat se super kocourem, vlastně nad kocourem, s mimořádnou inteligencí. A tak jsem s ním začal experimentovat.
5: No a?
4: No, přiblížil jsem se k cíli.
6: Sire Wilfriede, skutečně musíme poslouchat takové hlouposti?
4: Ale to nejsou hlouposti, slečno Reskrová. Já s kocomourem dokázal neuvěřitelné věci a teď jsem u cíle.
6: Tvrdíte, pane Epine, že jste kocomoura naučil chápat a vyslovovat krátké věty o jedno až dvouslabičných slovech?
5: Jako papouška?
4: Ne. Slečno Reskrová, tak to po slabíkách učíme mluvit malé děti, divochy, zaostalé, dospělé a třeba i papoušky.
6: No ano.
4: Ale s vysoce inteligentním tvorem si musíte počínat jinak.
3: Opravdu se, drahý příteli, domníváte, že ten vypelichanec je nějak inteligentní?
4: No to.
5: Lovi si, neurážete laskavě toho milého tvora.
3: Ne, promiňte, ale...
4: Kocomour! Kocomour mluví naší lidskou řeči naprosto plynně.
3: Absolutní blbost, drahý příteli.
6: A neměli bychom toho kocoura sehnat, abychom s ním tedy pohovořili?
4: To by bylo nejlepší, Lady Blemleyová.
5: Podívám se po něm a předem s ním celou věc prokonzultuji.
3: Nežertujte, sire Wilfriede, váš kocomour je geniální stvoření. Stejně jako pan Epin.
4: Jistě.
5: Přátelé, našel jsem ho. Podřimoval v kuřáckém pokoji, řekl jsem mu, aby se šel nasvačit a...
4: Co říkal?
5: Že půjde, až se mu bude chtít.
6: Vy jste zašílel, můj choti.
5: Taky se mi zdá.
4: Je to největší úspěch vědy od vynálezu žárovky.
3: A vidím, že náš kocour právě přichází.
6: Chtěl bys trochu mlíčka, kocomourku?
1: Pro mě, za mě.
6: Tak hned ti naliju. Tak, promiň, trochu jsem rozlila.
1: Můj koberec to není.
6: Kocomoure?
1: Co je?
6: Bylo to pro tebe těžké?
1: Co jako?
6: Naučit se lidské řeči.
1: Nemám rád otravné otázky. Odpovědi na ně stejně nic nevyřeší.
6: Tak. A mohl bys nám něco říct?
1: Přijde na to co?
6: Chce se někdo na něco zeptat? Ano, paní Pellingtonová.
7: Co si myslíš o lidské inteligenci? To je dobrá otázka, ne?
5: Velmi dobrá, Mavis.
1: Čí inteligenci máte konkrétně na mysli, paní Pellingtonová?
7: Třeba například mou.
1: Uvádíte mě do velkých rozpaků. No, když šlo vaše pozvání k nám, sir Wilfried důrazně namítal, že nezná ženskou se zakrslejším mozkem a že je obrovský rozdíl mezi pohostinností a péčí o slabomyslné. Lady Blenheimová to řekla, že právě pro tu zakrnilost mozku vás zve, poněvadž jinak nemůže při nejlepší vůli přijít na nikoho tak debilního, aby si koupili jich staré auto.
6: Kocomůre, to přeháníš.
1: Nepřeháním. Paní Pellingtonová, jde o auto, kterému všichni říkají Sisyfova pomsta, protože ho stačí tlačit a pak vjede i do kopce.
6: Kocomůre, to auto nehrálo při pozvání paní Pellingtonové vůbec žádnou roli.
7: Ráno jste mi říkala, Lady Blemleyová, že vaše auto je jako stvořené pro mé sídlo v Devonshire.
6: Ale já to tak
1: myslela. Chce si ještě někdo na něco zeptat?
8: Major Barfield se hlásí.
9: A co ty tvoje pletky s tou mourovatou číčou ze stájí? Co, kosomoure?
1: Co mi týkáte, majore? Do školy jsme spolu nechodili a nestudoval s takovými zaostalci, kteří nevědí, že o podobných záležitostech na veřejnosti obvykle nediskutujeme.
9: Nemyslel jsem to zle.
1: Myslel. Už z let mého pohledu na vaše chování v našem domě bych soudil, že jste zlomyslný člověk. Jenže vy nevíte, co já vím. A když už jste si začal, co kdybychom převedli řeč na vaše avantýry?
9: Nic takového neexistuje.
1: Aha.
6: Nechtěl bys se s kocomoure podívat, jestli ti už kuchařka připravila večeři?
1: Děkuji pěkně, nechtěl. Takhle brzy po svačině ne. Nechci chcípnout z přejedení, i když by se to možná někomu hodilo.
5: Kočky mají přece devatero životu.
1: Ale pouze jedna játra.
6: Lady Blemleyová, to necháte toho hnusného kocoura, aby nás všechny zostuzoval.
8: Tak mě napadá, že kolem oken ložnic většinou vede římsa.
1: Dají se na ně chytat holuby.
7: Nikdo nemá právo dívat se nám do soukromí.
1: Pomy.
3: Třeba by se mu dala sehnat bedínka bílých myší.
1: Uplatky neberu.
6: Proč já jsem sem jenom jezdila? Proč?
1: Podle toho, co jste říkala včera na kroketu paní Kernitové, přijela jste se sem najíst. Říkala jste, že neznáte otravnější tupceny jsou Blemleyovi, ale že mají alespoň tolik rozumu, aby zaměstnávali prvotřídního kuchaře, že?
6: To je skandál! Pane Epine, vy jste ničem!
4: Já za to nemohu, já jsem vědec, prosím.
1: Abych to dokončil. Říkala jste, že kdyby toho kuchaře neměli, stěží by někoho nachytali, aby sem přijel po druhé.
6: To není pravda! A paní Kernitová to může potvrdit.
1: Paní Kernitová toho asi moc nepotvrdí, taky si smočila.
5: No tak, kocomourku, zastav už příval své výřečnosti.
1: Sami jste si o to řekli. Tedy paní Kernitová opakovala vaši poznámku Bertimu Fantánovi a u vás navíc dodala. Ta ženská je pěkná vyžírka. Za 4 jídla denně by vlezla buchvíka, a taky to už vidět na jím pupku. Pupku tady není těhotná.
6: Taková nestoudnost!
1: Berti Fantán k tomu podotkl. Promiňte, musím se omluvit.
6: Běžel?
8: Zahlédl jsem kocoura Thomas Fary. Tom tomu kocomour nemohl odolat. Tom tady nemá co dělat.
4: Přece jenom se v těch kočkách projevují zvířecí pudy, takhle odběhnou přímo uprostřed řeči.
5: Pane Epine, domnívám se, že vědecká činnost by měla sloužit blahu lidstva.
8: Já bych pana Epina hájil. Spousta vynálezů je vysloveně protilidských. Nejde jenom o kanony, ale například taková instituce manželství.
6: Nechte si ty vtipy, Clovisi.
4: Ale že je to zázrak?
6: Ponesete odpovědnost, pane Epine.
7: A co když kocomour naučí mluvit i ostatní kočky? Co potom, pane Epine?
4: No tak je na nejvíc možné, že do svého umění zasvětil svou přítelkyni ze stájí, ale jinak snad ne, to ne, ne.
6: Přestože je kocomour cenné zvíře, přestože já jsem ochránkyní zvířat, Lady Blemlyová nemohu než navrhnout okamžité utracení obou koček.
10: Zabít je, slečno Reskrova?
9: Jako voják se hlásím dobrovolně k vykonání poprav.
5: To je nehumánní.
8: Humánnost musí někdy stranou, zvlášť když jde o kolektivní zájem.
6: Správně, Clovis.
10: Mě také nedělala poslední čtvrthodinka dobře. Máme ho rádi. A nebýt toho zrůdného vynálezu pana Epina, vůbec bych o jeho utracení neuvažovala.
4: Přece ho nechcete zavraždit, Lady Blemlyová, je to dítko mé vědy?
9: Mohl bych je prostě utopit, co říkáte?
5: Strychnin do žrádla by byl kulturnější. Našeho kočího to bude strašně mrzet, ale řeknu mu, že u obou koček propukla zvlášť nakažlivá prašivina a že mám strach, aby se mu nenakazili koně.
4: A co můj objev? Má budoucnost. Víte, kolik let trpělivé práce jsem na tom strávil? 17, prosím. 17!
6: Jděte experimentovat s krávami, Epine. Ty jsou pod kontrolou a nepolezou po římsách.
7: Nebo se slony do zoo. Prý jsou vysoce inteligentní a neblíží se lidem pod křesly a takže.
5: Dám jim ten strychnin.
6: Hlavně, aby se kocomour brzy vrátil.
8: Mohl by vás pomluvit v okolí.
6: To by byla katastrofa.
8: Už by vás nikdo nezval na jídlo, že, slečno Reskrova?
10: Clovisi, to bylo nevhodné.

0: Nevrací se.
1: S tou kočkou ve stáji jsem to vyřešil.
2: Mohu se vydat na průzkum novaci do terénu a pokusit se ho odstřelit.
3: Je tam tma a stejně byste ho asi nenašel, majore.
0: Proč by ho major nenašel? Má výcvik.
2: Samozřejmě.
3: Podle mě teď Kocomour sedí v redakci místních novin a diktuje první pokračování svých pamětí. Bude to senzace dne.
0: Klovy, si nevím, proč musíte neustále tak nemístně žartovat.
3: Beru si příklad z Kocomoura. A teď jdu spát.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Po zmíněném originálním zážitku s kocomourem se náš Sakiho hrdina Lord Clovis teď vydává na návštěvu své tety. Ale nebyl by to jeho potměšilý autor, kdyby mu do cesty na stránkách svého vyprávění nepřihrál jednu nečekanou náhodu a s ní i další dobrodružství.
2: Nastoupil jsem tedy do vlaku jedoucího do městečka, v němž teta žila. Nešťastná náhoda chtěla, abych cestou vystoupil na jakémsi venkovském nádraží. Chtěje si koupit sklenku piva. Než se mi to však podařilo, vlak odsupěl i s mými zavazadly a já na nádraží osjezel. Zamyslel jsem se tedy nad tím, co dělat, neboť další vlak tudy projížděl až za 24 hodin, když tu ke mně přistoupila energická dáma středních let.
3: Vy musíte být pan Hope, domácí učitel, že?
2: No, vidina 24 hodin strávených na nádraží mě přiměla, abych připustil, že jsem domácím učitelem.
3: Já jsem paní Kebrlová a přijala jsem pro vás. Kde máte zavazadla?
2: Někam se mi zaběhla.
3: Za jak jsou dnes ty železnice nespolehlivé. No nic, moje komorná vám něco najde v šatníku mého muže. Nastupte si. Víte, mám skvělé děti. Claude a Wilfried jsou delikátní a senzitivní chlapci. Irena má značně vyvinutý umělecký temperament. A Viola... Violka patří jednoznačně ke klasickému typu dětí 20. století. Je totiž moderní.
2: Máte zřejmě pozoruhodné děti.
3: To jistě. Nechci, abyste je pouze učil. Chci, abyste v nich vzbudil o učení ryzí zájem. V hodinách dějepisu například se je musíte snažit přesvědčit, že poznávají životní příběhy lidí, kteří opravdu žili. A nevtloukat jim do hlav jenom spousty jména, dát. Samozřejmě čekám, že s nimi budete párkrát týdně mluvit při jídle. Francouzsky? Francouzština je velice...
2: 4 dny v týdnu budu mluvit francouzsky a zbývající 3 dny rusky.
3: Rusky?
2: Ano, rusky.
3: U nás nikdo rusky nemluví. Ani nerozumí.
2: No to mě vůbec nepřivádí do rozpaku.
3: No.
2: Lidé si obvykle nepřipouštějí důležitost ruštiny. Ale to je zaostalé. Musíme si uvědomit, že domluvit se je nutné i z hotentoty. Pozor! Ah. Když je jí hodně.
3: Držte se! No,
2: díky. A s většinou Rusů se jinak než rusky nedomluvíte.
3: Ano. Jak se vám líbí můj nový automobil?
2: Jezdíte skvěle. Chápu, že podporujete britský průmysl a proto jezdíte v tak prostředním voze. Ale moderní člověk je schopen zapomenout na omezený nacionalismus a zakoupí si kvalitní zboží. A to i když je zahraniční výroby.
4: Doufám, že vám chutná naše víno.
2: Drahý pane Kebrle, pít se dá všechno, že?
4: Toto víno nám doporučili nejlepší odborníci z kraje.
2: Ano, mohu vám s dobrým srdcem doporučit jinou vinařskou firmu. Možná bude ještě lacinější než ta, od které berete tento nektar. Do jejich rukou se můžete svěřit beze strachu, že si uříznete příliš velkou ostudu. Ale jinak, na zdraví.
4: Na zdraví.
3: Dostali jsme na vás od kanovníka Týpa velice dobré doporučení.
2: No, no.
3: Ano. Řekla bych, že si vás velmi považuje.
2: No, díky.
3: A podle mě je kanovník opravdu vzácný člověk.
2: Kanovník Týp? Je nesporně roztomilý. Když přiznejme si, pije jako duha a bije svou ženu.
4: Ale, pane...
2: Hope.
3: To snad přeháníte.
2: Abych byl spravedlivý, musím uznat, že ji nebije bez příčiny. Paní Týpová hraje bridge tak, že bych z toho sám někdy vyletěl z kůže. Její vynášení a hlášky omlouvají u jejího partnera jistou míru brutality, ale vylít na ní jedinou láhev sodovky v neděli odpoledne, když už se jiná nesežene, to svědčí o bezohlednosti k ostatním hráčům. Představte si, píte neředěnou whisky. Tomu nemohu odpustit.
3: Je to možné?
2: No, řeknete si možná, že jsem jednal ukvapeně, ale právě kvůli tomuto incidentu se sodovkou jsem odtamtud odešel.
3: Obraťme list.
2: Výborně, nikdy se o tom už nezmíním.
4: No. Chtěl jsem se zeptat, čím míníte zahájit zítřejší výuku?
2: Vždy začínám dějepisem.
4: A dějepisem. V hodinách dějepisu je musíte přesvědčit, že poznávají životní příběhy lidí, kteří opravdu žili.
3: To už jsem mu vysvětlila.
2: Učím dějepis podle Schartz-Metterklamovy metody.
4: Ovšem.
3: Ireno, prosím tě, co tady děláš? Myslela jsem, že máte hodinu dějepisu.
5: To máme.
3: Tak proč sedíš na okně asi zahalená do vlčí předložky k posteli? A proč Viola?
5: Mám dělat nějakou Romu a Viola je vlčice.
3: Cože?
5: Ne opravdová vlčice, jenom její socha.
3: No to snad!
5: Římani si jí prý moc vážili, ale protože mi tady u okna byla zima, půjčila mi svůj kožich.
3: A kde jsou Klot s Wilfredem?
5: Ti unášejí žabinky.
3: Jaké žabinky?
5: Nevím. Ono se jim nejdřív nechtělo, ale pan Houb si vzal tatínkovou pálku a řekl, že je zmlátí jako žito, když nepůjdou. A tak nakonec šli.
3: Ježiši Kriste!
6: Claude, počkejte na mě, kluci!
3: Wilfrede? Claude, okamžitě pustíte ty děti! Pane Hoube, co má tahle šílená sera pro boha znamenat?
2: Počátky římské historie, paní Keprlová, únos Sabinek. Co pak to neznáte? Dovolíte.
3: To snad.
2: Schartz-Metterklamova metoda učí děti chápat dějiny tím, že je sami sehrají. Zafixují si je tak v paměti, víte? Jestli si ovšem chlapci díky vašemu nepříliš zodpovědnému zákroku budou celý život myslet, že Sabinky nakonec unikly, za to už opravdu nemohu přijmout zodpovědnost.
3: Třeba jste hrozně chytrý a moderní, pane Houpe. Ale musím se přiznat, že bych byla ráda, kdybyste nejbližším vlakem odejel. Zavazadla pošleme za vámi hned, jak přijdou.
2: Nejsem si docela jistý, kde v příštích dnech budu. Můžete mi tady ta zavazadla nechat, dokud vám telegraficky neoznámím svou adresu?
3: Ale jistě.
2: Jsou to jenom dva lodní kufry, golfové hole a leopardí kotě.
3: Leopardí co?
2: No kotě. Vlastně už to není kotě. On je už skoro dorostlý. Každý všední den dostává kuře a v neděli králíka. Po syrovém hovězím to s ním není k vydržení. Vždycky se asi tak hodinu chová jako blázen.
3: No to snad.
2: A automobil mi schánět nemusíte. Docela rád se projdu.

0: příjezd skutečného učitele musel zákonitě způsobit v duších Keberlových velký zmatek. Ovšem na druhé straně musel na ně působit i nesmírně ozdravně, neboť skutečný učitel se nikdy nepokusí reformovat školství na úkor své kariéry. Přesně řečeno, na úkor svého platu.
1: Oh, jaká to pro tebe musela být otrava, drahý Clovisy. Jaká hrozná otrava zmeškat vlak a muset zůstat přes noc u cizích lidí.
0: Ale kdepak já jsem se ohromně bavil, tetičko. A že se tak ptám, kdo jsou ti lidé, které tu dnes u tebe potkám? Víš, abych neřekl něco?
1: No. Loda Pebema znáš. Pana plukovníka Hemptna a jeho chuť také, ne?
0: Ano, ano. Kdo jsou tam ti dva?
1: To je Leonard Bilsita s Mátí. On je prostě fantastický, Clovisy. Alespoň jeho matka to tvrdí.
0: A čím pak je tak pozoruhodný, tetičko?
1: Byl na Urale.
0: No a?
1: Pochopil tam temná tajemství sibirské magie. Často hovoří o svých esoterických schopnostech. Jenom si ho večer poslechni.
2: Má to nesmírné, ale opravdu nesmírné možnosti.
3: Ano, syn je génius. To, co pochopil z lidové moudrosti zabajkalských kupců a domorodců...
2: Ale mama...
3: ...je prostě fascinující. Ráda bych vás seznámila. Můj synovec Clovis, paní Hubsová, její syn Leona. Sympatický mladý muž.
2: Rád vás poznávám.
0: I mě je velkým potěšením a zároveň ctí. Vždycky jsem se zajímal o magii.
2: Ano, tak to si budeme rozumět. Já jsem odborník.
1: A tohle je, Clovis, si pamatuješ plukovník Hampton a jeho choť Mary.
4: Mezi námi já tomu Leonardovi moc nevěřím. Je to plácal.
5: Ale vypadá rozkošně, ne?
0: Mohli bychom ho požádat o nějakou ukázku.
1: Clovisy, doufám, že nechceš, aby nás tady třeba uškodili.
0: Něco vymyslím, tetičko.
1: Toho jsem se bála.
5: Máma, skvělý nápad.
3: Věřte mi, přátelé. Můj syn před mýma vlastníma očima proměnil obyčejnou dýni
2: Mama.
3: V holuba doupňáka.
6: Pozoruhodné, madam, velice pozoruhodné.
5: Drahý Leonarde.
2: Ano?
5: Mohla bych vás o něco požádat?
2: Samozřejmě jsem vám plně k službám, milostivá paní.
5: Proměňte mě tedy laskavě ve vlka.
0: Mary.
2: To je žert, milostivá paní, že?
4: Nikdy jsem netušil, že máš takovéhle sklony.
5: Pochopitelně jsem myslela ve vlčici. Na člověka by toho bylo moc, kdyby měl tak znenadání změnit nejen zoologický druh, ale i pohlaví.
2: No to... O takových věcech by se nemělo žertovat.
5: Já přece nežertuji. Myslím to naprosto vážně.
3: Tak tedy, když chcete, tak Leonard určitě.
5: Jenom to prosím, nedělejte dneska. Je nás tu jenom 8 na bridge a rozházelo by nám to jeden stůl. Zítra nás bude víc. Zítra mě, Leonarde, prosím, proměňte ve vlčici. Po večeři.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: No a ještě předtím, než dokončíme tu poslední povídku o proměně ve vlčici, tak tedy ještě několik Sakyho aforismů. Děti jsou nám prý dány, aby v nás potlačovali naše dobré úmysly. Mladí mají své touhy, které se nikdy neuskuteční. Staří mají vzpomínky na to, co se nikdy nestalo. A Saky rovněž tvrdil, že prý ženy a sloni urážku nikdy nezapomenou. Možná bych teď měl říct, že si zbalím své saky paky, to je ale odvozeno z němčiny, to naše sakum prásk, a nechám tedy, ať Lord Clovis dovypráví pro dnešek svůj poslední příběh. Všechno dobré, přátelé.

0: Lorde Pepem, Lorde Pepem, chtěl jsem se zeptat.
1: Ano, Clovisi?
0: Nemáte ve své sbírce šelem nějakou vlčici?
1: Mám. Luizu. Velice pěkný exemplář. Přímo výstavní záležitost. Vyměnil jsem ji předloni za pár polárních lišek.
0: Výborně. Mně šlo ovšem o to, aby to byla dobromyslná vlčice, aby nikomu neublížila.
1: V mé zoologické zahradě je většina zvířat brzy ochočena a Luisa, troufám si říci, má na vlčici povahu přímo andělskou. Proč vlastně chcete dobromyslnou vlčici?
0: Kdybyste mi laskavě zítra večer zapůjčil k zajímavému experimentu.
1: Zítra večer?
0: Ano, vlci jsou noční zvířata, jak jsem se kdesi dočetl. Takže jí nebude příliš vadit, když se na kutě dostane trochu později,
1: no,
0: že?
1: No prosím, ale vlčice není jako knoflíček do límce. Vlčice se obvykle nepůjčuje. Můžete mi vysvětlit?
0: Ano, jak jsem řekl, zajímavý experiment. I vy se jistě pobavíte, Lorde Pepem, takže někdo z vašich lidí by mohl po setmění přivést z vaší zoologické zahrady sem.
1: Jistě.
0: S trochou pomoci by pak klidně propašoval do zimní zahrady v okamžiku, kdy Mary Hamptonová elegantně zmizí.
1: Tak tohle máte za lubem. Kapku vlastní sibirské magie. A paní Hamptonová jde v té věci s vámi?
0: Mary mi slíbila, že mi pomůže, jestli se 100% zaručíte za Luizinu mírnou povahu.
1: Za Luizu?

0: Dámy a pánové, jak jsem řekl, představa neviditelnosti mě naplňuje přímo živelnou radostí.
1: Leonarde, ano? Udělej konečně něco, co by přítomnou společnost definitivně přesvědčilo o tvých skvělých schopnostech.
0: Ale ano, ano. Proč ne?
2: Správně. Chci se stát vlčicí.
3: Mary.
1: Leonarde, ty to dokážeš. On to dokáže, přátelé.
3: Ano, my všichni si to přejeme.
0: Ano, ano, ano, ale nejprve, prosím, má někdo z přítomných třípenci nebo jinou nepříliš cenou maličkost?
4: Ale Leonarde, přece nás nechcete nudit pitomou eskamotáží s mincemi. Na podobné triky nejsme nikdo zvědavý.
2: Proč mi stále nechcete vyhovět? Včera jste slíbil, že mne proměníte ve vlčici. Nebo to snad nedokážete?
1: Leonard dokáže všechno. Opravdu?
0: Už jsem vás varoval, milostivá paní. Je nebezpečné posmívat se těm tajemným silám, které dřímají i ve mně.
2: Nevěřím, že byste to dokázal.
1: Tak to zkuste, Leonarde.
2: Proměňte mě ve vlčici, nebo vám uteču. No tak, dobrá. Tak tedy já odcházím. Já odcházím.
1: Mary, kam jdete?
4: Jako budoucí vlčice si šla pravděpodobně hledat do zahrady něco k zakousnutí.
1: Lovi, si už zase nevhodně žertuješ. Co se to děje?
4: Vlčice zřejmě vycejila zuby.
3: Nesmysl. Ale co to do těch hloupých ptáků vjelo?
1: Podívejte se na to bestii. Co je to za příšeru? Určitě nás pokouše.
3: Jako bývalý důstojník mám u sebe vždy zbraň. Mohl bych...
4: Zpamatujte se, plukovníku. Ta vlčice je přece vaše choť.
3: Má choť?
1: Leonarde, proměň tu bestii zpátky na paní Hemptnovou. Ale okamžitě. Vždyť takhle se na nás paní Hemptnová může každou chvíli vrhnout. A dokud jí plukovník Hempt nezastřelí, sežere nás.
2: To zvíře jde k nám.
1: Leonarde, tak dělej něco.
0: Já nevím, jak...
3: Cože?
4: Nežertujte, Leonarde.
3: Vy jste měl tu drzost proměnit mi mou ženu ve vlčici a teď si tu klidně prohlásíte, že ji neumíte proměnit zpátky. Ostudné.
1: Leonard to umí.
0: Ujišťuji vás, přísahám, že jsem paní Hemptnovou ve vlčici neproměnil a že mě to ani ve snu nenapadlo.
4: Ale paní Hemptnová se vlčicí stala.
2: Ono to na mě cení zuby.
0: To nemůže být paní Hemptnová.
3: Ne? Tak kde je tedy má žena? Chci to vědět.
4: A kdo je potom tohle zvíře?
1: Čuchá to ke mně. Já se bojím.
4: Přijmeme-li vaše ujištění, Leonarde, že jste paní Hemptnovou ve vlčici neproměnil, musíte nám něco vysvětlit. Především to zvíře tady.
0: Já nic nechápu. Já nic nechápu.
1: Ty jsi ale pitomec, Leonarde.
2: Pánové, jste nemožní. Vy tady diskutujete zatímco ta bestie se nás chystá rozhrát na kusy. Vidíte, jak se ohlazuje.
4: První by měl být sežrán Leonard. Stejně za to může.
3: Lorde Penhem, vy se přece vyznáte v čelmách.
5: Jistě, a proto souhlasím s Clovisem. Někdo by tu měl být obětován.
0: Nedívejte se tak na mě. Já za nic nemůžu.
4: Zřejmě je těžké najít jiné řešení.
5: Já osobně znám důvěrně šelmy, které žijí v mém zvěřinci. Nikdy jsem se nesetkal s dravcem, jenž by se z čista jasna vynořil z azalek právě v okamžiku, kdy se ztratí okouzlující dáma. Pokud mohu soudit z vnějších znaků, vypadá tohle na dobře vyvinutou samici severoamerického vlka šedého odrůda...
4: Žeňte jí na Leonarda.
2: Lorde Pebheme, nemůžete jí odlákat nějakým jídlem a někam jí zavřít.
4: Ano, ale to je hloupost, tetičko. Paní Hemptnová přece zrovna povečeřela. Nyní se jí chce spíš jen trát.
1: Leonarde, já tě zapřísahám. Využij svých tajných schopností.
4: Leonarde, co kdybyste jí proměnil třeba v králíka? Ten by se pak dal snadno chytit. Miluji zadní nohy králíka.
3: Prosím.
2: Klovis, ty mluvíš o paní Hemptnové.
4: Ta taky nemá špatné nohy.
3: Chci zpět svou ženu a to v lidské podobě. Králíka si zakazuje.
4: Aha, pan plukovník je vegetarián.
5: Většina vlků, se kterými jsem přišel do styku, nezřízeně miluje cukr. Mohu to zkusit i s tímto exemplářem. Na? Ha? Chytej!
3: Hop! Chytla ho.
4: Máte moc šikovnou ženu.
3: Děkuji.
5: Pojď, malá, pojď, pojď. Pojď, dostaneš ještě cukříček. No, pojď, pěkně, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď.
2: No, ne.
3: Tak dost. Kde je má žena, Leonarde?
6: Já nevím.
3: Jestli jste mou ženu neproměnil ve vlčici, vysvětlil byste mi laskavě, kam se poděla?
4: Byl jsem se podívat a vrátka ze zahrady jsou zamčená. Zevnitř. Byl tam klíč.
3: Nenutím vás, abyste mi vysvětloval, odkud se ve vaší zahradě vzala severoamerická vlčice, ale snad mám právo zeptat se, co se stalo s mou vlastní manželkou.
6: Já nemám nejmenší ponětí, pane plukovníku.
3: Leonarde.
1: Jestli paní Hemptnová ztratila lidskou podobu a jestli to nezavinil Leonard, nemůžeme tady zůstat. Nechci se přátelit se vlky.
4: S vlčicemi? Oh. Pohleďte, kdo to přichází.
3: Mary! Provuch Mary, co se to s tebou dělo?
2: Někdo mne zhypnotizoval. Probudila jsem se ve spižírně na zvěřinu a Lord Pebhem mě krmil cukrem. Nesnáším, když mě někdo hypnotizuje a cukr. Mi lékař zakázal.
1: Leonard vás promění.
6: No, víte...
2: Cože?
1: Byla jste vlčice, byla. Byla jste, cenila zuby, brčela a očichávala nás.
2: Proboha, snad ne i pány.
7: Ne, chraň Bůh.
2: Tak vy jste to dokázala, Leonarde? Vážně? Byla jsem vlčicí.
6: Milostivá paní, přesněji řečeno.
4: No, tak, abych vás dlouho nenapínal. Byl jsem to já.
2: Ty? Klovisi?
4: Víte, prožil jsem 2 roky v severovýchodním Rusku a seznámil jsem se tam s lidovou magií hlouběji než při té turistické návštěvě, kterou vykonal náš milý Leonard. Člověk o těch zvláštních silách nerad mluví, ale občas, když slyší, jak se o nich vykládá spousta nesmyslů, zmocní se ho pokušení ukázat lidem, co taková sibirská magie opravdu znamená. A já tomu pokušení podlel. Nezlobte se na mě. Mohl bych teď dostat kapku koňaku?